0: Krátce po třetí hodině noční vám Rádio 7, které posloucháte, nabízí k poslechu další hodinku nočního vysílání. Přechod mezi dětstvím a dospělostí přináší všelijaké potíže a nesnadné úkoly. Člověk potřebuje poznat sám sebe a najít své místo ve světě, svoji parketu. Na tyto těžkosti a jak náctiletým pomoci je překonat, se ptal v červnu 2007 Vlastimil Kolegar. Reprízu tohoto pořadu vám teď nabízíme k poslechu.
1: Poklady z archivu. Výběr toho nejlepšího.

Dnešní vydání pokladu z archivu nás vrátí až do června roku 2007. Hostem Vlastimila Kolegera v pořadu na sobotní frekvenci Proglasu byl tenkrát vychovatel v dětském domově Tomáš Kolondra.

V úvodu mi dnes pomůže citace z knihy Konec legrace. Její autor se jmenuje Petr Háne. Největší odpovědnost za krizi smyslu, za ničivý stav duše mladé generace nenesou školy a média. Nýbrž především rodina. Rodina není jen místem nařízení, nýbrž i příkladů. Zde se zakoušejí hodnoty, nebo také ne. Tyhle dvě věty naznačují, komu bych chtěl věnovat dnešní pořad. Věnuji jej 12letým, ale předpokládám, že ti jej zrovna neposlouchají, tedy je jim věnován fakticky z druhé ruky. V tom nejlepším smyslu slov druhé ruky. Samozřejmě, že poslouchat může každý, koho osloví téma nebo chcete-li název. Jak se zařadit? Jak najít svoji životní parketu? Aneb jak nepřekážet 12letým v rozletu? Samozřejmě, že smyslem života není někam v úzovkách zapadnout a nehnout se odtam. Ale k tomu jistě spolu s mým hostem, kterého za malou chvíli představím, dojdeme. To už bych ale pro začátek moc prozrazoval. Dejme čas dnešní první písničce.

0: Pavel Peggy Bečvář zpíval o tom, že žádná zbraň neobstojí proti nám, když budeme stát v lásce a pravdě. Věřím, že si každý člověk, pokud se sám sebe nebojí, klade otázku, jestli tam, kde je, jestli je tam dobře. A jestli je, jak dlouho tam, kde je, má být, aby to bylo ještě dobře. Téma dnešního pořadu je zařazení se do života, nalezení svého místa v životě. Ale protože život žijeme v čase a čas jde dál a dál, není jednoduché se vlastně neustále zařazovat. Hostem dnes dopoledne je Tomáš Kolondra. Vítej, Tomáši, a řekni nejprve něco málo o sobě a třeba proč si přijal pozvání sem přijet do takového pořadu na takové téma. Takže něco o sobě.
1: Hezké ráno. Já jsem přijel z Havířova, to je pravda. V Havířově s manželkou 3 děti a pracuji tam jako vychovatel v dětském domově. Krom toho jsem jedním ze spolupracovníků občanského sdružení Emmaus, které se zabývá překladem a distribucí materiálu nebo biblických korespondenčních kurzů pro studenty.
0: Tak, děkuji a pojďme k první otázce. Je každý člověk originál, když mluvím o tom, abychom se zařazovali? To působí takovým docela neúplně. Člověk jednou je pro rozmanitost, jednou zařadit. Je každý člověk originál?
1: No, já se domnívám, že už vlastně jenom tím, že nás Pán Bůh stvořil jako myslící a samostatně se rozhodující bytosti, tak už to samo o sobě vypovídá o tom, že nelze předpokládat, že budeme mít nějak všichni stejné prožívání. A to nemluvě už o tom, že každý z nás po svých předcích zdědil určité vlastnosti, sklony a dědičné vlohy. Takový mix krásný. A pokud bychom se zastavili v tom našem uběhaném životě a porozhlédli bychom se kolem sebe, tak bychom spatřili, že i ten život kolem nás je tak krásně pestrý a my vlastně tu svoji pestrost nebo tu pestrost toho života, toho světa krásně svou osobností, svojí originalitou si myslím doplňujeme. A to je určitě moc dobře. Tady vždycky v historii lidstva i v současné době mnohde na některých místech dochází k tomu, že jsou skupinky lidí, nebo masy lidí někdy to byly, které se snaží o to nějakým způsobem tu pestrost zešedivět. A myslí to v rámci dobra lidí. Ale ty výsledky jsou vždycky tristní. Se podíváme například o století zpátky, moc dobře jsme zažili éru takzvaného komunismu. A před rokem 89, kdo žil, kdo si pamatuje, tak opravdu, ať už vezmeme sídliště, dopravu, pulzující město, všechno, co jsme kolem viděli a fráze, které jsme používali, tak to zavánělo takovou šedí. A já si myslím, že to je proti Pánu Bohu, že ta originalita k tomu všemu patří. Už jenom to, že se člověk může rozhodnout svobodně, kde bude trávit svoji věčnost, vypovídá o tom, že jsme opravdu originální a že je to dobře, když jsme v tom pestrém světě a doplňujeme ho.
0: Mluvil jsi o tom, že v našem uběhaném světě, když se zastavíme, nechtěl bych, aby jsme vzbuzovali dojem, že všichni běháme, ale i takový odpočinek, i podle toho se pozná originalita, jak kdo odpočívá, jak kdo oddychuje.
1: Určitě.
0: Je nutné vždy držet krok, línii, brázdu, jak se tak říká.
1: Vlastně jsem to tak trošičku možná už naznačil a já se domnívám, že ne, protože pokud bychom stále jen drželi ten směr, ten krok a chodili už prošlapanými chodníčky, pak si myslím, že by byl nebo nebyl myslitelný vlastně lidský pokrok. A já si myslím, že je to právě ta lidská touha a ta originalita zároveň, která nás žene, která nás pudí k tomu, abychom vykročili z těch kolejí, abychom hledali něco nového, něco jiného. A samozřejmě, že tady vzniká nebezpečí, že jakmile já budu hledat ty nové cesty, ty jiné cesty, takže mohu zabloudit. Je tady nebezpečí, že ty moje cesty nebudou pochopeny, nebo že budou zneužity. Ale vždycky domnívám se, to stojí za to, hledat něco nového a podstupovat ta rizika. Na druhé straně se taky domnívám, že ne vždycky za všech okolností je dobré ten vytyčený směr automaticky a priori už opouštět. Já bych k tomu uvedl takový příměr. My jsme byli vlastně Pánem Bohem stvořeni k tomu, abychom panovali na této zemi. A dobrý panovník není ani ten, který všechno staré šmahem zruší a doplní to vším novým, protože ne vždy vše staré je špatné. Ale na druhé straně dobrý panovník není ani ten, který všechno staré ponechává a nic nového do toho nedá, protože naopak zase nic není vždycky všechno správně u toho starého. Já si myslím, že je důležité jít nějakou prošlapanou cestou a dívat se kolem sebe doleva, doprava, neuvidím-li něco zajímavého, něco, co mě může inspirovat. A doporučoval bych nám všem, abychom ve všech životních situacích a okolnostech v práci, to může být v rodině, se na to dívali tímto pohledem. Prostě ponechat to dobré a vložit do toho zase něco třeba nového. A ještě jestli mohu, tak bych dělal takový vhled do církve. Mi připadá, že v dnešní době někdy církev s tím bojuje a potácí se ode zdi ke zdi. Že na jedné straně tady zachovává ve 100% prostě starou tradici, čte se tam ještě z kralické Bible původní a není možno nic jiného. Na druhé straně mohou být denominace, kde je všechno tradiční smazáno, vymazáno něčím novým a možná, že se tam z Božího slova ani nečte.
0: Mluvíme o mladých lidech, jak jim je vlastní nebo jak jim pomoci v tom se zařadit, nezařadit. Nemyslím si, že s tím třeba mají problémy jenom mladí lidé, ale patří tedy k mládí, k dospívání konformita, přizpůsobivost nebo ne?
1: Spíš ne. Spíš ne, protože přizpůsobivost si myslí mladé lidi automaticky už jenom to slovo, ten pocit, že je svazuje, že je něčím prostě omezuje. A já si myslím, že by bylo chybou nás dospělých, kdybychom jejich svobodnou vůli zcela nějakým způsobem se snažili vymazat, zadusit. A měli bychom asi vůči mladým lidem postupovat vždycky moudře a prozřetelně podobně, jako s námi zachází náš Bůh. To znamená, někdy nás nechá spálit, abychom se mohli něčemu přiučit, naučit. Někdy nás naopak drží ve své dlani pevně, abychom se do té pomyslné propasti nepropadli nebo nespadli. Já vnímám jednu věc. Dnešní mladí lidé jsou více průbojnější, nežli byla naše generace. Ale na druhé straně vidím taky to, že ve většině případů mají k autoritám menší vztah nebo méně berou autority. Já bych uvedl takový stručný příklad. Jsem se nedávno setkal s jedním mladíkem, já jsem mu nabídl službu a vlastně pro církev takovou evangelizační a on vyrazil mi dech otázkou, proč bych to měl dělat. Já jsem nejdříve skoprnil, nevěděl jsem, jak mám vlastně reagovat, ale potom jsem mu teda odpověděl a v podstatě já to oceňuju. Já oceňuju na dnešních mladých lidech to, že oni mají své názory, za kterými dokážou stát ve většině teda případů, které si dokážou nějakým způsobem obhájit. Oni o nich přemýšlí a dokážou opravdu o nich diskutovat. A to se mi prostě moc líbí. Ale vidím tady problém, jak říkám, s tou autoritou a také vnímám to, že dnešní mladí lidé v dnešní hektické a uspěchané a těžké době potřebují taky určité nějaké záchytné body a jistoty. A ty bychom jim právě měli asi nabídnout my dospělí, protože potom pakliže je nebudeme nabízet my, tak oni začnou hledat třeba na jiných méně vhodných místech a mohou se propadnout do depresí, samoty, mohou být závislí na internetu, drogách, v horším případě alkoholu, já nevím, mohou se zaplést s náboženskými sektami nebo s nějakým extremistickým hnutím. A potom bychom mohli říct, že se dostali do nějaké slepé uličky, která sice na první pohled láká, ale nikam nevede.
0: V podstatě, když se nepotkávají s tím, co ke svému životu potřebují, tak utíkají, že jo? Buď do té samoty, nebo právě k těm médiím různým, ať už je to internet, video, televize. Mluvíme o Bohu. Boží syn přišel na tento svět, aby zjevil pravdu o Bohu, aby ukázal, jaký Bůh je. Mluvíme o konformitě, nebo jsme mluvili, učil pán Ježíš, učí dodnes pán Ježíš své učedníky uniformitě?
1: No, opravdu to je hodně zajímavá otázka a domnívám se, že programově nějakým způsobem pán Ježíš Kristus ani učedníky, ani nás k uniformitě nebo naopak nějaké svobodomyslnosti nevede nebo neučí, ale že to spíše vycházelo z nějakých určitých konkrétních situací.
0: Pojďme tedy k ním, jestli ano, kdy a jak, jestli ne, kdy a jak, kdy mu šlo to držet, když to řeknu na hrubo brázdu a kdy řekl, teďka ne, teďka zesedla.
1: Ano. Takže pán Ježíš Kristus, můžeme najít v Božím slově zmínky o tom, že opravdu tu brázdu nějakým způsobem držel. Například, když si vememe, že se svými učedníky, že v Jeruzalémě, tak on tam vyučuje vlastně každý den v chrámě. A uvědomme si, že on vlastně vyučoval ve zcela standardním prostředí nebo v uniformním prostředí a zúčastňovali se tam lidé standardních bohoslužeb, myslím tím, formou standardních. Nic tam nebylo na tom neobvyklého, až snad možná na to slovo, které slyšeli od pána Ježíše Krista. Byli tam prostě lidé, kteří byli tam zvykli hledat pána Boha. Nebo třeba také v době Velikonoc, on s učedníky zcela běžným způsobem tyto Velikonoce vlastně slavil, podobně jako drtivá většina obyvatel Jeruzaléma. A také bych ještě rád zmínil, že domnívám se, i jeho vztah vůči vrchnosti zaváněl jakousi uniformitou. On vlastně nikdy nějakým způsobem a priori proti vrchnosti nevystupoval, proti římské okupaci. Naopak proti hříchu, to my víme, vystupoval razantně vždy.
0: Vše, co bys k této otázce řekl? Dobře, můžeme pustit píseň, prosím.

0: Dospíval Karel Kryl píseň, která je tak nějak nadčasová, totiž vždycky se někdy někde najde nějaký kat či stát, který by chtěl poroučet dětem, jak se modlit. Přitom je jasné, že k pravé modlitbě nás nedovede žádný člověk. My jsme mluvili před písní o tom, jestli Pán Ježíš učil své učedníky uniformitě, jestli ji sám prezentoval svým životem. Mluvili jsme o tom, že do jisté míry ano, ale teď tu druhou věc, jestli ne, jestli vybočoval, jakým způsobem třeba sám, nebo jak vedl své učedníky.
1: No, vzhledem k tomu, že jsem zmínil nějaké ty příklady uniformity, je v působení Pána Ježíše Krista, tak je důležité zmínit taky to, že občas to u něj zavánělo nějakou si svobodomyslností. On vlastně ukazoval svým učedníkům, vlastně potažmo i nám, že vůbec nezáleží na tom, co si budou myslet lidé okolo, ale bylo důležité, aby pro něj, aby plnil přání svého nebeského Otce. Aby prostě naplňoval Boží vůli bez ohledu na to, jestli ho budou jeho nepřátelé nebo prostě lidé kolem odsuzovat, kritizovat nebo pomlouvat. Konkrétním příkladem může být to, když například v Jeruzalémě narazil v chrámě na to, že se tam lidé věnují tělesným věcem. A on prostě ty kupující a ty prodávající zcela, bych řekl, nekonformním způsobem z toho chrámu vyhnal, vybičoval dokonce. Tak říkáš, já se až bojím toto říct, protože opravdu kdykoliv si na tenhle ten příběh vzpomenu, tak jsem trošičku na rozpacích. Možná, když tam okolo stáli i učedníci, možná skoprněli a byli na rozpacích taky. Ale tak či onak to v nás prostě nějakým způsobem zůstává. A
0: jestli můžu říct, kdo si mě to vysvětloval, že jestli chci poznat, kdy v které chvíli byl Pán Ježíš nejpokornější, tak to bylo ve chvíli, kdy vybičovával tady ty obchodníky z toho chrámu, že to znamená pokoru, pokora znamená, že stojí v tom, co je v souladu s Boží vůlí. Jo? A to mě prostě, to mě obrátilo trošku vnímání tady této situace.
1: Přesně tak, přesně tak. Nebo konkrétním příkladem může být i sobota, kde on prostě navzdory tomu, že drtivé většině Židů se to nelíbilo, protože to brali jako Bohem zapovězené, on prostě v tu sobotu uzdravoval a basta. Takže pokud bych to zhrnul, vedl k uniformitě, nevedl k uniformitě, on prostě plnil Boží vůli v konkrétních situacích životních a bylo to vždycky také ku prospěchu lidí kolem něj. A to by mohl být krásný vzor pro nás. Naplňovat Boží vůli a vždycky se snažit dělat dobré věci lidem kolem sebe.
0: Pojďme teď zpátky trošku do světa, ve kterém žijeme. Jde světu o jednotlivce, o jeho osobní zralost, či nikoli v dnešní době?
1: Nám se na první pohled může zdát, že ta naše západoevropská kultura je asi víc nakloněná tomu, aby jednotlivci byli nějak absolutně svobodní ve svých postojích nebo prožívání. Taky se nám může zdát, že i to naše západoevropské soudobé západoevropské školství se k výchově takovýchto individualit vlastně od výchovu takovýchto individualit usiluje. Ale já kolem toho všeho vidím jakousi mlhu. A co vidím za tou mlhou, jsou podle mě cíle globalizace. A domnívám se, že tyhle ty cíle nějak v ruku v ruce s komerčními médii především mají snahu vyprodukovat vlastně jedince s nějakým, řeknu to obecně, globálním smýšlením. A co tím stručně řečeno myslím? Myslím tím vychovat z nás nebo mít kolem sebe lidi, v společnosti lidi, kteří si myslí, že se rozhodují sami dle svých vlastních přesvědčení a dělají kroky uvážlivě dle svého vlastního přesvědčení, ale ve skutečnosti se v uvozovkách těmto našim svým krokům rozhodli pod vlivem nebo respektive masáže médií, reklamy a mocných vlastně tohoto světa. Tam, co se týče, protože se ptal na celý svět, nějakých těch zemí s diktaturou, tam si myslím, že je to všechno tak nějak víc okatější, tam si propaganda na nic moc nehraje a ten ďábel se tam spíš objevuje v tom zlu opravdu jako tenhle vřvoucí, zatímco opravdu u nás v těch západoevropských zemích to vnímám tak, že ten ďábel je skryt za toho anděla světla a my si opravdu myslíme, že jdeme tou krásnou cestou, ale.
0: Kde si jsem četl takový výrok, že ta dnešní společnost nás vede k tomu dostat vše bez námahy, v uvozovkách. Mm-hmm. Děti jsou ušetřeny tedy jakékoliv námahy, hranic, že nevnímají hranice, jsou ušetřeny střetů s hodnotami a s normami. Že to tak jako se zešedává, tak jako to mluvíš. A k tomu další otázka, jak to, že se tedy jako v uvozovkách vytratilo dětství a naopak dospělí jsou tlačeny

0: prostě mnohdy chceme zbavit určité zodpovědnosti za určitá rozhodnutí, že se snažíme zbavit se povinností a jsme prostě pohodlní. Prostě věci, které jsme dříve dělali, dneska, které byly samozřejmostí, dnes neděláme. Krátký příměr, pokud by mohl, a pokud bychom se podívali třeba o 100 let zpátky, tak bychom mohli v neděli klasického čtyřicátníka se svou ženou možná v odpoledne najít někde na procházce. Oba by byly hezky oblečení, měli by možná
1: podrž slovo procházka a vem si prosím tě sluchátka, máme telefonický dotaz. Dobrý den, vítejte ve vysílání, slyšíme se.
2: Dobrý den.
0: Dobrý den.
2: Já bych chtěla říct jenom pár slov o dnešní mládeži, tak jak ji vidím.
1: Opravdu krátce, prosím.
2: Krátce. Dnešní mládež budí ve mně takový dojem, že on neví, čeho si vážit, co má ctít, a nerozumí tomu, co je to zneuctít. A myslím si, že tady toto bylo třeba od zkušených lidí vysvětlit. Mm-hmm. Vysvětlit, aby to pochopili, porozuměli, že to jsou principy, na kterým vlastně je založený život, ano.
1: Děkujeme za pobídku. My se budeme po písničce, která bude za chvilku následovat, věnovat právě těmto věcem, jak my starší máme teda těm dětem ukazovat na to, jakým způsobem a jak a komu projevovat úctu. Děkujeme moc za telefonát. A
2: prosím.
0: Jo, děkujeme.
2: Naschledanou.
1: Takže vraťme se k té vycházce těch čtyřicátníků z kloboučky.
0: Prosím. No mě jenom napadla taková situace, kde bychom našli dnešní čtyřicátníky třeba v neděli. Domnívám se, že v mnoha případech by byli muž a žena každý zvlášť. Mohli bychom je najít, já nevím, v posilovně, někdo by si vyjel na kole, někdo by byl v soláriu, v kosmetickém salonu, baru, v klubu, já nevím, kde všude možně ještě. A já neříkám, že tyhle ty aktivity jsou špatné v žádném případě. Naopak, ale mohou být velmi příjemné. Nicméně chci poukázat na to, že abychom si uvědomili, že k tomu nás vedou média, že k tomu nás vede reklama k takovému tomu prožívání a že opravdu je to proto, že se chceme nějakým způsobem si odpočinout, vyhnout se nějaké té zodpovědnosti, povinnosti, zapomenout a prostě být takzvaně infantilní, jak jsi to řekl, i když si to neuvědomujeme. A reklamy se toho hodí, protože se prodává více různých těch věcí. A na druhou stranu ty jsi zmínil, že se nějakým způsobem vytrácí dětství. Já si myslím, že i v tomhle máš pravdu, protože přestože dřív třeba také před těmi 100 lety děti mohly pomáhat, já nevím, v zemědělství nebo chodili pracovat do fabriky, aby spolu uživili s rodiči rodinu, ale i přesto si našli, tam to byla nutnost, čas na dětství, hrát si pěkně na dvorku. Dnes k čemu nutíme vlastně my dospělí, naše generace, své děti? K tomu, aby se procházeli po předváděcím molu, aby se předčasně specializovali v různých sportech. Vedeme je prostě k tomu, aby byli co nejvíc úspěšní a krásní. A já si myslím, že zapomínáme na to, jaké je jejich srdce. To už nám je často jedno. Prostě nemyslíme ani na to, že v drtivé většině světa mají děti vůbec problém s tím, aby se vůbec nasytili. Nás zajímá prostě to, co je u sousedů, jak se mají sousedovi s děti a podobně.
1: No, trošku jsme se navezli do světa, je potřeba se navést tak trošku do vlastních řad. Jak se tyto trendy mohou odrážet v církvi? Vidíš něco?
0: Je-li něco ve světě, je v každém případě samozřejmě také v církvi. Není to možná tak markantní jako ve světě, ale vzhledem k tomu, že evropská církev tak ráda koketuje se světem, tak si myslím, že nejde až o tak nedůležitý problém. A já vidím největší nebezpečí, znovu se budu opakovat v tom, ale chci to záměrně zmínit, když my budeme i v těch církvích, jak říkáš, mezi křesťany, dbát víc na to, aby naše děti uměly 5 cizích jazyků a hrát tenis, více nežli to, jaký budou mít charakter. Zase nic proti tenisu, nic proti cizím jazykům, ale na tom prvním místě by měl být ten zájem o charakter našich dětí. A pokud tak nebude, tak si myslím, že je to špatně.

0: Gospel zpívala skupina Beze všeho. Mé jméno je Vlastimil Kolegar a se mnou ve studiu je Tomáš Kolondra. Řeč dnes jde o zařazení se, nezařazení se do proudu života a pak jak k tomu můžeme my, dospěláci v uvozovkách, pomoci mladým lidem, teenagerům. Co je cílem tedy rodinné výchovy? Jaké hodnoty by měla předat rodina?
1: Každý rodič to asi bude vidět trošičku jinak a každý bude preferovat v těch cílech rodinné výchovy jiné věci. Já sám za sebe bych co nejobecněji, nejstručněji mohl říct, že dle mého názoru je tím nejdůležitějším cílem té rodinné výchovy, a už jsem to naznačil a možná, že i ta paní posluchačka trošičku zmínila, je to, aby naše děti dokázaly mravně obstát v téhleté společnosti. Já se snažím dětem předávat takzvané křesťanské principy a zásady ve výchově, protože se domnívám, že to je poklad. Poklad, ten nejcennější, který můžeme vlastně našim dětem nabídnout. Já tím vůbec nemyslím, že dětem budeme říkat nebo našemu okolí, to a to je křesťanské a biblické, já nevím. Prostě o tom vůbec nemusím mluvit. Já bych uvedl takový příklad. Dneska například není až tak neobvyklé, já se s tím opravdu setkávám, že děti jsou z domova vedeny k tomu, že klidně brát cizí věci, respektive krást mohou, ale nesmí být přitom třeba přistiženi. A my musíme jednoznačně a zřetelně trvat na tom, že prostě krást a lhát se nemá. Já vím, že dneska je to moc těžké, ale protože nám mohou argumentovat děti, ale tam je to tak a tak a podobně. Mně prostě připadá, že dneska je to tak, že dřív, co bylo zřejmé zlo, tak dneska je bráno jako něco zcela přijatelného, než kvůli někdy pozitivního. Abych k tomu uvedl krátký konkrétní případ. Já měl jsem v dětském domově chlapce a ten k nám přišel kolem 15-16 let a byl právě takhle vychováván doma. A bylo nesmírně těžké mu nějaké ty principy předat. A já jsem teďka byl zklamaný, protože nedávno mi nabídl motorový olej za velmi výhodnou cenu a já jsem vlastně posléze zjistil, že on ho ukradl na té praxi, kde dělal, a dokázal to překrásně, on to vždycky takhle dokázal zdůvodnit. On hovořil o tom, že vlastně na té praxi vydělává méně peněz než na té předešlé a tudíž si to kompenzuje tím, že si veme motorový olej a nevidí na tom nic špatného a vůbec to nebere jako krádež. A já se domnívám, že jednou může s takovou nastat doba, kdy prostě ti lidé, kdy budou pracovat, nedostanou od svých šéfů prémie, tak si vemou prostě domů počítač, nebo já nevím. Takže říkám, měli bychom se zaměřit na to, předávat ty dobré zásady a principy.
0: Co považuješ za nejcennější vklad do dětí?
1: Určitě bych považoval jako nejcennější vlastní příklad a to, že mohu opravdu dětem něco ukázat. A mohu ukázat i negativní věci. A já bych chtěl apelovat na nás, na všechny, abychom to nevzdali, i když se nám něco nepovede. Abychom se snažili, pokud možno, to někdy napravit, třeba o tom hovořit s našimi dětmi, aby ten dobrý příklad viděli.
0: Hodně se mluví o tom, že dítě začíná být osobností ve chvíli, kdy si začne uvědomovat samo sebe, takové to jáství, a ono se to někdy přenáší dál a dál, i když to dítě třeba už není zrovna tříleté. Jak při výchově tedy zdolávat při dospívajících takovéto sobectví, důraz na ego, které tak nějak patří, ale ke každému člověku to není jenom otázka mladého člověka. Že?
1: Ano, to není jenom otázka mladého člověka, ale já bych tady uvedl jednu věc. My bychom zase se budu opakovat, měli jít vlastně dětem příkladem, a měli bychom je taky učit teoreticky, ale i prakticky dávat. Když se budou totiž naše děti učit dávat druhým lidem, dětem, spolužákům, třeba i tím, že jim budou naslouchat, prostě jejich názory poslouchat, jejich stesky, jejich radosti, když je k tomu budeme vést, tak je to dobrý začátek a už se to sobectví trošičku obrušuje. Takže začínejme těmito malými věcmi. Já vím, že drtivá většina médií servíruje sobectví jako ideál dnešní doby, to je špatně, ale my můžeme opravdu k tomu děti vést. Když potom nám někdy přijde dítě ze školy a řekne nám, že je mu líto, že se nemohlo že se nedokázalo zastat svého spolužáka, kterému někdo ubližoval, pak máme téměř vyhráno. Já už bych tomu zatleskal v dnešní době. A povzbuzujme dítě dál, aby nám jednou přišlo domů a řeklo, já jsem se dokázal tomu zlu postavit, vymezit, já jsem se zastal. Já jsem něco udělal pro to, aby oni mu třeba neubližovali, a to je vynikající. Ale jak říkám, vlastní příklad je důležitý, my můžeme k čemukoliv děti vést, ale pak, když neuvidí, že tatínek pomůže bezbranně ležícímu nějakému člověkovi na zemi, tak je to zbytečné. Nebo když zazvoní někdo u dveří a maminka zajde do lednice pro konzervu a pro nějaký chleba, pro nějakého třeba bezdomovce, tak je to zase dobrý příklad. Určitě uvidí to dítě, že sobectví není ideální.
0: Takové ožehavé, jak lze ještě dospívající trestat?
1: Tak ty náctileté děti se už trestají velmi těžce. Určitě nebudu ohýbat to dítě přes koleno a plácat mu na zadeček, ale myslím si, že máme stále ještě dostatečné množství trestů, kterým je můžeme vhodně vychovávat. Můžeme například dítěti vzít nebo pozastavit nějaké výhody. Může to být třeba kapesné, kterému odebereme, může to být televize, mohou to být počítačové hry, můžeme mu přidat povinnosti v domácnosti, odebrat je jeho bratřím, sestrám. A můžeme spousty jiných věcí, a já bych chtěl ještě zmínit to, že bychom měli dávat na některé věci pozor, na některé chyby. To znamená netrestat hned v afektu, rozmyslet si, abychom netrestali neadekvátně, být důsledný, neustupovat v tom a taky možná někdy dávat pozor, abychom nebyli nespravedliví, aby třeba sourozenci neříkali, že máme dvojí metr a podobně. Těch nebezpečí je více, ale já jsem chtěl tyhle ty vypíchnout.

0: Polská dětská skupina Arka Noého zpívala o tom, že je blahoslavený a šťastný ten, kdo je znovu zrozený Bohem a může se tak radovat, i když je dobře, i když je zle. Posloucháte pořad o zařazení se, nezařazení se do proudu života a jak k tomu pomoci mladým lidem. Máme tady dvě SMSky, ohlas jeden je: Bůh vám žehnej. Poznala jsem důležitost osobního vztahu k Bohu, Kristu a Svatému Duchu. K těmto hodnotám vedu své děti, nebo své dítě. Přeji nám, aby naše lidská společnost byla bez ateismu. Marie. Tak to můžeme jenom podepsat, osobní vztah s Bohem si vytvářet. A otázka na tebe, Tomáši. Dobrý den, přeji Boží požehnání vám do práce. Vědí děti v dětském domově o Ježíši Kristu? Ptá se Mirek Závířova.
1: Ano, vědí. Jsme státní zařízení, ale vědí.
0: Pojďme k takové otázce té výchovy. Někdy mě samotného zajímá, když se tak dívám na sebe, jak vychovávám své děti. Jaký rozdíl je mezi výchovou ke zralosti a dospělosti a výchovou, která je ve své podstatě jenom manipulací, která člověka ničí?
1: Já bych řekl, že ta výchova, jak jsi říkal, ke zralosti a dospělosti, že můžeme rozumět vlastně takovou výchovu, která naučí naše děti být zodpovědný, stručně řečeno, za svá rozhodnutí. Naopak, manipulací vedeme naše děti k nějakým nezralým projevům, kdy se nedokážou oni zodpovědně rozhodovat. Preferují u mladých raději špatná rozhodnutí a následné nesení důsledků za toto, než to, že se děti nedokáží rozhodnout a čekají, co jim určíme, i ve chvíli, kdy si mohou vybrat například pomeranč, banán, já nevím. Mm-hmm. A čekají proto, že a na vině jsme my, protože jsme je pořád manipulovali a oni vždycky čekali, že je někam vmanipulujem. Takže takový rozdíl vidím v tom.
0: To je taková praktické jako rozhodování se, ale ještě existuje jako oblast myšlení, takového toho, jak ty jsi říkal, charakteru. Jak učit dospívající kritickému myšlení třeba? Že to taky, že to je už náraz na nějaké hodnoty, náraz Jasně. na hranice.
1: V první řadě diskutovat, naučit se diskutovat s dětmi, vést je k otevřenému dialogu. Možná jste to někteří posluchači zažili, možná to zažijete, ale zkuste si představit, že vám takhle najednou dítě přijde domů a najednou je z něj, já nevím, ekolog amatér nebo zastánce hnutí skinheads, hippies nebo anarchista. Může to být cokoliv jiného. Já jsem záměrně teďka uvedl jenom tyto příměry. První moment bychom možná reagovali tak, že bychom zakřičeli, okamžitě to ze sebe zhoď, okamžitě si odbarvit tu hlavu, takové nesmysly už nikdy říkat nebudeš a podobně. A tímhle bychom asi začínat neměli. Neměli bychom se posmívat, zlehčovat, kritizovat a nic v tuhle tu chvíli nařizovat. Možná bude lepší, když si s naším dítětem sedneme a budeme si s ním o tom povídat. Budeme mu klást otázky, budeme mu klást nepříjemné otázky a musíme mu dát pocítit, že on je rovnocenným partnerem v té debatě. Samozřejmě musíme nabízet dítěti v téhleté debatě své postoje a své názory. Nabízet, říkám záměrně, ne vnucovat. A uvidíte, že pak, když se naučíte se svými dětmi takto jednat, takže to přinese své ovoce. Samozřejmě, že poprvé, po druhé, po třetí, možná ani po desáté, dítě nezareaguje tak, jak bychom chtěli a neřekne jo, mami, jo, tati, já opravdu se rozhodnu toho nechat, protože teď jsem pochopil, že je to špatné. Ono to asi, jak říkám, možná ani po desáté neudělá, ale naučí se na určitý styl diskuze, naučí se přemýšlet, tomu kritickému myšlení se naučí, takhle ho to můžeme naučit. A je to lepší, než když mu hned něco přikážem a ten výsledek, jestli on po desáté, po jedenácté opravdu řekne, že se k tomuto rozhodl, my budeme spokojení a on se rozhodl sám. On k tomu došel sám. Ale jak říkám, pokud se to nepodaří, musíme zasáhnout svou rodičovskou autoritou samozřejmě. Ale nevzdávejme to a zkoušejme to znovu a znovu.
0: Jak učit tedy rozpoznat zlo, jak učit odporovat zlu?
1: No, já si myslím, že na zlo musí člověk prostě přijít sám. Každý jedinec, znamená i dítě, je zodpovědné před Bohem a ty starší děti dokonce i před zákonem za své činy. Na nás rodičích je, abychom říkali od malička dětem, co je zlé a co je dobré. Už jsem to tady vlastně dneska zmiňoval. Nezakrývat dětem oči, neodklánět svoji hlavu od zlého, ale být pravdivý. Spíše ale nežli to poznat zlo, vidím problém v tom mu nepodlehnout. Tam vidím prostě větší problém.
0: Jak rozpoznat dobré od lepšího? To je, myslím si, taková další vrstva toho.
1: No.
0: Někdo vidí černobílé a jo. Teď někdo...
1: To je pravda.
0: Dobré od lepšího.
1: Možná bychom mohli to porovnat s jídlem. Jídlo samo o sobě já mám rád, asi většina posluchačů také, a bereme ho jako dobré. Jestliže to jídlo ještě není okořeněné, tak je pouze dobré. Ale pokud my ho okořeníme nebo dokořeníme, dosolíme, tak je to jídlo ještě lepší. Veďme děti a nabádejme je k tomu, aby si svůj život snažili se okořenit nějakým způsobem. Říkejme mu zkus a pak mi řekneš, jestli to bylo lepší nebo ne. Lepší prostě nepoznáme, pokud to neskusíme, že? A myslím si, že i někdy sami děti nás mohou v některých případech nebo nám mohou otevřít oči a my ochutnáme něco nebo poznáme něco, čemu jsme se léta bránili. A tady bych moc rád ještě udělal takovou zmínku a narazil na takzvané novoty v církvi, jejímž nositeli jsou mnohdy právě mladí a opravdu i oni nás mohou obohatit. Neříkám, abychom si to jídlo nechali přesolit, ale dosolit.
0: Mluvil jsi o autoritách. Jak mladým pomoci rozpoznat dobré autority od špatných? Protože myslím si, že to je věk, o kterém se bavíme, ti náctiletí, kdy si instinktivně hledají i jiné autority než rodičovské, že jo? Jestli to nedělali už dřív, ale jak rozpoznat dobré od špatných?
1: Tak ta dobrá autorita, ta prostě vzbuzuje respekt na základě toho, není to vnucované žádnými manipulativními metodami, ale je získané prostě těmi schopnostmi, dovednostmi toho daného člověka. Zatímco ta druhá strana je špatná autorita, ta vlastně děti podvádí, bych řekl, manipuluje a vzbuzuje u nich úctu nikoli na základě těch schopností nebo dovedností, ale na základě vynuceného strachu v podstatě. Slušně řečeno.
0: Jak pomoci ve vztazích se orientovat?
1: No, vztahy o sobě jsou velmi citlivá záležitost a myslím si, že by se to dalo vztáhnout i na jiné věci, ale u těch vztahů je důležité si uvědomit, že jde o určitou intimitu. Zase bychom si určitě měli sednout s našimi dětmi, hovořit o jejich pocitech, nabízet jim možnosti, o kterých myslíme, že jsou správné, ale vždycky o tom hovořit s tím, že víme, že je to spojeno s tou intimitou, takže nemluvit ve stylu, jako že když jde o to, jestli si dám párek v rohlíku s horčicí nebo s kečupem, to by asi nebylo dobré v tomhle případě.
0: Čas se nám nachyluje, Tomáši. Poslední, ne otázka, ale spíš takový výrok, ke kterému chci tvé vyjádření. Každá generace rodičů má děti, jaké si zaslouží. Podepsal bys tento výrok, co bys si k němu řekl?
1: Asi bych ho podepsal, protože vlastně jsme to dneska i nastínili. Děti jsou formovány touhletou společností a ovlivňovány touhletou společností, reklamou, médií a vším možným, já vím. Ale na druhé straně si my musíme naše generace uvědomit, že my tu společnost spolu vytváříme. My ji vlastně tvoříme. Ona není tvořena roboty nebo někým jiným, ale námi lidmi. Takže bych se pod to podepsal. Nicméně, protože to vyznívalo trošičku někdy negativně, já jsem ale optimista, takže bych chtěl nás všechny povzbudit k tomu, abychom se snažili z dětí vychovat zralé jedince, kteří budou sebevědomí, kteří budou stateční, statečně čelit tomu zlu, jak jsme nastínili, kteří nebudou stát někde opodál a dívat se na to, že se děje někomu nějaké příkoří. A chci nás k tomu povzbudit, abychom byli dobrými příklady dětem v těchto věcech a ve všem možném.

Jak pomoci náctiletým najít své místo v životě, to bylo téma rozhovoru Vlastimila Kolegara s Tomášem Kolondrou z roku 2007.

0: Na těžkosti s hledáním svého místa v životě se v pořadu Poklady z archivu ptal Vladimír Kolegar, vychovatele Tomáše Kolondry. Premiéru tohoto pořadu najdete v našem vysílání každou sobotu v 16 hodin.
1: Posloucháte Rádio 7.

0: Ve 4 hodiny po půlnoci vás z brněnské redakce Rádia 7 z nočního vysílání zdraví Lenka Malinová. Před námi jsou písničky z archivu s tématem modlitba a o 4:30 také biblická úvaha Karla Řežábka.
1: Písničky z archivu.

Vítejte u poslechu dalších písniček z archivu. Dnes nebudeme hrát z jednoho vybraného alba, ale písně, které zazní, spojuje společné téma. Dobrý poslech přeje Kateřina Hodecová.

Úvodní píseň dnešních písniček z archivu v podání skupiny Dívčího kvartetu z Ústí nad Labem nás uvedla do tématu, o kterém dnes bude řeč, tedy vlastně hlavně zpěv. Zaměříme se na modlitbu a ztišení.

Bože, dej mi pít. Skupina Angelus Novus a píseň z roku 1994. Už jste to určitě taky zažili, že jste přišli k Bohu s pocitem intenzivní životní žízně. Někdy skutečně prožíváme vyprahlost a Bůh je tím pramenem, který nikdy nevyschne. V další archivní nahrávce zpívají Kaletovci.

Pod křížem je to nejlepší místo, kde se můžeme sklidnit a otevřít své srdce Bohu. Kde se můžeme nechat očistit, přijmout odpuštění a taky uzdravení.

Na Rádio 7 posloucháte písničky z archivu, které dnes vybírala Lenka Malinová. Následující skladba zazní v podání Luboše Hlavsy. I on často zhudebňoval biblické texty, které o žízni po Bohu mluví.

Písně se odjakživa uměly dotknout srdce ještě jinak než prosté slovo. A tak můžete během následujících dvou skladeb přemýšlet třeba o tom, co byste rádi změnili, co si potřebujete vyřešit, nebo naopak, za co můžete být Bohu vděční a ze srdce poděkovat. Čas takového rozjímání je vzácný a velmi užitečný.

0: Půlhodinka písniček z archivu, dnes tematicky zaměřených na žízeň po životě a po Bohu, pomalu končí. Rozloučíme se písní Samuela Kalety. Pořad připravila Lenka Malinová a od mikrofonu se pozváním k poslechu zase za týden loučí Kateřina Hodecová.
1: Když bouří žití znaven, ty při

ní příjemná a často bolí, ale utrpení je její součástí. To je pozvánka k poslechu biblického zamyšlení Karla Řežábka, které je před námi.

Nevím, jestli taky neznáte ten vtip, jak někdo říká, dokud jsem neměl děti, měl jsem 10 metod, jak vychovávat děti. Teď mám 10 dětí a žádnou metodu. To je náš takový oblíbený vtip s mojí ženou Dášou, protože my máme teďka děti 4 a když jsme měli první dvě, to jsou dvě holčičky, tak ty byly takový vzorný, hodný, kam jsme je posadili, tam jsme je našli a tak. A tak jsme se cítili jako takový dobrý rodiče, který to zvládají a divili jsme se, vždycky jsme se tak ošklíbali někde v obchoďáku nebo v tramvaji, když se nějaký robátko vztekalo a maminka to zjevně nezvládala. Tak jsme si říkali, že si ty rodiče, ty děti jako neudrží nějak a tak. A potom jsme měli Davídka, našeho staršího syna. Ten, když se narodil, tak to byla veliká změna. To byl takový tornádo, který úplně změnilo spousty našich pohledů na výchovu, protože to, co fungovalo u holčiček, tak to u něj nefungovalo a najednou jsme to byli my, komu se robátko vsteká v obchoďáku nebo v tramvaji a nevěděli jsme si s ním rady, nevěděli jsme, jestli mu tam máme naplácat nebo počkat až venku a tak dále a jiní rodiče se ošklebovali, jak to, že si to dítě nezvládneme. Tak to bylo pro nás užitečné. A možná jste si všimli, že v písmu nacházíme několik velmi rázných návodů k výchově svých dětí. Přísloví 13:24. Kdo šetří hůl, nenávidí svého syna, kdežto kdo jej miluje, trestá ho včas. Přísloví 22:15. Vězí-li v srdci chlapce pošetilost, trestající hůlí od něho vzdálí. Přísloví 23:13. Nepřipravuj chlapce o trest, nezemře, když mu nabiješ holí. Nabiješ mu holí a jeho život vysvobodíš od podsvětí. Teďka my si říkáme, tyjo, to je naprosto nehumánní takovýhle způsob výchovy, ale já teďka vůbec nechci mluvit o výchově dětí. To je taky zajímavý téma, ale teď spíš mě napadlo, jestli náhodou ten, kdo tyhle rady nechal zapsat do Bible, Bůh, se jima sám neřídí ohledně výchovy nás. A já bych řekl, že jo. Že prostě, když tam tohle do Bible napsal, takže se tím sám řídí. A to, proč si to myslím, je jednak z některých osobních zkušeností v mém životě. Ale i třeba z 5. Mojžíšovi 8, kde v 2. a v 5. verši čteme: připomínej si celou tu cestu, kterou tě Hospodin tvůj Bůh vodil po 40 let na poušti, aby tě pokořil a vyzkoušel a poznal, co je v tvém srdci. Uznej tedy ve svém srdci, že tě Hospodin tvůj Bůh vychovával, jako vychovává muž svého syna. A jinde v přísloví 3:11-12 čteme, a já to přečtu podle českého překladu Jeruzalémské Bible: nepohrdej můj synu Jahvovým potrestáním a neber ve zlém jeho pokárání. Vždyť Jahve kárá toho, koho miluje, jako otec syna, jehož má vroucně rád. To je nádherný verš. Ano, Bůh nás kárá a kárá nás přísně, protože, jak je řečeno jinde, koho Pán miluje, toho přísně vychovává. A trestá každého, koho přijímá za syna. To je Židům 12, kapitola 6. verš. Ale je tam i řečeno proč. Podvolujte se jeho výchově, on s vámi jedná jako se svými syny. Byl by to vůbec syn, kdyby ho otec nevychovával. Jste-li bez takové výchovy, jaké se dostává všem synům, pak nejste synové, ale cizí děti. Ta boží přísnost, nebo přísnost jeho výchovy, to je projev lásky. Protože kdyby nás přísně nevychovával, tak by nám tím vyjadřoval, že mu jsme lhostejní, že mu jsme jedno. A myslím si, že někdy potřebujeme si to připomenout, právě když procházíme tou přísnou výchovou, protože Bible říká, že přísná výchova se v tu chvíli nezdá příjemná, nýbrž krušná. To je jasný. Nikomu se nezdá přísná výchova příjemná, ani našim dětem ne. Spíš se jim zdá krušná. Později však, jak říká písmo, později však přináší ovoce pokoje a spravedlnost těm, kdo jí prošli. Tady to slovo krušná, že se jim nezdá příjemná, nýbrž krušná, tak tam je v řečtině slovo lipé. A to slovo znamená bolestný, těžký zármutek. Takže nic pěkného. Vlastně z toho plyne, že abychom mohli získat to ovoce přísné výchovy, je nutno dát prostor i pro bolest. My sami někdy děláme tu chybu, že u naší

našich dětí bráníme důsledkům zákona sedby a žně, protože se příliš ztotožníme s bolestí dítěte. Říkám si, ne, ono to bude bolet a to nebude potřeba. Ale někdy je lepší nechat ty děti trpět zármutkem teď, než aby potom museli trpět o hodně hůř později. Takže, jak říká Henry Cloud a John Townsend v knize Děti a hranice, utrpení tu je nevyhnutelné. Postarejte se o to, aby přišlo, dokud důsledky nezodpovědnosti představují pouze ztrátu určitých výsad, než aby znamenaly ztrátu zaměstnání nebo manželství. A já si myslím, že Bůh je ohledně naší výchovy zjevně téhož názoru. Mnohdy právě na nás nechá dolehnout tu svoji výchovu velmi přísně, nebo nám se to tak jeví, ale je to proto, že nás chce v budoucnu ochránit před něčím mnohem horším. Ovšem, obávám se, že když se z teorie přesuneme do praxe, že tady s tím vším souhlasíme a líbí se nám to a skutečně začneme na sobě tu boží výchovu zakoušet, tak snadno sklouzáváme k podobně mylným představám o Bohu, jako měl třeba Job. V 10. kapitole 13. až 14. verš říká Bohu: ale ve svém srdci ukryl jsi toto. Bylo to tvým úmyslem, to vím, že proti mě budeš ve střehu, jestliže zhřeším, že nenecháš bez trestu můj přečin. Nebo jinde, Job říká v 19. kapitole 6. verš: uznejte přece, že mi Bůh křivdí, zatáhl kolem mě loveckou síť. Nebo jinde, ještě 19. kapitola 11. verš: rozpálil se na mě hněvem, považuje mě za svého protivníka. A tady ten Job, to už byl mimo realitu. Prostě to na něj dolehlo, ta boží výchova, on nerozuměl tomu proč, svým způsobem se mu nemůžem divit. Ale tady Bůh podsouval úplně jiný motivy, než byly. Pořád platí to, že Bůh nás přísně vychovává, protože nás miluje, to potřebujeme vědět. A Elifas, který byl jeden z těch, co tam Jobovi radili, tak mu říká v 5. kapitole 17. až 18. verš: věru, blaze člověku, jehož Bůh trestá. Kázeň všemocného neodmítej. On působí bolest, ale též obváže rány. Co rozdrtí, vyléčí svou rukou. Já jsem si opsal jeden dopis, který napsal nějaký 6letý David svému tatínkovi druhý den potom, co dostal pořádný vejprask, protože nechtěl se mu uklízet, měl se sbíhat slupky od pomeranče, nejdřív teda nechtěl vůbec, pak dostal jednu na zadek, aby ho tatínek povzbudil, že fakt by bylo dobře ty šlupky uklidit. On na to konto předvedl vzdorovitý záchvat vzteku a tak dostal pořádnej vejprask. A potom napsal teda za sebe i za svoji adoptivní sestřičku Deboru dopis, té sestřičce byl teprve jeden rok, a k tomu dopisu, to bylo v Americe, přidal hromádku 10 centů a pak to ráno teda dostal ten jeho tatínek. A bylo tam napsáno: od Davida a Debory, mamince a tatínkovi. Milá maminko a tatínku, tady je 10 cintů za to, že jsi mi naplácal, když jsem to fakt potřeboval. To je taky za Deboru. Mám vás rád, s láskou váš David a vaše dcera Debora. A to je úžasný, ono se to nepovede vždycky, že jo, abychom takhle krásně dokázali zareagovat na tu boží výchovu. Ani našim dětem se to vždycky nepovede takhle krásně zareagovat na tu naší přísnou výchovu, ale bylo by to pěkný, protože to vystihuje přesně ten princip. Je to boží láska, která stojí za jeho přísností v naší výchově. Ta boží výchova je mnohdy přísná a působí bolest, ale můžeme si být jisti, že nás vychovává někdo, kdo nás má vroucně rád, komu na nás záleží. A to, co nás vychovává, není jeho přísnost, není to jeho náročnost, není to jeho zalíbení v dokazování nějaké své převahy nebo potřeba léčit si nějaký svý komplexy, ale je to boží milost. Máme to zapsáno v Bibli, v listu Titovi, 2. kapitole 11 až 12. Ukázala se boží milost, která přináší spásu všem lidem a vychovává nás k tomu, abychom se zřekli bezbožnosti a světských vášní, žili rozumně, spravedlivě a zbožně v tomto věku. Takže ukázala se boží milost, která nás vychovává. Jinak by to bylo taky možný říct, že máme se zříct bezbožnosti a světských vášní a tak dále, a ta, která boží přísnost nás k tomu vychovává. A není to tak, je to boží milost. Jak říká Wolfhard Margis, Bůh nás vychovává svou milostí, to je řadou námi nezasloužených projevů přátelství. V Ozeáši máme zaznamenán takový boží povzdech nad Izraelem. Je to v 7. kapitole 15. Ať jsem je trestal, nebo posiloval jejich paži, oni o mě smýšleli zlé.
A já teda musím říct, že doufám, že jednou si takhle nebude muset náš nebeský Otec povzdechnout nad námi. Někdy taky prostě nechápeme jenom to ovoce, že fakt je dobré. Někdy prostě máme pocit, že víme líp, než Bůh, co je pro nás dobré. Ale Bůh to ví líp. A tak bych chtěl na konci přečíst ten verš ze Zjevení 3.15 podle překladu Amplified Bible. Těm, které vroucně a něžně miluji, říkám jejich chyby a přesvědčuji, kárám a trestám, kázním a poučuji je. Proto buď nadšený, opravdový, s planoucí horlivostí a čiň pokání, změň své smýšlení a postoje.

O boží výchově hovořil Karel Řežábek. Premiéru další biblické úvahy najdete v našem vysílání v pondělí v 6 hodin a 45 minut, kdy bude Petr Plaňanský hovořit na téma Komu patří pomsta.

0: Neboť Bůh tak miloval, že dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něho věří, ale měl věčný.
1: Nebojíme se pravdy. Rádio 7.

chléb, ovoce, víno, beránek. Biblická symbolika je fascinující a pomáhá nám pochopit víc do hloubky boží záměry a jednání. Pesach, svátek nekvašených chlebů, svátek prvotin, svátek týdnů, poslavnost přijetí Tóry na Sinaji. Víte, jak spolu souvisí? A proč Židé počítají Omer, 50 dní od Pesachu po Šavuot, tedy od Velikonoc k letnicím? V modlitbách podle Bible se zaměříme na objevování bohatství židovských kořenů naší křesťanské víry. V dnešním díle si připomeneme svátek letnic, darování Tóry na Sinaji. U poslechu vás vítá Dana Kenningová.

Svátek Pesach je oslavou vysvobození z egyptského zajetí. Je to hod beránka, který si mají Židé provždy připomínat. Jak krev na veřejích dveří zachránila před smrtí vše prvorozené v domě. Jak prošli Rudým mořem, když je dostihlo faraonovo vojsko, které ve vlnách zahynulo. A pak putovali 40 let pouští. Po 400 letech v egyptském otroctví. Pesach. Na něj navazuje svátek nekvašených chlebů a svátek prvotin, který měli za úkol slavit, až dojdou do zaslíbené země. Obětovat první sklizeň ječmene Hospodinu jako výraz vděčnosti za jeho péči. Svátek prvotin připadá na první den po šabatu, který následuje po Pesachu. A je to den, kdy byl Ježíš vzkříšen jako první z mrtvých. Předtím zanechal v hrobě starý kvas našeho hříchu, který na sebe vzal. Zasvěcením první úrody je posvěcená celá sklizeň. Za okamžik si přečteme texty, které o tom mluví. Od svátku prvotin se počítá takzvaný omer, což znamená snopek. Snopek obilí, který obětovali Hospodinu. 7 týdnů. To je 7×7 dní, tedy 49. Číslo plnosti 40, ale ještě víc, 40 a 10. Číslo 40 má důležitou symboliku v Bibli. Kromě zmíněných 40 let putování Izraele pouští, byl i Ježíš 40 dní na poušti po svém křtu v Jordánu před začátkem své služby. 40 dní byl Mojžíš nahoře Sinaj, když mu Hospodin dal zákon. A to dokonce dvakrát, když první desky v hněvu roztříštil o zem při pohledu na Izraelce a zlaté tele. 40 dní se zjevoval vzkříšený Ježíš učedníkům a vyučoval je před svým na nebe vstoupením. Desatero je Božích přikázání. 50. léto je léto milosti, kdy se propouštěli otroci, navracela se půda původním majitelům a odpouštěly se dluhy. A z tohoto pohledu jsou letnice, Šavuot, svátek darování Tóry na Sinaji 50 dní po Velikonocích, zároveň svátkem Boží milosti. Protože Boží zákon je vždy spojen s milostí, je pro naše dobro. Ale k tomu se ještě dostaneme. Šavuot se vždy slaví v neděli, první den po šabatu, tedy po posledním dni v týdnu, jako začátek něčeho nového. Podle rabínských výkladů je Izrael sice vysvobozen z egyptského zajetí, je vykoupen krví beránků, ale teprve při darování Tóry se stává Božím lidem ve smluvním vztahu a zavazuje se k poslušnosti a oddanosti Hospodinu jako jedinému Bohu Izraele. A postupně se podíváme, jak seslání Ducha Svatého zrcadlí a posunuje právě tuto událost. Na začátek pojďme prosit, aby nám Duch Svatý pomohl tyto důležité pravdy pochopit a přijmout za své celým srdcem. Duchu Svatý, jak nezměrná je Boží moudrost, kterou můžeme zahlédnout v symbolice biblických svátků. Prosíme, pomoz nám proniknout do reality, kterou tyto svátky znamenají i pro nás, křesťany z pohanů, o několik tisíc let později. Kéž promění náš pohled na Pána Boha, pomohou nám víc poznat jeho věrnost, moudrost, milost, plán spásy a jeho záměry s tímto světem. Proto, abychom mu mohli více důvěřovat i v našich osobních životech, situacích, kde se nacházíme. Otevři naše oči, uši i srdce. Jsme tady a teď, nasloucháme a odevzdáváme se ti. Amen.

ustanovení Pesachu, svátku nekvašených chlebů a svátku prvotin najdeme v knize Levitikus 23. kapitole. Toto jsou slavnosti Hospodinovi, bohoslužebná shromáždění, jež budete svolávat v jejich určený čas. 14. dne prvního měsíce na večer bude Hospodinův hod beránka. 15. dne téhož měsíce začne Hospodinova slavnost nekvašených chlebů. Po 7 dní budete jíst nekvašené chleby. Prvého dne budete mít bohoslužebné shromáždění, nebudete konat žádnou všední práci. Po 7 dní budete přinášet ohnivou oběť Hospodinu. 7. dne bude bohoslužebné shromáždění, nebudete konat žádnou všední práci. Hospodin dále mluvil k Mojžíšovi. Mluv k Izraelcům a řekni jim, až přijdete do země, kterou vám dávám, a budete sklízet obilí, přinesete snopek jako prvotiny své žně knězi. Podáváním nabídne snopek Hospodinu, aby ve vás našel zalíbení. Druhého dne po dni odpočinku jej nabídne kněz podáváním. Ke vzkříšení Pána Ježíše prvního dne po sobotě, tedy na den svátku prvotin, se vztahují tyto texty. Koloským 1. On je obraz Boha neviditelného, prvorozený všeho stvoření, neboť v něm bylo stvořeno všechno na nebi i na zemi, svět viditelný i neviditelný, jak nebeské trůny, tak i panstva, vlády a mocnosti. A všechno je stvořeno skrze něho a pro něho. On předchází všechno, všechno v něm spočívá. On jest hlavou těla, totiž církve. On je počátek, prvorozený z mrtvých, takže je to on, jenž má prvenství ve všem. Plnost sama se rozhodla v něm přebývat, aby skrze něho a v něm bylo smířeno všechno, co jest, jak na zemi, tak v nebesích, protože smíření přinesla jeho oběť na kříži. A 1. Korinským 15. kapitola. Avšak Kristus byl vzkříšen jako první z těch, kdo zesnuli. A jako vešla do světa smrt skrze člověka, tak i z mrtvých stání. Jako v Adamovi všichni umírají, tak v Kristu všichni dojdou života. Římanům 11.16. Je-li první chléb zasvěcen, je svatý všechen chléb. Je-li kořen svatý, jsou svaté i větve. Pane Ježíši, chválíme tě, že jsi přemohl smrt a že skrze tebe a v tobě máme i my naději na vzkříšení. Nemusíme se bát smrti, protože ta je jen branou k věčnosti s tebou. Prosíme za všechny, kteří žijí svázáni strachem ze smrti, s pocitem viny, hanby, s břemenem hříchu, se kterým si neví rady. Pane, dej jim zakusit tvou lásku, která je silnější než strach. Dej jim ujištění o tvé milosti. Amen.

V modlitbách podle Bible dnes objevujeme hluboký význam jarních židovských svátků a především letnic, který dostávají skrze život a oběť Pána Ježíše. Než se dostaneme ke svátku letnic, přečteme si ze Starého zákona o svátku seslání Tóry na Sinaji, který se k němu pojí. Protože je to dlouhý text, přečtu jen část před tím, než dá Hospodin Mojžíšovi desky zákona. Exodus 19. Mojžíš vystoupil k Bohu. Hospodin k němu zavolal z hory. Toto povíš domu Jákobovu a oznámíš synům Izraele. Vy sami jste viděli, co jsem učinil Egyptu. Nesl jsem vás na orlých křídlech a přivedl vás k sobě. Nyní tedy, budete-li mě skutečně poslouchat a dodržovat mou smlouvu, budete mi zvláštním vlastnictvím, jako žádný jiný lid, třeba že má je celá země. Budete mi královstvím kněží, pro národem svatým. To jsou slova, která promluvíš k synům Izraele. Hospodine, chválíme tě za tvou věrnost. Přijal jsi Izrael za svůj lid, abys skrze ně zjevil svou svatost celému světu. A přestože ve svém úkolu selhali, nezavrhl si je, ale stále s nimi počítáš. Prosíme, aby se k tobě navrátili a aby poznali v Ježíši svého Mesiáše, který sám naplnil to poslání. Amen. Od svátku prvotin se počítá 7 týdnů do svátku Šavuot, letnic. Text z Levitiku 23, který jsme četli před písničkou, pokračuje. V den, kdy kněz za vás bude nabízet váš snopek podáváním, připravíte Hospodinu k zápalné oběti ročního beránka bez vady a k němu přídavnou oběť. 2 desetiny éfy bílé mouky, zadělané olejem jako ohnivou oběť Hospodinu v libou vůni. K tomu i úlitbu, 1/4 hýnu vína. Až do toho dne, kdy přinesete dar svému Bohu, nebudete jíst chléb, ani zrní pražené, ani čerstvé. To je provždy platné nařízení pro všechna vaše pokolení ve všech vašich sídlištích. Potom si odpočítáte ode dne po dni odpočinku, ode dne, kdy jste přinesli snopek k oběti podávání, plných 7 týdnů. Ke dni po 7. dni odpočinku napočítáte 50 dní a pak přinesete Hospodinu novou přídavnou oběť. Přinesete ze svých sídlišť chléb k oběti podávání. Budou to 2 chleby ze 2 desetin éfy bílé mouky. Budou upečeny kvašené, jakožto prvotiny Hospodinu. I zde je mnoho symboliky. Zmíním jednu. Při svátku týdnu se už přináší 2 chleby kvašené, což je výjimečné, protože kvas je ve Starém zákoně vnímán jako symbol hříchu. Podle výkladu mesiánských Židů je to symbol toho, že Bůh nás přijímá takové, jací jsme, i s našimi hříchy. Hřích je vidět na pozadí zákona, který sami nedokážeme naplnit. Ale Bůh sám nás posvěcuje a proměňuje skrze Ducha Svatého, kterého seslal o letnicích do našich srdcí. A k tomu se ještě dostaneme. Proč právě 2 chleby a ne 1 nebo 3? Můžeme v tom vidět symbol Židů a pohanů, které Bůh přijímá. Proč? Souvislost nacházíme v příběhu Moábské Rút, který se odehrává právě o letnicích a který končí sňatkem pohanské Rút a žida Boáze. A z jejich manželství se rodí o pár generací později král David a ze stejného rodu i Mesiáš. Není to úžasné? Bože, chválíme tě, že jsi vyvolil Izrael jako svého prvorozeného syna, aby skrze něj přinesl spásu celému lidstvu. Chválíme tě, že v Mesiáši a jeho oběti si spojil Žida i pohana v jednoho nového člověka. V církev, tělo Kristovo, při seslání ducha o letnicích. Pane, prosíme za církev z národů,
aby znovu objevila své židovské kořeny a přijala zpět ty, od kterých se vědomně oddělila, mesiánské židovské bratry a sestry. Prosíme o jednotu v Ježíši, tak jak si ji zamýšlel, jak po ní toužíš, jednotu, kvůli které Ježíš umíral. Kéž jsme chlebem pro tento hladový svět. Odevzdáváme se ti. Prosíme o smíření všude tam, kde je rozdělení ve tvém těle. O milost pokání pro ty, kdo postavili zeď rozdělení. Abychom se sytili všichni z jednoho chleba u tvého stolu a pili z jednoho kalicha nové smlouvy lásky. Amen. Zaslíbení o Duchu svatém podle Ezechiele 36. A dám vám nové srdce a do nitra vám vložím nového ducha. Odstraním z vašeho těla srdce kamenné a dám vám srdce z masa. Vložím vám do nitra svého ducha. Učiním, že se budete řídit mými nařízeními, zachovávat moje řády a jednat podle nich. Hospodine, zákon byl napsán na kamenných deskách a naše srdce je kamenné kvůli hříchu. Prosíme, stvoř v nás nové srdce. Vlož do našeho nitra svého ducha. Uzdrav nás a budeme uzdraveni. Odpusť nám všechny naše hříchy, všechno, čím jsme se provinili proti tobě, proti bližním, proti lásce a proti životu. Odpusť nám naše vědomé i nevědomé hříchy. Odpusť, že se tak často necháváme vést srdcem, které nás ale vede na cestí, k tomu, co je pro nás pohodlné, protože naše srdce je plné sobectví, strachu, pýchy, různých klamů a falešných obrazů o tobě i o nás. Dej nám nové srdce, tvé srdce, které se nechá vést tvým duchem, bude mu podřízeno a bude vnímavé na jeho tichý hlas. Amen.

O letnicích, které si dnes připomínáme, slavíme seslání Ducha Svatého. Pro Židy je to svátek Šavuot, svátek slavení darování Tóry nahoře Sinaji. A o souvislosti těchto dvou svátků dnes mluvíme v modlitbách podle Bible, které připravila Dana Kenningová. Zajímavé symboliky je v těchto svátcích opravdu hodně. Při počítání omerů od svátku prvotin do svátku týdnů je například 9. omer věnován písmenu Tav, které symbolizuje skrytou boží dobrotu. Něco, co se děje pod povrchem, co se chystá, ale ještě není vidět. Stejně jako rašící pupeny skrývají dobrotu ovoce, které z nich vyroste a dozraje, tak se počítáním vyjadřuje očekávání a těšení se na něco nového, krásného a dobrého, co Pán Bůh chystá. Ovoce Ducha Svatého, láska, radost, pokoj. Abychom takové ovoce nesli, potřebujeme být připojeni na pravý vinný kmen. Pane Ježíši, uč nás věrně zůstávat ve tvé blízkosti, v tobě, a ty zůstávej v nás. Aby skrze nás proudila míza tvého ducha, tvoje láska a tvůj život, abychom nesli ovoce ke tvé chvále. Aby byl na nás vidět tvůj život, prosíme, zachovej nás při svém slovu. Amen.

Je ještě jeden hodně zajímavý detail, který se odehrál při uzavření smlouvy na Sinaji a seslání ducha o letnicích. Mojžíš byl nahoře Sinaj 40 dní a Izraelci nevydrželi tak dlouhou dobu čekat a přinutili Árona, aby jim stvořil zlaté tele. Když pak Mojžíš sestoupil z hory s deskami zákona a viděl Izraelce, jak uctívají zlaté tele, a viděl jejich nemravné jednání, přestože 40 dní předtím slibovali věrnost Hospodinu, rozlobil se. Levíovci ten den dostanou za příkaz pobít všechny, kteří toho činu nelitovali, a bylo jich na 3000. Ve Skutcích 2. kapitole pak čteme toto. Když nastal den letnic, byli všichni shromážděni na jednom místě. Náhle se strhl hukot z nebe, jako když se žene prudký vichr, a naplnil celý dům, kde byli. A ukázali se jim jakoby ohnivé jazyky. Rozdělili se a na každém z nich spočinul jeden. Všichni byli naplněni Duchem Svatým a začali ve vytržení mluvit jinými jazyky, jak jim duch dával promlouvat. V Jeruzalémě byli zbožní Židé ze všech národů na světě, a když se ozval ten zvuk, sešlo se jich mnoho a užasli, protože každý z nich je slyšel mluvit svou vlastní řečí. Pak následuje Petrovo kázání a ve verši 42 čteme. Ti, kteří přijali jeho slovo, byli pokřtěni a přidalo se k ním toho dne na 3000 lidí. Pane, tam, kde zákon přinesl smrt kvůli naší svévoli, tam duch přináší život. Chválíme tě za dar tvého ducha, za dar nového začátku, za tvou velkou nezměrnou milost a prosíme o čerstvý přídavek tvého ducha pro tvůj lid. Abychom ve tvé moci žili věrně nový život a šířili dobrou zprávu o naději. Byli jedním tělem, žili a zvěstovali tvé slovo s odvahou, ve tvé lásce. Amen. S přáním, aby Pán vylil svého ducha do vašich srdcí, jako jarní déšť na všechna místa sprahlá žízní, se s vámi loučí a za týden naslyšenou těší u modliteb podle Bible Dana Kenningová.

Modlitby podle Bible byly tentokrát zaměřené na letnice a za Danou Koenigovou se můžete modlit opět dnes v 21 hodin.

Noční vysílání na Rádiu 7 končí, za chvilku bude 6 hodin a k rannímu vysílání usedne k mikrofonu Lucie Endlicherová. A z nočního vysílání se také loučí Lenka Malinová s přáním boží blízkosti.

Je poslední květnové ráno roku 2026. Za mikrofonem Rádia 7 je Lucie Endlicherová. Dobré ráno. Minula 6. hodina, společně budeme trávit čas až do 10. Doufám, že půjde o příjemné chvíle. Jestli chcete to poslední májové ráno trávit v naší společnosti, tady je nabídka toho, co jsme přichystali k poslechu. I dnes vstoupíme do nového dne s tichým časem. Budeme otevírat Bibli, číst s ní a modlit se. Poznání je velmi dobrá věc. A i tak jsou chvíle, kdy nám může překážet a kazit schopnost vidět věci v dobrém světle. O poznání mluví na základě 8. kapitoly 1. listu Korinským v pořadu Studna slova Jiří Hurta. Naleďte si jeho zamyšlení ve 6:45. Oslavený Mesiáš bude stát v centru naší pozornosti, když společně s Kubou Lofítkem otevřeme list Koloským, jeho první kapitolu. Také na další biblické oddíly se dostane v čase mezi 7. a 8. Někdy se nám v životě dějí zázraky a přesto máme problém za nimi vidět Boha. Nebo je to strach? O tom, proč se lidé bojí i jenom slyšet o Bohu, přemýšlí ve svátečním slově Marie Fridrichová. Poslechněte si ji po 8. hodině. Proč je rozdělování darů na duchovní a praktické nesmysl? Na příkladě Ezdráše a Nehemiáše bude Jiří Jedlička ukazovat, že k velkým věcem je zapotřebí jak znalců písma, tak schopných organizátorů. Zároveň nebude mluvit jen o schopnostech, ale také o poslušnosti a víře. Bohoslužbu z církve pro Valmes si poslechněte po 9. hodině. Tak i takové budou další chvíle na vlnách Rádia 7. Příjemné poslouchání, dobré ráno.

Tuhle tu písničku Jany Zubojové mám moc ráda i proto, jak je v ní slyšet ten prostor, kde se natáčela. Ta podhorská louka, kde šumí vítr, kde pak probíhá rozhovor, který uzavírá celé nahrávání. Taková pohodová atmosféra do nedělního rána. Právě k ní bych chtěla přidat pozvání ke společnému tichému času. Bude to už po písničce kapely Nad čarou. Společně otevřeme knihu žalmů a číst budeme ten s číslem 51. 51. žalm naplní dnešní tichý čas už po následující písničce.

Znělo tu, že dnešní tichý čas bude patřit žalmu 51. Myslím, že jsem ho četla vlastně celkem nedávno, ale přiznávám, že tohle je žalm, ke kterému se velmi pravidelně

Vracím, tak proto mu chci dát prostor i v dnešním ránu. Chci ho přečíst celý, tak kéž je vlastně ten žalm zároveň i modlitbou. Ostatně právě tak byl zamýšlen. Jsou to slova, která pronesl král David, když k němu přišel prorok Nátan, protože vešel k Batšebě. Smiluj se nade mnou, Bože, pro milosrdenství svoje. Pro své velké slitování zahlaď moje nevěrnosti. Moji nepravost smíj ze mě dokonale. Očist mě od mého hříchu. Doznávám se ke svým nevěrnostem. Svůj hřích mám před sebou stále. Proti tobě samému jsem zahřešil. Spáchal jsem, co je zlé ve tvých očích. A tak se ukážeš spravedlivý v tom, co vyřkneš. Ryzí ve svém soudu. Ano, zrodil jsem se v nepravosti, v hříchu mě počala matka. Ano, v opravdovosti máš zalíbení, dáváš mi poznávat tajuplnou moudrost. Zbav mě hříchu, očist izopem a budu čistý, umý mě a budu bělejší nad sníh. Dej, ať slyším veselí a radost, ať jásají kosti, jež si zdeptal. Odvrať svou tvář od mých hříchů, zahlaď všechny moje nepravosti. Stvoř mi, Bože, čisté srdce, obnov v mém nitru pevného ducha. Jen mě neodvrhuj od své tváře, ducha svého svatého mi neber. Dej, ať se zas veselím z tvé spásy, podepři mě duchem oddanosti. Budu učit nevěrné tvým cestám a hříšníci navrátí se k tobě. Vysvoboď mě, abych nebyl vinen krví. Bože, Bože, moje spáso, ať plesá můj jazyk nad tvou spravedlností. Panovníku, otevři mé rty, ať má ústa hlásají tvou chválu. Oběť, kterou bych dal, se ti nezalíbí, na zápalných obětech ti nezáleží. Zkroušený duch, to je oběť Bohu, srdcem zkroušeným a zdeptaným ty, Bože, nepohrdáš. Prokaž dobro Sionu svou přízní, vybuduj jeruzalémské hradby. Pak se ti zalíbí oběti spravedlnosti, zápaly a celopaly, pak ti budou na oltáři obětovat bíčky.

Vždycky znovu si tenhle žalm čtu především proto, abych zahlédla to, co je někdy těžké vidět. To, co je nesnadné zahlédnout. To, kam se ani možná nechci podívat. Abych poprosila Božího ducha o prosvětlení celého nitra. Aby mi ukázal ta místa, která si záměrně natírám na růžovo, ta, o kterých nevím. Aby mi ukázal to, co potřebuje proměnit a uzdravit. Dělej to prosím i dnes, Pane Ježíši. Přicházej, proměňuj a uzdravuj. Amen.

Když byl Ježíš ten, který dokázal milovat své nepřátele, chci to dělat taky. Když on byl ten, který dokázal zvát k dobrému, chci to dělat taky. Chci být jako ty, znělo v písničce v podání kapely For King and Country. Kéž tohleto požehnání, které bylo v té písni vyspíváno, dopadne do toho nedělního rána na každého z nás.

0: Je 6:30, vy posloucháte Rádio 7. Čeká nás ještě pár písniček, než se dostaneme k 6:45. S ní to bude Studna slova, program Jiřího Hurty a nahlédnutí do 8. kapitoly 1. listu Korinským. Dobré ráno.
1: Je to tak dávno, my byli jsme malí, na hřišti si hráli a od rána se smáli, tak kde jsou ty časy, my vyrostli asi a čas plyn.

Jsou chvíle, kdy není úplně jednoduché věřit tomu, že Bůh je ten, který dělá dobré věci a že na člověka nezapomíná. Tak právě to bude připomínat další písnička v podání Shila Benhoda, že Bůh je ten, který nejen dělal, ale taky dělá a bude dělat to dobré. Že radovat se v jeho domě je něco, čím si to také můžeme připomínat, že Bůh je dobrý a nezapomíná.

0: Máš pravdu, říkáme, když chceme druhému potvrdit, že vidí věci správně. A přitom je tohle konstatování zavádějící, protože pravdu není možné vlastnit. Dá se na ní pouze nahlížet. O poznání, které může ubližovat a rozdělovat, bude v následujících chvílích mluvit Jiří Hurta. Pojďme na poznání nahlédnout možná neobvyklým, ale jistě potřebným způsobem. Tady je dnešní vydání pořadu Studna slova. Dobrý poslech.
1: Studna slova. Archivní biblické výklady Jiřího Hurty.
2: Jak jsme si řekli už minule, otevíráme dnes 8. kapitolu 1. listu do Korintu, kde apoštol Pavel v prvních 3 verších píše: pokud jde o maso obětované modlám, víme, že všichni máme poznání. Poznání však vede k domýšlivosti, kdežto láska buduje. Jestliže si někdo myslí, že něco už úplně poznal, ten ještě nepoznal tak, jak je třeba. Kdo však miluje Boha, je od něho poznán. Křesťanská víra není jenom věcí myšlení nebo souhlasu s určitými věroučnými články. Je to dynamická síla, která nás nutí nově myslet a jednat tak, jak by jednal Kristus na našem místě. Jenže myslet si, že okamžikem, kdy se ke Kristu celým srdcem obrátíme, se v nás všecko naráz změní a že celý náš dosavadní život i způsob myšlení bude rázem definitivně pohřben, to je domněnka, jejíž platnost bychom asi velmi těžko biblicky dokazovali. Takové obrácení je pouze počátkem nového života, který roste ve víře jen poslušností. Mnoho myšlenek, návyků i tradic však přetrvává a působí dlouho dál. Vzpomeňme jen, kolik nesnází měl Petr se svou židovskou minulostí, když měl sloužit ke spasení pohanskému setníku Kornéliovi, jak o tom čteme v 10. kapitole Skutků. Jak mu v jeho tvrdošínosti musel Pán dát trojnásobné vidění, aby ho zbavil jeho předsudků a osvobodil ho k službě. Vzpomeňme, jaké těžkosti měl v Antiochii, když najednou nevěděl, jak se zachovat v přítomnosti křesťanů z židovského okolí Jakubova. Předtím jedl s ostatními křesťany z pohanů docela samozřejmě. Ale když přišli křesťané odchovaní židovským zákonem, začal se křesťanům z pohanů vyhýbat. Už s nimi nechtěl jíst. 2. kapitola Galackým. Jak vidno, ve skutečnosti nejde o to jídlo, ale o víru a o svědomí. Je jisté, že Bůh chce, aby všichni lidé dosáhli spásy a poznali pravdu. Ale co je pravda? Ta otázka tady nezní v témže smyslu, jaký položil Pilát. Tady je výrazem oprávněné pochybnosti, jestli ten, kdo tvrdí, že má pravdu, skutečně poznal pravdu tak, jak je nutno jí poznat. Pravdu totiž nelze nikdy mít ve smyslu vlastnickém. Poznání pravdy je darem Božím. Ale poznáním se nestává ještě pravda lidským vlastnictvím. Jakmile si totiž člověk, anebo dokonce celá skupina lidí, pravdu přivlastní, okamžitě propadne omylu, že stojí výš než ti druzí a osobuje si právo ty druhé, kteří tuto pravdu nemají, dirigovat, odsunovat, ba dokonce likvidovat. Tady je příčina, proč Židé pronásledovali pohany, proč pohané pronásledovali Židy i křesťany, proč křesťané pronásledovali jinověrce i příslušníky jiných denominací, proč totéž dělají ateisté, muslimové a tak dále. Poznání totiž vede k domýšlivosti. A domýšlivost lidi rozděluje, znepřáteluje, jakékoliv společenství rozbíjí. Proto Pavel, i když se staví do jedné řady s těmi, kteří mají poznání, hned také ukazuje na nedokonalost a meze tohoto poznání. V Kristově církvi jde přece vždycky ve všem o budování. Jde o to, aby tady lidé sloužili jako živé kameny ke stavbě živého chrámu, v němž by vládl pokoj, radost a plný nový život. A právě toto budování je poznáním znemožňováno. Poznání, které vede k domýšlivosti, totiž naopak boří. Jednoho je potřebí, a apoštol Pavel to říká naprosto jasně, pouze láska buduje. Pouze láska totiž osvobozuje člověka od toho starého, zděděného sobectví. Pouze láska nás vyvádí z bludného kruhu naší soběstřednosti a tím také z naší izolace a vesmírné osamocenosti. Pouze láska nás zbližuje s bližním a vytváří společenství vyššího typu, totiž živý organismus Kristovy církve. A je pozoruhodné, že varování před přeceněním poznání, před nebezpečím každého poznání, slyšíme právě od Pavla, od apoštola s největším poznáním. Od jednoho z největších prvokřesťanských učitelů, který byl zakladatelem pravé křesťanské teologie. Pavlovými slovy není ovšem dobrá teologie odsouzena ani znehodnocena. Je jí pouze ukázáno její jediné pravé místo, a to je místo služebné. Ostatně největší překážkou opravdového poznání i každého růstu a dalšího rozvoje je právě nadutost, která si zakládá na stupni poznání, kterého již dosáhl. Tuto pravdu v trochu jiném smyslu vyjádřil konec konců už dávný pohanský filozof Sokrates svým známým výrokem, kterým vlastně řekl, že předpokladem pravé moudrosti je vědět, že nic nevím. Sokrates měl ovšem na mysli nutnost sebekritiky při rozvoji rozumového poznání. Zatímco apoštol Pavel ukazuje především na to, že domýšlivost člověku zatarasuje cestu k Bohu. Svědčí o tom i další Pavlova slova, podle kterých jedinou cestou k pravému poznání Boha je láska k němu. Pavel píše, jestliže si někdo myslí, že už něco poznal, ještě nic nepoznal, jak je poznat nutné. A my bychom čekali, že teď napíše, miluje-li však někdo Boha, má pravé poznání. Jenomže Pavel říká něco jiného. Miluje-li však někdo Boha, je od něho poznán. Člověk, který se snaží takzvaně poznat Boha, ve skutečnosti přistupuje k Bohu jako k nějakému objektu zkoumání a poznání a usiluje vlastně o to, aby si pořídil co největší sbírku poznatků o Bohu. Vytváří si soubor věroučných věd, s jejichž pomocí se pokouší zmocnit se podstaty Boží. Jenomže ve skutečnosti si tak maluje pouze svůj iluzorní obraz Boha. Vytváří si tak svou ideu Boha ke svému obrazu. A s živým skutečným Bohem se přitom nesetkává. Cesta k Bohu nevede přemýšlením, ani kdyby to bylo co nejusilovnější přemýšlení. Boha lze poznat jen tam, kde on sám jedná, kde přichází a sám zasahuje do lidského života svou láskou, to jest svým ukřižovaným synem. Proto také jádrem celé Pavlovy zvěsti je Pán Ježíš Kristus a to ten ukřižovaný. Bůh se dává tedy člověku poznat pouze v Kristu, který chce člověka svou láskou získat. A kdo je touto láskou získán a Boha si zamiluje, ten také samého sebe vydává Bohu a je od něho poznán. To znamená, že je od něho milován, vyvolen a vykoupen. Každý skutečný křesťan to může poznávat vlastní zkušeností víry. A na otázku, zda jíst či nejíst maso obětované modlám, se potom nedá odpovídat čistotou věroučného poznání. Nýbrž skutkem lásky, která vyplývá z Božího milosrdenství a bere ohled na druhého člověka, totiž na bratra mdlého ve víře, jak se dovíme z další části kapitoly. Ale už sám začátek kapitoly staví před nás vážné otázky. Jak je to s tvým poznáním Boha? Vstoupil svým slovem do tvého života? Dal se ti poznat v Pánu Ježíši Kristu? Přebývá svým duchem ve tvém srdci? Spatřil z Boží lásku v Kristově kříži? A odpověděl jsi na poznání této lásky láskou, ve které se s vděčností celé vydáváš jemu? Pane Ježíši Kriste, děkujeme ti, že nám ukazuješ, že láska je víc než poznání i víc než právo, které nám svoboda v tobě poskytuje. Děkujeme, že nás vedeš k ohledu plnosti vůči těm, kteří poznání svobody v tobě nemají. Amen.
0: Že láska buduje a osvobozuje člověka. To připomněl Jiří Hurta v dnešním nahlížení do 8. kapitoly prvního dopisu, který apoštol Pavel adresoval korinským křesťanům. Pozvání k prozkoumání vlastního náhledu na poznání a poznávání uzavírá dnešní vydání pořadu Studna slova. K dalšímu zastavení zveme zase za týden. Příští sobotu budeme mluvit o tom, že ohleduplnost pomáhá. Totiž v sobotu v 15.30 má premiéru další setkání s Jiřím Hurtou. Relaci Studna slova pak najdete na vlnách Rádia 7 jako dnes, po 6 také v neděli, po 6. hodině a 45. minutě. My se pomalu, ale jistě přibližujeme k 7, tak přidám ještě všechny potřebné reálie, totiž, že je neděle 31. května 2026, že je tu 7. hodina, s vámi je Rádio 7 a Lucie Endlicherová a před námi je čas, který v našem vysílání pravidelně patří nahlížení do Bible. Pokud budete chtít, i dnes budeme mezi 7. a 8. číst nejrůznější biblické úryvky, mimo jiné se dostane i na první kapitolu listu Koloským, který budeme otevírat spolu s Kubou Lofítkem. Dobré ráno.

Říkávám to pravidelně, že texty, které znějí tím nedělním ranním programem mezi 7 a 8 hodinou, jsou velmi často vybírány v uvozovkách náhodně. Prostě někam píchnu prstem do Bible a uvidí se, jaký text to bude. A tenhle, který budu teď číst, je přesně takový. A přitom, když jsem ho otevřela, říkala jsem si, tenhle chci číst a tenhle se chci skutečně dnes taky modlit, když bude znít vysíláním Rádia 7. Žalm 86. Modlitba Davidova. Hospodine, nakloň ucho, odpověz mi. Jsem tak ponížený, zubožený. Ochraňuj mě, jsem tvůj věrný. Spas můj Bože svého služebníka, který v tebe doufá. Smiluj se nade mnou, panovníku. Po celé dny k tobě volám. Vlej do duše svého služebníka radost. K tobě, panovníku, pozvedám svou duši, neboť ty jsi, panovníku, dobrý a nabízíš odpuštění. Ke všem, kdo tě volají, jsi nejvýš milosrdný. Dopřej, Hospodine, mé modlitbě sluchu. Věnuj pozornost mým prosbám. V den svého soužení volám k tobě a ty mi odpovíš. Panovníku, není tě rovného mezi bohy a tvým činům se nic nevyrovná. Všechny pronárody, tvoje dílo, se ti přijdou klanět, panovníku, budou oslavovat tvoje jméno, protože jsi veliký a konáš divy. Jedině ty jsi Bůh. Hospodine, ukaž mi svou cestu, budu žít podle tvé pravdy. Soustřeď mou mysl na bázeň tvého jména. Celým srdcem, panovníku, Bože můj, ti budu vzdávat chválu, tvoje jméno věčně oslavovat. Vždyť tvé velké milosrdenství je se mnou. Z nejhlubšího podsvětí si vytrhl mou duši. Bože, povstávají proti mě opovážlivci. O život mi ukládá smečka ukrutníků. Na tebe se neohlíží. Ty však, panovníku, si Bůh slitovný a milosrdný, schovívavý, nejvýš milosrdný, věrný. Schlédni na mne. Smiluj se nade mnou, dej svou sílu svému služebníku, vítězství synu své služebnice. Ukaž na mě dobré znamení, ať to vidí, kdo mě mají v nenávisti, ať jsou zahanbeni, že jsi, Hospodine, moje pomoc, moje potěšení.

že máme sílu k tomu, abychom doběhli až do cíle. To připomínala písnička kapely We Are Messengers, která právě dozněla. Mimo jiné je inspirovaná i následujícím textem z 9. kapitoly 1. listu Korinským. Jsem svoboden od všech, ale učinil jsem se otrokem všech, abych mnohé získal. Z židům jsem byl židem, abych získal židy. Těm, kteří jsou pod zákonem, byl jsem pod zákonem, abych získal ty, kteří jsou pod zákonem, i když sám pod zákonem nejsem. Těm, kteří jsou bez zákona, byl jsem bez zákona, abych získal ty, kteří jsou bez zákona, i když před Bohem nejsem bez zákona, neboť mým zákonem je Kristus. Těm, kdo jsou slabí, stal jsem se slabým, abych získal slabé. Všem jsem se stal vším, abych získal aspoň některé. Všecko to dělám pro evangelium, abych na něm měl podíl. Nevíte snad, že ti, kteří běží na závodní dráze, běží sice všichni, ale jen jeden dostane cenu? Běžte tak, abyste ji získali. Každý závodník se podrobuje všestranné kázni. Oni to podstupují pro pomíjitelný věnec, my však pro věnec nepomíjitelný. Já tedy běžím ne jako bez cíle. Bojuji ne tak, jako bych dával rány do prázdna. Ranami nutím své tělo ke kázni, abych snad, když kážu jiným, sám neselhal.

0: Koukám, že si to dělám hudbou i slovem, takové dobré kolečko mezi písněmi a texty, které znějí z Bible, protože zatímco, když jsem četla ten předchozí úryvek z prvního listu Korinským, reagovala jsem na píseň od kapely We Are Messengers, tak teď pro změnu dozněla písnička Matta Redmana, která je mimo jiné inspirovaná i žalmem 139. tím, který je plný úžasu nad tím, jakým způsobem Bůh člověka stvořil, utvořil, jak o něm ví, jak ho zkoumá, jak ho provází. Záměrně tenhle ten žalm už číst nebudu, ostatně za chvíli bude znít první žalm zhudebněný v podání kapely Tehillim, ale kdybyste si ho chtěli, ten žalm 139. inspirační zdroj pro tu předchozí písničku Matta Redmana, kdybyste si ho chtěli přečíst, tak máte na to celou neděli a rozhodně je to text, který za to stojí.
1: Vehajaket šatul alpil gemaim. אשר פריו איתן

0: אשר פריון ייתן ביתו, והלאו לא יבוא, וכל אשר יעשה יצליח.
1: Úplně teď změníme hudební žánr, prostor dostane kousek rapu v podání Augustina a kapely Tovmeot, až dozní jejich píseň, která bude mimo jiné odkazovat i na Jana Křtitele, tak nás čeká nahlédnutí do první kapitoly listu Koloským, který budeme otevírat společně s Kubou Lofítkem.

Pavel, z Boží vůle apoštol Krista Ježíše, a bratr Timoteus, Božímu lidu v Kolosách, věrným bratřím v Kristu, milost vám a pokoj od Boha Otce našeho. Stále za vás v modlitbách děkujeme Bohu Otci našeho Pána Ježíše Krista, neboť jsme slyšeli o vaší víře v Krista Ježíše a o vaší lásce, kterou máte ke všem bratřím, pro naději zakotvenou v nebesích. Víte o ní, protože i k vám přišlo slovo pravdy, evangelium, tak jako na celém světě i mezi vámi přináší ovoce a roste od toho dne, kdy jste uslyšeli o Boží milosti a přesvědčili se, že je pravdivá. Tak vás tomu učil Epafras, náš milovaný druh, jenž nás věrně zastupuje jako Kristův služebník. On nám také vyprávěl o lásce, kterou ve vás působí Boží duch. Proto i my ode dne, kdy jsme to uslyšeli, nepřestáváme za vás v modlitbách prosit, abyste plně se vší moudrostí a duchovním pochopením poznali jeho vůli. Tak budete svým životem dělat Pánu čest a stále se mu líbit. Ve všem ponesete ovoce dobrých skutků, budete růst v poznání Boha a z moci jeho božské slávy nabudete síly k trpělivosti a radostné vytrvalosti a budete děkovat Otci, který vás připravil k účasti na dědictví svatých ve světle. On nás vysvobodil z moci tmy a přenesl do království svého milovaného syna. V něm máme vykoupení a odpuštění hříchů. On je obraz Boha neviditelného, prvorozený všeho stvoření, neboť v něm bylo stvořeno všechno na nebi i na zemi, svět viditelný i neviditelný, jak nebeské trůny, tak i panstva, vlády a mocnosti. A všechno je stvořeno skrze něho a pro něho. On předchází všechno, všechno v něm spočívá. On jest hlavou těla, totiž církve. On je počátek, prvorozený z mrtvých. Takže je to on, jenž má prvenství ve všem. Plnost sama se rozhodla v něm přebývat, aby skrze něho a v něm bylo smířeno všechno, co jest jak na zemi, tak v nebesích, protože smíření přinesla jeho oběť na kříži. I vás, kteří jste dříve byli odcizeni a nepřátelští Bohu svým smýšlením i zlými skutky, nyní s ním smířil, když ve svém pozemském těle podstoupil smrt, aby vás před Boží tvář přivedl svaté, neposkvrněné a bez úhony. Pokud ovšem pevně zakotveni se trváte ve víře a nedáte se odtrhnout od naděje evangelia, jež jste slyšeli, jež bylo kázáno všemu stvoření pod nebem a jehož jsem se já, Pavel, stal služebníkem. Proto se raduji, že nyní trpím za vás a to, co zbývá do míry utrpení Kristových, doplňuji svým utrpením za jeho tělo, to jest církev. Stal jsem se jejím služebníkem, jak mi to uložil Bůh podle svého záměru, aby se na vás naplnilo Boží slovo. Tajemství, které po věky a po celá pokolení bylo skryto, ale nyní je zjeveno jeho svatému lidu. Bůh jim chtěl dát poznat, jak bohatá je sláva jeho tajemství mezi pohany. Je to Kristus mezi vámi, v něm máte naději na Boží slávu. Jeho zvěstujeme, když se vší moudrostí napomínáme a učíme všechny lidi, abychom je mohli přivést před Boha jako dokonalé v Kristu. O to se snažím a zápasím tak, jak on ve mně působí svou silou.

okolo chodí a do klece mě znovu zvát. Zaryťa, dráte si, chce ublížit mé duši. Hlavně má klíč od života.

Jsou texty, které vlastně vždycky, když si na ně vzpomenu a řeknu si, tohle bych mohla přečíst, tak si říkám, ale to je přece tak otřepaný text a tolikrát už se na mnoha místech četl, že vůbec nemá smysl ho ani otevírat. Tak právě tak mi teď padl zrak na 13. kapitolu 1. listu Korinským a pak jsem si říkala, a co by ne? Tak možná jeden z nejčtenějších textů z Bible vůbec. A možná dostává ve vysílání Rádia 7 prostor po dlouhé době, protože předpokládám, že spousta z mých kolegů může k tomuhle textu mít podobný přístup takové to, ale to přece každý zná, každý čte, tisíckrát slyšel. A proč se nevrátit i k tomu, co bylo už tisíckrát slyšeno? Kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými, ale lásku bych neměl, jsem jenom dunící kov a zvučící zvon. Kdybych měl dar proroctví, rozuměl všem tajemstvím a obsáhl všecko poznání, ano, kdybych měl tak velikou víru, že bych hory přenášel, ale lásku bych neměl, nic nejsem. A kdybych rozdal všecko, co mám, ano, kdybych vydal sám sebe k upálení, ale lásku bych neměl, nic mi to neprospěje. Láska je trpělivá, laskavá, nezávidí. Láska se nevychloubá a není domýšlivá. Láska nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch, nedá se vydráždit, nepočítá křivdy. Nemá radost ze špatnosti, ale vždycky se raduje z pravdy. Ať se děje cokoliv, láska vydrží, láska věří, láska má naději, láska vytrvá. Láska nikdy nezanikne. Proroctví to pomine. Jazyky ty ustanou. Poznání to bude překonáno. Vždyť naše poznání je jen částečné. I naše prorokování je jen částečné. Až přijde plnost, tehdy to, co je částečné, bude překonáno. Dokud jsem byl dítě, mluvil jsem jako dítě. Smýšlel jsem jako dítě. Usuzoval jsem jako dítě. Když jsem se stal mužem, překonal jsem to, co je dětinské. Nyní vidíme jako v zrcadle, jen v hádance. Potom však uzříme tváří v tvář. Nyní poznávám částečně, ale potom poznám plně, jako Bůh zná mne. A tak zůstává víra, naděje, láska a největší z té trojice je láska.

Včera ráno jsme v klíčovém slově nabízeli rozhovor s psychoterapeutkou Ráchel Bícovou věnovaný přátelství. Já jsem v tom rozhovoru zmiňovala mimo jiné to, že mám ráda ta slova, která se o přátelství najdou v knize Přísloví. A teď jsem ale opravdu úplně náhodou jedno takové našla. A přesně na tohle jsem také myslela, když jsme ten rozhovor natáčeli. Kdybyste neměli příležitost toho slyšet včera, tak reprízovat to budeme třeba ve středu po 13. hodině. Ta věta, která se přátelství týká a která je zaznamenaná ve 27. kapitole knihy Přísloví, zní: olej a kadidlo jsou pro radost srdci. Přítel je sladší než chtění vlastní duše.

Bůh je ten, který nás odmítá nechat žít ve lži, připomínala tahle ta písnička v podání Christine DeMarco.

0: Dostali jsme se k 8. hodině, je neděle 31. května 2026. Vy posloucháte Rádio 7. Dobré ráno, díky, že jste s námi. Marie Fridrichová dala dnešnímu svátečnímu slovu titulek Boží láska k nevěřícím.
1: Sváteční slovo. My křesťané to přece dobře víme. Ježíš nepřišel na tuto zem kvůli spravedlivým. Svůj život obětoval především kvůli nám, hříšníkům, aby nás zachránil od věčného zahynutí. On sám to přesně definoval, když ho náboženští učitelé napomínali, že se baví s obyčejnými lidmi. Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. Jděte a přemýšlejte, co znamená chci milosrdenství, ne oběti. Nepřišel jsem volat spravedlivé, ale hříšníky. To čteme v Matoušově evangeliu v 9. kapitole ve 12. a 13. verši. Žena, se kterou jsme si byli vzdálené jen na šířku nemocničního stolku, byla velmi nemocná. Nechtěně jsem vyslechla ortel, který velmi šetrně sdělil vyšetřující lékař. Konzilium si neví rady a nemá léku, který by jí pomohl. Ta žena byla asi stejně stará jako já, i když byla mnohem upravenější a pěstěnější a svůj letopočet narození tajila. Nevěřila v Boha jako mnoho a mnoho mých vrstevníků. Ale když zbyla chvilka mezi různými vyšetřeními, povídali jsme si. Vyprávěla mi, jak se do nemocnice den přede mnou dostala. Byla objednaná do jedné ambulance v Bohunické nemocnici na vyšetření na 7. hodinu ráno. Ale už několik týdnů jí bylo špatně a poslední dny slabostí ani nevycházela. Do pondělí ráno se stěžka vydala do šera brněnského Královopole a zůstala stát kdesi na chodníku, aby trochu nabrala dech a zvážila, co je blíž, jestli zastávka tramvaje nebo trolejbusu. A tu se ze zatáčky vynořilo auto. Taxík. Neměla sílu ani zamávat, jen mu zoufale pohlédla vstříc. Zastavil. Paní, nepotřebujete něco? Potřebuju dojet do Bohunic do nemocnice. No tak si nasedněte, já tam právě jedu. Nevydržela jsem a řekla, že tohle není náhoda, tak pracuje Bůh. Podívala se na mě zvláštním pohledem, jako by byla za jakousi skleněnou stěnou a začala mluvit o něčem jiném. Teprve později jsem pochopila, že z ambulance ji okamžitě odvezli na lůžkové oddělení. Co se to stalo v téhle zemi? Proč se lidé bojí jenom slyšet o Bohu, natož pak o Pánu Ježíši? Jsem schopna pochopit, že se bojí církve, ale proč Ježíše, který je tak dobrý, tak plný lásky a odpuštění, který prošel všechnu bídu lidské existence a dobrovolně zemřel na kříži, aby nám otevřel cestu k Bohu. Co se to s námi stalo? Kolem nás jsou tisíce, ba miliony lidí, kteří se bojí Krista a přitom všichni slavíme Vánoce, a je to náš jediný opravdový svátek. Slavíme narození Ježíše a přesto z něho máme panickou hrůzu. A on je tak dobrý, že nám to nevyčítá, nezlobí se na nás, ale stále trpělivě až do úplného konce volá: neboj se a věř. Já jsem tvůj lékař, já jsem tvůj zachránce, já jsem tvůj vysvoboditel i ze smrti. I váš, milý neznámý posluchači, i váš. Také se bojíte vzdát mu čest, která mu náleží?
0: Ještě dnes po 12. a po 18. hodině se můžete vrátit ke svátečnímu slovu Marie Fedrichové. Když mělo titulek Boží láska k nevěřícím a když v něm znělo, co v něm znělo, velmi se mi hodí navázat tohletou písničkou v podání C.C. Winans. Písní, která připomíná to, že Boží dobrota k člověku je nevyčerpatelná. A platí i tam, kde ji možná nevidíme, protože ji jednou zahlédneme.

Program Rádia 7 mezi 8 a 9, to je vždycky výprava do historie a připomenutí výročí spojených s dnešním datem a také pár tipů k poslechu našeho vysílání v dalších chvílích, hodinách, možná i dnech. Tak přesně to se vejde mezi 8 a 9 do našeho vysílání i dnes. Kéž je vám Rádio 7 dobrým společníkem, ať už se probouzíte do jakéhokoliv dne s jakoukoliv náplní.

Hospodina stále před oči si stavím, je mi po pravici, nic mnou neotřese. Proto se mé srdce raduje a moje sláva jásá. V bezpečí přebývá i mé tělo. Tak tahle slova z Žalmu 16. byla inspirací té předchozí písně. A mně se úplně hodilo k ní přidat tu následující, která bude mít úplně jiný sound, pochází z úplně jiného prostoru, protože vznikla v Austrálii. A přesto mi připadá, že zpívá o úplně stejných věcech, i když jiným způsobem a taky jiným jazykem, jinými slovy. Kapela Planet Shakers se chystá připomínat, že Bůh je ten, který dělá stále všechny věci nové.

0: Svátek dnes mají všechny Kamily. Kamila je ženským protějškem mužského jména Kamil, které pochází z římského příjmení Camillus. Slovo Camillus nebo Kamila představovalo v latině hocha nebo dívku vznešeného původu, kteří byli vhodní pro chrámovou službu. 31. květen je vyhlášený Světovým dnem bez tabáku.
1: Kalendárium.
0: A pojďme dále pátrat v historii dnešního dne. Dostat se můžeme do roku 1910 a připomenout to, že Jihoafrická republika získala nezávislost. Republikou se ovšem stala až v roce 1961. Onu nezávislost získala už v roce 1910. 31. květen roku 1950 znamenal start zinscenovaného politického procesu s Miladou Horákovou a dalšími 12 osobami. Roku 1892 se narodil český básník, překladatel, grafik a vydavatel Bohuslav Reynek, který žil střídavě v rodném Petrkově na Vysočině a ve Francii v rodišti své ženy, básnířky Suzanne Renault. Z jeho básní jasně vysvítá láska k Bohu, pokora před stvořitelem a vědomí vlastní nehodnosti, která potřebuje být zachráněna boží milostí. Vrcholem Reynkovy tvorby je jeho poslední básnická sbírka Odlet vlaštovek. Roku 1809 umírá rakouský hudební skladatel Josef Haydn, který bývá často označován za otce symfonie nebo otce smyčcového kvarteta. Haydn byl mezi svými vrstevníky oblíbený hlavně pro svou laskavost a optimismus. Na závěr partitury svých děl často připisoval Laus Deo, chvála Bohu, nebo podobné díku vzdání. Roku 1847 umírá matematik a vůdčí postava svobodné církve z Skotska Thomas Chalmers. Když byl pověřen, aby napsal heslo křesťanství do jedné z encyklopedií, které v té době vycházely, pochopil, že nejde jen o soubor morálních zásad, ale o hluboké poselství, které člověku přináší věčný život. A hlásání této zprávy pak zasvětil další svůj život. Když navštívil Thomas Chalmers Londýn, William Wilberforce si do deníku zapsal: celý svět blázní kvůli doktoru Chalmersovi. V roce 1817 vydal sérii kázání o vztahu mezi astronomickými objevy a křesťanskou zvěstí. Během roku se prodalo více než 20 000 kopií této knihy. A zmiňme ještě 31. květen roku 1868 jako den úmrtí českého národního buditele a kněze Františka Sušila, který vydal sbírku téměř 2400 lidových písní pod názvem Moravské národní písně s nápěvy do textů vřazenými. Sušil je jedním z významných sběratelů českých lidových písní a z jeho sbírky stále čerpají i současní hudebníci.

Měla bych mít víru, to je to, k čemu jsem zvána, vyznávala touhletou písničkou zpěvačka Emma Neesen. Pomalu, ale jistě se dostáváme dál a dál ranním programem Rádia 7 a pokud bude platit, že nás budete poslouchat také v dalších chvílích, nejenom v ránu, ale třeba i uprostřed dne nebo v jeho závěru, tady je pár tipů k poslechu našeho vysílání. Jednak bych chtěla pozvat všechny děti k tomu, aby si po 13. hodině naladili kormidlo, protože zítra bude den dětí, tak kormidlo přináší úplně mimořádný a jedinečný speciál. Takže se proměníme v detektivy a budeme společně pátrat, řešit a objevovat. Pokud se chcete přidat, pusťte si kormidlo po 13. hodině. Concertino nabízí hned dnes po 15. hodině spoustu děl nejrůznějších autorů. Budeme se pohybovat napříč staletími, žánry i místy. Znít budou díla Georga Friedricha Händla, Clauda Debussyho, Johna Dowlanda, Johanna Christiana Bacha a zazní jedna ze šesti symfonických básní cyklu Má vlast Bedřicha Smetany. Takže výběr bude skutečně pestrý. Milovníci vážné hudby si přijdou na své po 15. hodině. Po 17. hodině budeme společně s Tiborem Máhrykem přemýšlet o rodičovství. Jeho plánování je náročný úkol. Některé páry děti odkládají, až budou zajištěny, jiný by děti chtěl, ale děti nepřicházejí. O souvislosti neplodnosti s životním stylem a o potřebě pastorace i pomoci odborníků mluví Tibor Máhryk a mluvil tak na setkání křesťanských zdravotníků. Jeho přednášku nabízíme v akademii po 17. hodině. Zmiňovala jsem, že těch nabídek k poslechu je skutečně spousta, záleží na tom, jakou část dne s námi chcete trávit, tak bych se ráda dostala až k závěru dne a připomněla čas po 23. hodině, kdy vás ve večeru pod lampou už po třetí pozveme k poslechu čtení z knihy Hany Hlouchové Komenský mu říkal synu. Poslouchat tak budeme závěrečné kapitoly, které shrnují život a dílo Petra Figula Jablonského, včetně jeho dobové korespondence. O výrazné postavě křesťanství v nelehkých dobách 18. století poslouchejte více dnes po 23. hodině.

Včera proběhl v Brně Den pro Brno, organizovaný misijním uskupením Tělo v pohybu, za kterým stojí naše spolupracovnice Jiřina Činačunková. Pokud jste neměli příležitost na tuhle akci zamířit, možná budete mít prostor zúčastnit se té, která se chystá na příští sobotu do Opavy, kde proběhne Den pro Opavu a bude stejně jako včerejší Den pro Brno plný zábavy pro děti, plný zajímavého slova, taky plný skvělé hudby a dalšího programu. O Dni pro Opavu můžete zjistit více na webu s jednoduchou adresou denproopavu.cz. No a rozhodně, pokud budete mít jen trošku času, nenechejte si tuhle příležitost ujít a zaměřte na tohle setkání.

Pomalu se blížíme k deváté. Po deváté nás čeká záznam bohoslužby, ve kterém bude Jiří Jedlička mluvit o darech duchovních a neduchovních. Tak jestli chcete, poslouchejte nás i po deváté hodině.

Rádio 7 je s vámi v neděli 31. května 2026. Před námi pár písniček předtím, než to bude prostor pro dnešní záznam bohoslužby. Pokud budete chtít, poslouchejte ho společně s námi a spolu s Jiřím Jedličkou přemýšlejte o darech duchovních a neduchovních. Hezké dopoledne, pokojný čas.

nejlepší, co můžu, jak Marie chci dát. A mezi lvy tam brány, jak Daniel budu spát. Jo, slib chci přijmout, jako Jericho.

0: Jiří Jedlička, pracovník Křesťanské akademie mladých, mluvil na bohoslužbě církve Provalmes, což je sdružení několika sborů apoštolské církve působících na Valašsku, a mluvil o darech duchovních a neduchovních. Tady je záznam dnešní bohoslužby.
1: Bohoslužba. Záznamy křesťanských bohoslužeb na Rádiu 7.
2: Dary duchovní a dary neduchovní. A mám tu čest začít tu sérii a tím pádem možná teď rozbiju téma všem těm po mně. Když jsem nad tím přemýšlel, tak jsem řekl, že to je nesmysl. Že nejsou dary duchovní a nejsou dary neduchovní. Takže nevím, kdo bude mluvit po mně, a tím tomu vzdávám hold. Když jsem dělal English Campy, dělal jsem několik let, tak jsme vysvětlovali Američanům, jak je to vlastně s tou naší českou spiritualitou. Protože první věc, co mě vždycky říkali, přijíždíme do nejvíc ateistické země na světě. Ta druhá, s kterou se tam o to přetahujeme, je Lotyšsko nebo Estonsko nebo někde něco takového. Taky udělali nějaký matematický model, kde řekli, kde nejdříve zanikne křesťanská víra. Skončili jsme na prvním místě, my v České republice, abyste věděli, jaký máme tlak na sobě, jako my křesťané tady. A my jsme jim právě říkali, to, co čtete, není pravda. Tady není 70% ateistů. Ten můj jeden kamarád Američan se to naučil. Vždycky za ním přišel ten český student a řekl, hele, víš, že jsme národ plný ateistů? A on, zajímavé, a ty jsi ateista? A on, ne. Tady není 70% ateistů. Tady je 70% lidí, kteří nechtějí mít nic společného s organizovanou vírou. A my, když víme historii, tak to dáš do nějakých 400 let zpátky do té násilné rekatolizace za Habsburku a tak dále. Prostě my nevěříme autoritám.

0: My nevěříme, že nám někdo má rozhodovat o tom, co vnitřně prožíváme. A pak tady navíc byl ještě komunismus. Komunismus, který způsobil, že vlastně naše víra byla zavřená v kostele. Doslova. Starší mezi námi vědí, jak se jmenoval ten zákon. Pamatujete si to? Zákon maření dohledu nad církvemi a náboženskými spolky. Paragraf, přesně. To znamenalo, že křesťané nesměli mít vedoucí pozice, většinou nebyli puštěni ani na vysoké školy, nesměli pracovat s dětmi, to si ty národy vždycky hned pohlídají, že jo, Hitler, Jugend, pionýr a tak dále, a nesměli nikde mluvit o Bohu, kromě v kostele. A když to bylo kdekoliv jinde, tak mohli dostat tady ten paragraf, že mařili dohled nad církvemi a náboženskými spolky. Takže vlastně se stala taková nepřirozená situace, že my jsme tady nějaký desítky let museli svoji víru držet vevnitř a v budově. A to samozřejmě má důsledky. Pak přišla svoboda, přišlo nějaké uvolnění, ale měli jsme tady generace křesťanů, kteří vlastně měli svou víru nějak, řekněme, hledám slovo, které není negativní, ovlivněnou. Já se věnuju primárně pastorace, poradenství. A já jsem si všiml, jak někdy tuhle tu generaci to ovlivnilo. Protože oni vlastně zdědili, že víra bolí. Víra bolí. A když nebolí, tak je něco špatně. A to je něco, co pak předávají té další generaci. Dokonce jsem se setkal s člověkem, kde už to bylo fakt tak jako na hraně, že on prostě dostal úžasnou příležitost od Boha, kde mohl využívat své talenty a mohl opravdu mít skvělou práci a bylo to i duchovní a všechno. A on to nepřijal. Protože řekl, to je příliš dokonalé a já z toho mám radost. To nemůže být od Boha. Že to jediné správné od Boha musí bolet, musí to být výzva a musím u toho trpět. I když jsme mu snažili ukazovat v Bibli, že to tak není a tak dále, on na tom trval a tu práci nikdy nepřijal. A pak vlastně trpěla jeho rodina, protože měli finanční nouzy. Až takhle někdy může ovlivnit váš pohled na církev, na Boha, co děláte. Takže víra bolí. Také protože jsme byli jako církev zavřená v tom kostele, v té budově, tak jsme nemohli rozvíjet přirozené dovednosti. Neučili jsme se, nepraktikovali jsme a všechno bylo takový jako mystický. Učednictví. To dělá jenom vyvolení. Pastorace. Co to je? Evangelizace. Někde takhle šoupnu, možná letáček. Jo, vlastně i tyhle ty věci trošku utrpěly. Mám rád Pavla Hoška a Pavel Hošek to popisuje, že vlastně se to i projevilo do té církve. A mně se líbí ten jeho obraz, jak křesťané se naučili evangelizovat právě tak trošku jako partizánsky. Jakože vyjedou z té opevněné církve takové zásahové jednotky, pokropí okolí k evangeliem a pak se rychle vrátí do bezpečných jako bran svého městečka. Pak říkal, že občas vyhodí ty granáty a doufají, že následný výbuch někoho odhodí do církve. Jo, to byl ten obraz jako těch záškodnických jednotek. Protože tam venku je to nebezpečné, tam venku nám hrozí bolest, tam venku nemáme být a rychle se stahujeme zpátky do sebe. Takže co se stalo, že naše česká víra, vůbec víra a spiritualita a tak dále, pro Čechy znamená, že je to něco velmi individuálního, něco velmi niterného, něco, co druhým do toho vlastně nic není a něco, co si vlastně pěstuju já sám. Což má své plusy i mínusy. Ten největší mínus je, že Bůh pracuje v týmu, jsou tři, a volá nás do komunity. A hlavně, pokud se dostaneme k otázce darů, pokud já mám nějaké dary a niterně si je zpracovávám a niterně si je pěstuji, tak se vlastně nedělím o ty dary s ostatníma. Nespolupracuji. A vlastně ty dary tak trošku skomírají. Takže to je ten první bod. Minulost nás naučila mít naši víru zavřenou uvnitř a možná i ty naše dary. A zároveň tam je takový ten náznak, že jsou takový dary normální a pak jsou ty mystické, ty duchovní, ty, který nemá každý, ale všichni je chceme mít a nevíme jak. A já jsem přemýšlel o příběhu z Bible, který by nám jako nějak ilustroval tuhle tu věc. A ten příběh je zpočátku možná trošku v naprostém rozporu, protože mi napadl příběh Ezdráše a Nehemiáše. Tam byla situace naopak. Tam vlastně Izrael, on přišel o budovu. On přišel o chrám. Rozprostřen do všech národů a najednou se musel naučit uctívat Boha jinak. Bez chrámu, bez oltáře, bez komunity. A teď najednou Ezdráž, Nehemiáš, nastává ten moment, kdy po Jeremášově prostě proroctví, oni se navracejí do zaslíbené země. Takže oni byli v úplně opačné situaci. My jsme byli drženi v církvi a oni byli zbaveni té budovy. Ale jsou tam nějaké věci podobné. Jiná situace, opačná, ale podobná. Ezdráž a jeho příběh, je to kniha, která může být velmi nudná. Jo, já jsem si teď pouštěl v autě a dvě kapitoly jsou jenom výčty. Kdo všechno tam šel, kolik jich tam šlo a tak dále. Takže, ale když se dostane skrz to, tak jsou tam i zajímavé věci. Ezdráž měl neuvěřitelný rodokmen. Jeho rodokmen šel až k Áronovi. Až k prvnímu vlastně z těch opravdu, řekněme, těch duchovních vůdců. A Ezdráž je taková malá kniha, nic moc nevýznamná, ale on byl ten, kdo měl jeden z největších vlivů na Židy. On byl opravdu znalec zákona, znalec písma. On všechno znal a byl neuvěřitelná duchovní autorita. A tak když bylo povoláno, jakože bude návrat do Izraele a bude vystaven chrám, tak byl vyvolen Ezdráž a dal všechny dohromady a postavili chrám. A Ezdráž také tam udělal takovou očistu, protože se Izraelci mísili s jinýma kmenama a to bylo špatně. Že Ezdráž byl velmi duchovní muž, velmi duchovní znalec všeho, dokázal být u té asistence toho stavby toho chrámu a dokázali očistit ten národ. A pak najednou Bible mlčí. Je tam 13 let pauza. A najednou příběh skáče k Nehemiášovi, který byl číšník u krále. A Nehemiáš je zklamaný, naštvaný, zahambený a říká, trpíme. Jeruzalém má sice chrám, ale nemá hradby. Nemít hradby v té době znamenalo, že jste k smíchu. Neměli jste vlastně jak se bránit. Kdokoliv tam mohl najet a prostě vás zničit, vyloupit a tak dále. A Nehemiáš říká, to není dobrý. Máme tam ten krásný příběh, kdy vlastně se ho zeptá král, proč se mračíš. Možná nám to dneska nedojde, jakože no, jak se mračím, mám blbej den, že jo. Když jste se mračili před králem v určitých obdobích, tak jste riskovali život. Že král neměl rád, když se kolem něj lidé mračili. Ale Nehemiáš to dokázal skvěle vybruslit. Máme tam takový skvělý ten příklad tý nehemiášský modlitby. Jo? Ezdráž ten se modlil a postil celý dny. A Nehemiáš ten se pomodlil, než odpověděl. Taková rychlá nehemiášská modlitba, můj styl. A on prostě řekl, můj národ trpí, potřebujeme to tam postavit. Král, co s tím uděláš? A Nehemiáš, mám plán. Potřebuju tohleto, potřebuju od tady toho, pak udělám tady to a pak udělám tady to. Dostal všechny ty prostředky, dostal se do Jeruzaléma a vystavil hradby. A tady vidíme dva lidi. Ezdráž, by si mohl říct, je takový zastánce těch darů duchovních. Znalec písma, znalec zákona. Dokáže rozpoznat, co je správné a co ne. A pak je tady Nehemiáš. Bible je často velmi nehodnotící kniha. Nehemiáš tam dělal spoustu rozhodnutí a věcí, které jako nezněly moc dobře. Že tam mlátil lidi, tahal je za vousy, kopal do nich a tak dále, aby je dokopal opravdu k té práci. A Bible to nehodnotí. Bible neříká, jestli to dobře nebo špatně. Nehemiáš je spíš takovej projektový manažer. Nehemiáš je prostě takový ten, co ty věci dotáhne. Vlastně to, co všechno dělal, tam nebylo nic duchovního. Je tady díra, potřebuji postavit. Ty seš tady u toho, dělej. Takže máme tady ty dva. Jeden působí velmi duchovně, jeden má takový jakový neduchovní dary, ten dar organizace, tah na branku a takový ty věci. Ale oni skvěle fungují dohromady. Ten klíčový moment je v Nehemiášovi v 8. kapitole, kdy chrám je postaven, hradba je postavena a najednou celý lid se spontánně shromáždí a poprosí Ezdráše, aby četl z písma. Od svítání až do oběda. 30 minut, to je dost neduchovní, Galdo. Od svítání až do oběda naslouchali zákonu a plakali, trhali si všechno a opravdu, co udělali, pochopili znovu ten zákon, vrátili se a dokonce pak slavili druhý den, nebo nějak co to, slavnost stánků, která nebyla slavena od doby Jozua. Což byly skoro ne, několik set let. Že najednou obrovský návrat, obrovské probuzení lidu, znovu uzavírání ty smlouvy, jak si dneska hezky zdůraznil. Právě znalci říkají, Ezdráž tam měl roli a pak trošku asi nějak zamrz. Prostě ta práce ustaly a on, jak byl duchovní, tak nebyl moc praktický. Přichází Nehemiáš, hodně to rozhýbe a jede, je místodržící, je šéf, ale pak přichází tenhle ten moment a znalci vyzdvihují, jak Nehemiáš dokázal ustoupit ze své pozice. Ustoupil a řekl, hele, já jsem místodržící, já jsem šéf, já jsem tady všechno postavil, ale ty jsi znalec zákona. Prosím, zaujmu místo Ezdráši. A Ezdráš zaujmul místo a řekl, já jsem znalec zákona a proto vám říkám, tady bude Bůh. Že krásně spolupracovali a najednou lid mohl prospívat a Izrael prošel obnovením. Takže vidíme tam ten tým, to doplňování, duchovní, neduchovní dary. Já mám rád to slovo symfonie. Symfonie je, že každý nástroj hraje něco jiného a kdyby hrál o samotě, tak to není nic dobrýho. Já teda dneska chválím super, hlavně teda basová kytara, to mám nejradši. Já poslouchám drum and bass, takže mi stačí jenom. Ty bubny chyběly, ale je jak dobrý. Co tady vidíme je, neexistují dary duchovní, neduchovní, existují dary. Některé mají duchovní příchuť, některé mají příchuť všednosti, ale vidíme tady spolupráci. Ne soupeření, ale spolupráce. Já mám jednu speciální kategorii příběhů. Říkám tomu Kingdom Moments, momenty království. Kdy se dějou věci, které nejsou z tohoto světa. Měl jsem jednoho drahého kamaráda a byli jsme oba navrženi, aby jsme kandidovali na nějakou pozici v církvi, národní služba. A já jsem řekl, já chci, abys to dělal ty. A modlil jsem se za to, aby to dostal on. On řekl, já chci, abys to dostal ty. A modlil se za mě, abych to dostal já. Já budu zase plakat. To je úžasný. Tam venku se lidé rvou, podvádí, pomlouvají a koušou. A my jsme se modlili jeden za druhý, aby on byl ten, kdo přinese dobro. Tohle jsou ty momenty království. Jsme voláni ke spolupráci, k symfonii. Bůh celý tenhle ten svět krásně vede k symfonii. A jakmile my lidé do toho zasáhneme, králíci v Austrálii, tak je to vždycky průšvih. Bůh nedává jen duchovní dary. Církev dnes potřebuje Ezdráše i Nehemiáše. Jsem přemýšlel nějakýma veršema, tak mi napadly dva verše. Matouš 7. kapitola, verše 21-22. To je fascinující. Ježíš kázání nahoře a pak tam říká, mnozí mi říkají pane, pane. Mnozí říkají, co jsme v tvém jménu neudělali úžasné, fantastické duchovní skutky. A Ježíš jim odpovídá, já vás neznám. Jděte ode mě, pachatelé nepravosti. Tady vidíme skupinu lidí, kteří měli duchovní dary, kteří dělali duchovní skutky a Bůh říká, ne. Nikdy jsme spolu nemluvili. A pak mi napadá hned Matoušovi, 25. kapitola, to je můj oblíbený, protože jsem sociální pracovník. A tam je náznak ve 31. verši, že poslední soud, tak jsou tam dvě skupiny, kozly a ovce. Podle čeho jsou rozděleni? Podle toho, jak se chovali k svému okolí. Byl jsem nahý a oblékli jste mě, či neoblékli. Byl jsem hladový a nakrmili jste mě, či jste mě nenakrmili. Zajímavý je, obě ty skupiny nevěděly, o čem mluví. To je jedna skupina, kde jsme tě viděli nahýho? Bože, kdyby jsme tě někde viděli nahýho, určitě bychom tě oblíkli. Ne, každý toho maličkýho, kterýho jste ignorovali, to jsem byl já. Já jsem Bůh maličkých. Já jsem Bůh těch, co nemají zastání. A i ta druhá skupina říkala, kde jsme tě, prosím tě, oblíkli. To fascinující. Obě skupiny nevědí, o co jde. Ta jedna skupina říká, no tyhle věci neděláme, jsou neduchovní. A ta druhá skupina říká, to je úplně normální, ne? Co je na tom duchovního? Že tady vidíme, že u posledního soudu je náznak, že budeme v jedné z těch kategorií, a mimochodem ta jedna vešla do nebe a ta druhá myslím, ne, bude to, jak se chováme ke svému okolí. Takzvaně neduchovně. Nakrmit, ubytovat. A že co činí dar duchovním? Je to jeho původ? Je to jeho název? Je to to, jak se u něj cítím? Mám rád Dietricha Bonhoeffera, citoval jsem ho už včera. Když má své vrcholné dílo Etika, tak tam má lidé, etika rozhoduje, co je dobré a co je špatné a dle mě to je první hřích. Ovoce poznání a vy budete vidět, co je špatné a dobré. My lid boží máme jenom dvě kategorie. Co je boží a co není boží. Duchovní nebo neduchovní dar není jak vypadá, jak působí, jak nazván. Je to dar, který je naplněn duchem. Je to dar, který přináší ducha. Je to dar, ke kterému se Bůh přidává a říká, tohle je správné. V tu chvíli se ten dar stává duchovní. Můj názor. Není to na tom, jak to vypadá, je to na tom, komu to slouží. Slouží to mně? Často jsem si všiml, teď byl v pastoraci, jak lidé chtějí mít ty duchovní dary, a upřímně já bych nechtěl moc duchovní dar. Četi, co ho mají, to často nedají. Oni to neukočírují. Oni to neustojí osobnostně. A jejich pády jsou často veliké. Veliké. Proč potřebuji, aby můj dar byl duchovní? Protože pak mám identitu? Že pak mám význam? Že pak mám potvrzení? Že navzdory tomu, co si myslím, jak žiju, že jsem duchovní bytost? Duchovní není, že je to nadpřirozené. Duchovní znamená, že tam působení ducha. A duch nám jasně říká, kde působí a kde ne. Tam té skupině dělali jsme velké skutky beze mě. Dělali jsme malé skutky, které vůbec nepovažujeme za důležité. Tam jsem byl. Hledejme, kde Bůh chce, aby jsme působili. Děkuji za to sdílení. Kde mám říct ano? Jsme boží lid, který je připraven ke každému dobrému skutku, který Bůh připravuje. My se jenom přidáváme. Kolikrát za mnou chodí lidi, jak prostě jim to nefunguje, nejde to, jak prostě na sílu dřou a tahaj a já. Co kdyby se zastavil a chvíli se díval, kde Bůh už pracuje a pak se tam přidal. Než aby si říkal, Bože, tady makám, přidej se. A Bůh, já jsem Bůh, já si dělám, co chci, já vím, co mám dělat, já vím, proč to mám dělat. Co kdyby jsme poslouchali mě? Závěrečná výzva. Ezdráš, znalec písma, duchovní. Nehemjáš, projektový manažer, organizace. Oba jsou duchovní, protože oba sloužili Bohu a ve vzájemné synchronizaci dokázali postavit a obnovit Jeruzalém. Forma i obsah v symbioze. Možná se dnes potřebujeme znovu ptát, jaké dary mi Bůh dal? Možná je tam nějaký duchovní rozpoznávání duchů, mluvení v jazycích a tak dále. Fajn. Duchovní jsou tehdy, že používám pro Boha, ne pro sebe. Jaký jsou tam další jiný dary, které si myslím, že nejsou dary? Dar obětí. Dar úsměvu. Dar přátelství. Včera jsme měli seminář o dar naslouchání. Když vyslechnu někoho, je to úžasný dar. Dar sloužit někomu, kdo je v krizi. A ne, že mu vyřeším krizi, ale že mu řeknu, kde je moje místo a jak ti můžu pomoci. To je můj dar. Dávám ti svůj čas, dávám ti svou lásku, dávám ti svou pozornost. A to jsou ty nejcennější věci na světě. Na závěr vám chci dát takový obraz. Teď jsem pracoval na zahradě, jsem muž, pokácel jsem dva stromy, trvalo mi to hodinu a 3 roky. Jak tvrdí moje žena. Vůbec nevíte, o čem mluvím, samozřejmě. Já vím, že je to pro vás těžké. Přijdeme a miláčku, přivrtal jsem tu poličku, trvalo mi to 15 minut a 2 roky. A chci pochválit. A vy takový to... Já vás jenom pozbudit, ženy, není nic většího a křehčího než mužské ego. Vy to víte. Buďte milosrdné, každý má svůj úkol. My na druhou stranu vás máme poznávat, což je nemožný úkol. Natvrdo. Poznej muže, nakrm, pochval, hotovo. Poznej ženu, co včera fungovalo, dneska dělá opak. Měníte se v průběhu dne, měsíce, života. A já jsem za to vděčný. Mám díky tomu hodně práce. Nenudím se. Takže jsme se synama dělali to, učil jsem je, dřevo, všechno, pokázali jsme ty stromy. A přišel můj nejmladší syn a řekl, táti, já chci řezat pilou. A já, ne, motorovku ti nedám. Ne, já chci řezat tou normální pilou. A poprvé v životě řezal tou pilou. Tak jsem to všechno ukázal, předvedl a moc to nešlo. Že jo, ta pila se vyklá, pak neví kam táhnout a tady to. A já jsem si všiml, že teď v církvi je takové napětí. Že takový ty duchovní lidi a takový ty praktičtí lidi a vždycky ta jedna skupina říká, teď bych měl tahat pilkou já. Ne, teď bych měl tahat pilkou já. A občas je tam takový jako napětí mezi nima. A my nedokážeme v tu chvíli moc v církvi se zdá využít ty praktické lidi. A proto oni raději se realizují ve světě. A zároveň ty duchovní, hledá se to místo. A já vás jenom pozvu ten obraz, že řezání je právě o tom, že jeden táhne a druhý táhne. Jeden táhne a druhý táhne. A najednou je to uříznuto. Tak vás si pozbudit, v tom přetahování, v tom přátelském, symfonickém přetahování se skrývá dobrý potenciál. Že jako Ezdráš a Nehemiáš budete moct vybudovat úžasné věci. Není to o tom, že jeden je lepší, duchovnější nebo tady to. Dohromady dokážete změnit mnoho. Tak vás si pozbudit, hledejte ty dary a hledejte, kdo? Jak je to? Každý chvilku tahá pilku. A pak bude dobré dílo hotovo. Tak to byl takový můj závěrečný obraz pro vás. Děkuji za pozornost.
1: Dary duchovní a deduchovní jsme zkoumali společně s Jiřím Jedličkou, který na toto téma mluvil v církvi pro Valmes, tedy ve Sboru apoštolské církve ve Valašském Meziříčí. Chcem sa dnes rozhodnúť, začiatko to.

prosíme tě za náš národ, vždyť se k bálům utíká. Za lásku zaměnili vášeň, jména stejná jsou, ale jedno dává život a druhé smrt. Co zasadí

za naše rodiny. Ne, už není to, co dřív. Z dětí není radost, ale snad prokletím se zdá, požehnaná zpráva, že ne jedno, ale snad dvě jsou pořád, jen slyšíš moje práva, moje peníze a co postava.

za ty, kdo jsou sami uprostřed nás a neví, jak nám to říct. A tak zbývá zpráva, řvoucí z plných plic, že osamění to je bolest, která život užírá a přitom stačí úsměv.

Jak se blíží 10. hodina, pro Luci Endlicherovou se blíží čas loučení. Děkuji za společně strávené ráno. Přeju moc hezký den, požehnaný, ať v něm nechybí překvapení, dotek Boha i dotek od lidí. Díky, že nás posloucháte a díky, že jste s námi. Klidně nikam neodcházejte, ten, kdo odchází od mikrofonu, jsem já. Vy můžete klidně zůstat, dál poslouchat. Naslyšenou.

Pěkné poslední květnové nedělní dopoledne. Bylo 10 hodin, máme 31. května. Dalšími pořady Rádia 7 vás dnes bude provázet Daniel Zeman. Radka Fleková si o sobě myslela, že je dobrý člověk a nechápala svůj pravý stav před Bohem. Co jí vedlo od touhy být jako Mirek Dušín k touze následovat Ježíše Krista a říkat o něm druhým lidem? I o tom bude mluvit od 10:45 v pořadu Život víry. Deprese. Raději o ní mlčet nebo ji lépe poznat? Deprese bývá často tichým nepřítelem našeho pokojného a radostného života s Bohem. Doktorka Darina Sedláčková, která si touto těžkou zkušeností prošla jako lékařka a zároveň znovu zrozená křesťanka, zastává rozhodně to druhé stanovisko. Poznat ji a mluvit o ní. Stejně to vnímá i její manžel Karel. Otevřeně se o tuto nelehkou etapu svého společného života podělí v 11 hodin v repríze pořadu Rozmarína s moderátorkou Lídou Pohankovou. Někdy se nám v životě dějí zázraky, ale přesto máme problém za nimi vidět Boha. Nebo je to strach? O tom, proč se lidé bojí i jenom slyšet o Bohu, přemýšlí ve svátečním slově Marie Fridrichová. Poslouchejte v poledne. Jiří Smrš není hudebník, který by sázel nové desky jako housky na krámě. A tak než vznikla nahrávka nazvaná Nedokončené, uplynulo od té předchozí 6 let. Proč o svých vycizelovaných písních, které tolik vybrušuje a dotahuje, uvažuje zároveň jako o nedokončených? O tom si poslechněte víc v intervalu krátce popoledni. Po 13. hodině mívá ve vysílání Rádia 7 pravidelný prostor Kormidlo, pořad pro děti. A protože mají děti v těchto dnech svátek, Den dětí, zařazujeme pro ně mimořádný a jedinečný speciál. Proměníme se totiž v detektivy a budeme společně pátrat, řešit a objevovat. Věk označovaný za teenagerovský není snadný. Mladý člověk hledá své místo ve světě. Jak mu pomoci, řešil jeden z pořadů vysílání Rádia 7 v roce 2007. Pořad Poklady z archivu dnes nabídne jeho reprízu. Nalaďte si po 14:00 odpolední. V koncertínu dnes procestujeme různá staletí, žánry i místa. Po 15. hodině budeme poslouchat díla Georga Friedricha Händla, Claude Debussyho, Johna Downlanda, Johanna Christiana Bacha a jako poslední zazní jedna ze 6 symfonických básní cyklu Má vlast Bedřicha Smetany. Po odhalení tajemství stvoření i Boží trojice zprostředkují v relaci Séla manželé Petr a Markéta Šanderovi z církve Československé husitské. Vysíláme ve 16:00. O 16:30 pak tady je další díl písniček vybraných z našeho hudebního archivu. Tentokrát nebudeme hrát z jednoho vybraného alba, vybrané písně spojí téma modlitby a žízně po Bohu. Plánování rodičovství je náročný úkol. Některé páry děti odkládají, až budou zajištěni. Jiné děti chtějí, ale děti nepřicházejí. O souvislosti neplodnosti s životním stylem a potřebě pastorace a pomoci odborníků hovořil doktor Tibor Márik na setkání křesťanských zdravotníků. Jeho přednášku uslyšíme v rozhlasové akademii Rádia 7 v 17:00.

0: Jaký vliv mohou mít na člověka nesplněné sliby? A jak se vyrovnat s modlitbami, které nejsou vyslyšeny podle našich přání? I o tom vypráví ve svém příběhu Radka Fleková, se kterou natáčel Kuba Lofítek.
1: Život víry. Rozhodnutím pro Ježíše to teprve začíná.
2: Dobrý den, jmenuji se Radka a moc ráda bych vás uvedla do mého příběhu, v němž jsem poznala Pána Ježíše a jakým způsobem jsem se s ním potkala. Chtěla bych vyprávět nejprve o svém dětství, protože celé to začalo v mém dětství. Moje dětství se odehrávalo především v 80.

letech. Vyrůstala jsem v takové obyčejné rodině, dělnické rodině, kde jsem měla oba rodiče. Nicméně byli dost nekontaktní, nepřítomní. Nebyla tam žádná nějaká blízkost, čas, který bychom spolu trávili, což jsem v pozdějším věku vnímala jako určitý deficit. Měla jsem taky mladšího bratra. Moji rodiče byli velice přísní, co se týkalo školy, známek. Měla jsem taky babičky, které v mém životě měly veliký význam a chtěla bych v tuto chvíli tady podtrhnout, že role babiček je skutečně nesmírně důležitá, obzvlášť v oblasti poznávání Boha, Pána Ježíše Krista. A byla to právě moje prababička, která mě v dětství naučila modlitbu Páně, modlitbu Otčenáš. A když jsem s ní trávila víkendy, my jsme k ní jezdívali často o víkendech, tak se spolu s námi každý večer modlila. A naučila nás modlit se nejprve tu modlitbu a potom vlastními slovy vyjadřit Bohu, co nás trápí. A pro mě to bylo moc důležité právě proto, že jsem měla strach. Strach z rodičů, strach z trestu. Takže já jsem se začala modlit k nějakému Bohu, neznala jsem ho, nevěděla jsem, kdo je tím Bohem, ale věřila jsem, že je nade mnou, že je tady někdo veliký, mocný, ten, kterého babička zná. A modlila jsem se každý večer od neděle do čtvrtka, když jsem měla jít do školy. Těch testů, písemek, zkoušení bylo vždycky hodně, takže já jsem prožívala dost často takový stres a strachy, abych to zvládla a donesla ty dobré známky a v tomhle mi už od dětství pomáhala tahle modlitba. Nicméně od babičky jsem se nedozvěděla nic dalšího o Bohu, o tom, kdo je, jaký je. Ona o něm nějak nemluvila, pouze se s námi modlila. Takhle šlo to moje dětství a pak v době dospívání já jsem začala hodně číst Foglarovky, chtěla jsem být jako Mirek Dušín, chtěla jsem se podobat rychlým šípům a fascinovaly mě příběhy Jaroslava Foglara v tom, že mnozí ti hlavní hrdinové jsou čistí, čestní, spravedliví, poctiví a taková jsem chtěla být a snažila jsem se o to ze všech sil. Snažila jsem se právě chovat se správně, což později byl pro mě problém pochopit, že jsem hříšná, že potřebuju vlastně odpuštění, protože jsem se považovala za spravedlivou a dobrou, hodnou a všem jsem chtěla pomáhat. Stala jsem se skautkou, protože když mě bylo 13, přišla revoluce a hned v roce 1990 v našem městečku na Moravě se rozjel skaut a já se svými dalšími spolužečkami jsme byli první, které začaly vést skautský oddíl, takže o to víc posílila ta role té spravedlivé a dobré radky, která má být příkladem pro ty mladší. V té době jsem taky nastoupila na gymnázium do Litovle a na konci prvního ročníku jsme celá škola vyrazili do kina na film Ježíš podle Lukášova Evangelia. Pamatuju si, že to byl pro mě hodně silný zážitek, protože ačkoliv jsem vůbec nerozuměla, kdo je ten muž, který tam postupně nese ten kříž a kterého tam přibíjejí, tak mě se to silně dotýkalo. Já jsem brečela, strašně moc jsem plakala, bylo mi ho moc líto. A na konci toho filmu, když tam byla taková ta modlitba spasení nebo záchrany skrze Pána Ježíše, tak jsem se tu modlitbu modlila, ale přesto jsem tomu nerozuměla. Pamatuju si, že po tom filmu, to bylo na konci prváku, jak jsem se modlívala každý večer k tomu svému Bohu a nechápala jsem, jaké je propojení mezi tím mým Bohem, ke kterému se modlím, a tím Ježíšem, tak jsem se modlila, jestli spolu nějak souvisejí, ať tomu porozumím, ať nějak jako pochopím, jak to teda je. A Pán Bůh tuhle modlitbu rád vyslyšel a na začátku druhého ročníku hned v září přišli na gymnázium v Litovli dva pastoři, nebo jeden byl pastor, druhý byl vedoucí stanice v Litovli a oni chodili od třídy ke třídě a vyprávěli svůj příběh, jak se potkali s Ježíšem ve svém životě a
co v jejich životě udělal a nabídli všem těm studentům, jestli se chtějí scházet, že budou pořádat každý týden ve středu skupinky, taková setkávání ve škole. Takže já jsem se napsala do toho seznamu a byla jsem rozhodnutá, že chci být součástí tohohle setkávání. Zpočátku nás tam bylo spousta, postupně odpadali, až nás tam zbylo asi 8 a chodili jsme tam, pravidelně jsme se potkávali každou středu. Já jsem tam slýchala různé informace o Bohu a tam jsem si třeba taky poprvé koupila Bibli. Pamatuju si, a možná je to zanedbatelný detail, ale pro mě vlastně má velikou důležitost, ale 100 korun. A moje prababička, ta moje bábinka, ke které jsem jezdila, která mě naučila modlit se, v tu dobu ještě žila, bylo jí 85. A já si pamatuju, že jsem k ní jela hned poté, co jsem si koupila tu Bibli a vezla jsem ji, abych ji ukázala, že mám Bibli. Ona chtěla vědět, kolik stála, já jsem jí řekla, ona mi dala těch 100 korun, protože chtěla, aby to byl jako dárek od ní. A vlastně hned ten druhý den, po tom, co mi teda tu Bibli jako kdyby zaplatila, tak ona dostala mozkovou mrtvici a vlastně do 3 týdnů zemřela. Takže pro mě ta Bible má velikou cenu už jenom proto, že byla od ní. A věřím, že ona byla tím původcem, tím prvním, kdo vlastně mě přivedl k myšlence vůbec na Pána Boha. Takže jsem chodila na tu skupinku a život šel dál. Já jsem vnímala dlouho, že žiju takový trošku dvojí život, že se jako modlím, čtu si Bibli, začala jsem ji číst od Genezy, skončila jsem někde po 24. kapitole Exodu, pak už mě to nebavilo. A zároveň jsem vnímala, že žiju ten svůj skautský život, proto nerozumím tomu, v čem bych měla být tak hříšná, když jsem tak hodná a proč by za mě, právě za mě měl Ježíš položit život, když já to nepotřebuju, ale chodila jsem tam ráda. A v té době na tom gymnáziu se staly 2 takové velké události, které měly v tom mém příběhu dost velký význam a to bylo, že moje babička, druhá babička, proto říkám, že v mém příběhu babičky mají velký význam, kterou jsem měla moc ráda, ráda jsem ji navštěvovala, ale nebyla věřící, tak dostala taky mozkovou mrtvici a ochrnula na půl těla, potom byla u nás doma, moje maminka se o ní starala a já jsem o ní měla veliký strach a tehdy jsem se modlila, takovou tu modlitbu slibů, kdy jsem říká, Pane Bože, jestli ty ji zachráníš, jestli ona bude žít, tak já tě určitě budu jako poslouchat a budu zase teda i tu Bibli číst a budu se snažit tě víc poznat. A opravdu do pár měsíců babička začala chodit, používat tu půlku těla, která byla ochrnutá a vrátila se i domů, začala vlastně žít tak jako dřív. No ale já jsem to úplně nesplnila, svůj slib Pánu Bohu a musela následovat ještě další situace. Měla jsem na gymnáziu kamarádku, která mi byla velice blízká, taková moje nejlepší kamarádka a spolužečka. A ona jednoho dne z ničeho nic kolabovala, odvezli ji do nemocnice a byla asi 10 dnů v komatu. Lékaři jí nedávali naděje a říkali rodičům, že pokud se probudí, takže její mozek je natolik jako zasažen, že nebude normální. A tehdy jsem se hodně moc modlila a znovu jsem říkala, Pane Bože, já prosím, aby jsi ji zachránil, aby jsi mi vrátil tu moji kamarádku a znovu já tě budu následovat a budu tě poslouchat. A Bůh opravdu ji probudil po těch 10 dnech a ona mluvila a byla úplně normální. A tady ty 2 události pro mě byly velice důležité v poznání toho, že Bůh tady skutečně je, že není daleký, ale je osobní a tak, jak jsem ho poznávala, že mi pomáhal dostat 2 a nebo aspoň nějak zvládnout ty testy, tak tady to byly mnohem větší příběhy a nebo chvíle, ve kterých jsem mohla vidět, že Boha zajímám. Přišel
čtvrtý ročník a na začátku čtvrtého ročníku za mnou přišel ten vedoucí, který vedl tu skupinku a otevřeně mi řekl, že ji chce zavřít, že vidí, že to nikam nevede. A já jsem věděla, že to je moment, kdy se já musím rozhodnout, kdy už nemůžu hrát na dvě strany, na to, že jsem teda křesťanka věřící, ale zároveň, že žiju ze své síly, že se tady snažím být hodná holka, ale vlastně, že jsem hříšná. A tak jsem se vědomně, pragmaticky rozhodla, že si začnu každý den po tom, co se vrátím domů ze školy, nejprve číst Bibli, ale už ne od první stránky, ale z Nového zákona. Dělala jsem to každý den, psala jsem si poznámky a já musím říct, že nevím, kdy se to stalo, ale po pár týdnech toho, kdy jsem se takhle pravidelně četla Bibli a psala ty poznámky, tak jsem najednou zjišťovala, že já se na to vlastně hrozně těším, že už se těším domů, až si zase budu číst Bibli. A že najednou to ke mně začalo mluvit a takže ta Bible byla prostě živá, ona mluvila, najednou se mě to dotýkalo a najednou mi docházelo, že nejsem hodná, že i když se snažím, stejně podvádím, pomlouvám, lžu, že mám špatný postoje k lidem, že se hádám s rodičema a že tohle všechno vlastně je hřích, ať si to nazývám jakkoliv. A přišlo mi, jako kdyby se mi otevřely oči. A já jsem pochopila, že Bůh je tady, že je Bůh se mnou, ale taky, že jsem špatná a že potřebuju, aby mě Bůh odpustil. Takže mi Kristova oběť, to, že umíral na kříži kvůli mně, najednou začala dávat velký smysl. A tenhle úsek těch několika týdnů já bych nazvala svým takovým novým narozením. A i když nevím, kdy se to událo přesně, tak vím, že tomu došlo a bylo to asi tak viditelné, že to začali sledovat i ostatní. Na té skupince především bylo na mě vidět, že najednou hltám to, co se říká, to, co tam někdo vyučuje, že mě to zajímá, že chci víc. A začali to poznávat i někteří spolužáci kolem mě. Moji rodiče to doposud brali tak jako, no dobře, tak necháme to být, ale jakmile začali vidět, že se něco odehrává a mění v mém životě, tak to nevítali. A i když jsem se s něma kolikrát hádala a teď jsem přestala, nechtěla jsem už být ta, která se s nimi dohaduje, tak oni se začali bát. A začali se bát natolik, že mi zakázali číst si Bibli, že mi zakázali chodit na ta setkání a já jsem je pak prosila, že bych ráda chodila i do církve, do sboru, že bych se chtěla v neděli podívat někam, kde se schází ostatní křesťané a i to mi zakázali. Ale i přes ty zákazy já jsem najednou toužila po Bohu mnohem víc a tak jsem se nechala pokřtít ve vodě. To bylo 13. listopadu roku 1994, to si pamatuju přesně. A krátce na to mě ten vedoucí, který mě vedl na té skupince ve škole, tak mě vedl k naplnění Duchem Svatým a já jsem pocit, jak kdyby můj život dostal ještě větší grády. To znamená, že jsem byla takový blázen pro Ježíše a bylo to na mě hodně znát a bylo znát i na mém životě. I když jsem tehdy působila, že jsem ta slušná holka, tak vím, že se v mém životě některé věci začaly opravdu měnit. Především jsem si to uvědomila já u těch svých rodičů, protože mluvila jsem o tom, že můj taťka byl přísný, moje rodiče byli oba přísní a on byl teda hodně přísný, často nás byl, křičel a zároveň měl problém s alkoholem. A když jsem dospívala, tak jsem si ho přestala vážit, opravdu jsem jim pohrdala, až nenáviděla. Často jsem prostě mu řekla i věci, kterých lituju a právě když jsem poznala, že Ježíš za mě zemřel a dovolila mu, aby vstoupil do mého života, tak tohle byla první věc, která v mém životě skončila, která se změnila.
kdy jsem najednou věděla, že se s ním nechci hádat. A prosila jsem Boha, aby mi pomohl tátu mít ráda, abych ho dokázala milovat, abych si ho dokázala vážit. A to Bůh způsobil v mém životě. Takže ačkoliv rodiče byli proti tomu, že jsem následovala Pána Ježíše, že jsem chodila mezi křesťany, tak myslím si, že viděli ten rozdíl toho přístupu k ním a té změny té mojí povahy nebo toho mého jednání. Byla jsem tak nadšená pro Ježíše, když se vrátím zpátky, že jsem o něm psala ve všech slohových pracích, mojí maturitní práci, že jsem evangelizovala neustále celou třídu a chtěla jsem, aby všichni věděli, že Ježíš je tady i pro ně. Že je skutečný, že žije, že je má rád. Protože jsem byla ve čtvrťáku na gymnáziu, čekali mě přijímačky a mojí největší touhou bylo právě Bohu sloužit a žít pro něj. A tak i když jsem si vybrala několik vysokých škol, na kterých jsem dělala přijímačky, rozhodla jsem se, že chci studovat biblickou školu, což byl velký problém teda u nás doma, ale já jsem si to prosadila a nakonec jsem šla místo na vysokou, jsem šla studovat biblickou školu do Kolína. Tam jsem strávila 2 roky a poznávala jsem díky té biblické škole Boží slovo mnohem hlouběji a víc a srovnávala si teologii a zároveň jsem mohla žít v té blízkosti těch ostatních jako křesťanů, studentů, poznávat, že život je prostě život s Bohem, že má i svá třeba různé úskalí, kdy mě uvádí do různých zkoušek, kdy chce proměnit skrze různé vztahové problémy, ale zároveň to byly pro mě nejhezčí 2 roky mého vlastně začátku křesťanského života spolu s ním, za které jsem velmi vděčná a moc ráda vzpomínám na to studium, na to, co všechno mi ta škola dala a kam mě posunula. A mojí touhou bylo tolik sloužit Bohu i poté, že když mi nabídli místo práce, zaměstnání na biblické škole, tak jsem tam nakonec zůstala a tam se i seznámila se svým současným manželem, který už tehdy na biblické škole věděl, že ho Bůh povolává, aby byl pastorem. A po několika letech našeho manželství se potom opravdu stal pastorem sboru v Kolíně a ty naše cesty takhle nějakým způsobem jdou dál a my spolu můžeme nejenom Pánu sloužit, ale ho i poznávat a vést i naše děti, kterých máme 5, vést je do Božího království, ukazovat jim, kdo je Ježíš pro ně samotné.

0: Jedním z těch témat, které se vinou tím tvým příběhem jako ta červená nit, je téma modlitby, a to začalo už v tvém dětství, kdy ti Pána Boha skrze modlitbu, ten přístup k němu představila tvoje babička, a pak si zmínila několik těch modliteb toho tvého volání k Bohu s prosbou, aby něco udělal, aby se něco stalo, a Pán Bůh vyslyšel tvé modlitby, a zároveň víme, že ne vždycky to vyslyšení nebo to, že na tu modlitbu reaguje, znamená, že se stane to, co my chceme. I v souvislosti s tím se chci ptát na to, jak ses třeba v životě učila vyrovnávat s tím, že ne každá boží odpověď na tvoji modlitbu je, že se stane to, co ty chceš.
1: Jo, to je, myslím, velice důležitá lekce pro mnohé, kteří znají a chodí s Ježíšem, pro mnohé křesťany, protože Bůh není automat, který odpovídá na každou moji modlitbu, a tohle učím i svoje děti, protože my si tak někdy můžeme navyknout právě na tenhle ten obraz nebo tady tu představu, že my tam hodíme tu modlitbu a vypadne nám odpověď, ale ono to tak není. A samozřejmě byly situace, kde jsem to zvládala lépe, když nebyla vyslyšena moje modlitba, a pak byly situace, které pro mě byly velice těžké, osobní a citlivé, kdy jsem se s Bohem i prala a vlastně mu to kolikrát i vyčítala. Ale musím říct, že právě protože modlitba hraje velkou roli v mém životě už od dětství, tak já se ráda modlím. Myslím, že se modlím hodně a že modlitba je pro mě taková důležitá oblast právě z celého toho křesťanského balíčku, kdy chodíme do církve, do sboru, kdy čteme Boží slovo, modlíme se, povídáme si s Pánem, bo sloužíme mu taky, tak právě ta modlitba je pro mě něco velice důležitého, a Pán je právě skrze modlitbu mě blízko, nebo tak to vnímám. A proto ho vnímám i jako toho, kterému můžu říct všechno. To znamená i moje zklamání. A to, já vím, že to zní možná zvláštně, ale i zklamání z něho, že mě prostě nevyslyšel, nebo že mi nedal, po čem touží moje srdce, ale zároveň si vždycky hlídám postoj bázně, abych prostě se nepostavila proti němu, ale je tam spíš takový ten postoj nechápavosti nebo nepochopení, prostě otazníků, Pane, proč? Proč to tak nejde? A můžu dát třeba příklad. My máme 5 dětí, jak už jsem říkala, a po 3 dětech jsem si hrozně moc přála mít ještě jedno. A člověk si něco může přát a dokonce si myslí, že to funguje, tak 3 nám pěkně vyšly, tak proč by ne? Ale ono to nefungovalo a 4 roky trvalo, než jsem jako kdyby byla vyslyšena. Zpočátku se člověk snad ani nemodlí, prostě to tak bere, že ano, tak chceme děťátko, tak jako to přece půjde. Ale měsíc co měsíc jsem zjišťovala, že to nejde, a pak už jsem se modlila. A modlila jsem se každý měsíc, nebo každý den, ale každý měsíc jsem očekávala tu boží odpověď a ono to nepřicházelo a bylo to silné, bolavé, osobní. Moc jsem potom toužila a čím víc jsem nemohla to děťátko mít, tím to bolelo víc. A najednou mi docházelo, že já nejsem zdrojem života a já nejsem původcem života, že já si prostě nemůžu jen tak říct, tak jo, chci miminko, tak ho mám, ale že skutečně původcem, zdrojem života, toho, kdo dává život, je Bůh sám a že je to na něm. A najednou mi docházelo, že jsem naprosto závislá na tom, jestli on dá. A zároveň se i prala s tím, proč nedá. Teď to není nic špatného, přece to není špatná žádost, ale Pán mě skrze to učil a dneska zpětně vidím, že i když nedal, když jsem chtěla, dal později, tak to byla hodně důležitá lekce pro mě samotnou, proto, abych si uvědomila, že ho potřebuji úplně v každé oblasti a že to není automatické, že si něco řeknu, tak to mám. I to, že mi prostě pán ukazoval moje postoje i moje srdce, odhaloval mi, co v něm je, a to dneska vnímám, že bylo vlastně strašně důležité. A zároveň já můžu zpětně dneska rozumět těm ženám, které chtějí miminko a nejde to, protože jsem si tím prošla a vím, jaké to je, a za takovou zkušenost jsem dneska Bohu taky vděčná, protože můžu těm ženám naslouchat, můžu jim říct, jak jsem to prožívala. Takže já dneska vidím, že všechny naše zkušenosti životní, všechno, co prožíváme, ať těžké nebo snadné, je k Boží slávě a je k tomu, že můžeme tím sloužit druhým, pomáhat druhým. Máme něco, co nás obohacuje.
2: Přísní rodiče, důležitost babiček, film Ježíš, biblická skupinka na gymnáziu. To je stručný výčet některých důležitých okolností na cestě víry Radky Flekové, se kterou natáčel Kuba Lofítek. Rádi zprostředkujeme druhým i váš příběh o setkání s Bohem a proměně, kterou toto setkání přináší. V případě zájmu nás kontaktujte na e-mailové adrese radio7@radio7.cz. Další svědectví o životě s Bohem můžete na Rádiu 7 slyšet v pořadu Stopy už zítra, v pondělí od 8:30 dopoledne. Bude v něm mluvit Jana Krůtová. A příští vydání pořadu Život víry pak naplní Pavel David v pátek v 11 hodin a 15 minut.

Svátek dnes 31. května mají všechny Kamily. Kamila je ženským protějškem mužského jména Kamil, které pochází od římského příjmení Camillus. Slovo Camillus nebo Kamila představovalo v latině hocha nebo dívku vznešeného původu, kteří byli vhodní pro chrámovou službu. No a dnešek je také světovým dnem bez tabáku.

0: Kalendárium.
1: 31. května roku 1910 získala Jihoafrická republika nezávislost. V roce 1961 se pak stala republikou. Roku 1950 začal v Praze zinscenovaný politický proces s Miladou Horákovou a dalšími 12 osobami. Roku 1892 se narodil Bohuslav Reynek, český básník, překladatel, grafik a vydavatel. Bohuslav Reynek žil střídavě v rodném Petrkově na Vysočině a ve Francii, rodišti své ženy, básnířky Suzanne Renaud. Z jeho básní jasně vysvítá láska k Bohu, pokora před stvořitelem a vědomí vlastní nehodnosti, která potřebuje být zachráněna Boží milostí. Vrcholem Reynkovy tvorby je jeho poslední básnická sbírka Odlet vlaštovek. Připomínáme si úmrtí rakouského hudebního skladatele Josefa Haydna roku 1809. Josef Haydn bývá často označován jako otec symfonie nebo otec smyčcového kvarteta. Haydn byl mezi svými vrstevníky oblíbený hlavně pro svou laskavost a optimismus. Na závěr partitury svých děl často připisoval Laus Deo, chvála Bohu, nebo podobné díku vzdání. V jiném oboru působil matematik a vůdčí postava svobodné církve Skotska Thomas Chalmers, který umírá roku 1847. Když byl Thomas Chalmers pověřen, aby napsal heslo křesťanství do jedné z encyklopedií, které v té době vycházely, pochopil, že nejde jen o soubor morálních zásad, ale o hluboké poselství, které člověku přináší věčný život. Hlásání této zprávy pak zasvětil další svůj život. Když Thomas Chalmers navštívil Londýn, William Wilberforce si do deníku zapsal: celý svět blázní kvůli doktoru Chalmersovi. V roce 1817 vydal Thomas Chalmers sérii kázání o vztahu mezi astronomickými objevy a křesťanskou zvěstí. Během roku se prodalo více než 20 000 kopií této knihy. A na závěr dnešního kalendária, které připravili Lucie Endlicherová a Tomáš Coufal mladší, připomeňme ještě českého národního buditele a kněze Františka Sušila, který umírá roku 1868. František Sušil vydal sbírku téměř 2400 lidových písní pod názvem Moravské národní písně s nápěvy do textů vřazenými. Je jedním z významných sběratelů českých lidových písní a z jeho sbírky stále čerpají i současní hudebníci.

0: Dobré dopoledne, u Rozmarýny vás dnes vítá Lída Pohanková. Dneska si v tomto pořadu pro rodinu budeme povídat o jedné věci, která není pro rodinu asi příliš příjemná. Budeme si povídat o depresi, která může rodinné vztahy narušit, ale může je také posílit. Určitě záleží na tom, jak se k ní postavíme. Já mám tady ve studiu manžele Sedláčkovi, Karla a Darinu, a budeme si povídat o tom, jak i v jejich 45 let trvajícím manželstvím prošli tady tímto nelehkým obdobím. Takže vítám vás u nás ve studiu.
1: Děkujem moc.
2: Dobré ráno.
1: Já přeju dobré ráno všem posluchačím a moc srdečně zdravím.
0: A s Darinou přímo začneme, protože ty jsi vlastně lékařka, pracovala si dlouhá léta i jako závodní lékařka, setkávala se s mnoha nemocnými lidmi a ty jsi právě potom se setkala i s tím, že jsi onemocněla. Jaké to je, když onemocní lékařka a obzvlášť takovou nemocí, které se možná spíš trochu vyhýbáme, o ní být jenom mluvit?
1: Ta otázka je taková paradoxní, protože lékaři jsou lidi jako všichni ostatní. A z moje dlouhodobé zkušenosti závodního lékaře IKEMu vím, že lékaři neradí jsou pacienti. Když vidíme z toho, že slovo pacient znamená, je z latiny a znamená trpělivost, tak lékaři jsou ty nejméně trpěliví pacienti. A taky se, protože moc vědí, tak se jim stůně dost komplikovaně. A já bych tady dodala, potvrdila tohle tvrzení tím slovem pana krále Šalamouna, který říká v Kazateli, že čím více vědění, tím více bolesti.
0: To si dovedu představit. Myslím, že o tom nevím tolik, ale kdykoliv jsem se zabývala nějakými nemocemi, tak jsem měla pocit, že jsem nemocná.
1: Přesně tak. Takže, aby jsme se vrátili k tomu mému osobnímu příběhu. Začalo to několik měsíců po našem návratu z dánské Kodaně. Tam manžel pracoval jako zástupce ČSA, byli jsme tam s rodinou, celá rodina několik let. A když jsme se vrátili, já měla nastoupit na místo praktické lékařky a měla jsem na to pár měsíců. Tak jsem začala, jak při svým perfekcionismu, horečně studovat. Těch novinek za těch pár let bylo neskutečně moc a já studovala ve dne, čas noci a pořád jsem měla pocit, že studuji málo. Do té doby taky zapadlo úmrtí manželovy maminky a my jsme měli likvidovat pozůstalost a já taky procházela tím docela nelehkým obdobím přechodu, menopauzy. Takže tyhle faktory dohromady byly asi náročné a já si ani neuvědomovala, jak pomalu se posouvám do situace, kterou jsem předtím nikdy nezažila. Začala jsem se například brzo budit, kolem 3-4 hodiny ráno, úzkostí, že to nezvládnu. Pak později jsem už i špatně usínala. Ráno jsem se nemohla dostat z postele, protože jsem se cítila unavená a absolutně neschopná jakéhokoliv pohybu. I pomyšlení na čištění zubů mi dělalo opravdu velkou námahu a bylo pro mě prakticky nemožné dělat ty běžné činnosti, jako je vařit. Když vaření je moje zálíba dlouholetá, já jsem opravdu nebyla schopná ani uvařit špagety. Aspoň jsem měla ten pocit, že to nezvládnu. Když jsem šla nakupovat, tak jsem měla seznam, co mám nakoupit a pak postupně v toho košíku jsem vyndávala věci naspátek do regálku, protože jsem měla pocit, že to nezasloužím, že si nezasloužím jíst. Až jsem nakonec odešla z obchodu se čtvrtkou chleba, což opravdu jako je nepochopitelný, ale je to tak. Pak se mi začaly hlavou honit takové jako myšlenky, které se opakovaly, které byly o selhání a o tom, že zkrátka život moc velkou cenu nemá a že chození do společnosti nebo bavění se s někým nebo cokoliv, co jsem předtím měla ráda, co mi dělalo radost, pro mě bylo absolutně bezvýchodiskové a namáhavé a přestala jsem vlastně telefonovat známým, přestala jsem chodit na nějaký společenský akce a opravdu jsem studovala, až jsem vyhubla. To bylo zajímavé, že asi za opravdu pár týdnů možná jsem schodila přes 10 kilo. A fakt kosti mi trčely a jako to by nikdy bych nevěřila, že se dá takhle rychle zhubnout. I známí se mě ptali, co mi je, ale já jsem to samozřejmě omlouvala, že jsem
2: se
1: vrátila,
2: se hodně
1: tak, že se hodně učím, že jsem že babička zemřela a že ta adaptace na nové prostředí a tak dále. No ale
2: a možná, že to všechno trošku byly faktory, které k tomu přispěly.
1: Přesně, potom potom můžeme mluvit, co je příčinou, ale vždycky to je individuálně, jako nikdy se nedá říct přesně, co je příčina. Takže já nakonec jsem byla opravdu tak smutná a tak bez nálady, že se pro mě zdálo, že nežití by bylo jednodušší.
2: Což tě možná trošku už zastavilo, nebo ještě ne, že tě napadají takové myšlenky, nebo ti to v té chvíli připadalo normální?
1: Už mi to nepřipadalo normální a to byl právě přesně, jak říkáš, zlom, když jsem to řekla manželovi, že se bojím být doma sama.
2: No, já myslím, že možná bychom se teď mohli zeptat Karla, jestli on tyhle ty příznaky pozoroval, nebo co vlastně tebe třeba v tom zaujalo nebo zarazilo, jak jsi to sledoval?
3: Tak zaprvé jsem nebyl připraven. Jsem netušil, pozor, přijde deprese.
2: Byl jsi normální zaměstnaný muž, který má spoustu jiných důležitých věcí.
3: Přesně tak. A Darinka teď říkala, že to postupovalo plíživě. Já jsem si tu plíživost moc neuvědomoval, protože určitě z začátku Darince se to podařilo úspěšně skrývat. Jo. Já jsem se to začal uvědomovat, že se něco významného děje. Teprve, když už to doopravdy asi se nebylo možné skrývat. A zajímavá věc, to skrývání a to ukazování se pro toho partnera. Darinka říkala, že trpěla nespavostí. A naopak já jsem to vnímal jako spavost, protože nechtěla z postele.
2: Ano, ano, vlastně to je docela paradox.
3: Jo, z pohledu vnějšího, proč tak moc spíš?
2: Ano, ano.
3: A ona vůbec nespala. Ona za prvé nespala, za druhý, když byla v té postavě, tak se trápila tím, že nechce vstávat, že nechce rozhodovat a tak dále, což pochopitelně není vidět.
2: Jistě.
3: Nebo pokud k té komunikaci nedojde, tak si to člověk ten druhý vůbec neuvědomí. Je dobrý si, a teď jako zpětně, si uvědomuji, že spousta lidí to slovo deprese používá v takovém zlehčujícím výrazu. Já mám depku.
2: Ano.
3: Jo, a to
2: bývá docela časté, a jo, hlavně u mladých.
3: Ano, prostě to slovo deprese tam lítá jako volně, jak motýl. Ona jako to není vůbec jako zanedbatelná nemoc. Dokonce jedna z definic je, že to je život ohrožující nemoc. Takže já, když jsem ty symptomy začal vnímat, tak víceméně potvrzuju to, co říkala Darinka, že zhubla. A to tak, že výrazně, že byla velmi nejistá v rozhodování. Extrémně nejistá. A v principu já jsem s překvapením byl nucen do toho rozhodování vstoupit sám a zastoupit jí, což jsme nikdy předtím nedělali. My jsme se jaksi...
2: Právě jsem se chtěla zeptat, jestli dřív taková nebyla, protože jsou někteří lidé, kteří jsou takoví nejistí i předtím, ale
3: ne, já jsem
2: takže
3: naopak,
2: tady to byla jasná změna.
3: Já jsem naopak, když Daninka z té deprese vycházela, jsem to poznal v tom, že už začínala se sama rozhodovat a naopak přestala v uvozovkách viset na mě.
2: Ano, ano, jo. Ano.
3: Takže to byla jedna věc, potom pochopitelně bylo to vidět na očích, bylo to vidět na tom, hlavně teda nejistota toho rozhodování. To bylo extrémní a chtěl jsem říct, že ten přechod od normálního chování jakoby k chování depresi je významný a může velmi výrazně zaskočit. A my jsme se znali 20-30 let v té době, tuším, a najednou úplná změna osobnosti, což je jako docela...
2: Jo, takže když ti Darinka řekla jasně, že ona už sama ví, že prostě má problémy a potíže, tak už si to asi trošku pozoroval a bylo to pro tebe spíš takovým jakoby ujasněním té situace, nebo to byl najednou pro tebe šok?
3: No určitě to bylo překvapení.
2: Bylo to překvapení.
3: Já jsem se s tou nemocí u nikoho ani do Darinky předtím nesetkal. Ano. A ona, to nebylo tak tak Karle, abys věděl, dneska v 7 hodin já mám depresi. Jo, to prostě ale... naopak tam byla neustálá touha od Darinky nějakým způsobem spíš to zmenšit, ty příznaky potlačit, i když v některých momentech už to prostě k potlačení nebylo, to už bylo tak viditelný, že to bylo významné.
2: Možná bychom si právě mohli říct, čím se ta deprese liší od celkově třeba smutku nebo špatné nálady, protože myslím si, že občasným smutkem a špatnou náladou a nechutí třeba i vstát z postele a něco dělat, trpí občas každý.
1: Ano, jistě. Tohle je velice důležité si uvědomit, že deprese je závažné onemocnění, které postihuje náladu, pocity, myšlenky, chování, ale taky fyzické zdraví. A že je to opravdu vážné onemocnění, které není-li adekvátně léčeno, může být až i smrtelné. A říká se, že 80% lidí s depresí není léčeno, protože se to stydí přiznat. A pro mě opravdu to nebylo lehký. Pyšná lékařka, že lékaři většinou musí být aspoň teda suverénní a myslet si, že znají všechno, co potřebují. Najednou má být pacientko a ještě k tomu pacientko psychiatrickou. No tak to bylo opravdu těžký sousto, který jsem asi potřebovala na svůj píku prožít, ale bez pokory a bez toho, že člověk opravdu to uzná, tak to by to asi mělo jiný průběh, jak to mělo teda. To je důležité si říct, že ten pacient přijde do stádia, kdy potřebuje pomoc druhých. Jo, samozřejmě, byla jsem v té době znovu zrozená křesťanka, která miluje Pána a do té doby jsme přišli takzvaný krásný křesťanský život.

prožívala na úzkost takovou neovlivnitelnou a vlastně není to strach z něčeho, ale úzkost bez jakýkoliv příčiny. I takové prášky krátce působící proti úzkosti, které se jmenuje anxiolytika, jako je Neurol nebo Grandaxin, to už je jedno, ale že jsem potřebovala do té doby, než začnou ty antidepresiva účinkovat, ty 3 týdny nejhorší brát, ještě i prášky, které mi pomohly opravdu překonat ty úzkosti.

0: My jsme se dnes v Rozmarině trošku seznámili zatím s manželi Sedláčkovými, ale taky trochu i s tou nemocí, které ve svém manželství čelili, s depresí. A myslím, že jsme ještě trošku nedořekli možná takové ty odlišnosti deprese jako nemoci od špatné nálady nebo smutku, protože myslím si, že s tím se lidé můžou potýkat, že se sledují nebo sledují někoho blízkého, mají o něho možná strach, jestli netrpí depresí. Jak se dá poznat, jestli opravdu je to už ta nemoc, anebo jestli jenom je z něčeho smutný?
1: Ano, tady, aby jsme mohli hovořit o depresi, o klinické depresi, jo, to, ta, která je způsobená chemickou nerovnováhou v přenašeči mozku, tak depresivní příznaky, o kterých teď potom za chvilku budu mluvit, musí trvat alespoň 2 týdny. Celé dny. Nejhorší je teda většinou ráno, do polední hodiny. Stav se čas

0: Ten nelepší, ale spíše zhoršuje a je vlastní vůli pacienta neovlivnitelný. I když je tam nějaká příčina, třeba z úmrtí někoho v rodině, tak je tam rozdíl tím, že časem se nelepší a že se opravdu jsou neodklonitelné ty příznaky. Jo, že může tomu člověku povídat, rozmlouvat mu to jakkoliv, ale on zkrátka není mu to možné ho od toho odvést a že ty potíže se opravdu zhoršují časem.
1: Já bych řekla, že ono je obecně asi velmi těžké jakoby porozumět nějaké té duševní bolesti.
0: Přesně. Přesně, jeden z autorů, který píše úžasně o psychiatrických nemocech a hlavně o depresi, se jmenuje Grant Mullen a ten byl původně anesteziolog a říká, že si uvědomil, že fyzická bolest není tak rozšířena a tak bolestivá, jak opravdu psychická bolest. Takže to, kdo to neprožil, tak to těžko se dá vysvětlit, ale psychická nemoc je opravdu bolestí spojená, která je nevypravitelná, nezdělitelná. A ta bolest je spojená se smutnou náladou. Ta smutná nálada je znamená, že člověk se cítí vnitřně prázdný, cítí se dole a nemá žádnou radost. Ztráta radosti je druhým příznakem velice důležitým, že ty potěšení a zájem, který předtím při různých aktivitách člověku byly příjemné, tak teď je absolutně neschopný se radovat čehokoliv. Pak je tady typická zvýšená únavnost, pokles energie, ospalost během dne, ztráta sebedůvěry a sebeúcty. Člověk, jak jsem říkala, třeba opravdu já jsem se nescítila nehodná jíst, jo, ale tam nechutnosti bylo spojené ještě i s pocity špatného políkání a odporu k jídlu. Pak další je bezpředmětné prožívání výčitek. Ty výčitky jsou někdy, většinou jsou falešné a neodůvodněné a nevyvratitelné. Bez nějakých reálných důvodů má člověk nadměrné nebo bezdůvodné viny, falešné viny.
1: Což možná právě u křesťanů je taky něčím, kde se chtějí cítit, že jsou ve vztahu k Bohu očištění a vlastně to asi trošku přestanou prožívat podle toho, co říkáš.
0: Přesně tak. O tom, jak to prožívají křesťané, to je na delší povídání, protože tam jsou velký rozdíly. Právě, že tahle nemoc zasahuje i do duchovna. Na rozdíl od cukrovky nebo zlomené nohy nebo špatné jasného vidění, krátkozrakosti, tohle zasahuje do vztahu s Bohem i s lidmi a o tom bychom mohli mluvit dlouhou dobu, protože to je opravdu
1: složitý.
0: Určitě
1: se k tomu ještě dostaneme.
0: Ano, tak dalším příznakem je změna chuti k jídlu, někdo teda hodně výrazně hubne, někdo naopak vrne na jídlo a vzpravuje se. A pak je tady ta nerozhodnost. Jo. Nerozhodnost, co si ráno oblečete, nerozhodnost, jestli při comkoliv, jako opravdu není možný se rozhodnout. Já jsem celý život pracovala jako lékař, kdy jsem musela rozhodovat od rána do večera.
1: Brát na sebe o životech druhých.
0: Odpovědnost, ale tady teď jsem fakt se rozhodla, jestli mám koupit to nebo ono a nakonec jsem nekoupila nic teda, protože mi to bylo líto. Ta šetrnost, nevím, jestli je typická, já jsem nikým o tom nemluvila, ale u mě teda to bylo taky jeden ze zaražejících znaků. No a pak teda ten depresivní obsah myšlení, že vlastně jako by se ti opakovalo neustále negativní myšlení do kolečka. Mm-hmm. Obvinující nebo negativní myšlenky, z kterých nemůžeš vyjít.
1: Ano.
0: Jako nedá se říct, já to o tom nebudu přemýšlet, zkrátka tady to nejde. Mm. A pak teda ta psychomotorická aktivita, že člověk se opravdu navenek zpomalí, a vevnitř cítíš takový stres, napětí, vnitřní neklid, ale navenek je, jak říká manžel, asi i ty pohyby jsou pomalejší a je to vidět na psychomotorice, na obličeji. No a ta neschopnost nebo myšlenky na nežití, myšlenky na sebepoškozování a sebevraždu.
1: Myslím, že to je docela vážné téma, které nebudeme už asi rozvíjet moc dál, ale v dnešní době možná mnozí z těch, kdo trpí různými i závislostmi a tady tím sebepoškozováním, tak by jim mohla být diagnostikována klidně i deprese, kdyby o tom lidé možná lépe a více věděli. Takže myslím, že i z toho důvodu je dobré, abychom o takových věcech víc hovořili.
0: Určitě. A je opravdu ukázáno, že ty lidi, kteří se neléčí, těch 80%, kteří to zatloukají a nějakým způsobem se
1: snaží se s tím, že vyrovnat
0: že jsou ohroženi opravdu sebevraždou dokonalou, až 10 až 15% z těch neléčených náhle spácha sebevraždu a pak se v médiích objevují zprávy a i nás zarazí, že ten člověk třeba vůbec opravdu nevypadal na depresi. Oni to některých ty lehčí typy deprese se dají i přehrávat, jo. Ano. Takže člověk to dokáže se usmívat a říkat, že všechno v pořádku, i když teda ta deprese opravdu se plíží a ohrožuje.
1: Takže já myslím, že Karel tím, že zavolal lékařku, aby s tebou něco udělala, tím možná mohl zachránit i život.
0: Ano.
2: To já pochopitelně nevím, ale vím, že doopravdy už to bylo ve stádiu, kdy jsem se obával jako Darinku opustit.
1: Ano.
2: Ve smyslu časovým. Že jsem doopravdy chtěl být u ní, protože fakt jsem se obával, že by to nemuselo dobře skončit, protože to chování bylo zcela neodpovídající tomu, co jsem kdy s Darinkou zažil. Bylo mimo absolutně mého chápání a myslím, že to bylo dobré ve stádiu, kdy ten lékař byl velmi nutný. Zajímavý bylo také to, že Darinka v principu z začátku tu lékařskou péči odmítala.
1: Což asi bývá časté, že?
2: Ale to byla naše kamarádka. Jo?
1: Ani kamarád se nevěřila.
0: Ne.
2: Velmi nevěřila. A já jsem jí v principu opět věc, kterou jsem nikdy předtím dělal, vnucoval pod tlakem některé prostě kroky, které se udělat musí, byť se Darince skutečně nechtěl. A jeden z typických příkladů byl užívání léku.
1: Na to jsem se právě chtěla zeptat, jestli se
2: tak
1: to týkalo
2: třeba. Tak já teď nevím, jestli Darinka nebo toho, já.
0: Ne.
2: Ale
1: můžete se k tomu vyjádřit každý.
2: Z mého pohledu Darinka prostě odmítala léky.
0: Ano.
2: A ono to má ještě, k tomu se dostaneme zřejmě dále, další duchovní podklady, protože jedna z variant je, já ty léky nepotřebuju, já to promodlím.
1: Ano, to se...
2: Já to hodně zkracuju.
1: Je možná ohrožení u křesťanů, že?
2: Přesně. Já neříkám, že některé nemoci můžou být zázrakem, nebo zranění můžou být zázrakem uzdraveny. Ale kdo jsme my, aby jsme to rozpoznali?
0: Rozpoznali, aby jsme to vnutili Bohu.
1: Ano, a vlastně v podstatě je to trošku tak, že když řekneme, já budu uzdravený, tak my rozhodujeme,
0: zázračně.
1: Co má udělat Bůh vlastně.
0: Ano. Můžu být uzdravená zázračně, nebo můžu být uzdravená přírodními, legitimními lékařskými prostředky, jako jsou léky. To teď vím a opravdu doporučuji, aby jsme léky přijímali s díku zdáním, jako dar od Boha, protože zmírnění bolestí a vůbec utrpení lidského, jak psychického, u duševních nemocí nebo u fyzických legitimními lékařskými prostředky, jako jsou léky, je akt ve jménu Pana Ježíše Krista, když je bereme a modlíme se za to, aby působili a aby vedlejší účinky byly minimální, to je akt milosrdenství Božího. A já jsem se to naučila přes tohleto, i když opravdu ze začátku se mi to hnusil a protivilo a řekla jsem, ne, já nejsem blázen.
2: No a v tom byl právě ten obrovský rozpor. Ta lékařka Věrka Tichá právě říkala oproti tomu Darinčinu, já se chci modlit, aby byla uzdravená bez léků, tak Věra postavila otázku, a proč se nemodlíš, aby ty léky zabrali? A to byl zásadní rozpor, ale díky Bohu se teda podařilo překonat a Darinka začala ty léky brát. Teď už nevím, jestli pod mým tlakem nebo bez tlaku.
0: Do začátku pod tlakem, ale pak už dobrovolně. Už jsem věděla, že ne po těch 3 týdnech, když je to teda dlouhá doba, co si budeme povídat 3 neděle, ale pak už člověk cítí opravdu úlevu a už aspoň chvilkami je tak nějak vidí, že se to zlepšuje, když to není takový kontinuální zlepšování, ale jsou tam takový výkyvy, to je důležité taky si uvědomit. Ale už jsem opravdu cítila, že mi je líp.
1: Takže se musí v podstatě ten partner manželský musí vydržet určitou dobu, než ty léky trošku zaberou a do té doby musí být připravený, aby trošku i do toho druhého do toho nutil.
2: Tak, to slovo vydržet, já bych spíš řekl aktivně být s tím člověkem.
1: Ano.
2: Pokud se týká modliteb, spíš doporučuji, aby se ten doprovázející modlil sám, než aby se nutně trval na společných modlitbách, protože ten nemocný doopravdy má zkreslený obraz Boha a i svůj vztah k Bohu. A dokonce já jsem Darince doporučoval, ať není tak v Bibli, a ať si čte Vejce a já.
1: Oddychovější literatura.
2: Protože v řadě případů, a my jsme si to ověřili, řada citátů z Bible se promění v sebeobvinující citáty. Ten člověk si v tom změněném stavu vědomí, jestli tak...
0: Mysle.
2: Prostě si to doopravdy otáčí proti sobě. Ptá se, je moje víra slabá, kde je Bůh, proč se to stalo mně, a tyhle ty věci, s kterými je nutno aktivně se vypořádat ze strany právě toho doprovázejícího.
1: Já myslím, že jste se dotkli docela opravdu už v tom svém příběhu právě toho tématu křesťané a deprese, což samozřejmě je možná ještě taková obsáhlá kapitola, takže si ji dáme po písničce.

0: S manželi Sedláčkovými si v dnešní Rozmaríně povídáme o depresi a snažíme se bořit některé mýty, které jsou možná rozšířené. My jsme se dotkli trošku toho, jak prožívají depresi křesťané, protože, jak už jsme možná naznačili, křesťané někdy mají pocit, že by se měli cítit provinile, když mají podobné pocity, jako si Darino popsala v těch příznacích deprese. Proč vůbec křesťané trpí depresí, když mají svého Boha?
1: No, já si myslím, že když máme svého Boha a žijeme opravdu jako znovu zrození, tak spodléháme tady všem nemocem. To je, bychom se mohli ptát taky na to, proč křesťané mají cukrovku nebo žaludeční vředy nebo jsou krátkozráky. Takže to je, jsme opravdu lidi v těle, které podléhá všem nemocem stejným. A tady u deprese jde opravdu o fyzikální chemickou nerovnováhu těch různých přenašeců, jako serotonin nebo dopamin a tak další mezi mozkovými buňkami. Takže opravdu v křesťanských kruzích některých přetrvává takový falešný, nesprávný názor, který opravdu je velice škodlivý, že za tu depresi si křesťané můžou sami. Že je to buď nedostatek vůle, nebo špatný charakter, nebo nějaký osobní slabost, nedostatek víry, nedostatek modliteb, hřích a tak dále. I když můžu říct, že je opravdu tady, má to duchovní rozměr v tom, že to obviňování a pocit odloučení od Boha je pro křesťany velice bolestivý. A je tam vlastně pocit, já ten měla, že nejsem schopna číst Bibli, že se nedokážu soustředit na modlitby, že nedokážu chválit, nedokážu se radovat z boží milosti. A tenhle rozměr je o to těžší pro křesťany prožívat, než o lidi, kteří jsou ze světa. A proč je v církvi teda možná i víc depresi než v sekulární společnosti? Já podle mého názoru je to i tím, že do církve se dostávají lidi, kteří jsou hledači, kteří jdou do hloubek myšlení a hledání smyslu života. Jsou to víc teda, když budeme mluvit o osobnostních typech, introverti, melancholici, kteří toužejí opravdu, hodně jsou přemýšliví, citoví, perfekcionisté. Takže tady to procento těch introvertů je víc nakopeno v církvi a jak těch extrovertů, který sangvinici všechno zvládají, jsou úspěšní, jsou na vrcholu těch materiálních požitků nic jim nechybí.
0: A možná jim to stačí, že?
1: Ano,
0: a
1: možná jim to zatím
0: moc nejdou.
1: Přesně. Zatím stačí, takže nejdou do hloubky a tím pádem jako ten smysl života nebo i ty výčitky a to všechno, co se nabaluje na to duchovní utrpení během deprese, neprožívají.
0: Já myslím, že je dobré si to uvědomit, že to, že křesťan prožívá depresi, neznamená, že je někde mimo Boha, ale znamená, že je právě tak, jak si to řekla, hledač, který jde do hloubky a může se mu stát i něco takového, že se v tom trošku někde ztratí a právě proto, že mu tolik o to jde.
1: Ano, já nevím, jestli ztratí. Já, když se na to teď dívám zpětně, tak já to období beru jako pozitivní, i když to vypadá paradoxně. I to, že tady můžu nesmluvit, že jsme tady, je díky tomu, že to Pán Bůh dopustil. Já neříkám, já vím, že nemoce nejsou boží výmysl ani boží záměr, ale jak si říkáme, jak to víme, že všechno špatné může Bůh obrátit k dobrému, těm, kdo milují Boha a já ho miluju. A to je důvod, proč já jsem došla k různým dobrým věcem potom, který bych asi nebyla schopná dosáhnout bez toho prožitku ty deprese. A já vím, že během ty deprese byl Duch Ježíšový pořád se mnou, že Bůh mě neopustil, i když jsem to nepociťovala. Takže emoce nejsou to, co křesťana určuje.
0: Jo? A emoce můžou být nemocné zrovna tak, jako tělo může
1: přesně
0: být občas
1: tak.
0: Nemocné.
1: Přesně tak.
0: No, já myslím, že je tím, že víme, že tedy v církvi mohou být křesťané i v depresi a mohou mít nemocné i ty emoce, nejenom tělo, tak je ale potřeba asi vědět, jak v téhle situaci jako církev třeba pomáhat, možná i jak pomáhat i třeba takové rodině, která se s touhletou nemocí potýká.
1: Ano. No, v první řadě je potřebný, aby člověk opravdu pochopil, že deprese je nemoc jak všechny ostatní a že může být vážné je bagatelizovat, že to není jenom opravdu, jak se říká, ta blbá nálada, ale že je to nemoc, která vyžaduje odborní pomoc a je léčitelná a vyléčitelná. Jak v minulosti, třeba než byly vynalezeny brýle, se lidi dívali, že ty, kdo špatně byl krátkozrakost, tak nepřečet Bibli. Ale když vynalezli brýle, tak se někteří smáli, jako co to ošklivýho si dávají na obličej. A byli ty lidi možná i taky stigmatizovaní tím, že se říkalo, když by vám Bůh chtěl, aby si dobře viděla, tak ti dá jasný zrak. Jo. Jenomže pak ti, co špatně viděli, když vyzkoušeli ty brýle, tak byli celý nadšení a uvědomili si, že vlastně tím odmítáním přišli vohodně. A to bych jako použila jako příklad i k tomu nejasnému myšlení. Jo. Nejasné vidění, potřebuješ brýle. Jo, ano. To je pro nás noční společnosti normální. Ale nejasné myšlení, potřebuješ léčbu a je to přechodný stav. Je to vyléčitelné, díky Bohu za léky a za lékaře.
0: Můžu se zeptat tebe, Karle, co tobě, nebo co ty si čekal, nebo co tobě pomohlo ze strany církve? Jestli, jako co by si doporučil, aby církev udělala, nebo jak by pomohla?
2: No, je to nesmírně důležitá otázka, protože každý křesťan nebo obrovská většina křesťanů nežije sám, ale žije ve společenství.
0: Ano.
2: A jedno společenství úzké rodina, druhé společenství je ve sboru, potažmo ve farnosti. A tady právě, myslím, se naráží na dost významný problém, že to okolí prostě neví v uvozovkách, co s tím člověkem dělat. A neví to ani jeho, řekl bych, ostatní spolufarníci nebo členové sboru, neví to občas ani pastoři nebo duchovní vedoucí. A to je krajně nebezpečná mixáž, protože ten člověk neví, co se s ním děje, to okolí neví, co se s ním děje a můžou přijmout zcela nevhodné vzorce chování. Já myslím, že to je jeden z důvodů, proč jsme tady, aby jsme proti tomu docela výrazně vystoupili. Protože být s tím člověkem je první a základní podmínka a zádruhý po té duchovní stránce ho neodsuzovat, nepovzbuzovat k odvaze, aby jako to promodlil nebo aby to překonal a prostě postavil se proti tomu. Ty lidi, kteří jsou v depresi, většinou ztratili vůli a ne svojí zásluhou. Oni nemůžou tu vůli najednou pozbírat a jako zmužit se, když není z čeho. Takže já myslím, že obrovský pole jak pro všechny členy sboru a církví, tak speciálně pro ty vedoucí, aby se s touto nemocí, s jejími příznaky seznámili a s cestami, jak těm lidem pomoci, jak je vyvést toho, jak být s nimi a jak nakonec ten prožitek použít i pro ty ostatní, aby naopak to pro ně byla pozbuzující zkušenost a ne deprimující.
1: Já bych ještě k tomu chtěla dodat, že ta deprese má několik fází, asi nebude v tomhle časovém rozmezí možnost o tom mluvit hlouběji, ale v té první fázi, v té fázi teda toho začátku, toho nejtěžšího, je dobré toho člověka být s tím člověkem a povzbuzovat ho k tomu, aby vyhledal odbornou lékařskou pomoc. v tom druhém období, když už teda už je pod nějakým dohledem a bere léky, tak mu pozbuzovat, že to je přechodný, že ty léky trvá nějakou dobu, že trpělivost jako je dobrá, ale být jenom s tím člověkem. Třeba se ho ptát, co byste ode mě nejvíce potřeboval, řekne vám, já nevím, nic, nebo půjdu na procházku, nebo jenom mě drž za ruku. A mě teda hodně pomohlo, když přišel náš syn, půjčil nějakou venkovní hru a vzal mě na 3 minuty ven do nějakého parku a hráli jsme tam nějaké kuželky, nebo co to bylo, minigolf. To mi opravdu, na to vzpomínám teď nejraději, jak
3: kdo prostě takové stykl, obyčejné věci.
1: Takové obyčejné jako věci, nakrátko.
3: Čti si vejce a já a běž si zahrát nějakou hru.
1: No ale pozor, to vejce a já jsem nebyla schopná číst dlouho, až v té druhé fázi, když už potom ty léky zabírají.
3: Ano.
1: Tady bych řekla, že je důležitý od církve, kromě toho být s tím a nepohrdat, neodsuzovat. V té druhém období opravdu poskytnou tu druhou fázi a to je vnitřní uzdravení. Jo? Protože ta první fáze jednala s tělem, léky. Jo? Je napsáno v prvním Tesalonickým 5.23, že máme duši, ducha, tělo, takže na úrovni těla je potřeba brát léky, děkovat za ně ve jménu Pána Ježíše, opravdu věřit, že zaberou. Potom to druhé období, když jde o duši, je důležitý to všechno, co vlastně potřebujeme uzdravit, ty vzpomínky zraňující, všechno to břímě, které si neseme sebou i po spasení, jo, protože ano. Při spasení nás Pán Ježíš přijímá takový, jaký jsme. Takže tady ten proces vnitřního uzdravení, můžeme to nazývat různě, ale je důležitý, aby pastorační pracovník, nebo někdo z církve, nebo nějak účastnice nějakých seminářů, konferenci vnitřního uzdravení, aby se procházelo individuálně s tím člověkem o ty neodpuštění. Různé věci, které potřebují se ještě vybudovat identita toho křesťana, sebepřijetí a věci, které opravdu ještě je potřeba nechat proměnit.
3: Prostě asi věci, které člověka nějakým způsobem ovlivňuje, aniž by si to uvědomoval, ano. Tak možná s tím nějakým způsobem pracovat, tak. Aby se to mohlo přinést.
1: Tak, přesně. Já bych to nazvala možná tak nespecifičtěji obnova mysle, přeměna myšlení. Jo? Přeměna myšlení i srdce v tom období uzdravení. No a pak třetí to duchovní, když mě napadnou myšlenky, protože na tu depresi se na každou nemoci rád ten zlej nepřítel náš nějakým způsobem přiživí, tak vědět, když dostanu nějaké odsuzující myšlenky, že se postavím ve jménu Ježíše Krista a odmítnu to.
3: Myslím, že je dobré vědět, že řešení je a že když budeme hledat cestu ven, tak se z ní prostě můžeme dostat.

0: Dostáváme se v dnešní Rozmaríně s Lídou Pohankovou a manželi Sedláčkovými do poslední fáze a přišel nám tady jeden dotaz. Dobrý den, opravdu je deprese vyléčitelná a pak už se ty léky nemusí brát, nejsou návykové. Děkuji, píše posluchačka Jana.
1: Začala bych asi tím, že ty léky opravdu nejsou návykové. Antidepresiva jsou léky, které vyrovnávají tu chemickou nerovnováhu a pokud je bere zdravý člověk, tak nic nepozorujete na něm. Jako to nejsou happy pills, jak třeba z drogy, že dělají náladu dobrou. Antidepresiva opravdu nejsou návykové a někdy, jak nakonec se musí brát celý život, jak třeba se musí brát celý život lidí píchat si inzulin. Tak se někdy ptám lidi, kteří to opravdu musí brát celý život, kteří měli třeba relapsy několikrát za sebou. Většinou se ze začátku, pokud se léčí brzo a správnými antidepresivy, protože ty taky někdy nezabírají, musí se měnit ty antidepresiva, tak ta nemoc se po 6 měsících se dají ty léky postupně znižovat až vysazovat, ale pozor vždycky jenom pod dohledem lékaře, protože my si to přestat užívat najednou, ale musí lékař, psychiatr říct, teď už můžete ty dávky znižovat až do úplně vymizení těch drobných dávek a pak je ten člověk opravdu uzdraven. Jo? Ale pak doporučuji tu druhou fázi, jo? To vnitřní uzdravení a tu duchovní působení těch odmítání těch věcí. Zase, pokud se tímahle všema třema fázemi projde, já si myslím, že opravdu já tomu věřím, že ta deprese se dá vyléčit a lidi třeba z ty léky už nemusí užívat nikdy v životě. Ale může se stát, když si to nikdo nepřeje, že dojde k remisi a za nějakou dobu, když většinou jsou nějaké stresové situace, lidi dostanou ty příznaky, se objeví znovu, ale je dobrý, že ten člověk to už ví, že to, co to je, po modlitbě jde k doktorovi dřív než na začátku a ví, že to je přechodný, že ty léky zaberou za 3 neděle a že ta trpělivost tam je nám dobrá, aby jsme se učili. A pak, že když zase projde dalšími těma všemi třema fázema toho léčebného procesu, takže opravdu je to možný být bez léku.
0: Myslím, že nikdo z nás nechce procházet depresí. Mm-hmm. Na druhou stranu, i z toho vašeho povídání mi to vychází, že i takováto zkušenost, pokud ji člověk projde s Bohem, nemusí být jenom zlá. A tak bych se vás spíš v tom závěru chtěla zeptat, co dobrého jste si z toho odnesli. Možná může začít Karel.
2: No já jsem se v tom smyslu dneska modlil, mi to tak přišlo na mysl, že skutečně z toho velmi nepříjemného zážitku a prožitku, který byl nikdy předtím neprožitý a byl velmi hluboký a velmi nepříjemný, nakonec vykvetl takový květ, který voní i pro ostatní, že teda můžeme se sdílet o tom, já jako doprovázející a Darinka jako ta, která nejenom tím prošla, ale má i lékařské vzdělání a praxi a že prakticky ta zkouška a to utrpení se proměnilo v požehnání pro ostatní lidi i pro nás. Takže já jsem za to velmi vděčný. Když jsem pochopitelně v té době, kdy jsme to prožívali, o vděčnosti nepřemýšlel.
0: A možná si taky byl trošku v té roli toho, kdo to neprožíval i s tou největší bolestí, ale samozřejmě rodiny se to dotýká, jste jedno tělo, takže si to určitě prožíval velmi hluboce.
2: Ano.
0: A Darinko, co ty jsi z toho odnesla?
1: Já opravdu můžu říct, že jsem vděčná za to, že jsem se po tom prožitku ty deprese stala víc empatickou. Myslím si, že rozumím víc lidem, kteří není nic vidět a kteří trpějí bolesti psychickou, že jsem méně perfekcionistická, méně odsuzující, kritická. Kájo.
2: Ano, ano,
0: prosím. A to je potřeba potvrdit.
1: Ano, ano, protože...
2: Díky Bohu.
1: A taky, že mě to opravdu přivedlo do hlubšího a bližšího vztahu s Otcem Nebeským a s Panem Ježíšem a že víc prožívám tu milost, že můžu být slabá, můžu být nemocná, můžu dělat chyby, ale že on mě pořád se mnou a že mě miluje a že to není na tom mým výkonu.
0: Já myslím, že to jsou věci, které všichni potřebujeme asi prožívat. A ať už jsme zdraví nebo nemocní, tak v některých věcech bychom toto potřebovali slyšet od Boha každou chvíli.
1: Určitě.
0: Máš k tomu i třeba nějaké speciální, co ti Bůh ukázal v téhleté situaci?
1: Ukázal mi hodně věcí a mluví ke mně pořád o tom, že utrpení zkrátka není to konečný, ale že on je nad tím vším a obrací k dobrému. A já věřím, že mám od něj jeden slovo, které bych teď ráda přečetla, a to je ze Žalmu 40. Všechnu naději jsem složila v Hospodina. On se ke mně sklonil, slyšel mě, když jsem o pomoc volala. Vytáhl mě z jámy z maru, z tůně bahna. Postavil mé nohy na skálu. Dopřál mi bezpečně kráčet. A do úst mi vložil novou píseň. Chvalospěv našemu Bohu. Uvidí to mnozí a pojme je bázeň. Budou doufat v Hospodina. Amen.
0: A tohle to je možná ten nejlepší závěr, který můžeme pro tenhle ten pořad dát. Můžeme si být jistí tím, že ať se dostaneme kamkoliv, tak náš Bůh bude s námi. A možná ještě jednu věc bych řekla, že taky rodina je velmi dobrý vynález, protože právě tam, kde to spolu prožívají tihleti dva, tak můžou ještě o to víc zakoušet tu boží blízkost. Mně je líto, že v tomhle pořadu nemůžeme zodpovědět všechny otázky, které kolem tématu deprese a i toho, jak se to projevuje v rodině nebo v církvi, asi vznikají. Takže možná na ten závěr bych spíš řekla, že pokud by někdo měl o to zájem, jste asi ochotní přijet a posloužit. Je to tak?
1: Ano, ano, ano. Určitě.
0: Takže s tímhletím přáním, aby posluchače nikdy deprese nepostihla.
1: A když už,
0: tak aby tím prošli opravdu vítězně a s očekáváním na svého Boha a možná i tak, jak byl ten pořad od depresi k emoční svobodě, aby došli k větší svobodě v projevování svých citů, tak se můžeme rozloučit. Takže já vám děkuji za vaši návštěvu.
1: Ráda se stalo.
0: Přeju vám, aby si vás Bůh ještě hodně používal právě i k tomu, aby i mnozí další mohli být povzbuzeni a osvobozeni.
2: Tak moc krát děkujeme za pozvání.
1: Díky.
0: Takže tím se od mikrofonu loučí Lída Pohanková a Darina a Karel Sedláčkovi. Hezký den.

0: Do příští Rozmaríny na Rádiu 7 ve čtvrtek v 10 hodin dopoledne si Libuše Pavelková pozvala Šárku Tótovou, aby spolu pohovořili o pěstounské péči.
1: Na úbočí kopce ve stínu lípy vzpíná se k nebi dřevěný kříž. Po dlouhá léta znamení víry, co člověka zvedá tam někam výš. Padaly vlády, měnily jména, výročí, svátky, sochy i vkus. Někdo se bál, tak mlčel jak pěna, a jiný zpíval svý vězeňský blues. Vemte mi hlas,

nedá si vzít. Co je člověk, jen prach a hlína, vánek pouhý, co pohladil tvář, myslí si možná, když lokne si vína.

0: Píseň Jindřicha Černohorského nás dovedla až k nedělnímu poledni 31. května, které trávíte u poslechu Rádia 7 s Danielem Zemanem u mikrofonu. Před námi je sváteční slovo Marie Fridrichové a potom další vydání hudebního týdeníku Interval a další díl ze série s Jiřím Smržem.
1: Sváteční slovo. My křesťané to přece dobře víme. Ježíš nepřišel na tuto zem kvůli spravedlivým. Svůj život obětoval především kvůli nám, hříšníkům, aby nás zachránil od věčného zahynutí. On sám to přesně definoval, když ho náboženští učitelé napomínali, že se baví s obyčejnými lidmi. Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. Jděte a přemýšlejte, co znamená chci milosrdenství, ne oběti. Nepřišel jsem volat spravedlivé, ale hříšníky. To čteme v Matoušově evangeliu v 9. kapitole ve 12. a 13. verši. Žena, se kterou jsme si byli vzdálené jen na šířku nemocničního stolku, byla velmi nemocná. Nechtěně jsem vyslechla ortel, který velmi šetrně sdělil vyšetřující lékař. Konzilium si neví rady a nemá léku, který by jí pomohl. Ta žena byla asi stejně stará jako já, i když byla mnohem upravenější a pěstěnější a svůj letopočet narození tajila. Nevěřila v Boha jako mnoho a mnoho mých vrstevníků. Ale když zbyla chvilka mezi různými vyšetřeními, povídali jsme si. Vyprávěla mi, jak se do nemocnice den přede mnou dostala. Byla objednaná do jedné ambulance v Bohunické nemocnici na vyšetření na 7. hodinu ráno. Ale už několik týdnů jí bylo špatně a poslední dny slabostí ani nevycházela. Do pondělí ráno se stěžka vydala do šera brněnského Králova pole a zůstala stát kdesi na chodníku, aby trochu nabrala dech a zvážila, co je blíž, jestli zastávka tramvaje nebo trolejbusu. A tu se ze zatáčky vynořilo auto. Taxík. Neměla sílu ani zamávat, jen mu zoufale pohlédla vstříc. Zastavil. Paní, nepotřebujete něco? Potřebuju dojet do Bohunic do nemocnice. No tak si nasedněte, já tam právě jedu. Nevydržela jsem a řekla, že tohle není náhoda, tak pracuje Bůh. Podívala se na mě zvláštním pohledem, jako by byla za jakousi skleněnou stěnou a začala mluvit o něčem jiném. Teprve později jsem pochopila, že z ambulance ji okamžitě odvezli na lůžkové oddělení. Co se to stalo v téhle zemi? Proč se lidé bojí jenom slyšet o Bohu, natož pak o Pánu Ježíši? Jsem schopna pochopit, že se bojí církve, ale proč Ježíše, který je tak dobrý, tak plný lásky a odpuštění, který prošel všechnu bídu lidské existence a dobrovolně zemřel na kříži, aby nám otevřel cestu k Bohu? Co se to s námi stalo? Kolem nás jsou tisíce, ba miliony lidí, kteří se bojí Krista a přitom všichni slavíme Vánoce a je to náš jediný opravdový svátek. Slavíme narození Ježíše a přesto z něho máme panickou hrůzu. A on je tak dobrý, že nám to nevyčítá, nezlobí se na nás, ale stále trpělivě až do úplného konce volá: neboj se a věř. já jsem tvůj lékař, já jsem tvůj zachránce, já jsem tvůj vysvoboditel i ze smrti. I váš, milý neznámý posluchači, i váš. Také se bojíte zdát mu čest, která mu náleží?

Jsou interpreti a nahrávky, u kterých si skoro automaticky pořídíte nový počin s vědomím, že netřeba znát dopředu, ochutnávat alespoň v ukázkách jednotlivé skladby, zkoušet co a jak. Vše je jasné jen podle jména. A jistě, i mně už se stalo, že jsem se spálila a někdo, koho jsem dlouho poslouchala a obdivovala, se posunul ve své tvorbě natolik, že mě čekalo jen hořké zklamání. To ovšem neplatí o tvorbě Jiřího Smrže. Písničkáře, u něhož jednu desku od druhé dělí vždycky dlouhé období, ale od kterého pak můžete čekat dílo dotažené do nejposlednějších detailů. S podivem se pak může zdát, že se jeho další album, které spatřilo světlo světa v roce 2019, jmenuje Nedokončené. Až budete poslouchat jednotlivé skladby, právě nad touto slovní hříčkou vám nejspíš zůstane rozum stát. Když nová deska spatřila světlo světa, zaujal mě komentář pod jednou její fotkou na Facebooku. Jeden z přispěvatelů pod fotkou, nutno říci, že ten snímek nebyl na stránce samotného písničkáře, připsal: chtěl bych ho zase neznat. Jet jen tak z nedělní nudy na koncert do Neratova, vůbec nevědět, co mě čeká, a nechat se Jiřím totálně rozsekat, jako tenkrát. I to se vám možná při poslechu písniček Jiřího Smrže stane. I tohle hrozí, nebo spíš i s tímhle se můžete setkat a stojí to za to. Tak tohle je Jiří Smrž, verze roku 2019.

vám, protože nerozumím, proč cítím se jak vy. Osipe Emiljeviči, je mi teplo a jsem syt. A čtu si, kdy chci, knížky, jaké chci.

řekla, že když ho ten kluk střelil do břicha, on aby ji ochránil, styčil se a před ní si stoul. Řekl jen, miluji tě, a obrátil oči v slovu.

kousek mne. Chtěla si trochu odpočinout, ukázat moře dětem, aby neměli z hloubky strach. Nevadí, koukáme, jak teče řeka a o moři si čteme v novinách.

kraje, když jsme se potkali na chodbě cestou do práce. Kde kraj má hranice? Ach, paní, jste to vy, kdo zná je. Řekla jste něco vtipného?

že nedohlédnu kraje. Mnoho stromů, mnoho rukou, žádný plot. Ach, paní, všechny dřevory ty ráje, ještě nejsou.

zvony večera ze stichlých Slavonic. Tak jak dnes večer, když slyším oknem vaše vzdechy, kdo ví, proč jsme okna oba nezavřeli? Kdo ví, zda vzdechy milování

hlavy, jak zmizela smy z dohledu. Rozloučili jsme se už přece, jak to, že zapomenout nesvedu. Fátimovi, padni z mé hlavy, nemáš tušení, co nás to může stát. Stalo se to přece všechno, všechno už tisíckrát. Proč tak bezbraně ses

Jeli jsme celou cestu spolu, nevěděli o sobě. Setkali jsme se až při výstupu, dík naší vzájemné podobě.

Musíš být pro někoho všechno. Všechno tam, kde jsi. Přece nemůžeš být můj osud. Ani jsme si nevyměnili adresy.

Nahrávka Jiřího Smrže s názvem Nedokončené je všechno, jen ne nedokončená. Když přehlédnete seznam hostů, nebudete se stačit divit. Co jméno to Perla, ať už jde o zpěváky Rydnu Ahmedovou a Roberta Křesťana, nebo hudebníky, violončelistu Pavla Barnáše, kytaristu Petra Novotného, kytaristu Jiřího Kováře a další a další. Výčet by mohl pokračovat ještě pěkně dlouho. Nutno dodat, že pokud se vám podaří najít někde koncert Jiřího Smrže, a je to vzácnost, protože příliš často nevystupuje, určitě na něj zajděte. Lhostejno, že bude na pódiu sám. Ve své syrovosti mají možná jeho písničky ještě větší sílu. Ale tím vůbec nemá být řečeno, že v onom pestrém nástrojovém obsazení, v jakém je najdete na desce, v těch barevných aranžích by šlo snad o něco méně cenného. To vůbec ne. Takhle jsou ty písničky prostě jiné, odlišné. A stojí za to je zakusit i v té oholené, jednoduché formě. Ostatně, ať tak či onak, tahle věc prostě stojí za to, aby byla slyšena. Je dobré Jiřího Smrže vnímat a především je dobré přemýšlet o jeho textech. Stojí to za to, skutečně.

pocit a nic víc. Vlastně nevím, co s ní dělat. O puškách nevím nic. Mám vše, nemám nač šetřit. Přesto třeba jsem s tou koupí vedle šláp. Ale paní domácí, co pamatuje staré časy, říká ne, pušku má mít každej chlap. A paní domácí žije sama, co tu bydlím, co ji znám. Ale to kde kdo v tomto domě, nakonec

infarkt. Postavy byl menší, nosil směšného ježka, dres mu byl velký. To je fakt. Ale uměl dávat bodičky, jak nikdo na světě. Byl začátek normalizace.

na kaši, ať už nás nikdy nestraší. Je z něj teď krevní tučnice, film není vhodný,

Z nebe světlo šlehlo zlu přímo do očí. A dobro věděl, to je ta chvíle, kdy s ním zatočí. Bylo to však náročný, když slunce zašlo za mraky. Film není vhodný pro nenáročné diváky. Dobro vystřílelo zlu mozek z palice. Hlavní hrdince to trochu cáklo na líce. Cáklo trochu i na role vedlejší.

pak zaseklo zlu kříž s Ježíšem do lebky. Nějaká břečka stékala jim na trepky. Ježíš byl rudě lepkavej, nezbyla na něm čistá nit. Když má vyhrát dobro, každej se musí

kdybych s ní nežil, na všechno měl bych odpověď. V mých černobílých očích tajemství jen šeť. Věřil bych, že nářek se dá měřit, do knihy zapsat výkřik za noci, a že láska jen jedna z mnoha běžně známých emocí.

kdybych s ní nežil. Uvěřil bych tu, že světlo jen na čas.

že nebe jsou jen hvězdy, mrtvé kamení. A že ženy jako ona

Nebude to ani příliš velká nadsázka, když budeme tvrdit, že Jiří Smrš je jakýmsi Janem Křtitelem české hudební scény. Jako hlas volajícího na poušti, volá k proměně a cestě dovnitř, k sobě samotnému a tedy i k Bohu. Jiří Boha zmiňuje v písních často a možná v neobvyklých konotacích. Pro uši zvyklé spíše na útěšné texty chválových písní mohou ta slova, která dává Jiří Smrš do svých písní, znít možná tvrdě a nepatřičně. Právě tak bychom mohli vnímat Smržovy verše o tom, že s boží spravedlností je zbytečné snažit se pohnout, protože s ní nic nepohne, nebo jim podobné. Ale pokud si dovolíte podívat se na sebe sama i na svět kolem sebe touhle nabízenou optikou, možná uvidíte nečekané. Prostě zkuste to. Jiří Smrš k tomu zve nejen na své desce, která se jmenuje Nedokončená. Dnešní interval je ovšem u konce. Od mikrofonu se loučí Lucie Endlicherová, těším se na slyšenou zase příště.

Jiřího Smrže můžete slyšet i v příštím vydání hudebního týdeníku Interval na Rádiu 7 ve čtvrtek v 21 hodin, kdy se budeme věnovat jeho albu Vojna a mír. A teď už máme nějakou tu minutu po jedné hodině odpolední, neděle 31. května. A u vysílání Rádia 7 teď Daniel Zeman vítá především všechny děti. Ahoj! Ta následující hodina totiž patří hlavně vám. A protože máte v těchto dnech svátek, je Den dětí, přejeme vám z Rádia 7 všechno nejlepší. A jako dárek pro vás máme zvláštní a jedinečný díl Kormidla. Proměníme se totiž v detektivy a budeme společně pátrat, řešit

0: Ahoj kamarádi, vítá vás Kormidlo a v něm Klárka a Myška Bětka.
1: Ahoj oslavenci. Ano, celé Kormidlo vám přeje všechno nejlepší ke dni dětí.
0: K takovému svátku musíme během naší společné hodinky prožít něco nevídaného.
1: To by tedy chtělo, Kláry. Čím začneme?
0: Klidně dej, Bětko, nějaký návrh. Co bys chtěla dělat?
1: Já bych moc ráda, Kláry, kdybychom si s dětmi zahráli nějakou hru.
0: Tak jo, mám tu jednu na pohádkové postavy, která se jmenuje Kdo to řekl. Zkusíme si to. Mám tě ráda jako sůl.
1: Je, to je z té pohádky, sůl nad zlato, to řekla Maruška.
0: Správně, Bětko, vidím, že tomu rozumíš. Vy taky, děti? Tak jedeme dál. Ať vyzkouší střevíček. Padne jen té pravé.
1: Já vím, kdo to řekl, Kláry. To řekl princ z Popelky. Viď?
0: Výborně. A děti určitě také dobře hádají. A kdo řekl tohle? Píchneš se o trn a usneš na 100 let.
1: To byla zlá sudička z pohádky Šípková růženka. Viďte, děti.
0: Pěkně znáte pohádky. A co tohle?
2: Jdi do lesa, Marušo, a přines jahody.
1: Tak tohle říká zlá macecha z pohádky o 12 měsíčkách. Že jo, děti?
0: Je to tak. Vy tedy umíte vypátrat pohádkové postavy.
1: Ještě jeden objev, Kláry.
0: Tak poslouchejte. Babičko, proč máš tak velké oči?
3: To, abych tě lépe viděla.
0: A babičko, proč máš tak veliké uši?
3: To, abych tě lépe slyšela.
1: To znám, Kláry. To říkala červená karkulka, když přišla za babičkou do chaloupky. Ale místo ní v posteli ležel vlk.
0: Správně jste odhalili všechny postavy. A teď?
1: Kláry, někdo volá. Něco se stalo, slyšíš?
0: Slyším, Bětko. Tak to budeme muset naše spojení s dětmi přerušit a uvolnit linku pro naléhavý případ. Děti, vydržte. Hned, jak se věc vyřeší, zase se spolu spojíme. Domluveno? Tak zatím ahoj.
4: Haló, haló, jste tam? U mikrofonu Broňa. Volám všechny posluchače Rádia 7 jakéhokoliv věku. Oznamuji mimořádnou událost. Stala se velká rádiová loupež. Milí posluchači, hlásím se vám ze studia Rádia 7, odkud se odbavuje živé vysílání. Útulné podkrovní místnosti, oblepené měkkým polstrováním, dominuje velký mixážní stůl s mikrofonem a dvěma monitory výkonného počítače. Něco je tu dnes ale jinak. Něco je tu dnes špatně, až kriminálně špatně. Mikrofonu, do kterého vám moderátor hlásí, kolik je hodin a jaký bude následovat pořad, chybí bambule. Taková ta molitanová krytka. Už při příchodu k budově rádia jsem si všimla, že se něco děje. Za oknem studia se letmými rychlými pohyby mihla podezřelá postava v červeném oblečení. Protože ale pršelo, tak jsem neviděla, jestli to byl muž či žena. Ale musel to být někdo ze zaměstnanců. Cizí se do domu nedostane a ven uniknout teď už také nikdo nemůže. Vstupní dveře jsem zajistila koštětem a cedulí nechodit mokrá podlaha. Než mou fintu někdo prokoukne, uběhne tak hodina. Máme tedy hodinu na vyřešení strašlivého zločinu krádeže bambule od mikrofonu. Čepici slavného detektiva Sherlocka Holmesa nemám, tak si nasadím rádiovku a zvu vás k rádiovému pátrání. Společně to vyřešíme. Zásada číslo 1. Ohledat místo činu. Beru si lupu a koukám. Na první pohled je všechno stejné. Pravda, bambule u mikrofonu chybí. Vida, a pod křeslem je zase něco navíc. Z podlahy jsem sebrala zmuchlaný papírek. Musela ho tu upustit postava v červeném. Je mokrý. No, úplně mokrý ne, spíš je na něm několik kapek. A to je stopa. Je zvlhlý od deště. Do papírku byla zamotána i gumička a přilepil se k němu obal od lízátka. Takže milovník cukrkandlů, haha, na nás si nepřijde. Je něco na papírku napsáno? Zrnková káva, mléko, lízátka. Někdo byl před chvílí nakoupit a to je taky stopa. Někdo s mizernou pamětí. To stopa není, to jsou v rádiu všichni. A kdo vlastně v budově rádia právě je? To už jsem zjistila. Seznam pěti podezřelých vypadá následovně. Šéfredaktorka Katka, technik Dan, hudební redaktorka Bohdanka, editor Pavel a redaktorka Lucie. Volám všechny posluchače, pro tuto chvíli detektivní kadety. Hlaváček přítomen? Výborně. Pustíme se spolu do pátrání. Přeci mě v tom nenecháte samotnou. Hodit se vám možná bude papír a tuška na poznámky. Zajdu za jednotlivými podezřelými a nenápadně je vyslechnu. Musí se na to chytře. Jak? Lidé jsou neradi vyslýcháni, ale strašně rádi poučují. Budu se jich ptát třeba na jejich práci v rádiu a lišácky do toho zamíchám proklatě mazané otázky. Zopakujme si profil pachatele. Hledáme osobu v červeném oblečení, která nepohrdla lízátkem, byla před chvílí venku nakoupit a občas potřebuje gumičku. Tak jdeme na to? Ty váháš. Kdo jiný poradu Vacátkovi než ty, milí posluchači?

0: S výslechem podezřelých začneme rovnou u velkého šéfa v rádiu. Jak se pozná velký šéf? Přeci má největší tušku a ta se v budově rádia nachází v přízemí u dveří do kanceláře šéfredaktorky. Vezmu za kliku a nasadím bezprostřední milý úsměv. Za prostorným stolem s úhledně srovnanými šanony, knihami a papíry všeho druhu sedí Katka. Tmavě modré tričko jí ladí ke kaštanově hnědým vlasům. A hele mese, tyčka od lízátka jí trčí z pusy. To tričko je až příliš čisté na to, že takhle cumlá lízátko.
1: Ahoj, Katko, náhodou jdu kolem a napadlo se mě tě zeptat, co je

0: Ní. Jiná rádia mluví o tom, co se děje kolem, nebo co se stalo v minulosti. A my můžeme mluvit o tom, co pro nás Pán Bůh chystá a jaké to jsou krásné věci.
1: Barva rádia je červená. Vidím, že máš i červené lízátko. Byla jsi ho koupit?
0: To bych nestíhala. Poprosila jsem Pavla o rychlý nákup, totiž došla káva.
1: Takže lízátko ti donesl Pavel?
0: Ne. Lízátka ležela v kuchyňce volně k rozebrání.
1: Když člověk líže lízátko, někdy se stane, že mu vypadne a přilepí se třeba na triko. Nemusela jsi třeba náhodou převléci zapatlané tričko, třeba červené?
0: Ne, nemusela. Já jsem totiž na lízátka absolutní machr.

0: Z Katčiny kanceláře jsem vyšla na chodbu, když v tom mě zaujal pohyb něčeho červeného. Třemi rychlými kroky jsem se ocitla v mírně zastaralé vstupní hale u schodů. V červených šatech a s rozpuštěnými vlasy opatrně po chodbě cupitala Bohdanka. V rukou držela hrnek příliš plný na rychlou chůzi.
1: Ahoj, Bohdanko, co pak to neseš?
2: Udělala jsem Danovi kafe. Nesu mu ho k němu do kanceláře. To víš, techniky si musí hudební redaktor předcházet.
1: A to jsi mi nahrála na další otázku ve vyšetř...
2: V čem?
1: Víš, že třeba vůbec nevím, co hudební redaktor dělá.
2: No, hudební redaktor je někdo v rádiu strašně důležitý. Zajišťuje hudbu do vysílání. Ať je pestrá, hezká, ať máme velký výběr. Ty vlasy. No a hlavně musím pohlídat, aby se nehrála třeba v létě vánoční koleda. Ty vlasy, kůž, pořád mi padají do očí a jsou nějak slepené, nebo co?
1: Slepené? Já se ti na ně podívám lupou, jo?
2: Ty sebou nosíváš lupu.
1: No, běžně. Vida, vlasy jsou slepené od lízátka. Bohdanko, nechceš pomoct? Já ten hrnek Danovi zanesu. Nebo řeknu mu, že je od tebe.
2: Jo? No, tak asi jo. Víš co, fakt se mi to hodí. Mám toho dneska takhle nad hlavu. Díky.

0: To bylo mazané, jak jsem získala důvod jít za Danem, že? No co myslíte, k technikům se nechodí jen tak. Tam chodíte, když něco potřebujete. Většinou, když něco nefunguje. A oznámit, že něco nefunguje, chce hold odvahu. S hrnkem kafe se tam ale vloudím jedna radost. K technikům se vydáte ze vstupní haly po třech schůdkách dolů. Je to malý krůček pro člověka, ale velký pro lidstvo. Náhle se ocitnete uprostřed elektronického, technického, začudlíkovaného světa. Kamkoliv se podíváte, něco bliká. Kontrolky na mě pomrkávají až nepřátelsky, ještěže je přítomnost Dana uklidňuje. Ponořen do technického světa a svého křesla, kraluje nad všemi tlačítky v červeném tričku Dan.
1: Ahoj, Dané. Bohdanka ti posílá kávu.
2: Díky.
1: A lízátko bys nechtěl?
2: Lízátka nemám rád. Proč se ptáš?
1: To nic. Dané, koukám, kolik je tu věcí. Třeba ty mikrofony z bambulí.
2: Z bambulí? Správně se říká protivětrný mikrofoní kryt.
1: Aha. A k čemu je takový protifonomikrový kryt?
2: Protivětrný mikrofoní kryt. Česky vinčus. Ten kryt slouží k potlačení rázových akustických tlaků. Třeba když vyslovujeme p, b, t. Vzduchový náraz se rozptýlí mimo hlavní směr šíření zvuku. Bez krytu by ten záznam zvuku nezněl pěkně.
1: Aha, takže technik se v rádiu stará o to, aby ve vysílání zněl hezký a nerušený zvuk. Potřebuješ ve své práci k něčemu gumičku?
2: Gumičku? Do vlasu, jak vidíš, ne. Ale zrovna tuhle jsem neměl svorku, tak jsem kábly k sobě stáhnul gumičkou.
1: Kábly? Co to je?
2: Pojď se podívat, provedu tě.

0: kábly.
1: Poslyš, to jsem se tě chtěla zeptat. Co je to tu všude za věci?
0: Kábly.
1: Jo, kábly. Aha.
2: Jednoho letního večera na návsi pod starou lípou hostinský Antonín Kučera vyvalil soudeček s pípou. Nebylo to posvícení, nebyla to neděle v naší obci.

0: Český proud.
1: Kdo tu všechno byl? Okresní a krajský inspektor, hasičský a recitační sbor, poblíže obecní váhy tříčlenná delegace z Prahy, zástupci nedaleké posádky pod vedením poručíka Osádky, početná skupina montérů, jeden z nich pomýšlel na dceru sedláka Krušiny, dále krojované družiny, alegorické vozy, italský zmrzlinář Antonio Cozzi na motocyklu Indián a svatý Jan z kamene vytesán. Byl to

na stránkách obecní kroniky ozdobným písmem je psáno. Tento den pro zdejší rolníky znamená po noci ráno. Budeme žít jako v Praze.

z projevu inženýra Maliny z elektrických podniků. Vážení občané, vzácní hosté, s elektřinou je to prosté. Od pantáty vedou dráty do žárovky na devraty. Odtud proud se přelévá do stodoly do chléva. Při krátkém spojení dvou drátů dochází k takzvanému zkratu. Kdo má pojistky námi předepsané, tomu se při zkratu nic nestane. Kdo si tam nastrká hřebíky, vyhoří a začne od píky. Do každé rodiny elektrické hodiny.

0: Posloucháte Rádio 7, ve kterém probíhá důmyslné vyšetřování velké rádiové loupeže. Z mikrofonu ve studiu, odkud vysíláme, někdo sebral protifoní mikrovětrný, prostě tu molitanovou bambuli. Víme, že pachatel měl v době loupeže červené oblečení, lízal lízátko, byl před chvílí venku nakoupit a občas potřebuje gumičku. Máme 5 podezřelých. Šéfredaktorka Katka, technik Dan, hudební redaktorka Bohdanka, editor Pavel a redaktorka Lucie. 3 jsme už vyslechli a zbývají poslední 2. Ke spolupráci ve vyšetřování vás zve Broňa, toho času detektiv. Pokud v přízemí rádia zabloudíte na konec pravého křídla, narazíte na Pavlovu kancelář. Vydechuje z ní potřeba účelnosti a radost, když jsou všechny kolonky tabulky zaplněny do posledního místa. Spoza prosklených dveří prosvítá červená barva Pavlova trička.
1: Ahoj, Pavle, mohu dál?
2: Jasně, ale prosím jen na chvilku, mám toho moc.
1: No, koukám, že práce editora v rádiu je náročná. Co dělá editor?
2: Prvně scháním všechny pořady od kolegů. Umístím je do správných přihrádek, potom z různých tabulek a seznamů vytvářím hračáky. V nich jsou rozepsané instrukce pro moderátory, aby věděli, kdy mají co pustit. Zrovna teď by mělo běžet nějaká loupež nebo co. Zajímavé, to tu ještě nebylo. Jinak mi rukama projde hodně textů, tak je pročítám, opravuji chyby, tedy snažím se, pořád se peru se spisovnou češtinou. Dále hlídám, aby se nám zbytečně nepotkávali ve vysílání stejní hosté. Vysílání tak bude pěkně pestré. Ty bys asi také nechtěla neustále poslouchat stejný hlas. Občas se při dobré konstelaci hvězd podaří zachytit nějaké zajímavé výročí a upozornit na něj ve vysílání.
1: No tak to zní dost náročně. A čím ubíráš stres? Lízátkem?
2: A víš, že jo? Lízátko jsem si teď dal za odměnu, že jsem dokončil hračáky na příští týden. To se mi ulevilo.
1: Však ono se ti zas přitíží, oulíku. Ty jsi byl před chvílí nakoupit, že? Katka říkala.
2: Ale nestíhal jsem. Tak jsem poprosil Bohdanku. Mimochodem, jestli je to všechno, potřeboval bych fakt pokračovat v práci. Mám zpoždění.

0: mám chvíli klid. Já tam dávno už měl být. Ne, ne, ne, nesnídám, nesvačím, nestihnu to, nestačím, promiňte, vážení, mám veliké zpoždění.
1: Zbývá nám zajít za posledním podezřelým. Od Pavlovy kanceláře jsou to dva kroky. Okna místnosti, ve které pracuje Lucie, jsou stíněna pestrými růžemi a dodávají kanceláři až pohádkovou poetiku. Z grácí šípkové růženky vyhazuje Lucie do odpadkového koše tyčku od lízátka. Na sobě má sukni a barvu halenky nevidím. Je schovaná pod lehkým světležlutým svetříkem. Jak Lucii přimět, aby si ho sundala?
2: Ahoj, Lucie, stavila jsem se podívat na tvé růže, ale vidím, že ty také jenom kveteš.
3: Ty jsi ale milá, děkuju, Broňo.
2: Víš, jde mi o to, aby se ti dařilo dobře. Není ti třeba horko? Že by si sundala svetřík?
3: Já mám tu nejstudenější kancelář tady v rádiu. Já si ten svetr raději nechám, jo?
2: Tak to mi vyšlo. Jak ji jenom rozohnit? Už vím. Lucie, když moderátor mluví do mikrofonu, měl by si dát pozor, jestli slova správně vyslovuje?
3: Teda, Broňo, to skoro vypadá, jako bys nechodila na přípravu moderátorů. Samozřejmě, že ano, nevzpomínáš si. Když mluvíme na mikrofon, musíme správně artikulovat, aby se všechno dostalo k posluchači tak, jak to potřebuje. To se mi ale udělalo teplo, to jsem se nějak zahřála.
2: Vidím, sundává si svetřík a objevuje se halenka červené barvy. Lucie, používáš gumičky?
3: Myslíš zavařovací?
2: Ne.
3: Myslíš do vlasu? Ale vždyť mám krátké vlasy, na co bych měla gumičky.
2: A nemáš tu nějaké 3, 4?
3: Broňo, 4? Tak pozor, 4.
2: 4.
3: 14.
2: 14.
3: 3/4.
2: 3/4.
3: Čtvrtek.
2: Čtvrtek.
3: Čtvrtek.
2: Čtvrtek.
3: Taky si zopakujeme 16.
2: 16.
3: Vidíš? Tak nezapomeň na to.

Posloucháte Rádio 7, ve kterém právě probíhá vyšetřování velké rádiové loupeže. Milí detektivní posluchači, v tuto chvíli máme shromážděné veškeré potřebné stopy, indicie a informace k rozlousknutí záhady ztracené bambule z mikrofonu. Pachatelem je osoba v červeném oblečení, která nepohrdla lízátkem, byla před chvílí venku nakoupit a občas potřebuje gumičku. Mezi podezřelé patří šéfredaktorka Katka, technik Dan, hudební redaktorka Bohdanka, editor Pavel a redaktorka Lucie. Tak se do toho dáme. Co jako dělám? Přemýšlím. V teple, v tichu, nestrhám se. Dobře jsem si to v rádiu vybrala. A mám to. Velká rádiová loupež vyřešena. A jistě nejsem sama, kdo pachatele odhalil. Po chvilce hudby, kterou můžete využít k dolaďování myšlenek, nabídneme rozuzlení.

0: Největším prostorem v budově rádia je nahrávací studio. Vejde se do něj klidně i kapela o 20 členech? No, když se zmáčknou. Zde je možné naráz zapojit spoustu mikrofonů, nahrát CDčko a nebo rozlousknout loupež. Molitanové výplně po stěnách bezpečně pohlcují každý rušivý zvuk a dodávají místnosti trochu až dusivou atmosféru. Po chvíli se na ní člověk ale zvykne a sladí svůj dech s tichým předurčením sálu. Sem do nahrávacího studia jsem shromáždila všech 5 podezřelých. Na židlích sedí usazeni šéfredaktorka Katka, technik Dan, hudební redaktorka Bohdanka, editor Pavel a redaktorka Lucie. Pozvala jsem vás všechny, abych vám oznámila, že se stala velká rádiová loupež.
1: Cože? To snad ne.
0: Ano. Ano, v našem rádiu došlo ke krádeži. Naštěstí detektivní schopnosti mé maličkosti a značného množství věrných posluchačů nedovolili, aby zvítězil pachatel. V tomto případě spíše packatel. To zametení stop po sobě dost spackal. Záhada zmizení bambule u mikrofonu vyřešena.
2: Protivětrný mikrofonní kryt.
0: Při příchodu do budovy rádia jsem si i přes drobný déšť všimla podezřelého pohybu osoby v červeném oblečení v odbavení vysílání. Na místě činu jsem našla obal od lízátka, gumičku a mokrý nákupní seznam, který to zanechal ten, kdo byl před chvílí nakoupit. Tento pachatel vzal bambuli z mikrofonu a byla si to ty, Bohdanko, nezapírej.
3: Ale já nezapírám.
0: Proč jsi ji ukradla?
3: Ale já jsem ji nekradla, já jsem ji potřebovala. U kávovaru v kuchyňce rádia došla káva. Katka poprosila o rychlý nákup Pavla. Ten ale nakonec nestíhal a tak požádal mě. Kromě kávy a mléka jsem vám pro radost koupila i lízátka. Nechala jsem je v kuchyňce na stole. Chutnali vám?
4: Lízátka, výborný. Super, dobrý.
0: K věci.
3: No a jak jsem chtěla dát kávu do kávovaru, všimla jsem si, jak je celý zašpiněný. No úplně zaneřáděný. Chtěla jsem ho očistit houbičkou, jenže houbičky došly. A já musela kávovar vyčistit. No tak jsem šla rychle do studia a vzala molitan z mikrofonu. Přitom mi asi vypadly všechny ty věci. Já ale musela ten kávovar vyčistit. Vždyť jinak by přestal fungovat. Slyšíte? Nefungoval by kávovar.
0: To úplně chápu.
2: Houbičky dokoupíme. Hlavně nepoužívat protifoní mikrovětrný... Prostě ty bambule od mikrofonu.
0: Ano, ano.
3: Ale tak chápete to.
0: Chápu to. Naprosto, teď už je to úplně jasné. Ano.
5: Půjde kávu.
0: Skutečně, bez kávovaru by tohle rádio nebylo. A nebyla by ani velká rádiová loupež. Tak se mějte a stavte se k nám někdy na kafe.

0: Slyšeli jste to, děti? V našem rádiu se stala velká rádiová loupež. Naštěstí je mezi rádiovými pracovníky jeden se skvělými detektivními schopnostmi. Broňo, ještě že tě tu máme. Díky za záchranu.
1: Uf, Kláry, to jsme s dětmi dnes prožili opravdu něco nevídaného. Tak, jak jsme si to přáli na začátku pořadu. Ale takovouhle pátračku jsem opravdu nečekala.
0: To bylo, co? Teď by to chtělo asi nějaký odpočinek. Ale když už jsme v tom hledání, co kdybych vám pustila jeden příběh s detektivní zápletkou?
1: A nebudu se moc bát, Kláry.
0: Já myslím, že ne, Bětko. Ale víš co, dej mi pacičku. Já tě budu držet. A ještě ti prozradím, že to dobře dopadne.

Záhada ztraceného přívěšku. Náš dům je tu zelegrační. Hýří barvami jako nějaký exotický pták. Má veliká okna a na střeše, která je rovná jako placka, roste strom. Vysadil ho tam náš děda. Podle mě je náš děda ten nejúžasnější dědulínek na světě. S nápadem vysadit strom na střeše přišel proto, že už ho omrzelo sedět na lavičce před domem a čichat, jak on říká, smrady z aut. Na domovní schůzi získal povolení a pustil se do díla. Sehnal veliký květináč a společně s tatínkem ho vynesli na střechu. Pak v kýblech nanosil nahoru hlínu a nakonec v zahradnictví koupil jabluňku, která prý moc nevyroste. Jakmile to měl všechno hotové, ještě si ze dřeva vyrobil lavičku. A když je hezky, tak na ní sedává. Moc dlouho tam ale nevydrží, protože je to starý neposeda, jak říkává babička. Děda totiž musí pořád něco dělat. Právě teď například natírá zábradlí na schodišti. Když děda na střeše není, scházíme se tam s holkami ze třídy. Probíráme všechno možné a z výšky pozorujeme naši ulici. Koukáme na spěchající lidi, čoudící auta a cinkající tramvaje. Je to skvělá zábava. Jednou jsme tam dokonce zažili veliké dobrodružství. Toho dne děda opravoval zámek u vchodových dveří. A tak jsme my čtyři kamarádky, Martina, Jana, Tereska a já, mohli nerušeně sedět pod dědovou jabluňkou a sledovat mravenčí hemžení pod námi. Dívali jsme se, jak do potravin přivážejí zboží, jak paní Kavková od nás z domu zametá chodník a jak Martin Hromádka, náš spolužák, jezdí v parku na kole. Zrovna když jsem se na něj chystala zahvízdat, všimla jsem si, že na místě, kam jsme asi před půl hodinou položili přívěšek od babičky, nic není. Rychle jsem koukla pod lavičku a když jsem ani tam nic neviděla, začala jsem vyvádět. Holky, přiznejte se! Která z vás mi sebrala přívěšek? Ležel tady a teď je fuč. Martina, Jana i Tereska na mě překvapivě pohlédly. Tvářili se, jako by nevěděli, o čem mluvím. Jejich nevinné obličeje mě ale nezmátly. Protože z televize vím, že to tak zloději většinou dělají. Vypadají, jako by neuměli do pěti napočítat a přitom mají lup v kapse. Netvařte se, že o ničem nevíte a honem mi to dejte, řekla jsem. První se vzpamatovala Jana. Postavila se a řekla, já jsem ti nic nevzala. Jestli nevěříš, můžeš se mě prohledat. A nás taky, vyřekly Terka a Martina současně. Změřila jsem si je pohledem. Jejich tváře byly klidné jako hladina rybníka, ke kterému jezdíme s dědou na ryby. To mě ale nezastavilo. Museli obrátit kapsy, vysypat obsah batůšků a taštiček a zout si boty. Na lavičce v mžiku vyrostla hromada všemožných věcí, ale po přívěšku, jako by se slehla zem. Žádná z holek ho neměla. Kam jste ho schovali? Syčela jsem na zlobeně a s očími vyhrkly slzy. Abyste rozuměli, přívěšek od babičky je můj oblíbený. Nosím ho všude sebou a mám ho tuze ráda. Nikam, řekla klidným hlasem Jana. Tak mi teda vysvětlete, kam se poděl, když jste ho neschovali. Položila jsem ho sem a není tady. Holky koukaly jedna na druhou a rozpačitě krčily rameny. To teda fakt nevíme, řekla po chvíli ticha Tereska. My jsme ti ho ale nevzali. Bylo to k nevíře. Na jednu stranu jsem si nedokázala představit, že by ho některá z nich sebrala, a na druhou stranu jsem si neuměla vysvětlit, kam mohl zmizet. Učiněná záhada. Tak mi ho aspoň pomozte najít. Kuňkla jsem plačtivě a začala se rozhlížet po okolí. Nejdřív jsem znovu prohledala místo, kde přívěšek ležel. Potom jsem se schýbla pod lavičku a nakonec jsem se začala rýpat v květináči. Holky mě chvíli pozorovaly a pak se ke mně připojily. Společně jsme prosmíčili celou střechu, místečko po místečku, ale přívěšek jsme nenašli.
Z bezpečného útočiště se rázem stalo místo, kde řádí tajemný lupič. Umí být neviditelný a tichý jako kočka. Neslyšně se k člověku přikrade, něco mu ukradne a zmizí jako pára nad hrncem. Z té představy nám naskočila husí kůže. Dostali jsme strach a tak jsme se raději vydali k nám domů. Jak jsme ale vběhli do domu, málem jsme se srazili s dědečkem. Šel si právě s hrničkem čaje a novinami nahoru na chvíli odpočinout. Kam tak zhurta, děvčata? Ptal se nás s úsměvem a spiklenecky na nás mrkl. Utíkáme před zlodějem, vyhrkla Jana. Cože? Před zlodějem? Zatvářil se překvapeně dědeček. No to mi budete muset vysvětlit. A tak jsme se s dědou vrátili nahoru a všechno mu tam na lavičce dopodrobna vypověděli. Vyprávěli jsme mu, co se přihodilo, a také mu řekli, že zloděj, který přívěšek ukradl, je neviditelný. Chodí neslyšně jako kočka a dost možná umí i létat. Holky, řekl dědeček pobaveně a objal mě kolem ramen. Já myslím, že toho vašeho lupiče znám. Cože? Vydechli jsme zděšeně. A kdo je to? Dědeček se napil z hrníčku, poškrábal se na hlavě a dlaní si promnul bradu. Chodí v černém fráčku s bílou náprsenkou a bydlí nedaleko odsud. A jak jste správně uhodli, je tichý jako kočka a umí létat. Dokáže se neslyšně přikrást, něco blištivého ukrást a zmizet jako pára nad hrncem.

0: Dědo, a ty znáš jeho adresu? Zeptala jsem se s nadějí v hlase. Číslo popisné sice neznám, ale vím, že bydlí v ulici ve Větvích. Ve Větvích? Takovou neznám, vydechla jsem zklamaně. Pojala jsem podezření, že se z nás dědeček tropí blázny. Že ne? Vždyť je docela blízko. Právě se na ní díváte, řekl s úsměvem a prstem ukázal k nedalekému parku. Nechápavě jsme s holkami na sebe pohlédli. U našeho parku přece žádná taková ulice není, dědo, zakroutila jsem hlavou. Tamhle ta se jmenuje Radniční, vedle ní je Koudelkova, na ní se napojuje Smetanova a z ní odbačuje Masarykova, ale ve Větvích tak se nejmenuje žádná. Dědeček pokrčil rameny, dopil čaj a řekl. Je možné, že jsem si název ulice spletl. To víte, paměť mi už tolik neslouží, ale to, kde ten zlodějček bydlí, vím přesně. Pozoruji ho odsud už hezky dlouho. Jestli chcete, můžeme si k němu pro ten přívěšek hned zajít.
1: Hned teď? A neměli bychom jít raději na policii? Zeptala se Jana.
0: Já myslím, že to zvládnu sám, odvětil dědeček, sebral noviny a vstal. Zvedli jsme se taky a cupitali za ním. Byl pro nás hrdina. Šel se utkat s tajemným lupičem, který měl nadpřirozené schopnosti. Ještě se u nás doma zastavil pro žebřík a vyrazili jsme vstříc dobrodružství.

nikdo z nás cestou nepromluvil ani slovo. Představovali jsme si, jak dědeček po žebříku vleze do Zloduchova bytu oknem a pustí se s ním do křížku. Jen aby mu přitom nevyskočila ploténka jako loni o Vánocích, strachovala jsem se. To by se pak nemohl hnout a Zloduch by ho přemohl. A to by byl malér. Když jsme vyšli před dům, k našemu velkému překvapení dědeček zamířil k vysokému stromu, který stál na kraji parku. Opřel o něj žebřík, v očích se mu zablísklo a začal šplhat do koruny. Koukali jsme na něho jako opařené. Zprvu jsme vůbec nechápali, co dělá. On ale moc dobře věděl, co dělá. Jakmile zmizel ve větvích, plácla se Jana do čela a zakřičela. Jsme to ale trdla, že nás to nenapadlo hned. Vždyť ten zloděj, o kterém dědeček mluvil, není nikdo jiný než Straka. Nedávno jsem o ní četla v kapesním atlasu ptáku. Staví si hnízdo vysoko ve větvích a přitahují ji lesklé věci. V tom jsme všechny propukli v horonský smích. Záhada byla vyřešena, pachatel odhalen. Detektiv, který za okamžik sestoupil z koruny stromů, držel v ruce ukradený přívěšek a na tváři mu zářil šibalský úsměv. Podal mi ho a řekl. Vždyť jsem vám povídal, že zloděj bydlí v ulici ve větvích. A vy jste mi to nechtěli věřit. Vyskočila jsem dědovi do náruče a vlepila mu pusu, až to mlasklo. Ty jsi ten nejúžasnější dědulínek na světě. Všemu rozumíš a neskazíš žádnou legraci. Dědečkovi se při těch slovech v očích zaleskly slzy. Pohladil mě po hlavě, cvrnkl mě prstem do nosu a postavil na zem. Potom vzal žebřík a beze slova zmizel v domě. Dívali jsme se s holkami za ním a já věděla, že bych ho za nic na světě nevyměnila.

0: Opravdu jsem se nebála, Kláry. A to, že strakám se líbí lesklé předměty, to vím. Straky totiž patří mezi krkavcovitý druh. A to jsou velmi chytří a zvědaví ptáci. Rády zkoumají nové a neobvyklé věci v okolí. Třeba klíče, folie nebo šperky. A občas si i něco odnesou do hnízda.
1: No vidíš, Bětko, jak to všechno znáš. Tak to se nemusíš strachovat. Ani o dalšího loupežníka z příběhu Okénko do nebe.
2: To je mé přikázání, abyste se milovali navzájem, jako jsem já miloval vás. Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí život za své přátele. Janovo evangelium, 15. kapitola, 12. a 13. verš. Míša nemá rád procházky, a tak si pro zábavu vymýšlí různé hry. Dnes si hraje na loupežníky a chystá se přepadnout tatínka a maminku. Opatrně se schovává do křoví u cesty a vyhlíží své oběti. Tatínek s maminkou se pomalu blíží. Došli skoro až k Míšově skrýši. Kde je zase ten Míša? Ptá se maminka a rozhlíží se okolo sebe. Najednou z křoví vyskakuje divoký loupežník a staví se jim do cesty. Peníze nebo život! Křičí a vypadá to tak opravdově, že se maminka pořádně lekne. Sice se trošku usmívá, ale toho si loupežník vůbec nevšímá. Chystá se okrást bohatého muže vedle maminky. Bohatý muž, táta, okamžitě obrací všecky kapsy na ruby, ale není tam ani koruna, ani haléř. Tak teda život, řve loupežník a chce se vrhnout na tátu. To ne, naříká najednou maminka a staví se před tatínka. To raději zabij mne. No dobře, bručí loupežník, jak chceš. Střílí ze své hole a maminka klesá do tatínkovy náruče. Visí mu v rukou, jako by spala, oči pevně zavřené. Míša se lekne, bere maminku za ruku a divoce s ní třese. Mami, mami, to bylo jenom jako, šeptá. Maminka otevírá oči a usmívá se. To jsem ráda. Ale Míša přemýšlí. Mami, a co kdyby někdo chtěl opravdu tatínkovi ublížit? Postavila by ses před něj? Maminka krčí rameny. Nevím, asi bych měla strach. Ale to by měl každý. Ne, každý ne, přidává se k rozhovoru tatínek. Pán Ježíš nemá strach. Lidé se zasloužili trest, protože se od Pána Boha odvrátili. Ale Pán Ježíš se postavil před ně a nechal se zabít místo lidí. Teda, volá Míša, a proč to udělal? Protože nás má rád. Tak rád, že za nás dokonce dal svůj život, vysvětluje tatínek. Pak se usmívá a vyndává peněženku. Tak a teď za vás dám několik korun a zvu vás na zmrzlinu. Co vy na to? Protože nás máš rád? Směje se maminka. No jasně, tvrdí tatínek. A Míša mu věří na slovo. Komu bys dnes mohl vyprávět o boží lásce?

0: Dnešní kormidlo už se chýlí ke konci. Bylo celé o zjišťování a pátrání. Nejdřív jsme typovali, co kdo řekl, a pak jsme byli součástí detektivního odhalení. A když už jsme u toho hledání, i vy si můžete připravit pro maminku, nebo pro tatínka, nebo pro sourozence, nebo pro kamaráda domácí stopovačku. Například schovejte nějakou dobrotu, třeba pytlík bonbonů nebo čokoládu. To bude jako ztracený poklad piráta Pepy. Jak začít? Na startu nech úvodní vzkaz nebo obrázek cesty po bytě. Bude tam napsáno třeba ahoj dobrodruhu. Aby ses dostal ke schovanému pokladu, musíš sledovat moje stopy. První stopa tě čeká tam, kde si myješ ruce. A podpis Pirát Pepa. A v koupelně schováš další lístek. Tam bude napsáno dobrodruhu, zaspívej písničku. Pak najdi další stopu tam, kde rodiče spí. A v ložnici na posteli pod polštářem necháš další vzkaz. Dobrodruhu, jsi blízko, ale nejdřív udělej 10 dřepů. Pak hledej další stopu. Je tam, kde se sedí a jí společně. No a pod jídelní stůl přilepíš další vzkaz. Dobrodruhu, zaskákej si kolem stolu jako žába. Pak hledej poslední překvapení. Je tam, kde si ukládáš hračky. A v dětském pokojíčku už musí dobrodruh najít schovanou dobrotu nebo jiné překvapení.
1: A kdo z vás neumí psát, děti? Ukládejte na jednotlivá místa obrázek s mapou bytu a cesty, kam se dobrodruh vydá hledat další úkol. Úkoly nemusí být jen pohybové, ale můžete si vymýšlet různé hádanky.
0: Objevům zdar, naši milí kamarádi. Mějte se krásně. Ahoj.
1: Ahoj, detektivové. Máme vás rádi.

0: Dnešní sváteční kormidlo ke dní dětí na Rádiu 7 opakujeme ještě ve čtvrtek v 5 odpoledne. A příští kormidlo bude, představte si to, o judu. Teď už máme po 14. hodině neděle 31. května. Odpoledním vysíláním Rádia 7 vás provází Daniel Zeman. Přechod mezi dětstvím a dospělostí přináší všelijaké potíže a nesnadné úkoly. Člověk potřebuje poznat sám sebe a najít své místo ve světě, svoji parketu. Na tyto těžkosti a jak náctiletým pomoci je překonat, se ptal v červnu roku 2007 Vlastimil Kolegar. Reprízu tohoto pořadu vám teď nabízíme.
1: Poklady z archivu. Výběr toho nejlepšího.

Dnešní vydání pokladu z archivu nás vrátí až do června roku 2007. Hostem Vlastimila Kolegera v pořadu na sobotní frekvenci Proglasu byl tenkrát vychovatel v dětském domově Tomáš Kolondra.

V úvodu mi dnes pomůže citace z knihy Konec legrace. Její autor se jmenuje Petr Háne. Největší odpovědnost za krizi smyslu, za ničivý stav duše mladé generace nenesou školy a média. Nýbrž především rodina. Rodina není jen místem nařízení, nýbrž i příkladů. Zde se zakoušejí hodnoty, nebo také ne. Tyhle dvě věty naznačují, komu bych chtěl věnovat dnešní pořad. Věnuji jej 12letým, ale předpokládám, že ti jej zrovna neposlouchají, tedy je jim věnován fakticky z druhé ruky. V tom nejlepším smyslu slov druhé ruky. Samozřejmě, že poslouchat může každý, koho osloví téma nebo chcete-li název. Jak se zařadit? Jak najít svoji životní parketu? Aneb jak nepřekážet 12letým v rozletu? Samozřejmě, že smyslem života není někam v úzovkách zapadnout a nehnout se odtam. Ale k tomu jistě spolu s mým hostem, kterého za malou chvíli představím, dojdeme. To už bych ale pro začátek moc prozrazoval. Dejme čas dnešní první písničce.

0: Pavel Peggy Bečvář zpíval o tom, že žádná zbraň neobstojí proti nám, když budeme stát v lásce a pravdě. Věřím, že si každý člověk, pokud se sám sebe nebojí, klade otázku, jestli tam, kde je, jestli je tam dobře. A jestli je, jak dlouho tam, kde je, má být, aby to bylo ještě dobře. Téma dnešního pořadu je zařazení se do života, nalezení svého místa v životě. Ale protože život žijeme v čase a čas jde dál a dál, není jednoduché se vlastně neustále zařazovat. Hostem dnes dopoledne je Tomáš Kolondra. Vítej, Tomáši, a řekni nejprve něco málo o sobě a třeba proč si přijal pozvání sem přijet do takového pořadu na takové téma. Takže něco o sobě.
1: Hezké ráno. Já jsem přijel z Havířova, to je pravda. V Havířově s manželkou 3 děti a pracuji tam jako vychovatel v dětském domově. Krom toho jsem jedním ze spolupracovníků občanského sdružení Emmaus, které se zabývá překladem a distribucí materiálu nebo biblických korespondenčních kurzů pro studenty.
0: Tak, děkuji a pojďme k první otázce. Je každý člověk originál, když mluvím o tom, abychom se zařazovali? To působí takovým docela neúplně. Člověk jednou je pro rozmanitost, jednou zařadit. Je každý člověk originál?
1: No, já se domnívám, že už vlastně jenom tím, že nás Pán Bůh stvořil jako myslící a samostatně se rozhodující bytosti, tak už to samo o sobě vypovídá o tom, že nelze předpokládat, že budeme mít nějak všichni stejné prožívání. A to nemluvě už o tom, že každý z nás po svých předcích zdědil určité vlastnosti, sklony a dědičné vlohy. Takový mix krásný. A pokud bychom se zastavili v tom našem uběhaném životě a porozhlédli bychom se kolem sebe, tak bychom spatřili, že i ten život kolem nás je tak krásně pestrý a my vlastně tu svoji pestrost nebo tu pestrost toho života, toho světa krásně svou osobností, svojí originalitou si myslím doplňujeme. A to je určitě moc dobře. Tady vždycky v historii lidstva i v současné době mnohde na některých místech dochází k tomu, že jsou skupinky lidí, nebo masy lidí někdy to byly, které se snaží o to nějakým způsobem tu pestrost zešedivět. A myslí to v rámci dobra lidí. Ale ty výsledky jsou vždycky tristní. Se podíváme například o století zpátky, moc dobře jsme zažili éru takzvaného komunismu. A před rokem 89, kdo žil, kdo si pamatuje, tak opravdu, ať už vezmeme sídliště, dopravu, pulzující město, všechno, co jsme kolem viděli a fráze, které jsme používali, tak to zavánělo takovou šedí. A já si myslím, že to je proti Pánu Bohu, že ta originalita k tomu všemu patří. Už jenom to, že se člověk může rozhodnout svobodně, kde bude trávit svoji věčnost, vypovídá o tom, že jsme opravdu originální a že je to dobře, když jsme v tom pestrém světě a doplňujeme ho.
0: Mluvil jsi o tom, že v našem uběhaném světě, když se zastavíme, nechtěl bych, aby jsme vzbuzovali dojem, že všichni běháme, ale i takový odpočinek, i podle toho se pozná originalita, jak kdo odpočívá, jak kdo oddychuje.
1: Určitě.
0: Je nutné vždy držet krok, líný brázdu, jak se tak říká?
1: Vlastně jsem to tak trošičku možná už naznačil a já se domnívám, že ne, protože pokud bychom stále jen drželi ten směr, ten krok a chodili už prošlapanými chodníčky, pak si myslím, že by byl nebo nebyl myslitelný vlastně lidský pokrok. A já si myslím, že je to právě ta lidská touha a ta originalita zároveň, která nás žene, která nás pudí k tomu, abychom

0: Já bych k tomu uvedl takový příměr. My jsme byli vlastně Pánem Bohem stvořeni k tomu, abychom panovali na této zemi. A dobrý panovník není ani ten, který všechno staré šmahem zruší a doplní to vším novým, protože ne vždy vše staré je špatné. Ale na druhé straně dobrý panovník není ani ten, který všechno staré ponechává a nic nového do toho nedá, protože naopak zase nic není vždycky všechno správně u toho starého. Já si myslím, že je důležité jít nějakou prošlapanou cestou a dívat se kolem sebe doleva, doprava, neuvidím-li něco zajímavého, něco, co mě může inspirovat. A doporučoval bych nám všem, abychom ve všech životních situacích a okolnostech v práci, to může být v rodině, se na to dívali tímto pohledem. Prostě ponechat to dobré a vložit do toho zase něco třeba nového. A ještě jestli mohu, tak bych dělal takový vhled do církve. Mi připadá, že v dnešní době někdy církev s tím bojuje a potácí se ode zdi ke zdi. Že na jedné straně tady zachovává ve 100% prostě starou tradici, čte se tam ještě z kralické Bible původní a není možno nic jiného. Na druhé straně mohou být denominace, kde je všechno tradiční smazáno, vymazáno něčím novým a možná, že se tam z Božího slova ani nečte.
1: Mluvíme o mladých lidech, jak jim je vlastní nebo jak jim pomoci v tom se zařadit, nezařadit. Nemyslím si, že s tím třeba mají problémy jenom mladí lidé, ale patří tedy k mládí, k dospívání konformita, přizpůsobivost nebo ne?
0: Spíš ne. Spíš ne, protože přizpůsobivost si myslí mladé lidi automaticky už jenom to slovo, ten pocit, že svazuje, že je něčím prostě omezuje. A já si myslím, že by bylo chybou nás dospělých, kdybychom jejich svobodnou vůli zcela nějakým způsobem se snažili vymazat, zadusit. A měli bychom asi vůči mladým lidem postupovat vždycky moudře a prozřetelně podobně, jako s námi zachází náš Bůh. To znamená, někdy nás nechá spálit, abychom se mohli něčemu přiučit, naučit. Někdy nás naopak drží ve své dlani pevně, abychom se do té pomyslné propasti nepropadli nebo nespadli. Já vnímám jednu věc. Dnešní mladí lidé jsou více průbojnější, nežli byla naše generace. Ale na druhé straně vidím taky to, že ve většině případů mají k autoritám menší vztah nebo méně berou autority. Já bych uvedl takový stručný příklad. Jsem se nedávno setkal s jedním mladíkem, já jsem mu nabídl službu a vlastně pro církev takovou evangelizační a on se vyrazil mi dech otázkou, proč bych to měl dělat. Já jsem nejdříve skoprněl, nevěděl jsem, jak mám vlastně reagovat, ale potom jsem mu teda odpověděl a v podstatě já to oceňuju. Já oceňuju na dnešních mladých lidech to, že oni mají své názory, za kterými dokážou stát ve většině teda případů, které si dokážou nějakým způsobem obhájit. Oni o nich přemýšlí a dokážou opravdu o nich diskutovat. A to se mi prostě moc líbí. Ale vidím tady problém, jak říkám, s tou autoritou a také vnímám to, že dnešní mladí lidé v dnešní hektické a uspěchané a těžké době potřebují taky určité nějaké záchytné body a jistoty. A ty bychom jim právě měli asi nabídnout my dospělí, protože potom, pakliže je nebudeme nabízet my, tak oni začnou hledat třeba na jiných méně vhodných místech a mohou se propadnout do depresí, samoty, mohou být závislí na internetu, drogách, v horším případě alkoholu, já nevím, mohou se zaplést s náboženskými sektami nebo s nějakým extremistickým hnutím. A potom bychom mohli říct, že se dostali do nějaké slepé uličky, která sice na první pohled láká, ale nikam nevede.
1: V podstatě, když se nepotkávají s tím, co ke svému životu potřebují, tak utíkají, že jo? Buď do té samoty, nebo právě k těm médiím různým, ať už je to internet, video, televize. Mluvíme o Bohu. Boží syn přišel na tento svět, aby zjevil pravdu o Bohu, aby ukázal, jaký Bůh je. Mluvíme o konformitě, nebo jsme mluvili,

0: Učil pán Ježíš, učí dodnes pán Ježíš své učedníky uniformitě?
1: No, opravdu to je hodně zajímavá otázka a domnívám se, že programově nějakým způsobem pán Ježíš Kristus ani učedníky, ani nás k uniformitě nebo naopak nějaké svobodomyslnosti nevede nebo neučí, ale že to spíše vycházelo z nějakých určitých konkrétních situací.
0: Pojďme tedy k ním, jestli ano, kdy a jak, jestli ne, kdy a jak, kdy mu šlo o to držet, když to řeknu na hrubo brázdu a kdy řekl, teďka ne, teďka ze sedla.
1: Ano. Takže pán Ježíš Kristus, můžeme najít v Božím slově zmínky o tom, že opravdu tu brázdu nějakým způsobem držel. Například, když si vememe, že se svými učedníky, že v Jeruzalémě, tak on tam vyučuje vlastně každý den v chrámě. A uvědomme si, že on vlastně vyučoval ve zcela standardním prostředí nebo v uniformním prostředí a zúčastňovali se tam lidé standardních bohoslužeb, myslím tím, formou standardních. Nic tam nebylo na tom neobvyklého, až snad možná na to slovo, které slyšeli od pána Ježíše Krista. Byli tam prostě lidé, kteří byli tam zvykli hledat pána Boha. Nebo třeba také v době Velikonoc, on s učedníky zcela běžným způsobem tyto Velikonoce vlastně slavil, podobně jako drtivá většina obyvatel Jeruzaléma. A také bych ještě rád zmínil, že domnívám se, i jeho vztah vůči vrchnosti zaváněl jakousi uniformitou. On vlastně nikdy nějakým způsobem a priori proti vrchnosti nevystupoval, proti římské okupaci. Naopak proti hříchu, to my víme, vystupoval razantně vždy.
0: Vše, co bys k této otázce řekl? Dobře, můžeme pustit píseň, prosím.

Jen motýl smrti hlav se nad tou zemí vznáší. Kde v kruhu tupých hlav dlí veličenství.

0: Dospíval Karel Kryl píseň, která je tak nějak nadčasová, totiž vždycky se někdy někde najde nějaký kat či stát, který by chtěl poroučet dětem, jak se modlit. Přitom je jasné, že k pravé modlitbě nás nedovede žádný člověk. My jsme mluvili před písní o tom, jestli Pán Ježíš učil své učedníky uniformitě, jestli ji sám prezentoval svým životem. Mluvili jsme o tom, že do jisté míry ano, ale teď tu druhou věc, jestli ne, jestli vybočoval, jakým způsobem třeba sám, nebo jak vedl své učedníky.
1: No, vzhledem k tomu, že jsem zmínil nějaké ty příklady uniformity, je v působení Pána Ježíše Krista, tak je důležité zmínit taky to, že občas to u něj zavánělo nějakou si svobodomyslností. On vlastně ukazoval svým učedníkům, vlastně potažmo i nám, že vůbec nezáleží na tom, co si budou myslet lidé okolo, ale bylo důležité, aby pro něj, aby plnil přání svého nebeského Otce. Aby prostě naplňoval Boží vůli bez ohledu na to, jestli ho budou jeho nepřátelé nebo prostě lidé kolem odsuzovat, kritizovat nebo pomlouvat. Konkrétním příkladem může být to, když například v Jeruzalémě narazil v chrámě na to, že se tam lidé věnují tělesným věcem. A on prostě ty kupující a ty prodávající zcela, bych řekl, nekonformním způsobem z toho chrámu vyhnal, vyhodil, vybičoval dokonce. Tak říkáš, já se až bojím toto říct, protože opravdu kdykoliv si na tenhle ten příběh vzpomenu, tak jsem trošičku na rozpacích. Možná, když tam okolo stáli i učedníci, možná skoprněli a byli na rozpacích taky. Ale tak či onak to v nás prostě nějakým způsobem zůstává. A
0: jestli můžu říct, kdo si mě to vysvětloval, že jestli chci poznat, kdy v které chvíli byl Pán Ježíš nejpokornější, tak to bylo ve chvíli, kdy vybičovával tady ty obchodníky z toho chrámu, že to znamená pokoru, pokora znamená, že stojí v tom, co je v souladu s Boží vůlí. Jo, a to mě prostě, to mě obrátilo trošku vnímání tady této situace.
1: Přesně tak, přesně tak. Nebo konkrétním příkladem může být i sobota, kde on prostě navzdory tomu, že drtivé většině Židů se to nelíbilo, protože to brali jako Bohem zapovězené, on prostě v tu sobotu uzdravoval a basta. Takže pokud bych to shrnul, vedl k uniformitě, nevedl k uniformitě, on prostě plnil Boží vůli v konkrétních situacích životních a bylo to vždycky také ku prospěchu lidí kolem něj. A to by mohl být krásný vzor pro nás. Naplňovat Boží vůli a vždycky se snažit dělat dobré věci lidem kolem sebe.
0: Pojďme teď zpátky trošku do světa, ve kterém žijeme. Jde světu o jednotlivce, o jeho osobní zralost, či nikoli v dnešní době?
1: Nám se na první pohled může zdát, že ta naše západoevropská kultura je asi víc nakloněná tomu, aby jednotlivci byli nějak absolutně svobodní ve svých postojích nebo prožívání. Taky se nám může zdát, že i to naše západoevropské, soudobé západoevropské školství se k výchově takovýchto individualit vlastně o výchovu takovýchto individualit usiluje. Ale já kolem toho všeho vidím jakousi mlhu. A co vidím za tou mlhou, jsou podle mě cíle globalizace. A domnívám se, že tyhle ty cíle, nějak v ruku v ruce, s komerčními médii především, mají snahu vyprodukovat vlastně jedince s nějakým, řeknu to obecně, globálním smýšlením. A co tím stručně řečeno myslím? Myslím tím, vychovat z nás nebo mít kolem sebe lidi, v společnosti lidi, kteří si myslí, že se rozhodují sami dle svých vlastních přesvědčení a dělají kroky uvážlivě dle svého vlastního přesvědčení, ale ve skutečnosti se v uvozovkách těmto našim svým krokům rozhodli pod vlivem nebo respektive masáže médií, reklamy a mocných vlastně tohoto světa. Tam, co se týče, protože se ptal na celý svět, nějakých těch zemí s diktaturou, tam si myslím, že je to všechno tak nějak víc okatější, tam si propaganda na nic moc nehraje a ten ďábel se tam spíš objevuje v tom zlu opravdu jako ten lev řvoucí, zatímco opravdu u nás v těch západoevropských zemích to vnímám tak, že ten ďábel je skryt za toho anděla světla a my si opravdu myslíme, že jdeme tou krásnou cestou, ale.
0: Kde si jsem četl takový výrok, že ta dnešní společnost nás vede k tomu dostat vše bez námahy, v uvozovkách. Mm-hmm. Děti jsou ušetřeny tedy jakékoliv námahy, hranic, že nevnímají hranice, jsou ušetřeny střetů s hodnotami a s normami. Že to tak jako se zešedává, tak jako to mluvíš. A k tomu další otázka, jak to, že se tedy jako v uvozovkách vytratilo dětství a naopak dospělí jsou tlačeny k infantilnosti? Tak to na mě někdy působí a nejenom na mě, četl jsem o tom v různých novinách a článcích, že vlastně ten konzumismus, že jo, který nahradil ten komunismus, přináší touhy po samých příjemnostech.
1: Já s tebou naprosto souhlasím. Také jsem o tom už lecos četl a dokonce se o tom doma bavíme s manželkou. A já si myslím, že je to zase typické, nebo velmi typické pro naši západní kulturu. Je to do jisté míry i blahobytem způsobeno a je to prostě o tom, že my dospělí se prostě mnohdy chceme zbavit určité zodpovědnosti za určitá rozhodnutí, že se snažíme zbavit se povinností a jsme prostě pohodlní. Prostě věci, které jsme dříve dělali, dneska, které byly samozřejmostí, dnes neděláme. Krátký příměr, pokud by mohl, a pokud bychom se podívali třeba o 100 let zpátky, tak bychom mohli v neděli klasického čtyřicátníka se svou ženou možná v odpoledne najít někde na procházce. Oba by byly hezky oblečení, měli by možná
0: podrž slovo procházka a vem si prosím tě sluchátka, máme telefonický dotaz. Dobrý den, vítejte ve vysílání, slyšíme se.
2: Dobrý den.
1: Dobrý den.
2: Já bych chtěla říct jenom pár slov o dnešní mládeži, tak jak ji vidím.
0: Opravdu krátce, prosím.
2: Krátce. Dnešní mládež budí ve mně takový dojem, že on neví, čeho si vážit, co má ctít a nerozumí tomu, co je to zneuctít. A myslím si, že tady toto bylo třeba od zkušených lidí vysvětlit. Mm-hmm. Vysvětlit, aby to pochopili, porozuměli, že to jsou principy, na kterým vlastně je založený život, ano.
0: Děkujeme za pobídku, my se budeme po písničce, která bude za chvilku následovat, věnovat právě těmto věcem, jak my starší máme teda těm dětem ukazovat na to, jakým způsobem a jak a komu projevovat úctu. Děkujeme moc za telefonát a
2: prosím,
1: děkujeme.
2: Naschledanou.
0: Takže vraťme se k té vycházce těch čtyřicátníků z kloboučky.
1: Prosím. No mě jenom napadla taková situace, kde bychom našli dnešní čtyřicátníky třeba v neděli. Domnívám se, že v mnoha případech by byli muž a žena každý zvlášť. Mohli bychom je najít, já nevím, v posilovně, někdo by si vyjel na kole, někdo by byl v soláriu, v kosmetickém salonu, baru, v klubu, já nevím, kde všude možně ještě. A já neříkám, že tyhle ty aktivity jsou špatné v žádném případě. Naopak, ale mohou být velmi příjemné. Nicméně chci poukázat na to, že abychom si uvědomili, že k tomu nás vedou média, že k tomu nás vede reklama k takovému tomu prožívání a že opravdu je to proto, že se chceme nějakým způsobem si odpočinout, vyhnout se nějaké té zodpovědnosti, povinnosti, zapomenout a prostě být takzvaně infantilní, jak jsi to řekl, i když si to neuvědomujeme. A reklamy z toho hodí, protože se prodává více různých těch věcí. A na druhou stranu ty jsi zmínil, že se nějakým způsobem vytrácí dětství. Já si myslím, že i v tomhle máš pravdu, protože přestože dřív třeba také před těmi 100 lety děti mohly pomáhat, já nevím, v zemědělství nebo chodili pracovat do fabriky, aby spolu uživili s rodiči rodinu, ale i přesto si našli, tam to byla nutnost, čas na dětství, hrát si pěkně na dvorku. Dnes k čemu nutíme vlastně my dospělí, naše generace, své děti? K tomu, aby se procházeli po předváděcím molu, aby se předčasně specializovali v různých sportech, Vedeme je prostě k tomu, aby byli co nejvíc úspěšní a krásní, a já si myslím, že zapomínáme na to, jaké je jejich srdce. To už nám je často jedno. Prostě nemyslíme ani na to, že v drtivé většině světa mají děti vůbec problém s tím, aby se vůbec nasytili. Nás zajímá prostě to, co je u sousedů, jak se mají sousedovi s děti a podobně.
0: No, trošku jsme se navezli do světa, je potřeba se navést tak trošku do vlastních řad. Jak se tyto trendy mohou odrážet v církvi? Vidíš něco?
1: Je-li něco ve světě, je v každém případě samozřejmě také v církvi. Není to možná tak markantní jako ve světě, ale vzhledem k tomu, že evropská církev tak ráda koketuje se světem, tak si myslím, že nejde až o tak nedůležitý problém. A já vidím největší nebezpečí, znovu se budu opakovat v tom, ale chci to záměrně zmínit, když my budeme i v těch církvích, jak říkáš, mezi křesťany, dbát víc na to, aby naše děti uměly 5 cizích jazyků a hrát tenis, více nežli to, jaký budou mít charakter. Zase nic proti tenisu, nic proti cizím jazykům, ale na tom prvním místě by měl být ten zájem o charakter našich dětí. A pokud tak nebude, tak si myslím, že je to špatně.

0: Gospel zpívala skupina Beze všeho. Mé jméno je Vlastimil Kolegar a se mnou ve studiu je Tomáš Kolondra. Řeč dnes jde o zařazení se, nezařazení se do proudu života a pak jak k tomu můžeme my, dospěláci v uvozovkách, pomoci mladým lidem, teenagerům. Co je cílem tedy rodinné výchovy? Jaké hodnoty by měla předat rodina?
1: Každý rodič to asi bude vidět trošičku jinak a každý bude preferovat v těch cílech rodinné výchovy jiné věci. Já sám za sebe bych co nejobecněji, nejstručněji mohl říct, že dle mého názoru je tím nejdůležitějším cílem té rodinné výchovy, a už jsem to naznačila, možná, že i ta paní posluchačka trošičku zmínila, je to, aby naše děti dokázaly mravně obstát v téhleté společnosti. Já se snažím dětem předávat takzvané křesťanské principy a zásady ve výchově, protože se domnívám, že to je poklad. Poklad, ten nejcennější, který můžeme vlastně našim dětem nabídnout. Já tím vůbec nemyslím, že dětem budeme říkat nebo našemu okolí, to a to je křesťanské a biblické, já nevím. Prostě o tom vůbec nemusím mluvit. Já bych uvedl takový příklad. Dneska například není až tak neobvyklé, já se s tím opravdu setkávám, že děti jsou z domova vedeny k tomu, že klidně brát cizí věci, respektive krást mohou, ale nesmí být přitom třeba přistiženi. A my musíme jednoznačně a zřetelně trvat na tom, že prostě krást a lhát se nemá. Já vím, že dneska je to moc těžké, ale protože nám mohou argumentovat děti, ale tam je to tak a tak a podobně. Mně prostě připadá, že dneska je to tak, že dřív, co bylo zřejmé zlo, tak dneska je bráno jako něco zcela přijatelného, než kvůli někdy pozitivního. Abych k tomu uvedl krátký konkrétní případ. Měl jsem v dětském domově chlapce a ten k nám přišel kolem 15-16 let a byl právě takhle vychováván doma. A bylo nesmírně těžké mu nějaké ty principy předat. A já jsem teďka byl zklamaný, protože nedávno mi nabídl motorový olej za velmi výhodnou cenu a já jsem vlastně posléze zjistil, že on ho ukradl na té praxi, kde dělal, a dokázal to překrásně, on to vždycky takhle dokázal zdůvodnit. On hovořil o tom, že vlastně na té praxi vydělává méně peněz než na té předešlé a tudíž si to kompenzuje tím, že si veme motorový olej a nevidí na tom nic špatného a vůbec to nebere jako krádež. A já se domnívám, že jednou může s takovou nastat doba, kdy prostě ti lidé, kdy budou pracovat, nedostanou od svých šéfů prémie, tak si vemou prostě domů počítač, nebo já nevím. Takže říkám, měli bychom se zaměřit na to, předávat ty dobré zásady a principy.
0: Co považuješ za nejcennější vklad do dětí?
1: Určitě bych považoval jako nejcennější vlastní příklad a to, že mohu opravdu dětem něco ukázat. A mohu ukázat i negativní věci. A já bych chtěl apelovat na nás, na všechny, abychom to nevzdali, i když se nám něco nepovede. Abychom se snažili, pokud možno, to někdy napravit, třeba o tom hovořit s našimi dětmi, aby ten dobrý příklad viděli.
0: Hodně se mluví o tom, že dítě začíná být osobností ve chvíli, kdy si začne uvědomovat samo sebe, takové to jáství, a ono se to někdy přenáší dál a dál, i když to dítě třeba už není zrovna tříleté. Jak při výchově tedy zdolávat při dospívajících takovéto sobectví, důraz na ego, které tak nějak patří, ale ke každému člověku, to není jenom otázka mladého člověka. Že?
1: Ano, to není jenom otázka mladého člověka, ale já bych tady uvedl jednu věc. My bychom zase se budu opakovat, měli jít vlastně dětem příkladem, a měli bychom je taky učit teoreticky, ale i prakticky dávat. Když se budou totiž naše děti učit dávat druhým lidem, dětem, spolužákům, třeba i tím, že jim budou naslouchat, prostě jejich názory poslouchat, jejich stesky, jejich radosti, když je k tomu budeme vést, tak je to dobrý začátek a už se to sobectví trošičku obrušuje. Takže začínejme těmito malými věcmi. Já vím, že drtivá většina médií servíruje sobectví jako ideál dnešní doby, to je špatně, ale my můžeme opravdu k tomu děti vést. Když potom nám někdy přijde dítě ze školy a řekne nám, že je mu líto, že se nemohlo že se nedokázalo zastat svého spolužáka, kterému někdo ubližoval, pak máme téměř vyhráno. Já už bych tomu zatleskal v dnešní době. A povzbuzujme dítě dál, aby nám jednou přišlo domů a řeklo, já jsem se dokázal tomu zlu postavit, vymezit, já jsem se zastal. Já jsem něco udělal pro to, aby oni mu třeba neubližovali, a to je vynikající. Ale jak říkám, vlastní příklad je důležitý, my můžeme k čemukoliv děti vést, ale pak, když neuvidí, že tatínek pomůže bezbranně ležícímu nějakému člověkovi na zemi, tak je to zbytečné. Nebo když zazvoní někdo u dveří a maminka zajde do lednice pro konzervu a pro nějaký chleba, pro nějakého třeba bezdomovce, tak je to zase dobrý příklad. Určitě uvidí to dítě, že sobectví není ideální.
0: Takové ožehavé, jak lze ještě dospívající trestat?
1: Tak ty náctileté děti se už trestají velmi těžce. Určitě nebudu ohýbat to dítě přes koleno a plácat mu na zadeček, ale myslím si, že máme stále ještě dostatečné množství trestů, kterým je můžeme vhodně vychovávat. Můžeme například dítěti vzít nebo pozastavit nějaké výhody. Může to být třeba kapesné, kterému odebereme, může to být televize, mohou to být počítačové hry, můžeme mu přidat povinnosti v domácnosti, odebrat jeho bratřím, sestrám. A můžeme spousty jiných věcí, a já bych chtěl ještě zmínit to, že bychom měli dávat na některé věci pozor, na některé chyby. To znamená netrestat hned v afektu, rozmyslet si, abychom netrestali neadekvátně, být důsledný, neustupovat v tom a taky možná někdy dávat pozor, abychom nebyli nespravedliví, aby třeba sourozenci neříkali, že máme dvojí metr a podobně. Těch nebezpečí je více, ale já jsem chtěl tyhle ty vypíchnout.

0: Polská dětská skupina Arka Noého zpívala o tom, že je blahoslavený a šťastný ten, kdo je znovu zrozený Bohem a může se tak radovat, i když je dobře, i když je zle. Posloucháte pořád o zařazení se, nezařazení se do proudu života a jak k tomu pomoci mladým lidem. Máme tady dvě SMSky, ohlas jeden je: Bůh vám žehnej. Poznala jsem důležitost osobního vztahu k Bohu, Kristu a Svatému Duchu. K těmto hodnotám vedu své děti, nebo své dítě. Přeji nám, aby naše lidská společnost byla bez ateismu. Marie. Tak to můžeme jenom podepsat, osobní vztah s Bohem si vytvářet. A otázka na tebe, Tomáši. Dobrý den, přeji Boží požehnání vám do práce. Vědí děti v dětském domově o Ježíši Kristu? Ptá se Mirek Zahavířova.
1: Ano, vědí. Jsme státní zařízení, ale vědí.
0: Pojďme k takové otázce té výchovy. Někdy mě samotného zajímá, když se tak dívám na sebe, jak vychovávám své děti. Jaký rozdíl je mezi výchovou ke zralosti a dospělosti a výchovou, která je ve své podstatě jenom manipulací, která člověka ničí?
1: Já bych řekl, že ta výchova, jak jsi říkal, ke zralosti a dospělosti, že můžeme rozumět vlastně takovou výchovu, která naučí naše děti být zodpovědný, stručně řečeno, za svá rozhodnutí. Naopak, manipulací vedeme naše děti k nějakým nezralým projevům, kdy se nedokážou oni zodpovědně rozhodovat. Preferují u mladých raději špatná rozhodnutí a následné nesení důsledků za toto, než to, že se děti nedokáží rozhodnout a čekají, co jim určíme, i ve chvíli, kdy si mohou vybrat například pomeranč, banán, já nevím. Mm-hmm. A čekají proto, že a vyznavině jsme my, protože jsme je pořád manipulovali a oni vždycky čekali, že je někam vmanipulujem. Takže takový rozdíl vidím v tom.
0: To je taková praktické jako rozhodování se, ale ještě existuje jako oblast myšlení, takového toho, jak ty jsi říkal, charakteru. Jak učit dospívající kritickému myšlení třeba? Že to taky, že to je už náraz na nějaké hodnoty, náraz Jasně. na hranice.
1: V první řadě diskutovat, naučit se diskutovat s dětmi, vést je k otevřenému dialogu. Možná jste to někteří posluchači zažili, možná to zažijete, ale zkuste si představit, že vám takhle najednou dítě přijde domů a najednou je z něj, já nevím, ekolog amatér nebo zastánce hnutí skinheads, hippies nebo anarchista. Může to být cokoliv jiného, já jsem záměrně teďka uvedl jenom tyto příměry. První moment bychom možná reagovali tak, že bychom zakřičeli, okamžitě to ze sebe zhoď, okamžitě si odbarvit tu hlavu, takové nesmysly už nikdy říkat nebudeš a podobně. A tímhle bychom asi začínat neměli. Neměli bychom se posmívat, zlehčovat, kritizovat a nic v tuhle tu chvíli nařizovat. Možná bude lepší, když si s naším dítětem sedneme a budeme si s ním o tom povídat. Budeme mu klást otázky, budeme mu klást nepříjemné otázky a musíme mu dát pocítit, že on je rovnocenným partnerem v té debatě. Samozřejmě musíme nabízet dítěti v téhleté debatě své postoje a své názory. Nabízet, říkám záměrně, ne vnucovat. A uvidíte, že pak, když se naučíte se svými dětmi takto jednat, takže to přinese své ovoce. Samozřejmě, že poprvé, po druhé, po třetí, možná ani po desáté, dítě nezareaguje tak, jak bychom chtěli a neřekne jo, mami, jo, tati, já opravdu se rozhodnu toho nechat, protože teď jsem pochopil, že je to špatné. Ono to asi, jak říkám, možná ani po desáté neudělá, ale naučí se na určitý styl diskuze, naučí se přemýšlet, tomu kritickému myšlení se naučí. Takhle ho to můžeme naučit. A je to lepší, než když mu hned něco přikážem a ten výsledek, jestli on po desáté, po jedenácté opravdu řekne, že se k tomuto rozhodl, my budeme spokojení a on se rozhodl sám. On k tomu došel sám. Ale jak říkám, pokud se to nepodaří, musíme zasáhnout svou rodičovskou autoritou samozřejmě. Ale nevzdávejme to a zkoušejme to znovu a znovu.
0: Jak učit tedy rozpoznat zlo, jak učit odporovat zlu?
1: No, já si myslím, že na zlo musí člověk prostě přijít sám. Každý jedinec, znamená i dítě, je zodpovědné před Bohem a ty starší děti dokonce i před zákonem za své činy. Na nás rodičích je, abychom říkali od malička dětem, co je zlé a co je dobré. Už jsem to tady vlastně dneska zmiňoval. Nezakrývat dětem oči, neodklánět svoji hlavu od zlého, ale být pravdivý. Spíše ale nežli to poznat zlo, vidím problém v tom mu nepodlehnout. Tam vidím prostě větší problém.
0: Jak rozpoznat dobré od lepšího? To je, myslím si, taková další vrstva toho.
1: No.
0: Někdo vidí černobílé a jo. Teď někdo...
1: To je pravda.
0: Dobré od lepšího.
1: Možná bychom mohli to porovnat s jídlem. Jídlo samo o sobě já mám rád, asi většina posluchačů také, a bereme ho jako dobré. Jestliže to jídlo ještě není okořeněné, tak je pouze dobré. Ale pokud my ho okořeníme nebo dokořeníme, dosolíme, tak je to jídlo ještě lepší. Veďme děti a nabádejme je k tomu, aby si svůj život snažili se okořenit nějakým způsobem. Říkejme mu zkus a pak mi řekneš, jestli to bylo lepší nebo ne. Lepší prostě nepoznáme, pokud to neskusíme, že? A myslím si, že i někdy sami děti nás mohou v některých případech nebo nám mohou otevřít oči a my ochutnáme něco nebo poznáme něco, čemu jsme se léta bránili. A tady bych moc rád ještě udělal takovou zmínku a narazil na takzvané novoty v církvi, jimiž nositeli jsou mnohdy právě mladí a opravdu i oni nás mohou obohatit. Neříkám, abychom si to jídlo nechali přesolit, ale dosolit.
0: Mluvil jsi o autoritách. Jak mladým pomoci rozpoznat dobré autority od špatných? Protože myslím si, že to je věk, o kterém se bavíme, ti náctiletí, kdy si instinktivně hledají i jiné autority než rodičovské, že jo? Jestli to nedělali už dřív, ale jak rozpoznat dobré od špatných?
1: Tak ta dobrá autorita, ta prostě vzbuzuje respekt na základě toho, není to vnucované žádnými manipulativními metodami, ale je získané prostě těmi schopnostmi, dovednostmi toho daného člověka. Zatímco ta druhá strana je špatná autorita, ta vlastně děti podvádí, bych řekl, manipuluje a vzbuzuje u nich úctu nikoliv na základě těch schopností nebo dovedností, ale na základě vynuceného strachu v podstatě. Slušně řečeno.
0: Jak pomoci ve vztazích se orientovat?
1: No, vztahy o sobě jsou velmi citlivá záležitost a myslím si, že by se to dalo vztáhnout i na jiné věci, ale u těch vztahů je důležité si uvědomit, že jde o určitou intimitu. Zase bychom si určitě měli sednout s našimi dětmi, hovořit o jejich pocitech, nabízet jim možnosti, o kterých myslíme, že jsou správné, ale vždycky o tom hovořit s tím, že víme, že je to spojeno s tou intimitou, takže nemluvit ve stylu, jako že když jde o to, jestli si dám párek v rohlíku s horčicí nebo s kečupem, to by asi nebylo dobré v tomhle případě.
0: Čas se nám nachyluje, Tomáši. Poslední ne otázka, ale spíš takový výrok, ke kterému chci tvé vyjádření. Každá generace rodičů má děti, jaké si zaslouží. Podepsal bys tento výrok, co by si k němu řekl?
1: Asi bych ho podepsal, protože vlastně jsme to dneska i nastínili. Děti jsou formovány touhletou společností a ovlivňovány touhletou společností, reklamou, médií a vším možným, já vím. Ale na druhé straně si my musíme naše generace uvědomit, že my tu společnost spolu vytváříme. My ji vlastně tvoříme. Ona není tvořena roboty nebo někým jiným, ale námi lidmi. Takže bych se pod to podepsal. Nicméně, protože to vyznívalo trošičku někdy negativně, já jsem ale optimista, takže bych chtěl nás všechny povzbudit k tomu, abychom se snažili z dětí vychovat zralé jedince, kteří budou sebevědomí, kteří budou stateční, statečně čelit tomu zlu, jak jsme nastínili, kteří nebudou stát někde opodál a dívat se na to, že se děje někomu nějaké příkoří. A chci nás k tomu povzbudit, abychom byli dobrými příklady dětem v těchto věcech a ve všem možném.

Jak pomoci 11letým najít své místo v životě, to bylo téma rozhovoru Vlastimila Kolegara s Tomášem Kolondrou z roku 2007.

Na těžkosti s hledáním svého místa v životě se v pořadu Poklady z archivu ptal Vlastimil Kolegar vychovatele Tomáše Kolondry. Příští vydání Pokladů z archivu na Rádiu 7 zazní zase v sobotu v 16 hodin a bude o odpočinutí. Minula třetí hodina z nedělního odpoledne 31. května. Vysíláním Rádia 7 vás provází Daniel Zeman. V následující hodině procestujeme v pořadu Concertino různá staletí, žánry i místa. Budeme poslouchat díla Georga Friedricha Händla, Claude Debussyho, Johna Downlanda, Johanna Christiana Bacha i Bedřicha Smetany. Ještě předtím dám ale chvíli prostor k tomu přimlouvat se v modlitbě za mír na tomto světě. Za mír v Gaze, v Izraeli, na Ukrajině a na všech místech, kde zuří konflikty a lidé trpí. Píseň Timothyho Rusavuka, kterou k tomu pustím, poukazuje na to, že ten pravý mír, pokoj a útěcha je jenom v Bohu.

0: Concertino. Malý nedělní koncert vážné hudby.
1: Vážení a milí, vítám vás při poslechu pořadu, v němž má hlavní slovo krásná muzika. Začíná Concertino, kterým vás bude provázet Dalibor Bakala. Mým přáním je, aby vám dnešní hudební nadílka pohladila duši a věřím, že Allegro z 12. koncerta Grossa od Georga Friedricha Händla by to mohlo dokázat. Přeji vám příjemný poslech.

Mezi oblíbená díla světové huslové literatury bez pochyby patří koncert D-dur Petra Iljiče Čajkovského. V následujících minutách zazní jeho nádherná druhá věta, Canzonetto.

Dozněla druhá věta koncertu D-dur Petra Iliče Čajkovského. Mecenáškou tohoto skladatele byla paní von Meck, u níž 2 roky působil jako domácí pianista další výrazný zjev evropské hudby Claude Debussy. Z jeho první knihy Preludií a etid si nyní poslechněme etidu číslo 1 chromatickou.

Hudebním jazykem Johannu Sebastianu Bachovi nejvlastnějším byla fuga. Druh skladby, který tu byl dávno před Bachem, ale který byl Bachem přiveden k dokonalosti. Fuga je vlastně rozhovorem několika hlasů, kdy každému z nich je na chvilku dáno hlavní slovo. Poslechněme si teď společně jeden takový vícehlasý dialog ve Varhaní fuze C-dur.

Zygmunt Hafner, vážený salzburský měšťan, si u Mozarta objednal hudbu. Měl to být svatební dar pro jeho dceru Elizabet. Tím byl dán podnět ke vzniku serenády D-dur, zvané Hafnerova. Uslyšíme její pátou větu, Menuetto Galante.

Posloucháte Concertino, jehož dnešním průvodcem je Dalibor Bakala. Come again, sweet love. Přijď znovu, sladká lásko. Zpívá se v písni Johna Dowlanda, slavného loutnisty shakespearovské Anglie. Píseň vyšla ve sbírce The First Book of Songs or Airs roku 1597.

Bachův nejmladší syn Johann Christian se narodil, když otci bylo 50 let. V 19. se stěhoval do Itálie, kde působil jako varhaník v milánské katedrále. Poté se usadil v Londýně, stal se oblíbencem královny Charlotte a pohyboval se ve šlechtických kruzích. Londýn však musel opustit, když ho začaly tížit zdravotní problémy, kterým nakonec v 47 letech podlehl. Z tvorby Johanna Christiana Bacha si nyní vyslechneme první větu Tria B dur pro dvě flétny a basso continuo.

Významná osobnost hudebního romantismu Franz Schubert byl nejenom výborným hráčem na klavír, ale i zdatným houslistou. Hře na tento instrument byl od 8 let vyučován svým otcem, hrával ve školním orchestru, při domácím muzicírování i v orchestru ochotnickém. V jeho skladbách pro housle je proto cítit důvěrná známost a porozumění tomuto nástroji. Poslechneme si menuet ze sonatiny A-moll pro housle a klavír.

Milí posluchači, naše koncertino se blíží ke svému konci. Uzavřeme je symfonickou básní Šárka z cyklu Má vlast Bedřicha Smetany. Poslyšte, jak obsah básně nastínil sám autor. V této skladbě se nemíní krajina, nýbrž děj, báj o dívce Šárce. Skladba počíná líčením rozzuřené dívky, jež pomstu přísahá za nevěrnost milence svého celému mužskému pokolení. Zdáli je slyšet příchod Ctirada s jeho zbrojnoši, kteří táhnou na pokoření a potrestání dívek. Už zdáli zaslechnou nářek a čelstivý přivázané dívky u stromu. Při pohledu na ni obdivuje Ctirad krásu její, zahoří milostnými city pro ni, osvobodí ji, ona připraveným nápojem obveselí a opojí jak Ctirada, tak zbrojnoše až k spánku. Na dané znamení lesním rohem, které v dálce ukryté dívky zodpoví, vyhrnou se tyto ke krvavému činu. Hrůza všeobecného vraždění, vzteklost nasycení pomsty Šárky, toť konec skladby. Vážení posluchači, od mikrofonu se s vámi loučí a na slyšenou se těší váš dnešní průvodce Dalibor Bakala.

Cestu hudebními staletími si můžete zopakovat ještě v repríze dnešního Koncertína, a to ve středu ve 22 hodin na Rádiu 7. V tom příštím uslyšíme skladby Josefa Myslivečka a Gustava Mahlera.

0: Znělka Rádia 7 oznámila, že z nedělního odpoledne 31. května už minula čtvrtá hodina. Vysíláním vás provází Daniel Zeman. Před námi je setkání s Petrem a Markétou Šanderovými v pořadu Séla, besedě nad Božím slovem. A od 16:30 potom písničky z archivu, dnes s tématem modlitba.
1: Séla, malá rodinná bohoslužba.

0: Dobrý den, milé posluchačky, milí posluchači, sestry a bratři.
1: Dobrý den, pokoj vám.
0: Vítejte při další séle bohoslužby slova s kuřimi.
1: Zdravíme vás z pracovny husitské fary, kde sélu vždycky natáčíme.
0: I dnes vám nabídneme pár myšlenek k nedělním bohoslužebným čtením podle ekumenického lekcionáře.
1: Doufáme, že budou pomocí k přemýšlení nad písmem, podnětem k dalšímu hledání a k rozhovorům.
0: Dnešní séla je v pořadí 249.
1: Velikonoční doba roku 2026 je za námi.
0: Minulou neděli jsme slavili seslání ducha společnou svatodušní bohoslužbou v přírodě na Palouku kousek nad Jinačovicemi.
1: Tentokrát to bylo s mezinárodní účastí. Kromě členů několika farních obcí s námi slavili také hosté z evangelické církve v Essenu a mladí luteráni z Namibie.
0: Ti tak krásně zpívali.
1: To tedy ano. No a my jsme si tak mohli uvědomit, jak je církev pestrá a přitom spojená jednou vírou v jednom duchu.
0: A že když se tak lidé sejdou, že je to vždycky dobré a krásné.
1: V skutku je to tak.
0: A dnes? Co dnešní neděle?
1: No, ono to s tím setkáváním, pestrostí a jednotou a společenstvím docela souvisí.
0: Aha, tak to je jasné. To nemůže být nic jiného než trojice.
1: Tak jest. Jedna jediná nerozdílná trojice boží.
0: Teď už dost.
1: Správně. Než budeme pokračovat, stišme se před velikým a nevyčerpatelným tajemstvím biblického Boha.
0: Kyrie eleison.
1: Christe eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Modleme se.
0: Bože, Otče, ty jsi poslal světu svého syna a svatého ducha a zjevil si nám tak tajemství svého vnitřního života. Dej nám, abychom toto tajemství v pravé víře vyznávali, slavili a žili. Prosíme o to skrze tvého syna, našeho pána Ježíše Krista, který s tebou v jednotě ducha svatého žije a vládne na věky věků.
1: Amen. Čtení z knihy Genesis, rodopis nebe a země.
0: Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi. Země byla pustá a prázdná a nad propastnou tůní byla tma. Ale nad vodami vznášel se duch Boží. I řekl Bůh, buď světlo. A bylo světlo. Viděl, že světlo je dobré a oddělil světlo od tmy. Světlo nazval Bůh dnem a tmu nazval nocí. Byl večer a bylo jitro, den první. I řekl Bůh, buď klenba uprostřed vod a odděluj vody od vod. Učinil klenbu a oddělil vody pod klenbou od vod nad klenbou a stalo se tak. Klenbu nazval Bůh nebem. Byl večer a bylo jitro, den druhý.
1: I řekl Bůh, nahromaďte se vody pod nebem na jedno místo a ukaž se souš. A stalo se tak. Souš nazval Bůh zemí, a nahromaděné vody nazval moři. Viděl, že to je dobré. Bůh také řekl, zazelenej se země zelení, bylinami, které se rozmnožují semeny a ovocným stromovím rozmanitého druhu, které na zemi ponese plody se semeny. A stalo se tak. Země vydala zeleň, rozmanité druhy bylin, které se rozmnožují semeny a rozmanité druhy stromoví, které nese plody se semeny. Bůh viděl, že to je dobré. Byl večer a bylo jitro, den třetí.
0: I řekl Bůh, buďte světla na nebeské klenbě, aby oddělovala den od noci. Budou na znamení času, dnů a let. Ta světla, ať jsou na nebeské klenbě, aby svítila nad zemí. A stalo se tak. Učinil tedy Bůh dvě veliká světla, větší světlo, aby vládlo ve dne a menší světlo, aby vládlo v noci. Učinil i hvězdy. Bůh je umístil na nebeskou klenbu, aby svítila nad zemí, aby vládla ve dne a v noci a oddělovala světlo od tmy. Viděl, že to je dobré. Byl večer a bylo jitro, den čtvrtý.
1: I řekl Bůh, hemžete se vody živočišnou havětí a létavci létejte nad zemí pod nebeskou klenbou. I stvořil Bůh veliké netvory a rozmanité druhy všelijakých hbitých živočichů, jimiž se zahemžily vody. Stvořil i rozmanité druhy všelijakých okřídlených létavců. Viděl, že to je dobré. A Bůh jim požehnal. Ploďte a množte se a naplňte vody v mořích. létavci, nechť se rozmnoží na zemi. Byl večer a bylo jitro, den pátý.
0: I řekl Bůh, vydej země rozmanité druhy živočichů, dobytek, plazy a rozmanité druhy zemské zvěře. A stalo se tak. Bůh učinil rozmanité druhy zemské zvěře i rozmanité druhy dobytka a rozmanité druhy všelijakých země plazů. Viděl, že to je dobré. I řekl Bůh, učiňme člověka, aby byl naším obrazem podle naší podoby. Ať lidé panují nad mořskými rybami a nad nebeským ptactvem, nad zvířaty a nad celou zemí, i nad každým plazem, plazícím se po zemi. Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem, stvořil ho, aby byl obrazem božím, jako muže a ženu je stvořil. A Bůh jim požehnal a řekl jim, ploďte a množte se a naplňte zemi. Podmaňte ji a panujte nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem, nade vším živým, co se na zemi hýbe. Bůh také řekl, hle, dal jsem vám na celé zemi každou bylinu nesoucí semena i každý strom, na němž rostou plody se semeny. To budete mít za pokrm. Veškeré zemské zvěři i všemu nebeskému ptactvu a všemu, co se plazí po zemi, v čem je živá duše, dal jsem za pokrm veškerou zelenou bylinu. A stalo se tak. Bůh viděl, že všechno, co učinili, je velmi dobré. Byl večer a bylo jitro, den šestý.
1: Tak byla dokončena nebesa i země se všemi svými zástupy. Sedmého dne dokončil Bůh své dílo, které konal. Sedmého dne přestal konat veškeré své dílo a Bůh požehnal a posvětil sedmý den, neboť v něm přestal konat veškeré své stvořitelské dílo. Toto je rodopis nebe a země, jak byly stvořeny. Amen. Nyní se pomodlíme žalm 8. Hospodine pane náš, jak vznešené je tvoje jméno po vší zemi.
0: Pro předního zpěváka podle gatského způsobu žalm Davidův. Hospodine, pane náš, jak vznešené je tvoje jméno po vší zemi. Svou velebnost vyvýšil si nad nebesa.
1: Ústy nemluvňat a kojenců se vybudoval mocný val proti svým protivníkům a zastavil nepřítele planoucího pomstou.
0: Vidím tvá nebesa, dílo tvých prstů, měsíc a hvězdy, jež si tam upevnil. Co je člověk, že na něho pamatuješ? Syn člověka, že se ho ujímáš?
1: Jen maličko si ho omezil, že není roven Bohu. Korunuješ ho slávou a důstojností.
0: Svěřuješ mu vládu nad dílem svých rukou. Všechno pod nohy mu kladeš.
1: Všechen brav a skot a také polní zvířata a ptactvo nebeské a mořské ryby i netvora, který se prohání po mořských stezkách.
0: Hospodine, pane náš, jak vznešené je tvoje jméno po vší zemi.
1: Amen. Čtení z druhého listu svatého apoštola Pavla do Korinta. Závěrečný trojiční pozdrav.
0: Nakonec, bratři, žijte v radosti, napravujte své nedostatky, povzbuzujte se, buďte jednomyslní, pokojní a Bůh lásky a pokoje bude s vámi. Pozdravte jedni druhé svatým políbením. Pozdravují vás všichni bratři. Milost našeho Pána Ježíše Krista a láska Boží a přítomnost Ducha Svatého se všemi vámi. Amen.
2: Aleluja, aleluja, aleluja.
1: Čtení evangelia podle Matouše. Uslyšíme závěr celého evangelia. Vzkříšený Pán se setkává s apoštoly na jedné hoře v Galileji a posílá je do světa kázat, učit a křtít.
0: 11 apoštolů se pak odebralo do Galileje na horu, kterou jim Ježíš určil. Spatřili ho a klaněli se mu, ale někteří pochybovali. Ježíš přistoupil a řekl jim, je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky. Křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání tohoto věku. Amen.
2: Aleluja, aleluja, aleluja.
0: Dnes obzvlášť by se slušelo začít ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
1: Amen. Nejprve jsme slyšeli o stvoření.
0: Pak jsme tématem stvoření pokračovali i v žalmu 8.
1: No, jak se to vezme?
0: Co pak to není žalm o stvoření?
1: Je a zároveň je to otázka.
0: Cítím zatím něco z tvého teologického šťouralství.
1: To by mě ani moc nepřekvapilo. Já jsem tak trochu teologický šťoural.
0: Trochu?
1: No, to bych nerozebíral. Radši se věnujme našemu žalmu. Slyšíme tam o stvoření, to je pravda, o nebeských tělesech, zvířatech a o člověku.
0: Vlastně o postavení člověka v rámci stvoření, ne?
1: Tak, ale vedle toho je ještě možné číst ho taky jako žalm o Mesiáši.
0: Prosím tě, kde tam vidíš Mesiáše?
1: Jen v tom člověku a synu člověka, to je přece jasné. Klidně bys mohla hypoteticky místo člověk a syn člověka číst Mesiáš a dávalo by to smysl. Mesiáš je totiž ten člověk, král mezi Bohem a ostatními tvory. Takový, řekněme, vzorový prototyp lidství. Někteří vykladači se domnívají, že šlo původně o Mesiáše nebo o krále a teprve později se to rozšířilo na všechny lidi.
0: A to na základě čeho?
1: Na základě starověké antropologie, tedy pojetí člověka, a, jak to říct, možná politické teologie, tedy pojetí moci, pojetí krále. Vypadá to, že tyto oblasti byly v myšlení starověkých lidí velmi blízko sebe.
0: No, možná i dnes to má k sobě blíž, než by si mnozí mysleli.
1: A to je vlastně dost možné.
0: Dobře, ale má ta blízkost antropologie a politické teologie nějakou zásadní roli v celkovém pochopení žalmu?
1: No, to je ta otázka. Možná ano, možná ne.
0: No, ty dnes mluvíš jako nějaké orákulum. Nestalo se ti něco?
1: Kdepak jsem v pohodě. Já prostě nevím, jestli to má nějaký dopad, ale přijde mi důležité vzít v potaz aspoň to málo, co o těch starověkých obyvatelích předního Orientu víme. My všichni jsme de facto demokraté a automaticky všechno vztahujeme na všechny. A z našeho pohledu je to určitě správné. Ale nemůžeme ten náš dnešní pohled jen tak aplikovat na svět a společnost, řekněme, o nějakých 3000 let starší.
0: Dobře, ty jsi tady ten teolog, tak máš asi pravdu.
1: No, to bych zase netvrdil. To by bylo taky na dlouhou diskuzi. Řekněme, že jako absolvent teologického studia jsem musel přijmout a zpracovat víc informací o těchto věcech a že mám za úkol vnášet je do těch našich úvah a diskuzí, což je něco jiného, než mít pravdu. Ono je teda vlastně otázkou, zdali vůbec někdo může mít pravdu.
0: No, to by bylo asi na dlouho. Blíží se nám svátek mistra Jana Husa, tak třeba později.
1: To tedy máš pravdu, ale uvidíme, kde budeme myšlenkově na Husa. Pojďme se raději držet tématu.
0: Ovšem, to je dneska problém. Dnešní téma je trojice.
1: No, a co je na trojici tak problematického?
0: Žertuješ, viď? U epištolního a evangelního čtení je ta souvislost s trojicí jasná, ale proč stvoření?
1: No, obojí je tajemství. Rysy a náznaky trojjediného Boha můžeme spatřovat už ve vyprávění o stvoření.
0: Ačkoliv svatopisec nic o trojici nevěděl a nezamýšlel o ní psát.
1: Správná poznámka. Tak jest. Znal Boha, o němž vyznáváme, že je otec i syn, nebo slovo i duch, ale o trojiční nauce, tak jak se profilovala v prvních staletích křesťanské éry, nemohl mít ani zdání. A vidíš, tady jsme zase u těch perspektiv a pohledů. No předtím prostě není úniku.
0: Fajn, nebudeme nikam unikat. Co tedy tajemství stvoření? Vlastně říká se tvoření?

0: má, teď cituji, když na počátku tvořil Bůh nebe a zemi, tečka. V překladu do češtiny je to tedy nejen možné, ale fakticky to tak je. Tento pohled vlastně ukazuje, že to tvoření není jenom něco, co bylo na počátku, tehdy.
1: Na počátku?
0: Tak, ale že se děje i nadále. Učeně se tomu říká creatio continua, tedy pokračující tvoření nebo stvoření.
1: A jak si vlastně můžeme blíž představit to na počátku?
0: Upřímně, to si nedovedeš představit. To je něco, co se vymyká času, protože tím teprve jakoby ten čas začínal. Je to ten moment, kdy něco vznikne. Nebylo to tu a teď je. Neviděla jsi to nějak vznikat a rodit se? Nebylo to? A pác, je to. Pokud vůbec to budeš chápat časově, to slovo na počátku.
1: A dá se to chápat snad jinak?
0: Ovšem, že dá. Třeba takto. Nejprve Bůh stvořil nebe a zemi. Tady by to nebyl čas, ale řekněme pořadí. Něco jako především stvořil Bůh nebe a zemi. I tak by to šlo. Jistě, že ten časový výklad bude nejrozšířenější, ale nikoli jediný.
1: A ještě něco?
0: No je. Tam to je na celý cyklus.
1: Ale my se zaměříme jen na něco, neboť nás tlačí čas.
0: Ten čas jeden. I když on s tím vlastně taky souvisí, ale to by bylo zase na další cyklus.
1: No úplně nám to roste a větví se pod rukama, že?
0: No bať, jeden se tomu nestačí divit. Ale když se máme zaměřit jen na něco, tak bych řekl, zaměřme se hlavně na tajemství stvoření, poněvadž to je velikánské tajemství, kde začít, navrhují slovesem stvořit, hebrejský bára.
1: Fajn, a co to slovo vlastně znamená? Co nám říká?
0: Tak, že subjektem, tedy podmětem této činnosti, je výlučně Bůh sám. Nikdo jiný to nedělá.
1: Protože toho není schopen, mocen?
0: Už to tak bude. Takže je to vlastně sloveso, teologický pojem. Takovým výrazům říkáme odborně teologumenon. Plno vlastností a činností je společných Bohu i lidem, ale tato nikoli. A to už něco velmi důležitého říká. Různá náboženství různě vyprávějí o tom, jak to tady všechno vzniklo, jak to ti bohové vytvořili, ale tady máme něco s ničím jiným nesrovnatelné. To slovo bara vymezuje jakousi tajemnou hranici.
1: Dobře, ale co to slovo znamená?
0: Inu, toť záhada. Znamená prostě vznik něčeho, co tu nebylo. Není to, pak Bůh řekne a ono se to stane. Jo, prostě cítíme v tom takový ten nepředstavitelný zázrak vznikání. Není a je to. Víš, takové, co se to stane, tak jak, vlastně jak neobvyklý a nesamozřejmý je náš svět. Jak nesamozřejmí jsme i my sami. I vy, milé posluchačky a milí posluchači, vůbec bychom nemuseli být. A jsme.
1: O tom mi připomíná apoštola Pavla, jak píše, že Bůh povolává v bytí to, co není.
0: Tak, ano. Výstižná charakteristika Boha.
1: Římanům 4. kapitola 17. verš.
0: Přesně, to je ono. Dává život mrtvým, povolává v bytí to, co není. Tečka. Stojíme před tajemstvím toho, co nebylo a je. A před Bohem, který dokáže dát vzniknout tomu, co nebylo. Je to nesrovnatelně víc, než jenom zpracovat nějaký materiál nebo polotovar.
1: A dá se jít ještě někam dál?
0: Snad ano, ale musíme velmi opatrně. Slovo Bůh, používané v hebrejské Biblii, je vlastně gramatický plurál Elohim. Víš to, jím, to je koncovka množného čísla mužského rodu. Přitom ale sloveso, přísloví,

0: sudek k němu, ten bývá v jednotném čísle.
1: Abychom poznali, že to nejsou ti bohové?
0: Možná. Taky jakoby Bůh byl nad číslem. Je jeden, ale tak nějak jinak. Jo, jakoby byl nad tou kategorií jeden a více. Možná, říkají někteří, je to výraz plnosti. Bůh má v sobě všechno to, co k němu patří a mnohem, mnohem víc.
1: Jakoby naše představy, koncepty tady ztrácely pevnou půdu pod nohama.
0: A víš, že to je vlastně docela trefné? Jsme osloveni tím, kdo nás a celý ten nesmírný vesmír přesahuje a z toho se nejednomu pořádně zatočí hlava. Ale my můžeme jít ještě kousek dál.
1: Ale opatrně.
0: Jistě, že Bůh tvoří nebe a zemi svým slovem a nad mrtvými vodami se vznáší duch, dech, vítr. Všechno to je jedno slovo. Ruach, duch boží, dech boží, vítr boží. Tady jako příslib života. Mrtvý a pustý svět bude jednou plný života.
1: Toho hemžení, štěbetání, kuňkání, syčení, lezení a skákání.
0: No, to mi připomenulo takovou tu vtipnou stránku z Komenského Orbis Pictus o tom, co různí tvorové dělají, ale vrátím se k tématu, ještě k tomu duchu a dechu. Jenom pro zajímavost, gramaticky je to femininum, ženský rod. A potom ještě je důležité, co to vlastně ten duch nad těmi vodami dělá.
1: Ty to víš?
0: No, přečtu si to. Totiž on tam jakoby mával křídly, nebo jakoby jimi tak nějak třepetal, třepotal.
1: Jako nějaký pták? Jako třeba holubice?
0: Tak nějak, jako přesně. Vidíš, jak se tu různé představy potkávají a společně promlouvají? No a určitě ještě něco.
1: No, snad víš, co děláš.
0: Když Bůh tvoří světlo, tmu, klenbu, souš, moře a tak dále, vždycky tam je věta, i nazval Bůh světlo, třeba světlo dnem,
1: no?
0: Tak teď si představ, že by to bylo jako oslovení.
1: Upřesni.
0: No, můžeš to vzít, buď to jako označení, prostě toto je den, ale tady je doslova vlastně zavolání, zavolal na světlo, toto je den. Ale taky by to mohlo být, a zavolal ho to světlo, dní, vokativ, pátý pád, oslovení a tak dál. Není to úplně jiný svět. Není tenhle ten svět založený tak nějak jinak než svět věcí?
1: Ovšemže. Z konstatování se stane oslovení. To je ten tvůj, teda vlastně Bůbrův svět já, ty.
0: Přesně, přesně, přesně. Bůh je ten, kdo oslovuje a ten, kdo dává vzniknout novým skutečnostem a oslovením vytváří vztah. Tím povolává v bytí to, co není a mrtvým dává život. No není toto tajemství stvoření a není toto tajemstvím Trojice?
1: Není toto ten úžas žalmisty z toho 8. žalmu a dalších textů?
0: Věřím, že je. Bůh s námi vede skutečný dialog. Není to obraz, není to podobenství, to se skutečně děje.
1: A my se toho opravdu účastníme.
0: Tak a v nejčistší podobě se nám to děje v Ježíšovi. Oslovení, pozvání.
1: Děje se nám milost Pána Ježíše Krista, láska Boží i společenství Svatého Ducha.
0: Přesně. A do tohoto úžasného tajemství sdílení a dialogu jsme byli také namočeni, politi či ponořeni v našem křtu. Není to nějaká teoretická otázka, kterou by řešil náš rozum, ale je to vlastně prostředí, ve kterém žijeme díky víře v Ježíše. Poznamenal jsem si jednou jeden citát Zrodili jsme se ze smíchu trojice.
1: Ano. A?
0: A já bych ho dneska doplnil. A z něho, smíchu trojice, taky žijeme a budeme žít a věříme, že budeme žít na věky. Amen.
1: Amen.
0: Pomodleme se nyní ještě modlitbu Páně. Otče náš, který jsi v nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého, neboť Tvé je království i moc, i sláva na věky. Amen.
1: Milé posluchačky, milí posluchači, loučíme se s vámi.
0: Trochu jsme dnes uvažovali o Boží trojici.
1: Přitom nás Petr naučil zase nějaká nová hebrejská slovíčka.
0: Hlavně ale přejeme radost ze společenství Otce, Syna i Ducha Svatého, které nám bylo v Kristu darováno.
1: Pokojnou neděli i celý týden.
0: A za týden opět naslyšenou.

Petrem a Markétou Šanderovými se u jejich rozpravy nad Božím slovem můžete potkat ještě v repríze dnešního vydání pořadu Séla, a to zítra ráno o 17:30 na Rádiu 7. Pořad Séla najdete spolu s dalšími pořady ve zvukovém archivu Rádia 7 na adrese podcast.radio7.cz. Teď skupina Vocab a poté už písničky z archivu.

0: porazil Jericho, Jericho, Jericho. Jozue ten porazil Jericho, dolů hradby padají.
1: Jozue ten porazil Jericho,
2: Jericho,
1: Jericho,
2: Jericho,
1: Jericho.
2: Jericho.
1: Jozue ten porazil

0: co to bylo?
1: To asi ne.
0: To byl ty?
2: Jak jsem to nestihl teda.
0: Stando.
3: Bylo to z rána.
4: Jozue, ten poraz

Vítejte u poslechu dalších písniček z archivu. Dnes nebudeme hrát z jednoho vybraného alba, ale písně, které zazní, spojuje společné téma. Dobrý poslech přeje Kateřina Hodecová.

Úvodní píseň dnešních písniček z archivu v podání skupiny Dívčího kvartetu z Ústí nad Labem nás uvedla do tématu, o kterém dnes bude řeč, tedy vlastně hlavně zpěv. Zaměříme se na modlitbu a ztišení.

Bože, dej mi pít. Skupina Angelus Novus a píseň z roku 1994. Už jste to určitě taky zažili, že jste přišli k Bohu s pocitem intenzivní životní žízně. Někdy skutečně prožíváme vyprahlost a Bůh je tím pramenem, který nikdy nevyschne. V další archivní nahrávce zpívají Kaletovci.

Pod křížem je to nejlepší místo, kde se můžeme sklidnit a otevřít své srdce Bohu. Kde se můžeme nechat očistit, přijmout odpuštění a taky uzdravení.

Na Rádio 7 posloucháte písničky z archivu, které dnes vybírala Lenka Malinová. Následující skladba zazní v podání Luboše Hlavsy. I on často zhudebňoval biblické texty, které o žízni po Bohu mluví.

Písně se odjakživa uměly dotknout srdce ještě jinak než prosté slovo. A tak můžete během následujících dvou skladeb přemýšlet třeba o tom, co byste rádi změnili, co si potřebujete vyřešit, nebo naopak, za co můžete být Bohu vděční a ze srdce poděkovat. Čas takového rozjímání je vzácný a velmi užitečný.

0: Půl hodinka písniček z archivu, dnes tematicky zaměřených na žízeň po životě a po Bohu, pomalu končí. Rozloučíme se písní Samuela Kalety. Pořad připravila Lenka Malinová a od mikrofonu se pozváním k poslechu zase za týden loučí Kateřina Hodecová.
1: Když bouří žití znaven, ty při mě...

Buďme vnímaví a citliví k těm, kteří zápasí například s neplodností. Je to citlivé téma a k opatrnosti nás vybídl doktor Tibor Márik v dnešní rozhlasové akademii Rádia 7, kterou jsme převzali z konference křesťanských zdravotníků. Opakujeme ji ještě v úterý ve 22 hodin a v sobotu po půlnoci. Další vydání rozhlasové akademie pak přijde na řadu zase v sobotu v 7 večer.

Byl jsi tam, když byl křižován můj pán. Tahle stará píseň v podání Michaela W. Smise pomalu uzavírá dnešní odpolední vysílání Rádia 7, kterým vás provázel Daniel Zeman. Přeju pěkný zbytek neděle a těším se zase velmi brzy naslyšenou.

0: Z vysílání Rádia 7 vás v nedělní poslední květnový podvečer zdraví Klára Litterová. Máme 31. května, krátce po 18. hodině a nám se za okamžik spustí pořad Sváteční slovo. O tom, proč se lidé bojí jenom slyšet o Bohu, přemýšlí Marie Fridrichová.
1: Sváteční slovo.
2: My křesťané to přece dobře víme. Ježíš nepřišel na tuto zem kvůli spravedlivým. Svůj život obětoval především kvůli nám, hříšníkům, aby nás zachránil od věčného zahynutí. On sám to přesně definoval, když ho náboženští učitelé napomínali, že se baví s obyčejnými lidmi. Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. Jděte a přemýšlejte, co znamená chci milosrdenství, ne oběti. Nepřišel jsem volat spravedlivé, ale hříšníky. To čteme v Matoušově evangeliu v 9. kapitole ve 12. a 13. verši. Žena, se kterou jsme si byli vzdálené jen na šířku nemocničního stolku, byla velmi nemocná. Nechtěně jsem vyslechla ortel, který velmi šetrně sdělil vyšetřující lékař. Konzilium si neví rady a nemá léku, který by jí pomohl. Ta žena byla asi stejně stará jako já, i když byla mnohem upravenější a pěstěnější a svůj letopočet narození tajila. Nevěřila v Boha jako mnoho a mnoho mých vrstevníků. Ale když zbyla chvilka mezi různými vyšetřeními, povídali jsme si. Vyprávěla mi, jak se do nemocnice den přede mnou dostala. Byla objednaná do jedné ambulance v bohunické nemocnici na vyšetření na 7. hodinu ráno. Ale už několik týdnů jí bylo špatně a poslední dny slabostí ani nevycházela. Do pondělí ráno se stěžka vydala do šera brněnského Královopole a zůstala stát kdesi na chodníku, aby trochu nabrala dech a zvážila, co je blíž, jestli zastávka tramvaje nebo trolejbusu. A tu se ze zatáčky vynořilo auto. Taxík. Neměla sílu ani zamávat, jen mu zoufale pohlédla vstříc. Zastavil. Paní, nepotřebujete něco? Potřebuju dojet do Bohunic do nemocnice. No tak si nasedněte, já tam právě jedu. Nevydržela jsem a řekla, že tohle není náhoda, tak pracuje Bůh. Podívala se na mě zvláštním pohledem, jako by byla za jakousi skleněnou stěnou a začala mluvit o něčem jiném. Teprve později jsem pochopila, že z ambulance ji okamžitě odvezli na lůžkové oddělení. Co se to stalo v téhle zemi? Proč se lidé bojí jenom slyšet o Bohu, natož pak o Pánu Ježíši? Jsem schopna pochopit, že se bojí církve, ale proč Ježíše, který je tak dobrý, tak plný lásky a odpuštění, který prošel všechnu bídu lidské existence a dobrovolně zemřel na kříži, aby nám otevřel cestu k Bohu. Co se to s námi stalo? Kolem nás jsou tisíce, ba miliony lidí, kteří se bojí Krista a přitom všichni slavíme Vánoce a je to náš jediný opravdový svátek. Slavíme narození Ježíše a přesto z něho máme panickou hrůzu. A on je tak dobrý, že nám to nevyčítá, nezlobí se na nás, ale stále trpělivě až do úplného konce volá: neboj se a věř, já jsem tvůj lékař, Já jsem tvůj zachránce, já jsem tvůj vysvoboditel i ze smrti. I váš, milí neznámí posluchači, i váš. Také se bojíte vzdát mu čest, která mu náleží?

0: Fotograf Miroslav Hlinka se specializuje na zachycení atmosféry kostnic, kterých najdete po celé naší vlasti celou řádku. Mluvit s ním o čemkoliv z důvodu jejich vzniku, historie, vývoje i současnosti znamená dostat se do víru mnoha poznatků. O osobnějším povídání přichází čas na ticho a více otázek než odpovědí. Poslechněte si je i vy v Zákoutí v 18.30. Do života jedné z aténských čtvrtí zaplula na 5 měsíců jako stážistka v krajanském sdružení Anička Tužinčin. O tom, co zažila, vypráví v cestovatelském magazínu Za obzor v 7 večer. Proč by měl člověk získat lásku bez jakékoliv zásluhy, či dokonce zájmu o projev lásky? Láska navzdory je láskou, která pramení z Boha. Vědět, že mě Bůh miluje věčnou láskou, znamená, že nic v mém životě této lásce nemůže konkurovat ani jí být na překážku. Tuto boží lásku chce v relaci Doteky přiblížit Charles Stanley. Nalaďte si jeho vyučování ve 8:45. Napadlo vás někdy, které židovské modlitby se modlil Pán Ježíš? Víme, že mezi ně patřila v nějaké formě i modlitba 18 požehnání, o které bude řeč v 6. díle série Ježíšovy modlitby. Aneb, jak se modlil židovský rabín? K modlitbám podle Bible v 9 večer vás zve Dana Koeningová. Miroslav Makovička zažil rodící se novou denominaci. Apoštolská církev byla oficiálně ustanovena v roce 1989, těsně před sametovou revolucí. Pionýrské počátky i vlastní růst v poznávání Pána Ježíše Krista popisuje v relaci Řeka života, kterou naladíte v 10 večer. Už po třetí vás zveme v pořadu Večer pod lampou k poslechu čtení z knihy Hany Hlouchové Komenský mu říkal synu. Závěrečnou kapitolu, shrnující život a dílo Petra Figula Jablonského, včetně dobové korespondence, uslyšíte v 11 hodin večer.
1: Jako vodopád, co o skálu se tříští,

Svátek mají dnes všechny Kamily. Kamila je ženským protějškem mužského jména Kamil. To pochází od římského příjmení Camillus. Slovo Camillus nebo Kamila představovalo v latině hocha nebo dívku vznešeného původu, kteří byli vhodní pro chrámovou službu. Všem Kamilám přejeme z Rádia 7 příjemný sváteční večer.

0: Fotograf Miroslav Hlinka se specializuje na zachycení atmosféry kostnic a těch najdete po celé naší republice pěknou řádku. Mluvit s ním o čemkoliv z důvodu jejich vzniku, historie, vývoje i současnosti znamená získat mnoho poznatků. K osobnějšímu povídání přichází prostor nyní v pořadu Zákoutí. Slovo má Lucie Endlicherová.
1: Zákoutí. Do míst, na která se tak často nevypravujeme. S Lucií Endlicherovou a jejími hosty.

0: Výtvarník a fotograf, který vyrůstal v blízkosti německého hřbitova v Sudetech a možná někde tam odstartovala jeho vášeň pro hřbitovy a kostnice. Autor projektu Momenty ticha, české kostnice ve fotografii i stejnojmenné výstavy, která putuje po různých místech republiky. Miroslav Hlinka, host dnešního Zákoutí, vítejte, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Já jsem vás tady označila za člověka, který vyrůstal v blízkosti německého hřbitova, ale zajímalo by mě, jestli už v tom dětství to pro vás bylo místo, které vás fascinovalo.
1: Určitě bylo. A vlastně byl to jeden z těch impulzů, který mě postupně dovedl i k fotografování kostnic. Z jednoho prostého důvodu. Protože ve chvíli, kdy my jsme byli děti, bylo nám dejme tomu 12-13 let, tak to bylo pro nás velmi fascinující místo. I z toho důvodu, že tam byly krásné staré náhrobky, ale i z toho důvodu, že tam byly některé z těch starých hrobek jako je otevřené. Takže se do nich dalo nakouknout. No a...
0: A už to začalo.
1: A už to začalo. Ve chvíli, kdy člověk jako k tomu přičuchl, ta atmosféra prostě je silná těch míst, tak se to nějak zarylo do povědomí. A v průběhu let se to přiživovalo. Vznikly nové háčky, které se tak nějak jako zahákly, až mě to přivedlo k fotografování kostnic.
0: Zároveň my nejsme o tolik rozdílní věkem a já si ze svého dětství pamatuju intenzivně všechny zmínky o hřbitovech, které kdy byly v jakém filmu, tak byly děsivé. Nevím, se mi vybavuje Divá bára nebo se mi vybavuje Kytice. Prostě všechno, co se týkalo čehokoliv kolem smrti, tak bylo děsivé. Měl jste tam i tuhle tu část? Já rozumím dobrodružství na hřbitově a otevřeným hrobkám, do kterých jde nakouknout. Ale byla tam i ta část toho, dobře, já tomu říkám děs, ale říkejme tomu třeba posvátná úcta nebo něčeho takového.
1: Děs bych já sám za sebe neřekl, to určitě ne. Jistě tam byla nějaká atmosféra tajemno, něco, co nás přesahuje. To už vlastně i v tom dětství tam člověk jakoby nějak vnímal. Ale určitě ne děs a strach za mě, to jako, to bych řekl, že tomu bylo na míle vzdálené. Že opravdu to šlo spíš trošku ta fascinace nějakým tím jako tajemným a vlastně světem, který je standardně vlastně pro smrtelníky jakoby uzavřen.
0: Proměňuje se to nějak v průběhu času? Je to pro vás dneska víc obyčejné než tehdy v tom dětství? A nebo tam pořád zůstává to tajemno a posvátno?
1: Určitě se to proměňuje, ale spíš tak nějak jako víc dohloubky, protože čím víc člověk ví, čím více toho má odžito, samozřejmě čím víc míst navštíví, která jsou protchnuta nějakou takovouhle atmosférou, tak to formuje nějak uvažování, formuje to vnímání a rozhodně se to jako lehce někam posouvá, byť určitě ne jako diametrálně. Jo, jde to, řekl bych, víc do hloubky, víc to nutí člověka samozřejmě přemýšlet, než v tom mládí, ale pořád ten prvek nějakého posvátna, nějaké té piety, já vždycky říkám jako nějakého smíření na těch místech, tak to tam pro mě je. Nikdy tam jako nebylo nic negativního.
0: Možná na tohle jsem se ptala. Běžný smrtelník si asi pod pojmem kostnice představí tak maximálně to místo, kde je teda na jednom místě spousta kostí. A pokud to nebude úplně zkoumat, tak mu nejspíš bude unikat i důvod toho, proč taková místa existovala. Můžeme to odtajnit?
1: Vlastně velmi stručně, když to člověk vezme, tak je potřeba si uvědomit, že od středověku po vlastně raný novověk až po osvícenství, nebo nejenom po osvícenství znamená jako konec kostnic, ale v celém tom období se pohřbívalo do země. A hřbitovy byly kolem kostelů, které ležely uprostřed měst, uprostřed vesnic a vzhledem k obrovské úmrtnosti, nemocem, válkám, hladomoru, přirozenému úmrtí, tak velmi často bylo potřeba hledat nová hrobová místa pro nově zesnulé. Ty exhumované ostatky ale zároveň musely zůstat na posvěcené půdě. Takže se řešilo vlastně, co s tím. Takže nejdřív vznikly různé hrobové jámy, výklenky, přístřežky, krypty kostelů a vedlo to postupně i k samostatným kostnicím, které někdy sloužily jenom jako místa pro uložení ostatků vlastně na té svaté půdě. Ale v některých případech, zvlášť pak v období baroka, se začaly i proměňovat v místa, řeknu, jako pietní, která byla navštěvována a lidé měli možnost rozjímat nad svou vlastní smrtelností.
0: No a zároveň přece v nějaké době se kostnice staly i tím místem, které bylo nějakým způsobem artificiální. Nešlo jenom o to navršit ty kosti na sebe nahromadu, ale ty kosti byly i nějak poskládány v nějakých obrazcích nebo nějakým způsobem. A to v tom hrálo taky nějakou roli, ne?
1: To je právě to období baroka, protože první zmínky jsou někdy kolem 12. století a přichází Carnery, dvojpodlažní hřbitovní kaple, kde ve vrchní části je kaple, v suterénní části osárium.
0: Tedy kostnice,
1: ano.
0: To přeložili.
1: A pak dochází k tomu různému hromadění, různému skládání, ale opravdu jenom v jednoduchých, řeknu, kosterních lavicích, bez jakékoliv dekoru. A právě baroko, které bylo velmi pompézní, dramatické, emotivní, tak přišlo s využitím vlastně těch ostatků jako dekorativního prvku, aby umocnilo v podstatě to vnímání, ten dojem té vlastní pomíjivosti, smrti a toho zapůsobení na toho diváka, člověka, který tam na to místo přijde nebo se setká s tím nějakým vyobrazením. Takže ano, mělo to baroko, bylo takové vlastně rozkvět toho dekorativního pojmutí. Zároveň je potřeba si uvědomit, že v té době pro nás vlastně dávno minulé smrt živých a mrtvých byl daleko víc vlastně prorostlý do sebe. Nebylo to striktně odděleno tak, jak je to vlastně v moderní době. Naprosto se to všechno vlastně prolínalo. Ten vztah, každodennost, zároveň s vírou spojení. Takže to, co nám se dneska může zdát vlastně zvláštní, tak tenkrát bylo naprosto všední.
0: Děkuji, že to říkáte. Já jsem tímhle směrem určitě šla, protože si myslím, že tohle, na to člověk nemusí být zas tak velký filozof a pozorovatel světa kolem sebe, aby věděl, že dnes se smrtí nakládáme velmi odlišně oproti tomu, jak s ní nakládali předchozí generace a předchozí staletí. Proměnilo to nějak vaše vnímání smrti, to, že jste smrti takhle blízko?
1: To je těžká otázka, protože sám za sebe si myslím, že vždy jsem měl tak nějak jakoby jasno, nějak, že jsem s tím byl sám vnitřně vyrovnán. Na druhou stranu možná to mé vnímání, mé nějaké vnitřní vyrovnání s tímhletím tématem souviselo s tím, že už se s tím setkávám dlouhodobě. A kdybych se s tím nesetkával, tak to možná vnímám jinak. Ale takhle mi to vlastně přijde naprosto samozřejmé, pro mě jakoby všední ten způsob toho vnímání, že to není nic jako šokujícího, není to pro mě nic, řeknu, nějakého extravagantního, ale zase je to určitě spojeno s tím, že to je vlastně dlouhodobě v tom mém zájmu.
0: Jaká je hranice mezi tou samozřejmostí, o které mluvíte, a možná až cynismem, o kterém se někdy mluví u lidí, kteří jsou takhle blízko smrti? Já vím, že to často bývá zmiňováno třeba u patologů nebo u lidí, kteří pracují v pohřebnictví, takže se říká, že pro ně už je smrt taková rutina a tak běžná součást života, že vlastně je tam až ten cynismus. Vy říkáte samozřejmost. Uměli bychom najít tu hranici mezi těmito dvěma póly?
1: Myslím si, že vzhledem k tomu, že já se vlastně setkávám s tou smrtí trošku jiným způsobem v pietních místech a vlastně svým způsobem okrajově, protože nezažívám ten přerod aktuální z toho života do smrti, ale navštěvuju místa, která už jsou vlastně po staletí naplněná ostatky, je to tím pietním místem, takže určitě ten, řeknu, takhle to rovnítko mezi vnímáním smrti mnou a nějakým patologem bude diametrálně odlišné. Zatímco u něj je to každodennost v podstatě pracovní, tak a z úplně jiného úhlu nahlížena, tak u mě to pořád vlastně je
0: spojené. U vás je to sepulchrální umění.
1: V podstatě je to spojené i s tou historií, i s tím uměním, takže ten náhled to určitě jako formuje a proto si nemyslím, že v mém případě by šlo o cynismus, ale proto to označuji nějakou tou samozřejmostí.
0: A zároveň ještě jedna otázka tímhle směrem. Je ta samozřejmost nějak přenositelná? Vidíte třeba ve svém okolí nebo i skrze tu výstavu, kterou máte, nebo skrze vaši knihu, že právě proto, že to téma nějak vtahujete do té naší současnosti, která se od smrti odvrací, takže se nějakým způsobem i jakoby aspoň o kousek víc rozšiřuje ta smrt jako samozřejmost do našeho života?
1: Jak velkou měrou to dokážu ovlivnit, to nejsem schopen říct. Určitě vnímám, že spousta lidí je relativně překvapená, když se dozví něco o historii kostnic, kdy nahlédne na tu mou tvorbu fotografickou. A určitě to jako částečně nějak jako ovlivní to vnímání. Mám ten dojem, že mnohdy z počátku někteří lidé mají, nechci říct předsudek nějaký, ale očekávání něčeho šokujícího a pak jsou vlastně překvapení, že to není šokující, že to je vlastně, řekl bych, velmi decentní, dovolím si říct, že snad s citem zaznamenané snímky a že ta atmosféra k ním vlastně promlouvá ne v nějaké hrůzostrašné podobě, ale naopak právě v tom klidu.
0: To je rozhodně něco, o čem chci ještě mluvit a kam se dostaneme, protože ten klid nebo to ticho je něco, co mě v kombinaci s kostnicemi a smrtí fascinuje a chci se na to ptát. Ale ještě než se dostaneme do téhleté části, tak by mě zajímalo, myslím si, že člověk nemusí zase být velký znalec, aby ke slovu kostnice přidal sedlec u Kutné Hory, protože to je asi ta nejznámější kostnice u nás. Tady asi v poslední době velmi známá kostnice pod Svatým Jakubem v Brně má dostatečně velkou propagaci. Kterou kostnici máte vy rád?
1: V podstatě všechny. Nedá se říct, kterou jako nejradši, protože každá je vlastně trošku jiná. Každá má trošku jinou atmosféru. Některé jsou více dekorativní, některé jsou velmi prosté. Někdy jsou jako opravdu hodně, hodně prosté, že opravdu jde třeba jenom o seskládání do nějaké lavice, nebo dokonce jsou kostnice, kde ty ostatky jsou i neuskládané a jenom vlastně volně vsypány. Ale každá prostě má něco do sebe. Samozřejmě ta sedlec zmiňovaná je u nás nejznámější, je to dané tím historickým kontextem, tím, že byla i dlouhodobě jakoby navštěvována jako turistické místo. Zároveň, já vždycky říkám, klobouk dolů před tím, co tam dělají, protože za poslední roky se udělalo spousta opravných prací, aby vůbec to bylo schopné přežít pro další generace. Ale má to samozřejmě i tu trošku odvrácenou stránku, že ne všichni lidé se na těchto místech chovají všechno úctivě.
0: Tak tedy to téma, které máte i v názvu své knihy, Momenty ticha. Je ticho v kostnici, v blízkosti smrti jiné?
1: Řekl bych, že je. Když člověk do takového místa přijde a má tam možnost trávit opravdu hodiny, tak ta masa těch ostatků, ty řeknu miliony osudů, které jsou vlastně tak nějak jako skryty za těmi pomyslnými jednotlivci, tak to dokáže vlastně na člověka působit. Zároveň, jak jsem už jednou zmiňoval, jako necítil jsem nikdy v žádné kostnici nic negativního. Něco, co by mě rozrušilo, co by bylo fakt jako nepříjemné. Naopak vždycky to bylo takové to ten klid, smíření. Zároveň to ticho a vlastně ta přítomnost těch kostí, lebek, tak člověka v podstatě samovolně, aniž by sám možná chtěl, tak jako nutí přemýšlet o vlastní smrtelnosti, o pomývosti, o nějakém našem bytí, osudu. Rozhodně to jsou místa, která jako k zamyšlení vybízejí a zároveň ale pro mě v tom chladném slova smyslu bez té negace v tom příjemném.
0: Mluvíte o zamyšlení? Naučilo vás to něco o vás samotném?
1: Nevybavuju si, že by mě to vyloženě jako naučilo něco. Určitě si uvědomuji, že během těch let mě to opravdu jako nutilo hodně přemýšlet. A klást si otázky, které člověk mnohdy třeba nekladl během standardního fungování.
0: Jaké třeba?
1: V podstatě o smyslu života. O tom uvědomit si, jak jsme vlastně jenom zrníčko v tom obrovském koloběhu. A o tom, jak vlastně spousta z nás má pocit mnohdy nějaké důležitosti. A pak člověk navštíví kostnici, vidí ty hromady ostatků a vlastně si řekne, teď jakou máme důležitost. My jsme opravdu jenom z toho obrovského soukolí tak malé zrnko, že ta nějaká já nevím, než nazvat to pýchou, nějakým pocitem v podstatě nadřazenosti, co mám pocit, že lidstvo mnohdy má při svém chování, tak tam člověk vlastně tyhle ty pomyslné iluze, nebo jak to nazvat, jako velmi rychle ztratí.
0: Mluvili jsme o tom, že ta předchozí staletí mnohem více vnímala, měla propojený ten svět tady, ten život tady a život po smrti. Prostě to, že smrt je nějaký předěl, ale pořád se něco dál děje. Tohle je otázka, kterou v tomhle pořadu kladu úplně pravidelně, ale vlastně jsem se velmi těšila, až se na ní budu ptát vás. Co bude po smrti?
1: Netuším. A přiznám se, že vlastně svým způsobem je mi to jedno. Protože říkám si, člověk by tady měl žít nějakým způsobem a jestli něco je, jestli něco není, to se ukáže. Ale teď o tom můžeme v podstatě jako filozofovat, můžeme se nad tím zamýšlet, ale já si říkám, hele, teď jsem tady, vnímám nějak tu naši minulost, zároveň se trošičku dívám do budoucnosti, ale svým způsobem vlastně tu smrt jako takovou vlastně neřeším, co bude. Prostě až přijde, tak přijde a pak se teprve uvidí.
0: No a zároveň ta předchozí staletí, právě proto, že počítali s tím, že něco bude, tak to nějak ovlivňovalo ten jejich život teď a tady.
1: Určitě, protože ono je zase potřeba si uvědomit to, co dneska mnohdy není, tak tenkrát vlastně, když vezmeme od pohanských časů, tak vždy to bylo buď nějaké souznění s přírodou, uvědomování si vlastní smrtelnosti, právě ten přerod do nějakého zásvětí, pak s příchodem křesťanství se to zase proměnilo. Vlastně je pravda, že neustále vlastně to bylo prorostlé nejenom různými mýty, každodenní zkušenosti, ale vlastně i tou vírou, která určovala vůbec ten jakoby vztah a toho nebát se, nebo naopak jako být srovnán nejenom před sebou, ale i před Bohem s těmi svými skutky. Ale je pravda, že já vlastně to takhle, byť jsem si vědom všeho té provázanosti těch věcí, tak sám za sebe vlastně to nemám postavené tak, že bych jako to měl nějak jako spojené s vírou, měl to spojené s něčím jako duchovním, nebo jak to nazvat. Určitě vnímám, že je něco, co nás nějak přesahuje, nějaký jako spirituální svět. Ale jakou já budu mít roli, až sám umřu, to opravdu vlastně v podstatě neřeším. Prostě beru to tak, že je to úděl nás všech, nikdo nejsme nesmrtelný, jednou to přijde, může to přijít za krátkou dobu, může to přijít za dlouhou dobu. Člověk by měl podle mě být tak nějak jako srovnaný sám se sebou a s tím, jak ten život jako žije, aby pak nelitoval.
0: Je to něco, nás přesahuje něco? A nebo je to spíš osoba? Ta otázka směřuje k něčemu, jako je Bůh, ale vlastně mám pocit, že když řeknu slovo Bůh, tak někdy už jako to ve spoustě lidí může vyvolávat nějakou škatulku a nějakou představu. Tak protože vy sám jste řekl, něco nás přesahuje, tak jenom se ptám na nějakou blížší specifikaci onoho něco nás přesahuje. Je-li to možné? A samozřejmě pokud ne, tak stačí říct, vystačím si s něco nás přesahuje.
1: No já si opravdu vystačím s tím, něco nás přesahuje. Zároveň jsem si vědom, že pro spoustu lidí vlastně nějaká ta personifikace, ať už v podobě Boha v křesťanství, já nevím, bohů v hinduismu, buddhismu a podobně, může usnadnit tu jejich vlastně vlastní cestu, tak mě opravdu v podstatě stačí to, že si říkám, hele, něco je, jestli to je nějak personifikováno nebo není, tomu nepřikládám nějakou hlubší váhu, takže si opravdu asi vystačím jenom s tím, jako něco je a uvidíme.
0: Já tam hodně slyším to vědomí toho, viděl jsem miliony kostí, kosterních pozůstatků a vím, jak člověk je opravdu jenom jako ten zlomek tady v tomhletom obrovitém soukolí a těch vlastně staletí, ve kterých každý člověk, který zemře, tak vrší pomyslně něco na tu hromadu těch ostatků, těch kostí. A zároveň tam slyším i tu jedinečnost, která tam je. A fascinuje mě vlastně, jak se to v tom, jak o tom přemýšlíte, spojuje. Tak by mě zajímalo, jestli to převažuje na nějakou stranu. Jestli to převažuje víc na tu stranu, jsem jenom ta špetka v tom obrovském soukolí, anebo na tu stranu ano, ale jsem ta jedinečná špetka v tom soukolí.
1: To se tak jako v průběhu dnů, roků, měsíců různě mění a prolíná podle současného rozpoložení. To, že na jednu stranu si opravdu uvědomuji, každý z nás něco tvoří, nějak žije, nějak ovlivňuje ten nejbližší chod kolem sebe. Do toho pak vyvstávají věci, jako jsou neskočné vynálezy, umělecká díla. Ale zároveň tam vším tím, jako taková červená nit, prolíná ta negativní stránka, ten neustálý boj o moc, závist a spousta vlastně těchto věcí. A člověk, když se tak jako podívá, sleduje, tak si říká, no jo, teď jako ty naše dějiny, to jsou furt nějaké války, vlastně nějaké příkoří pro obyčejného člověka. A pak najednou se tak jako přepne, říkám si, no jo, ale zase jsou tady katedrály, nádherné, jsou tady obrazy, jsou tady vynálezy. Takže to mezi sebou vlastně pořád tak nějak to uvědomění těchto pozitiv, negativ soupeří. A stejně tak vlastně pak soupeří ta jedinečnost a to uvědomění si, že opravdu jsme tím zrníčkem v těch dějinách. A nejenom jako dějinách lidských, ale vlastně v dějinách planety. Protože samozřejmě nejsme tady jenom my, byť tak mnozí chováme,

0: člověk potřebuje do života různé věci a rozhodně si myslím, že potřebuje naději, že bez naděje by se mu těžko žilo. Co vám dává naději do života?
1: Pro mě určitě jako, co je takovým tím nabíjejícím nějakým impulzem, tak je třeba rodina. To, že vyrazíme společně se ženou s dětmi na výlet, to, že něco poznáme, zároveň určitě výtvarná tvorba jako taková. To jsou takové ty baterky, které člověka pohání dopředu, ale zároveň i vzhledem k tomu, co už jsem vlastně viděl, zažil, tak pak občas přijde ta otázka, a vlastně co tady my děláme? Proč tady jsme? Jo, má to vůbec jakoby to naše snažení nějaký smysl? Někdy bych vám řekl, že nemá, protože někdy ten pocit opravdu mám, že si říkám, a člověk dělá, co dělá, tak spoustu věcí neovlivní, spoustu věcí třeba tak má být. A jindy si říkám, hele, jo, má to smysl. Něco po mně zůstane, něco jsem posunul, něco jsem vytvořil, něco jsem zaznamenal. Takže pořád se to vlastně vrací k takovému tomu rub a líc, jak má vlastně vše, tyhle ty dvě strany, tak i v těch otázkách smyslu života, života, smrti, vlastně se to pořád tak nějak jako přelévá a přelévá se to hodně opravdu, bych řekl, podle vždycky jako momentálního rozpoložení, že člověk má nějaké období, které je třeba složitější a říká si už toho mám všeho plné zuby, teď jako nic nezměním, zvlášť se podívá, co se kolem děje. No ale pak přijde ten druhý den a něco se podaří a řekne si, ale jo, tak zase to bylo hezké, tak něco se děje.
0: Vy jste zmínila rodinu a děti, já jsem se na ně chtěla ptát, zvlášť na ty děti, protože je-li společnost nějakým způsobem odstřižená od tématu smrti, tak násobně více to děláme směrem k dětem a máme dojem, že to je to, co se jich vůbec nemá dotknout, co by vůbec nemělo přijít do jejich světa. Jak to máte vy? Vodíte děti do kostnic a je téma smrti pro ně něco, čemu se společně věnujete?
1: Vodím je do kostnic. Už vlastně, když byli hodně malí, tak se mnou byli samozřejmě v sedlci, protože jsem si říkal, tu atmosféru by měli zažít. No a samozřejmě v době, kdy se věnují kostnicím jako takovým a objíždím je, vracím se tam, tak čas od času pak vyrazí se mnou. Takže takhle se mnou navštívili třeba Letařovice, Žehůň a pár dalších. Takže jako není to ve velkém, že by se mnou vyráželi kamkoliv, ale čas od času a myslím si, že je to jenom dobře, že si sami vlastně jsou vědomi toho, že tady nejsme na věky. Stejně tak vlastně jsme se s tím setkali i v rodině se smrtí, takže ani před dětmi jsme to jako nijak netutlali, nijak se to netabuizovalo. Takže myslím si, že tím, že vlastně jsou v nějakém kontaktu, v nějakém kontextu, to vnímají, tak že to je jenom dobře pro ně.
0: Co se můžeme naučit tím, že přijmeme smrt do života víc, než to děláme doposud?
1: Já si myslím, že nějakou pokoru. Pokoru k tomu, co už vlastně tady zaznělo, že nejsme tady sami. Že bychom mohli být jako mnohem ohleduplnější jeden k druhému, jako k lidskému druhu, k přírodě a vlastně ke všemu, co můžeme ovlivnit. A myslím si, že když jsme vystaveni, dejme tomu nějaké jako přímé zkušenosti s tou smrtí, nebo aspoň ji vnímáme nějak hlouběji, nějak, že se o to téma zajímáme, tak si myslím, že pak jsme jako možná víc empatičtí, možná dokážeme přesně tu zmiňovanou pokoru trošku v sobě probudit, nahlížet na ten život potom trošku jinak. Nejenom stylem, teď rychle musím vydělat peníze, teď rychle musím zařídit tohleto, ale že zároveň nás to možná donutí k nějakému aspoň lehkému sklidnění.
0: Říká Miroslav Hlinka, host dnešního Zákoutí. Moc děkuju, že jste byl s námi. Díky za výzvu ke sklidnění. Mějte se dobře, děkuju.
1: Také děkuji.
0: Loučí se i Lucie Endlicherová, těším se na slyšenou zase příště.

Nejen křesťanství bývá výchozím bohem ke zkoumání života pro hosty pořadu Zákoutí. S dnešním se setkáme zase za týden. Reprízu pořadu Zákoutí vysíláme ještě v úterý v 10 hodin a v sobotu ve 23.15. Premiéra pořadu pozve za týden od 18.30 hosta Davida Svobodu.

Z Rádia Senum vás v neděli 31. května v 19 hodin zdraví a provází Klára Litterová. Slovo ale teď předám moderátorce Lídě Matuškové, která se bude v repríze pořadu Za obzor ptát stážistky Aničky Tužinčin na cestu a život do jedné z aténských čtvrtí.

0: Vzpomínám, kdy se mi poprvé dostal do cesty do zorného úhlu koncept kalokagatia, krása těla i ducha, kterou vyznávala řecká filozofie. Jen vím, že když jsem se ocitla na řeckých ostrovech, tak jsem si říkala, že to tam nějakým způsobem pořád přetrvává. Jakoby ti lidé uměli žít dohromady tady na zemi, nohama na zemi, a přitom se člověk potkává s nádhernými vznosnými stavbami, které se vztahovaly nějakým způsobem k božstvům, tedy aspoň to vědomí, že tam někde Bůh je. No, to jsou zkušenosti moje a krátké, turistické. Jak víte, v cestovatelském magazínu Za obzor máte příležitost setkávat se s lidmi, kteří měli možnost strávit v určité zemi delší dobu a poznat to úplně jinak a zevnitř. Na 5měsíční stáž se do Řecka vypravila Anička Odvárková, můj dnešní host, kterého srdečně vítám v magazínu Za obzor. Ahoj, Ani.
1: Ahoj.
0: Proč jsi vybrala Řecko?
1: No, já jsem vlastně chtěla vyjet někam do zahraničí a někam jinam než do německy mluvících zemí, protože studuju i němčinu a řekla jsem si, že za to studium chci stihnout nějakou jinou zemi, tak jsem se přihlásila a dala jsem si tam vlastně několik možností, Itálie, Řecko a Portugalsko, a nakonec vyšlo Řecko, což jsem ze začátku byla maličko možná zklamaná, protože jsem víc chtěla Itálii, ale pak jsem byla ráda, protože do Řecka se člověk, nebo je to dál, a i v Itálii jsem už několikrát byla, takže jsem za to Řecko pak byla ráda.
0: Byla ti tam užitečná němčina?
1: To vůbec. Mluvila jsem tam anglicky a pak jsem se tam učila i trochu řecky. Takže tak.
0: Co umíš řecky říct? Co si dneska vybavíš?
1: Už toho moc není a jen takový asi základní slova, a snažím se to trošičku udržovat, aspoň umět číst jejich písmo. A to si myslím, že jsem ještě nezapomněla, ale jinak jsem to už hodně zapomněla.
0: Možná jsem měla začít pozdravem Kalimera.
1: Kalimera, tykanis.
0: Když se schystala, tak evropský kontinent, ale přeci byly nějaké speciální věci, které si věděla, že potřebuješ zbalit na 5 měsíců. Vůbec ses nedostala zpátky v průběhu toho času?
1: Ne, nedostala jsem se, a vlastně ještě byla docela velká karanténa nebo lockdown za covidu, takže bylo aj docela těžký v té době cestovat, a třeba jsem chtěla, aby za mnou přijeli potom nějaký kamarádi nebo můj přítel, a to vlastně bylo možné až úplně na konci toho mýho pobytu, takže jsem tam byla těch 5 měsíců.
0: Takže do Řecka ses vypravila na jaře 2021, vlastně za doby lockdownu. A ten široký pojem Řecko pojďme teď zúžit. Kde byla tvoje základna?
1: Bydlela jsem v Aténách, relativně jakoby v centru, i když je to obrovské město. A za tu dobu, co jsem tam byla, tak jsem se stihla podívat i do Tesaloniky na severu Řecka, do Korintu a potom na nějaké další ostrovy, kterých je v Řecku fakt hodně.
0: Jak ses dostala do Řecka?
1: Letěla jsem z Vídně letadlem do Aten a potom jsem dojela dopravou, takže tak.
0: Co se týče toho prvotního přistání na letišti a potom přepravy do bydliště, jaké to bylo? Stačila angličtina? Jak s tebou jednali jako s turistou? Neměla jsi pocit, že tě někdo chce natáhnout, ošulit, jak se říká?
1: Asi jsem ten pocit neměla. V tu dobu lítalo docela málo lidí, takže i vídeňské letiště bylo poměrně prázdný. A když jsme přistáli do Aten, tak mi to přišlo asi docela v pohodě. Jeli jsme potom vlastně metrem, který jezdí z letiště až do centra na hlavní náměstí, a potom jsme jeli teda taxíkem, což nám bylo doporučeno, že když máme veliký kufry, tak je lepší jet tím taxíkem potom než autobusem, že by se vám mohlo něco ztratit.
0: Takže jsi vystoupila přímo na hlavním náměstí v Aténách.
1: Ano.
0: Jsou tam opravdu přítomné antické památky, anebo se člověk potká i s památkami z jiných období?
1: Jsou tam přítomné i ty antické památky. Vlastně nedaleko toho hlavního náměstí Syntagma, tak je potom ta celá akropole, což všichni známe z fotek.
0: Je to kopec?
1: Je to kopec. Je to kopec vlastně nad tím historickým, nebo tou tím centrem víc a vlastně potom vidět z různých částí Athén, protože v Athénách je daleko víc kopců a potom, když se člověk dívá z nějakého vyššího místa, tak vlastně vidí tu Akropoli na kopci, jak se tam jako tyčí, tak to je hezký. A jinak to město je takový, není tam za stolik jiných památek, bych řekla, je to taková změť bílých, bílo-žlutých, šedých domů, ale nepůsobí to vůbec nějak šedě, je to spíš takový bílý a když na to svítí slunce, což je hodně často, protože v Řecku hodně svítí sluníčko, tak je to takový bílý moře domů.
0: K památkám, třeba antickým vykopávkám, se člověk musí dostat do nějakého areálu území, nebo jak vlastně narazím na památky tohohle typu?
1: Je to v tom centru kolem Akropole. Vlastně jsou tam taková jakoby ohraničená území za plotem buď, že to člověk vidí, co tam přímo je a kdyby chtěl jako dovnitř, tak samozřejmě si musí koupit vstup, ale v tom centru je takových víc míst, kde buď stávaly nějaké chrámy, nebo byla knihovna, nebo tam jsou právě nějaké další vykopávky, takže to je v blízkosti té Akropole nejvíc.
0: Samozřejmě to bude ovlivněné tou dobou, ve které jsi byla. Byl tam zájem o památky?
1: No, oni byli nejdřív zavřené, mám ten pocit, a až potom se otevřeli a zájem tam určitě byl. Když jsem byla poprvé na Akropoli v květnu někdy, tak už tam byli i turisti a zahraniční. Byly slyšet různé jazyky, takže tam určitě ten zájem byl.
0: Protože jsi pobývala déle a mohla jsi se tady s tou kulturou zblížit, jaké to je pro místní, to, že okolo nich jsou antické památky?
1: Myslím si, že si to možná tolik neuvědomují, že možná ten, kdo žije v blízkosti těch památek, tak to určitě vnímá a myslí na to, nebo možná tam pronajímá nějaký ubytování, ale ti, co žijí dál, třeba v té čtvrti, kde jsem bydlela, která se jmenuje Kypsely, tak to vlastně už ani jako člověk neví, že někde o 3 kilometry dál jsou nějaký 2000 let starý stavby, nebo ještě vlastně daleko víc. Takže to je potom vlastně takový jako normální, bych řekla.
0: Popiš mi tu čtvrť, ve které jsi byla. Popiš mi svoje bydlení. V něčem to bylo jiné, odlišné, zvláštní?
1: Já jsem vlastně bydlela s jednou Češkou na bytě, což se nám podařilo nějakým způsobem zajistit. Ten byt byl docela velký a byl v takovém normálním domě, bych řekla, ve třetím patře. A bylo to v blízkosti takového náměstíčka, což bylo jakoby centrum té čtvrti Kypsely. Na tom náměstí byly různé takové restaurace nebo spíš takové to rychlé občerstvení jako gyros a podobně a nějaké kavárny, takže tam to hodně žilo. Tam byli pořád lidi na ulici, bavili se, pili kávu, jedli a byla tam i zastávka, takže tam jezdilo docela do spojů jakoby jinam. A bylo to takové živější, bych řekla obecně, než tady bydlet na sídlišti, že tam opravdu to žije a jezdí tam spousta motorek a taxíků a tak.
0: Byl hluk třeba v noci, že se špatně spalo?
1: To zas si myslím, že ne, ale určitě to bylo trošku hlučnější než tady, protože tam tím, jak je i daleko víc teplo, tak lidi jsou prostě díl venku, vysedávají a je to prostě trošku jiný styl života než tady, co jsme zvyklí.
0: Ty jsi zmiňovala kávu, jsou cestovatelé, kteří jdou po kávě. Nevím, jestli seš ten typ, ale jak to je s tím rituálem kávy? Já si říkám, horký šálek kávy takhle v tom horku úplně není to pravé. Čeho jsi tam všímala?
1: Horkou kávu tam taky pijí, ale jenom v období zimy, což je velice krátký období a vím, že už někdy v únoru jsem si kupovala ledovou kávu, protože už bylo 20 stupňů a oblíbená káva je tam ledová, Freddo espresso nebo Freddo cappuccino, to mají všude, v každé pekárně, kavárně a té době, kdy jsem tam byla, tak to bylo i relativně levné, že to třeba stálo euro, euro a půl, což byla super cena, takže každý den jsem si pro kávu chodila.
0: Pro kávu a pro nějaké pečivo, třeba čerstvé, jak jsi vlastně se stravovala?
1: Pro pečivo jsem taky chodila, vlastně tak 20 metrů od domu jsem měla jednu pekárnu a musím říct, že řecké pekárny jsou daleko lepší než české pekárny, že je tam daleko větší výběr, nebo aspoň mi to tak připadalo, a v té pekárně vlastně nebylo jenom vyloženě pečivo, ale i káva, zmrzlina, nějaké další zákusky, a byla to taková pekárno-cukrárna, bych spíš řekla. A kupovala jsem si chleba, nějaké další housky nebo bagety, už nevím přesně, co tam všechno bylo, ale pamatuju si na jeden chleba s ořechy vevnitř, jako s kouskami ořechu, a ten byl strašně dobrý.
0: Takže jsi na něj chodívala častěji?
1: Ano, chodívala jsem na něj častěji, ale zase byl trochu dražší, tak jsem si ho nemohla dovolit každý den.
0: V pekárně se spotkávala s místními, všimla jsi si v interakcích rodinných, takhle na ulici a v tom něco, co je třeba jinak než u nás v České republice?
1: Určitě jinak to, že se žije daleko víc na ulici, nebo aspoň v tom městě to tak bylo v té čtvrti, že tam vlastně byla i taková jedna docela dlouhá pěší zóna, a na té děti si tam hrály v parku s míčem na chodníku a rodiče u toho vysedávali na lavičkách a právě popíjeli kávu nebo něco jedli. Takže to bylo takové daleko, že ti lidé žijí víc pospolu na té ulici, než že by byl každý zavřený ve svém bytě a tam si něco dělal. Určitě je to i tím počasím, ale možná i tím, že Atény jsou opravdu velké město a těch parků tam není tolik, takže i na těch ulicích se prostě žije, hraje a tak dál.
0: Jak daleko trvala cesta z ubytování do zaměstnání?
1: Já jsem vlastně většinu času pracovala z domu, že jsem vlastně učila žáky online, a takže jsem nikam nemusela dojíždět, a vlastně ta moje šéfová, nebo ta, co mě tam měla na starosti jako stážistku, tak bydlela vlastně na tom stejném náměstíčku jak já, což byla veliká náhoda, takže i z toho hlediska to bylo hodně dobré, když jsme něco potřebovali naživo vyřešit nebo si něco předat, tak vlastně to bylo 3 minutky.
0: Takže možná úkrok zpátky, za jakou prací si vlastně jela do Řecka?
1: Jela jsem tam skrz Erasmus stáž, skrz české krajanské spolky. V Aténách a vlastně i v dalších městech Evropy existují krajanské spolky, kde se sdružují Češi, případně Slováci, a vlastně se snaží hlavně děti učit češtinu, že většina těch rodin, co tam takhle žijou, tak jsou třeba bilingvní, že maminka je Češka, otec je třeba Řek, a ty maminky se tak snaží, aby ty děti uměly i tu češtinu, i když žijí třeba v Řecku, tak právě existuje taková česká škola, a která probíhá hlavně v sobotu, a je tam jakoby vyučování češtiny, potom i něčeho dalšího. A děti dělají různé aktivity a potom probíhají i nějaké další akce, což teda v tom covidu bylo trošku omezenější. Takže jsem vlastně učila nějaké řecké žáky a potom jsem ještě učila online další žáky, kteří nebyli jenom z Řecka, ale byli vlastně z celé Evropy a světa, což je takový další projekt Krajánek ve světě, a který online vlastně funguje, a ta výuka byla online a učila jsem vlastně děti, které byly každý z jiné země, uměli všichni vlastně na nějaké úrovni češtinu, což bylo strašně zajímavé, že jsem češtinu slyšela s tolika různými přízvuky, že to bylo roztomilé.
0: Jak děti reagovaly na výuku češtiny, ten jazyk, který vlastně ve své kultuře běžně používat nebudou? Zaznamenala otrávenost otázky proč, jak na to reagují?
1: Byly to poměrně malí děti, tak 3., 4. třída, takže si myslím, že ještě je to tak jako bavilo, že jsou ještě v tom věku, kdy tolik možná neodporují. Většina z nich byla docela namotivovaná, že ty hodiny je bavily, protože jsem se je snažila dělat takovou zábavnou formou a neměla jsem vlastně vyloženě češtinu v tomto případě, ale takovou jakoby prvouku by se dalo říct, takže jsme probírali různá témata a vlastně hlavní bylo, aby slyšeli češtinu a mluvili česky a tím pádem třeba měli i vlastně jakoby české kamarády, kteří ale žijou v jiných zemích, tak to bylo takové propojení všeho dohromady.
0: Čistě teoreticky, kdybys byla v téhle situaci, že bys bydlela v jiné zemi, měla třeba životního partnera jiného národa, stala bys o to, aby děti vnímaly češtinu, nebo bys spíš se snažila, aby se zaintegrovaly se vším všudy?
1: Určitě bych o to stála. Myslím si, že to za to stojí a že je dobré umět jazyk navíc, když vlastně je to takovým lehčím způsobem, když ten rodič mluví jazykem, což jsem vždycky těmhle dětem záviděla. A myslím si, že je to fajn. Možná, že potom bych ztratila zájem, kdybych byla starší a měla bych hodně školy a chtěla bych mít jiné kroužky, tak bych možná od toho trošku ustoupila, ale myslím, že zpětně bych byla ráda, že umím další jazyk a když pojedu do Česka, že bych, nebo do jiné země, že bych se domluvila.
0: Říká místním něco Česká republika?
1: No, asi tolik ne. Už si zase nepamatuju tolik reakcí, ale vím, že občas bylo těžký jakoby vysvětlit, že jsem z Česka,

0: cestovatelském magazínu Za obzor jsme se dnes vypravili do země, která bývá častým turistickým cílem, obzvlášť přímořské oblasti, anebo nádherná města, jako je třeba město Athény. Athény ale nejsou jenom turistická centra. Obyčejný život v Athénách zažil host dnešního magazínu Za obzor Anička Odvárková a právě o tom si povídáme. A mě by teď zajímalo, Aničko, když jsi tam jela, jak těžké nebo snadné bylo najít církev, jestli jsi tohleto hledala nebo jestli jsi byla připravená tu svoji víru nějak po těch 5 měsíců udržovat sama.
1: Určitě jsem církev chtěla najít. Vlastně, když už před

0: Tím jsem byla i v Německu delší dobu a taky jsem si tam církev našla, tak jsem s tím nějak tak automaticky počítala, že si někoho najdu, že je tam více církví a že někam chci začít chodit a být v kontaktu i skrz to s místními lidmi a poznat zase jinou církev, to mám moc ráda. Takže jsem se tam snažila nějakým způsobem nakontaktovat, hledala jsem i mezinárodní sbory, ale trošku stížené to bylo právě tou pandemií a covidem, protože vlastně žádné bohoslužby se naživo nekonaly, jenom online, takže za začátku to bylo takové těžké, že jsem moc nevěděla, jak se tam jakoby dostat. Takže jsem se asi jednou připojila na nějakou online bohoslužbu mezinárodního sboru, ale potom jsem se skrz mého jednoho kamaráda z World of Life vlastně dostala ke kontaktu na jednu řekyni, která mi dala kontakt na další slečnu a ta slečna už byla z jedné církve, kde dělali i mládež a tu mládež dělali naživo, takže to bylo moc fajn a začala jsem vlastně chodit na tu mládež každou sobotu. A tím, že právě byla pandemie, tak hodně byli venku, nemohli se vlastně scházet v té modlitevně nebo v těch prostorech, takže jsme chodili ven hrát nějaký sporty do parku a tak dál a tím jsem se vlastně přidala do té církve. A až trošku později jsem zjistila, že vlastně ta modlitevna stojí asi 50 metrů od mého baráku v mé ulici, takže to bylo podle mě takové úplně boží vedení nebo boží načasování, za což jsem byla strašně ráda.
1: V kontaktu s místními setkala se s někým, navázala si třeba přátelství nebo naopak v nějakém kontaktu si říkala, ti lidé myslí úplně jinak než já.
0: Tak asi nejvíc jsem potom trávila čas s těmi lidmi z mládeže, to jsme se vlastně vídali, podnikali jsme různé věci, takže to byl asi takový můj největší kontakt. Super bylo, že třeba tím, že jsem bydlela i blízko té modlitebny, tak jsem potom v našem bytě vlastně mohla být i besídka pro děti, což bylo super. Snažila jsem se chodit hodně po Aténách a tak různě i pozorovat lidi, jak se chovají. A co je hodně zajímavé, tak se mi líbily trhy. Vlastně jsem chodila nakupovat čerstvou zeleninu a i nějaké ovoce na trhy, které se konaly v blízkosti v ulicích, tak tam jsem zažila ty místní, jak vlastně nakupují a jak berou sebou takové obrovské tašky a nakupují daleko víc než v supermarketech vlastně tyto věci na trzích, protože to je i daleko levnější. Takže tam bylo občas sranda se dorozumět, protože ne všichni právě třeba ty, co prodávali, tak neuměli anglicky, tak to byla někdy sranda a to se mi moc líbilo. To mi v Česku chybí, že nemáme tak dobré trhy. Na Zelňáku to nic moc není.
1: Ve srovnání s aténským trhem?
0: Ano.
1: Když mluvíme o plných nákupních taškách, měla jsi šanci se dostat někdy do domácnosti a vidět, co s těmi nákupy udělali, jak se vařilo, nebo ta příležitost nebyla?
0: To jsem nikdy v domácnosti nebyla vlastně. To ne, ale supermarkety byly pěkný, ale rozdíl právě bylo, že třeba sekce ovoce zeleniny v těch supermarketech nebyla tak velká, protože spousta lidí nebo velká většina to kupuje právě na trzích, takže to byla třeba změna, nebo i v sekce pečiva ve supermarketu nebyla nic moc a právě ty pekárny, které jsou velmi dobré, tak zase většina chodí tam.
1: Vařila jsi sama?
0: Jo, vařila jsem si sama, snažila jsem se, ale zároveň jsem i často chodila ven na jídlo k kupovat si gyros třeba, protože to bylo relativně levné, takže jsem několikrát týdně i si koupila k obědu nějaký gyros a to mi stačilo, takže jsem to tak nějak kombinovala.
1: S Řeckem mám spojený olivový olej. Zaznamenala jsi, že ho často používají?
0: Jo. Měli jsme ho i doma a vím, že Řekové používají zásadně jenom olivový olej, že to vychvalovali a vlastně i na těch trzích se prodával, takže byl relativně dobře dostupný a myslím si, že i daleko, daleko levnější, než co můžeme koupit tady v Česku.
1: Měla si dojem, že je chuťově odlišný?
0: To úplně nevím, protože zas tolik jsem tady v Česku ho nepoužívám, takže jsem to asi nemohla nějak srovnat.
1: Tak budeme trochu oscilovat mezi člověkem, který tam žije, a turistou. Já bych se ještě znovu, než opustíme Atény, s tebou vrátila na Akropolis. A kdybys mohla nás vzít na procházku, abychom se po těch místech podívali tvýma očima, a pochopitelně mě zajímá i ta část křesťanské historie, která se tam psala.
0: Tak Akropolis je vlastně, jak už jsme mluvili, je na kopci nad tím historickým centrem Athén. Je to vlastně součástí té Akropole je více chrámů nebo více staveb, teďkon už takových trochu trosek, ale je to pořád patrné, a vlastně hlavním chrámem, který je na všech fotkách, je Panthenon, který se teďkon i rekonstruuje. A vlastně se tam dá jít kolem těch všech chrámů. Je to tam docela prostorné. Na co si člověk musí dát trochu pozor, je, že musí myslet, že bude svítit hodně slunce, protože se tam není kam schovat. A když jsem tam byla poprvé, tak jsem se hodně spálila. A vlastně dá se tam chodit mezi těmi stavbami. Potom je tam také veliké divadlo, nebo vlastně dvě divadla. Jedno z nich je takové novější, tam se pořádají i různé koncerty a akce. A to druhé, to je to jedno z nejstarších divadel, které už je značně takové rozpadlé, ale pořád je patrné, a tam vlastně ty první dramatikové předváděly svá divadla, takže to bylo moc pěkné. A tak jsem tam byla vícekrát, takže je tam potom i takový jakoby kopeček ještě další, nebo jak to říct, taká skála spíš. A tam vlastně na tom místě měl Pavel, apoštol Pavel, své kázání nebo svůj nějaký proslov k Athéňanům. Tak to mi přišlo strašně super, že vlastně můžu být na místě, kde prostě před 2000 lety někdo takhle mluvil, a je to o tom vlastně záznam v Bibli, přímo i to, co říkal, tak jsem si to potom četla, a potom, když i za mnou přijeli kamarádky, tak jsme si tam sedli a řekli jsme si, že tak, a teď si přečteme to, co bylo na tomto místě, tak to bylo hrozně fajn a takové prostě zajímavé být na tom místě, kde se ta historie vlastně odehrávala.
1: Po písničce se vypravíme na cesty, protože si sama říkala, že jsi vybrala některé řecké ostrovy, na které jsi vycestovala. No, z toho výčtu, který si dávala, to nejsou ty nejznámější, to nejsou ta nejznámější místa, kam se turista dostane. Proto pokud chcete s námi zůstat, tak vás opravdu čeká ta část řecká méně známá.

0: Na Athénském pahorku Areopágu jsme se rozloučili v předchozím vstupu v cestovatelském magazínu Za obzor, který nás doprovází správně po Řecku. Mým hostem je Anička Odvárková, která strávila z jara roku 2021 5 měsíců v Athénách, ale jak už bylo řečeno, určitě využila možnost také cestovat. Vybrala několik ostrovů, jejich jména se standardně v nabídkách cestovních kanceláří na první dobrou nenabízejí. Mě tedy zajímá nejprve, Aničko, ten výčet a taky proč. Proč si volila právě tahle místa?
1: Já jsem za tu dobu stihla, pokud si správně vzpomínám, 4 ostrovy a ten první, Egina, jsem zvolila proto, protože je to nejbližší ostrov k Athénám. Je to vlastně nějaká půl hodina, hodina trajektem, takže všichni Athéňané i o víkendech jezdí vlastně tam. Co je na tom ostrově zajímavé, tak že se tam pěstují pistácie a vyváží se do zahraničí jako po celém Řecku. A já jsem milovník pistácí a pistáciové zmrzliny, takže to bylo pro mě skvělé. A musím říct, že na Egině byla zatím nejlepší. A viděla jsem i ty pistáciové sady, co tam byly, tak to byla zajímavost na Egině.
0: Využívají i dřevo? Bylo tam vidět třeba výrobky ze dřeva toho stromu? Nebo
1: to jsem nezachytila, ale je to možný, že se to dělá.
0: Když říkáš, my jsme jeli, kdo to byl?
1: Já jsem na většinu těch výletů jezdila vlastně s další Češkou, Bělou, a vlastně jsme byli obě na té stáži společně, že jsme vlastně společně pracovali i na tom učení dětí a vlastně jsme byli takové parťačky, bydleli jsme spolu na tom bytě, takže když říkám my, tak většinou mluvím o ní a myslím si, že na ty výlety a vlastně i na objevování Řecka, Athén a všech možných věcí, že je to vždycky super být ve dvou. Jednak je to bezpečnější a jednak má člověk s kým sdílet hned ten zážitek a nějak to prostě prožívat spolu, takže...
0: Když říkáš bezpečnější, jedna věc, která pro mě byla neúplně příjemná na Řecku, byla jako zbytečný zájem mužů. Bylo něco, co jsi taky v téhle oblasti jako zažívala?
1: Jo, určitě jsem si to všímala, že ty muži vlastně jakoby daleko častěji třeba měli nějaké jako, jeli kolem motorkou a prostě na mě něco pokřikli, což jsem nevěděla co, protože jsem nerozuměla, naštěstí možná. Takže určitě jsem si toho všimla, že i na mě jako více koukali, možná bylo i někdy poznat, že nejsem možná řekyně podle toho, jak jsem se oblíkala nebo možná kde jsem chodila, nevím. Ale určitě jako jsem potom byla ráda za klidné Česko, že je to opravdu znát. Není to nějaká strašně nebezpečná země, to určitě ne. Je tam bezpečno a chodila jsem často i sama třeba na procházky a nějak jsem se necítila, že se mi něco stane, ale přece jenom jsem se měla asi více na pozoru a byly takové 2/4 v Athénách, kam bych asi úplně sama v noci nešla, že bylo o tom známý, že tam jsou takový různý lidi, mají tam drogy a podobně, takže bych tam asi nechodila sama v noci.
0: Na Eginu cestují a Athéňané. Jsou tam také pláže. Koupou se vůbec Řekové, nebo jsou to ti legrační turisté, kteří tam prostě na pláži?
1: Na Egině jsou taky pláže, taky jsme se tam koupali a u Athén je taky spousta pláží, že Athény leží přímo u moře, takže je tam takový dlouhý úsek, kde je spousta různých pláží a vlastně kolem nich jezdí i tramvaj, takže je to celkově docela dost dostupné z centra. A Řekové se koupou, ale až když je opravdu teplo a když je voda teplá. Takže my jsme se koupali už na začátku dubna a poté na konci dubna. Ale Řekové, ti ještě chodili v bundách v dubnu, takže to určitě se nekoupali. A potom se koupali až třeba v červnu, kdy už prostě byly 30 a voda byla dostatečně ohřátá, aby oni tam vlezli. Takže je tam určitě vidět ten posun jakoby vnímání tepla a teploty vody, což pro nás prostě středoevropany už je 20 stupňů teplo, takže...
0: Takže se dá poznat, kdo se tam koupe v dubnu, tak určitě není domorodec.
1: Ne, to určitě není Řek, i když výjimky určitě jsou možné a myslím, že v únoru se tam někdo koupal a myslím si, že to spíš byl Řek, který byl dostatečně otužilý a chtěl se otužovat, ale jinak většina Řeků chodí na pláže i v zimě nebo na jaře, ale jenom sedí na pláži, na dece, má piknik, ale nekoupou se ještě.
0: Chodí na pláž jako do parku, to bych si tedy opravdu dala líbit.
1: Přesně tak, jako do parku, tak na pláž.
0: Další ostrov z té čtveřice, kam nás pozveš?
1: Další ostrov byl Milos, který je součástí Kyklad a vlastně do této oblasti spadá třeba i to známé Santorini nebo Mykonos. Ale Milos je takový trošku zapomenutý, bych řekla, a spousta Řeků mi říkala, že to je jeden z nejkrásnějších ostrovů a že Milos je pro ně prostě top. Takže jsme jeli vlastně tam na doporučení právě ostatních a vůbec toho nelituju, byl to opravdu krásný ostrov. Vlastně v některých vesničkách tam byly opravdu ty bílé domečky s modrými oknami, takže prostě taková ta řecká klasika, co známe z fotek. A tím, že to bylo na začátku června, kdy jsme tam byli, tak tam nebyli skoro žádní turisté ještě, což byla taky velká výhoda. A vlastně na tom ostrově jsme si jednak koupali, byly tam takové bílé útesy přímo u moře, což je taky známé. Potom jsme byli v takové malinké rybářské vesničce, která byla přímo u vody a ty baráčky byly takové barevné, jeden vedle druhýho a byly přímo jakože třeba 2 metry od vody, takže vlastně když trošičku zašplouchala voda, tak už to bylo jako hned na těch barácích, tak to bylo taky zajímavé tam se projít a viděli jsme tam i divadlo také v kopci, staré řecké divadlo. To bylo taky moc krásný a chtěla bych to zažít v té době, kdy opravdu to divadlo fungovalo, protože ono bylo ve svahu a vlastně, když tam člověk seděl, tak viděl nejenom na ty herce, ale viděl i do dály vlastně moře a všechny kopce kolem a bylo to opravdu krásné. Takže to bych bývala chtěla zažít.
0: Kulisy, jaké by kulisák nepostavil přesně a nevymyslel. Jak se dostane člověk z Aten na Milos?
1: Jeli jsme trajektem. Vlastně u Aten je, nebo jedna část Aten se jmenuje Pireus a tam je obrovský přístav, asi největší v Řecku. A z něj jezdí trajekty na různé ostrovy právě. A my jsme jeli vlastně jedním trajektem, který mi připadal trošku jako vlak na vodě a byl docela rychlý. Tím jsme se dostali asi za 2 hodiny na Milos. A když jsme jeli zpátky do Aten, tak jsme jeli opravdu tou velikánskou lodí, tím trajektem, kde jezdí auta, kamiony a další prostředky a vlastně dovážejí na ostrov i různé jako potraviny a prostředky. Takže to potom trvalo 7 hodin, protože to jelo vlastně přes několik ostrovů, mělo to několik zastávek, ale byl to pro nás velký zážitek, protože jsem asi ještě nikdy nejela na tak velké lodi a ráda jsem pozorovala, jak do té lodě vlastně vyjíždí celý kamion, nechá tam ten náklad a vyjede vlastně ta malá kabina, tak bylo neuvěřitelné, kolik se do té lodi vlastně dostalo kamionů a aut. A tak to byl taky zážitek.
0: Zase ovlivněno pandemií, kdo byli spolucestující?
1: Myslím si, že to už byli i nějaký turisté. Přece jenom už tam na začátku června už tam nějací byli a všimla jsem si, že na Milosi byli Američané a na Milosi je vlastně i letiště, takže tam už to asi nějakým způsobem trochu fungovalo, ale určitě to mohli být i Řekové, kteří právě díky pandemii možná více cestovali, protože právě na těch vytížených místech nebylo tolik turistů a vím i o nějakých těch kamarádech z mládeže, kteří právě třeba někdy v dubnu nebo v květnu jeli třeba na Santorini, protože prostě se tam chtěli kouknout, když tam nejsou hory turistů.
0: Což bych vlastně přirovnala k naší tuzemské turistice. Také to vždycky neznamená, že musíme jít někam za zajímavostmi do dálky a ono nám někdy u nosu sedí to, co jsme neviděli a co je zajímavé. Ještě jedna vzpomínka, když dovolíš, moje z pobytu na řeckých ostrovech. Poměrně velký rozdíl od přímořských letovisek a takového toho standardu a potom v horách, kde lidi žijí opravdu velmi, velmi až chudě, jednoduše. Zaznamenala jsi něco takového nebo jsi neměla příležitost se do těchto míst podívat a tenhle kontrast registrovat?
1: Tenhle ten kontrast jsem asi moc neregistrovala, ale všimla jsem si, že na těch ostrovech ty lidé opravdu mají ten svůj malý baráček a asi jsou pořád tam, nikam možná tolik necestují, jsou spokojení na tom ostrově, kde jsou, mají rádi to moře, to prostředí tam, takže možná nejsou tolik cestovalí a nemají potřebu ani tak cestovat a jsou spokojení tam, kde jsou, ale asi jsem nezaznamenala takový nějaký rozdíl, jako v horách jsem tam nebyla.
0: Další dva ostrovy, kdy jsi tam cestovala a v čem byly specifické?
1: Na konci svého pobytu jsem vlastně cestovala na Skiathos a Skopelos. Bylo to teda už v červenci a to jsem vlastně spojila dohromady. Tyto dva ostrovy jsou známé proto, že se tam točil film Mamma Mia. Takže to místní i docela využívají k lákadlům, k turistům a spousta kaváren se tam jmenovalo Mamma Mia a podobně, ale ostrovy to jsou moc krásné a jsou to už vlastně severněji nebo severněji od Athén položené ostrovy, takže není to tam tak vyprahlé jako na Milosy. Protože na Milosy opravdu není moc stromů, je tam hodně sucho a spíše ty bílé skály, kdežto na Skiathu a Skopelu byly i lesy a bylo to tam takové zelené, takže byla hezká kombinace té zelené, zároveň toho moře. Takže se mi tam velice líbilo a tam jsme měli možnost jet na výlet lodí, kdy jsme vlastně objeli trošku ten ostrov Skiathos a právě se dostali na Skopelos, kde jsme byli jako v tom hlavním městečku a potom jsme se zase vraceli zpátky na Skiathos a vlastně na tom Skopelu, tak tam je známý takový právě z toho filmu Mamma Mia takový kostelík na skále. A tam se to vlastně přímo natáčelo, takže tam byla jedna z těch zastávek té lodi, takže jsme si vyšli nahoru na tu skálu a je to tam opravdu krásné, takže vůbec se nedívím, že si režisér vybral toto místo k tomuhle filmu, protože je to opravdu pohádka tam.
0: Z řeckých ostrovů se budeme muset vrátit a vrátíme se do Athén. Vnitrozemí si neměla příležitost navštívit.
1: Vnitrozemí jsem trochu navštívila tím, že jsem vlastně jela do Tesaloniky, což je na severu Řecka vlastně druhé největší město, které má asi 1 000 000 obyvatel. Takže jsme jeli autem. A vlastně zajímavé je, že obyvatelstvo Řecka se koncentruje vlastně do Athén a do Tesaloniky. Vlastně v těchto dvou městech žije polovina obyvatel Řecka a zbytek i v dalších místech, ale to vnitrozemí vlastně není tam tolik měst, spíše malinká a je to také více pusté a jsou tam hodně hory. Řecko je vlastně i hodně hornatá země, což by mě asi dřív nenapadlo. Takže jsme tím vnitrozemím vlastně projížděli a byla jsem v té Tesalonice a potom jsem byla ještě v Korintu.
0: Proč jsi vybrala tahle dvě místa?
1: V Tesalonice jsem byla z toho důvodu, že jednak jsem asi chtěla vidět jako druhé největší město, ale zároveň jsem byla pozvaná na řeckou svatbu, což byl také zážitek sám o sobě, že vlastně jedni ti kamarádi z mládeže právě se vzali a potom pořádali jakoby tu velkou party nebo tu hostinu pro kamarády a určitě víte, že řecká svatba znamená hodně lidí a je to pravda, řecká svatba je opravdu velká, určitě to bylo nějakých 150 lidí nejméně a opravdu to byla party se vším všudy, hodně se tam tancovalo, bylo to takové hodně živé, žádné upjaté a tak dál. Prostě bylo to moc fajn a jsem ráda, že jsem vlastně to mohla i zažít. Takže v Tesalonice jsem byla z tohoto důvodu a potom druhý den jsme si procházeli i město. Je tam taková krásná promenáda u moře, věž, nějaké samozřejmě památky taky, takže to bylo moc pěkné to vidět. A vlastně proč Korint, tak tam jsem jela asi proto, že je mi to známé z Bible, místo první list Korintským, druhý list Korintským, takže asi proto jsem to chtěla vidět. A Korint jako takový, vlastně je to starověké město, už neexistuje, protože bylo zničeno zemětřesením a ještě myslím nájezdy Turků, takže jsme byli jakoby v Novém Korintu, který je o pár kilometrů vedle, než býval ten starý, a nebyli jsme jakoby na té památce, ale i tak to bylo pro mě moc pěkné to tam vidět, nebo být v tom místě vlastně, kde jakoby se psala ta historie. A koupali jsme se tam, prošli jsme si městečko a vlastně blízko Korintu je korintský průplav. Korint je u úzkého místa té pevniny, takže ten průplav to tam rozděluje. A tak jsme si vlastně prošli skoro kolem celého toho průplavu a na jednom místě vlastně, když jsme stáli, tak jsem viděla z jedné strany moře a z druhé strany moře, tak to bylo super.

0: 5měsíční stáž v Řecku a výpravy na zajímavá místa. To byla náplně dnešního setkání v cestovatelském magazínu Za obzor, ve kterém hostem Lídy Matuškové byla Anička Odvárková. Moc děkuji, že si nás na ostrovy i do Athén vzala. No a přeji radost z dalších cest, pokud se nějaké chystají.
1: Taky moc děkuji.

20. hodina ukrojila čas z dnešního dne. Neděle 31. května jste s námi ve vysílání Rádia 7 s Klárou Litterovou. Pro následující hodinku vám ve čtvrt na devět nabídneme pořad Doteky, jehož autorem je Charles Stanley. Bude mluvit o boží lásce, která nemůže nic konkurovat, ani jí být na překážku.

0: Pokud máte děti, navštivte s nimi v týdnu, kdy mají svátek, zítra jeden dětí, dětské webové stránky Rádia 7. Na adrese deti.radio7.cz najdete obrázek pokojíčku. Pod červenými puntíky jsou schované poslechové pohádky, pořady i různé další nápady a zajímavosti. Budeme rádi, když nám děti pošlou obrázek nebo vzkaz.
1: Jak

Děti často bez problémů přijmou věci, kolem kterých my, dospělí, máme spoustu otázek. Bible velice jednoduše konstatuje: Ježíš tě miluje. Mnozí věřící však odmítají jednoduchost tohoto sdělení, protože mají pocit, že nejsou hodni této deklarované, až příliš silné a těžko uvěřitelné boží lásky. V dnešním pořadu Doteky Charles Stanley potvrdí, že si tak velkou lásku skutečně nezasloužíme. Bible ovšem obsahuje dobrou zprávu, že boží láska nezávisí na tom, jestli si ji zasloužíme nebo ne. Zaposlouchejme se tedy do vyučování z cyklu Osvobození pro lásku. Slovem provází Pavel Hromádka.

Největší dar, jaký nám Bůh nabízí, je ten, s jehož přijetím jaksi máme největší potíže, protože tomu vůbec nerozumíme. O čem tu mluvím? O Boží lásce k nám. Myslím si, že je tomu tak ze dvou hlavních důvodů. Za prvé, myslíme si, že si to nezasloužíme, což je pravda. A za druhé, nerozumíme tomu. V podstatě právě z těchto dvou důvodů máme potíže s přijetím Boží lásky k nám. A tak si myslím, že tyto potíže vyplývají z toho, že se nám jaksi nedaří sesynchronizovat.

dva díly nesly název Stvoření k lásce. Dnešní téma můžeme nazvat Bůh, ta největší láska. Prosím, najděte si první Janovu epištolu kapitolu 4. Celá tato kniha je plná lásky. Jsem si jist, že většina z vás ví, kde to v Biblii je, ale pro ty, kdo si nejsou jisti, je to 5. kniha od konce Bible. Takže 1. Janova, 4. kapitola. Máte? Tak začneme 16. veršem. Také my jsme poznali lásku, kterou Bůh má k nám, a věříme v ní. Bůh je láska. A kdo zůstává v lásce, v Bohu zůstává a Bůh v něm. V tom jeho láska k nám dosáhla cíle, že máme plnou jistotu pro den soudu, neboť jaký je on, takový jsme i my v tomto světě. Láska nezná strach. Dokonalá láska strach zahání. Vždyť strach působí muka, a kdo se bojí, nedošel dokonalosti v lásce. My milujeme, protože Bůh napřed miloval nás. Řekne-li někdo, já miluji Boha, a přitom nenávidí svého bratra, je lhář. Kdo nemiluje svého bratra, kterého vidí, nemůže milovat Boha, kterého nevidí. A tak máme od něho toto přikázání. Kdo miluje Boha, ať miluje i svého bratra. Je pravděpodobné, že jsme každý na trošku jiné úrovni chápání Boží lásky, nebo dokonce možnosti je cítit a prožívat. Kdybych se vás teď zeptal, kdo z vás věří, že ho Bůh miluje, víc než pravděpodobně byste mohli s čistým svědomím zvednout ruku a říct, že tomu věříte. Ale kdybych se zeptal, kdo z vás v běžném, každodenním životě cítíte a prožíváte, že vás Bůh miluje, pak by asi většina z vás zareagovala, jo, vím, že mne miluje, ale ptáš se, jestli to cítím, ani ne. A pravděpodobně důvod, proč to necítíte, je, protože za prvé si myslíte, že si to vůbec nezasloužíte. A když si nemyslíte, že si takovou lásku zasloužíte, proč byste měli cítit a prožívat něco, o čem víte, že si to nezasloužíte? Ono je to vlastně tak, že si to nejen myslíte, vy to dokonce víte. Jak byste to tedy pro všechno na světě mohli cítit? Dnes se tedy chci zabývat Boží láskou k nám. Chci to shrnout do 2 či 3 bodů. Za prvé chci mluvit o tom, jaká je Boží láska, jak vypadá, jaký je její charakter. A za druhé, víte, dnes se všechno točí kolem emocí. Většina knížek, které najdete v křesťanských knihkupectvích, se netýká teologie, nezabývá se knihami Bible, nesnaží se vykládat písmo, nejde o komentáře. Většinou jsou to knihy, které se nějak zabývají emocemi, všemi city, které prožíváme. A proto mnoho z nich je o lásce a o nedostatku lásky. A nebo jak to vypadá, když je příliš mnoho lásky a tak podobně. Já bych se ale s vámi chtěl podívat na druh lásky, na její kvalitu. Tedy za prvé, jaká je to láska, kterou pro nás Bůh má. A dál, jak Bůh svou lásku k nám vyjadřuje. Když přemýšlím o charakteru lásky, kterou Bůh pro nás má, tak první věc, kterou je potřeba si uvědomit, je, že je to dar. U Jakuba v 1. kapitole ve verši 17. Jakub říká, každý dobrý dar a každé dokonalé obdarování je z hůry, sestupuje od Otce nebeských světel. A říká, že tady nedochází k žádnému kolísání, nepřicházejí žádné stíny. To znamená, že cokoliv dostaneme od Boha, není to záležitost proměnlivá ani měnivá. Boží láska k nám je dar, což v sobě zahrnuje jeho péči o nás, jeho laskavost k nám, jeho dobrotu, všechny aspekty. To všechno je zabaleno do péče a potěšování, bezpečí a uspokojení, opostarání o všechny naše potřeby. To všechno je zabaleno do lásky. Boží láska k nám je dar. Proto to znamená, že jestliže je to dar, nemusím dělat nic, abych si to zasloužil. Jakmile si začnu něco zasluhovat, pak to tím deformuji a dělám z toho něco pokřiveného. Láska je dar. Dar není možné koupit. Když říkám dar, tak to nemá na sobě žádné nejasnosti ani vysvětlivky. Když Bůh říká, že nás miluje, pak jeho láska je dar. Je to něco daného, co nemá nic společného s našimi zásluhami. Za druhé je dokonalá. Je to takový druh lásky, který umí vyjádřit jedině Bůh. Například, Bůh je absolutní dokonalost ve všem, čím je. To znamená, že když je Bůh mocný, tak jeho moc je dokonalá. Když je Bůh krásný, jeho krása je dokonalá. Když je Bůh vševědoucí, pak jeho vědění je dokonalé.

dokonalé. Každá stránka Boží osoby je naprosto dokonalá. To znamená, že dosáhla bodu dokonalosti. Není možné ji ani o stupínek zlepšit. Boží láska k nám je naprosto dokonalá. A takovou láskou umí milovat jenom Bůh. Žádný člověk neumí milovat dokonale, protože jsme v těle a všichni máme své touhy a všichni máme také své předsudky. Proto se nám může stát, že po něčem nebo někom začneme dychtit. Tělo je tělo a to se tady na zemi nikdy nezmění. Nejsme schopni nic a nikoho milovat dokonale. Bůh v sobě nemá nic, ani jedinký aspekt něčeho, co by mu bránilo milovat dokonale. A my budeme schopni takto dokonale milovat, až se jednou dostaneme do nebe a necháme svoje stará těla někde v nedohlednu, až budeme mít těla oslavená a až přestane existovat hřích. Takže tam nebudou žádné předsudky z naší strany, ani žádné sobectví ze strany naší sebestřednosti. Pak budeme schopni milovat celým svým srdcem naprosto a dokonale, stejně jako miluje Bůh. Takhle Bůh miluje. Jeho láska je dar. Je to dokonalá láska. Za třetí je to láska věčná. Nebo jiným slovem vyjádřeno odvěká. Když na to myslím, vynořuje se mi v paměti text z Jeremiáše 31, kde ve třetím verši říká: Hospodin se mi ukázal zdaleka. Miloval jsem tě odvěkou láskou, proto jsem ti tak trpělivě prokazoval milosrdenství. Co to znamená? Vědět, že mne Bůh miluje odvěkou láskou, znamená, že jeho lásce ke mně nic nemůže být na překážku. Absolutně nic. Je odvěká, je věčná, je průběžná a stále trvající. Je věčná a nepřerušitelná. Nám se může stát, že budeme někoho milovat a může vyvstat situace či okolnosti nebo roztržka a my svou lásku přestaneme cítit. Můžete toho člověka dál milovat, ale lásku cítit nebudete. Nebo někteří lidé prostě jen tak z ničeho nic přestanou toho druhého milovat. Boží láska v sobě nese jednu jistotu. Nikdy si nemusíte dělat starosti, jestli vás Bůh náhodou nepřestane milovat. Nezapomínejte na jedno. Jestli vaše představa o Boží lásce je taková, že je to něco, co si zasloužíte pro něco, co jste udělali, děláte nebo uděláte, pak si můžete klást otázku, no docela bych rád věděl, jak dlouho to asi vydrží. Je to jako když se snažíte mít někoho rádi a jeho láska k vám bude stát na tom, jestli mu budete dělat pomyšlení a jestli mu ve všem vyhovíte. Když pak takovému člověku nevyhovíte, jeho láska končí. Nikdo nechce být milován jen tehdy, když vyhoví všem požadavkům, nebo jen tehdy, když bude druhému dělat všemožné pomyšlení. Žádný člověk na světě není schopen druhému plně vyhovět. To nikdo nedokáže. Kdyby totiž Boží láska stála na čemkoliv jiném, než na tom, že ona sama je podstatou jeho osobnosti, pak bych byl stále v pochybách. Láska nedílně patří k Božímu charakteru. Milovat je jeho přirozenost. Je to tak, platí to absolutně, věčně, navždy, bez přestání a beze změn. Podívejme se do Římanům 8. kapitoly. Co tady apoštol Pavel říká o lásce? Začneme od 35. verše. Kdo nás odloučí od lásky Kristovy? Snad soužení nebo úzkost? Pronásledování nebo hlad? Bída? Nebezpečí nebo meč? A ve verši 37. říká, ale v tom ve všem slavně vítězíme mocí toho, který si nás zamiloval. A následuje jeho, jsem jist. Vlastně tím vyjadřuje, chcete vědět, jak já chápu Boží lásku? Poslechněte si, jak to formuluje. Jsem jist, že ani smrt, ani život, ani andělé, ani mocnosti, ani přítomnost, ani budoucnost, ani žádná moc, ani výšiny, ani hlubiny, ani co jiného v celém tvorstvu nedokáže nás odloučit od lásky Boží, která je v Kristu Ježíši, našem Pánu. Jakmile vás Bůh miluje, což je navždy, kladete si otázku, kdy to začalo. Ještě dávno předtím, než jste se narodili. Co mohu proto udělat, aby se to ještě zlepšilo? Naprosto nic. A mohu udělat něco, abych tomu zabránil? Ani co by se zanehet vešlo. Boží láska je Boží láska. Je absolutně věčná a neměnná.
Nemá to nic společného s naším jednáním, charakterem, chováním, ani s ničím jiným. Byl bych rád, kdybyste pochopili, že Boží láska pochází od Boha. Nepramení v nás. A protože je jen a jenom z něj, nedílnou součástí jeho podstaty a charakteru je, že se na nás vylévá. A vy nemůžete udělat nic proto, abyste ji zastavili, ani abyste ji změnili nebo přerušili. Jde tady o to, že každý den my všichni chodíme pod klenbou Boží lásky. Nezmění to ani to, když vykročíte z Boží vůle, ani když žijete v hříchu a když neposloucháte Boha. Většinou si v takových případech lidé myslí, ouha, klenba se zřítila. Klenba se však nezřítila, protože jste ji ani nepostavili. Kdybyste ji vztyčili svými dobrými skutky, pak byste také museli dbát o to, aby stála, museli byste ji udržovat. Avšak ten, kdo klenbu zbudoval, je Bůh. To je jeho láska k nám. Vůbec nezávisí na tom, jestli jdete dobře nebo špatně, jestli jdete doleva nebo doprava, to na ní nemá žádný vliv. Boží láska je Boží láska. Byl bych moc rád, kdybyste pochopili, že zdrojem lásky je Bůh. My v žádném případě. A jeho láska je věčná. Podobně je to s projevy jeho lásky k nám. Neklade si žádné podmínky. Už jsme si řekli, že si často myslíme, že Boží láska musí mít nějaké podmínky, protože naše lidské myšlení to tak chápe a jinak si to neumíme představit. Asi se zeptáte, chceš mi snad naznačit, že Bohu na mě záleží a že jeho laskavost, dobrota a bezpečí naplní moje potřeby a že tu proto nejsou žádné podmínky? Žádné. Ani jedna. Jaká podmínka by tu mohla existovat? Bůh vás miluje právě takové, jací jste. Vůbec nezáleží na tom, co se ve vašem životě odehrává. Pozor, neřekl jsem, že se mu váš život bude líbit, protože vás Bůh miluje. Také jsem neřekl, že Bůh bude hřích přehlížet. Ani jsem neřekl, že můžete žít postaru a všechno bude prostě fajn. Řekl jsem, že Bůh vás miluje za všech okolností, protože taková je bezpodmínečná láska. Také je to láska obětavá. Jak už jsme řekli, je zajímavé, že v 1. Janově pokaždé, kdy je použito slovo láska, a je to tam zmíněno mnohokrát, pokaždé se jedná o obětavou lásku agapé. Jan 3.16 nemluví o tom, že Bůh vás miloval tak bratrsky a silným citem, ale že vás miluje obětavou láskou, takže dal svého jednorozeného syna Ježíše, aby každý, kdo v něj věří, nezahynul, ale měl život věčný. Boží láska k nám je obětavá. To znamená, že ho to něco stálo. Bůh viděl lidstvo. Viděl mě i vás, každého jednotlivě, protože on lidi nezachraňuje v masách. Viděl vás a zná vás jménem. Viděl vás ve vaší hříšnosti, bezmocnosti, beznaději, ve stavu hříchu a věděl, že na celém světě neexistuje a nikdy existovat nebude ani jediná věc, kterou byste mohli udělat pro svoje odpuštění a kterou byste se mohli učinit přijatelnými v Božích očích. Proto říká, co to bude stát? Teď mluvím v lidských termínech. Co to bude stát, abych zajistil tobě i tobě záchranu? Jak se k vám budu moci sklonit a smířit vás se sebou? Vrátit vás k sobě a přivinout do své náruče? Milovat vás a vyjádřit vám svou lásku? Jak to zařídím? A rozhodl se. Kdyby existovala jiná cesta, řekl by nám to. Ale protože jeho osobnost je taková, jaká je, a protože je spravedlivý, on totiž není jen láska, on je také spravedlnost, proto aby byl i dál spravedlivý a přitom mohl vyjadřovat svou lásku, musel někoho poslat, aby zaplatil penále za náš hřích. A právě to je záležitost kříže. Kříž zosobňuje jedno jediné slovo – zastoupení. Bůh Otec svým synem na kříži zástupně zaplatil za naše hříchy proto, aby nám mohl vyjadřovat svou lásku. A to je obětavá láska. Ta oběť nespočívala v tom, že by Bůh řekl, prostě vás jen budu milovat a starat se o všechny vaše potřeby. Ne, z Boží strany postarat se o naše potřeby znamená přinést oběť. Bůh by klidně mohl jen promluvit slovo a stalo by se všechno, co bychom potřebovali.
ale aby odčinil náš hřích, Bůh obětoval svého jediného syna. A toto vám znovu zopakuji, protože mi moc jde o to, abyste to pochopili. Bůh Otec zaplatil nejvyšší možnou cenu, jakou všemocný, vševědoucí, všudy přítomný a svatý Bůh mohl zaplatit za náš hřích, a to bylo obětovat svého jediného syna. To je obětavá láska. A proto, přátelé, jestli odmítáte Pána Ježíše Krista, klidně řekněte, nestojím o nic z toho, co tu naděláte kolem Krista. Nechoďte na mě s tou vaší Biblí a církví. Ale odmítáte největší, nejopravdovější čin obětavé lásky, jakou kdy lidstvo vůbec mohlo vidět a vidělo. Odmítáte ji. A pak se divíte, proč byste měli umřít a být navěky odděleni od Boha? Není to proto, že by vás Bůh přestal mít rád. Je to jen proto, že jste Bohu zlomili srdce. Odmítli jste nejvyšší vyjádření lásky, jaké vám všemocný, svatý a milující Bůh mohl nabídnout. A vy jste se k tomu otočili zády. To je děsivý hřích nevděčnosti a odmítnutí této lásky. Je to obětavá láska. To je kvalita a druh lásky, jakou nás Bůh miluje. Podobné je to s tím, že je to láska nezměřitelná. Prosím, najděte si Efeským 3. kapitolu od 17. verše. Aby Kristus skrze víru přebýval ve vašich srdcích, a tak, abyste zakořeněni a zakotveni v lásce, mohli spolu se všemi bratřími pochopit, co je skutečná šířka a délka, výška i hloubka. Poznat Kristovu lásku, která přesahuje každé poznání, a dát se prostoupit vší plností Boží. Jak změříte Boží lásku? Jediný způsob, jak se mohu hodně vzdáleně přiblížit něčemu, jako je měření Boží lásky, je, když se podíváme na kříž a v srdci si uvědomíme, že je to láska tak hluboká, že dosahuje až do hlubin mého srdce, tak široká, že dosáhne kolem celého světa, a tak vysoká, že zasahuje až k nám na zem přímo z nebe. Je tak velká, že dosáhne až do nejvzdálenějšího bodu ve vesmíru, kdekoliv ve vesmíru, a přesto dosáhne až tam. Je naprosto nezměřitelná, je to Boží láska. Tady vidíte, že se ve svém životě nemůžete dostat mimo její dosah. Ani tu lásku nemůžete nijak změřit, protože jeho láska k nám nezná žádné hranice ani omezení. Naše láska hranice má. Ať už se nám to líbí nebo ne, nejsme schopni milovat takhle nezměřitelně. Umíme milovat z celého srdce a přitom říkáme, víš, udělám pro tebe cokoliv na světě. Tohle ale může říct jen Bůh. A také to udělat bez jakékoliv sebemenší překážky, protože nic nemůže Bohu zabránit, aby nás miloval. Mně se však může stát, že mi něco brání milovat ho. A jsou věci, které mohou bránit nebo zablokovat mou schopnost a kapacitu užívat si, přijímat a prožívat tuto lásku. Ale nic nemůže jemu zabránit milovat nás. Je to láska naprosto nezměřitelná a přesahující všechno lidské chápání. V Efeským 3. kapitole 19. až 20. verši čteme: poznat Kristovu lásku, která přesahuje každé poznání, a dát se prostoupit vší plností Boží. Tomu pak, který působením své moci mezi námi může učinit neskonale víc, než zač prosíme a co si dovedeme představit? To znamená, že Boží láska je nezměřitelná, nevyčerpatelná a nekonečná. A protože on má veškerou moc udělat cokoliv, jeho lásku nelze ničím poměřit ani porovnat. Víc než zač prosíme a co si dovedeme představit. Zmíním ještě jednu kvalitu jeho lásky, i když jich existuje ještě celá řada. Není totiž možné tento předmět vyčerpat. Ta kvalita tedy je, že je k dispozici. Můžeme ji mít.
Jedna věc by totiž byla, kdyby Boží láska byla dar, kdyby si nekladla žádné podmínky, kdyby byla dokonalá a obětavá a tak nezměřitelná, že by dosahovala až do hlubin mé duše, ale kdyby přitom byla k dispozici jen několika málo vyvoleným. Kdo by k ním patřil? Jak moc je Boží láska k dispozici? Protože Bůh tak miloval, co miloval, svět. Miloval ho tolik, že dal svého jediného syna, aby každý, kdo v něj věří, nezahynul, ale měl život věčný. Teď si to řekněme trošku víc osobně. Neboť Bůh tak miloval tebe. Bůh miluje každého z nás zvlášť. Jeho láska je taková, že dosahuje a zasahuje každého. Proto každý člověk žije pod jakýmsi baldachínem Boží lásky. Není možné z dosahu této lásky uniknout. Nemůžete proti tomu bojovat. Můžete jí vzdorovat, to ano, a jsou lidé, kteří to dělají. Někteří lidé v sobě nemají schopnost tuto lásku přijímat. Neumí to. Přitom vůbec nezáleží na tom, v jaké situaci se nacházejí, jestli vyrůstali v těžkých podmínkách, nebo jestli jim někdo ublížil. Prostě existují lidé, kteří neumějí lásku přijmout. Zbudovali si v sobě bariéru. V podstatě se odehrává to, že čím víc jim prokazujete lásku, tím víc se stahují do sebe. Čím jste na ně laskavější, tím jsou protivnější. A čím víc jim dáváte a čím víc se snažíte jim ukázat lásku, tím nepříjemněji se cítí. Takže předtím, než nakonec k vaší lásce řeknou svoje ano, se mohou chovat až nepřátelsky. Oni totiž vůbec nechápou, co se s nimi děje a co se v nich odehrává. A vypadá to tak, jako kdyby je rozlobil každý váš pokus o zblížení. Vzdorují lásce. Nejsou schopni ji přijmout. Protože na jedné straně, jako kdyby tím říkali, jestli mě máš rád, tak určitě čekáš, že tě budu mít rád také. Nebo na druhé straně, lásku si nezasloužím, nikdo mě přece nemůže mít rád. Podívejte se na můj život, jak by mě vůbec mohl někdo milovat. A tak odmítají Boží lásku, stejně jako každou jinou. Mnozí odmítají Boží lásku, protože si jaksi záhadně myslí, jak by mne mohl Bůh milovat. Jak by to bylo možné? Je to možné, protože On je láska. Když má totiž někdo zdeformované emoce, nemůže přijmout Boží lásku ani žádnou jinou lásku, protože vám bude uvádět 1000 důvodů jako důkaz, že si nezaslouží, aby ho někdo měl rád. Přitom vůbec není nutné životem procházet s pocitem, že vás nikdo nemá rád. Je dost hrozné, když někdo s takovým pocitem žije. Ale je to tragédie prožít svůj život bez lásky všemocného Boha. Možná si pomyslíte, vždyť já vím, že tam někde nahoře je. Vím, že miluje většinu lidí. Ale mě určitě nemůže mít rád. Podívejte se na mě, jak by mě mohl milovat. Ale tak otázka vůbec nestojí. Neexistuje situace vyjádřená slovy podívejte se na mě, jak by mě mohl milovat. Je to totiž obráceně. Podívejte se na něj. Jak to, že mě miluje? Když se totiž dívám sám na sebe, pak nechápu, jak mě může milovat. Ale když se dívám na něj, pak mohu říci, ano, miluje mě. V Božích očích jsem hodný lásky, protože takový je Boží charakter a osobnost. On miluje.

Bůh nás miluje, protože je to podstata jeho bytosti. Charles Stanley připomněl, že boží láska je věrná a bezpodmínečná. Bez ohledu na to, co uděláme nebo neuděláme, jeho láska se nemění. Milovat Boha znamená, že ho toužíme poslouchat. Dnešní doteky končí. V seriálu Osvobození pro lásku budeme pokračovat i příště. Doktor Stanley bude vyučovat o tom, jak poznat a prožívat boží přemáhající lásku. Reprízu můžete slyšet ještě v pátek ve 4 hodiny 15 ráno.

Postupně se přibližujeme k 21. hodině, což je čas, kdy si pro vás Dana Koeningová přichystala pořad Modlitby podle Bible. V šestém dílu série Ježíšovy modlitby se zaměří na modlitbu 18 požehnání.

Všechno je dovoleno. Ano, ale ne všechno prospívá. Všechno je dovoleno. Ano, ale ne všechno přispívá ke společnému růstu. Nikdo ať nemyslí sám na sebe, nýbrž ať má ohled na druhého. 1. Korinským 10, 23 a 24.

na výsluní v sádu stál, zdál se mi zdál mezi všemi.

sad. Máš mu co dát, bude mít co pozbírat. Přál bych mu rád,

Někdy se slunce skrývá, někdy je za mrakem, někdy je noc a ptáš se, kdy už přijde den. Někdy je bouře všude, kam můžeš dohlédnout.

je za mrakem, někdy je noc a ptáš se, kdy už přijde den. Někdy je bouře všude, kam můžeš dohlédnout. Víra je jediná věc, na co se spolehnout.

0: Znělka Rádia 7 s námi vstoupila do 21. hodiny. V neděli 31. května je s vámi Klára Litterová. Napadlo vás někdy, které židovské modlitby se modlil Pán Ježíš? Víme, že mezi ně patřila v některé formě i modlitba 18 požehnání, o které bude řeč v 6. díle série Ježíšovy modlitby a neb jak se modlil židovský rabín. K modlitbám podle Bible vás zve Dana Koeningová.
1: Modlitby podle Bible. Když Boží slovo promlouvá a my reagujeme.

Kdo se modlí za svého blížního, zatímco on sám potřebuje totéž, bude vyslyšen jako první. Talmud. Typickým rysem židovské zbožnosti je důraz na společenství. Jako jednotlivec mám vztah s Hospodinem díky smlouvě, kterou uzavřel se svým lidem Izraelem. Tak nějak by se to dalo shrnout. Dnes v modlitbách podle Bible se seznámíme s další modlitbou, kterou se asi v trošku jiné podobě modlil i Pán Ježíš. U poslechu 6. dílu série Ježíšovy modlitby, aneb jak se modlil židovský rabín, vás vítá Dana Kenningová.

bude řeč o modlitbě Amida a postupně si ji přečteme, i když správně se vyslovuje potichu a ve stoje, s postojem směrem k Jeruzalému, což vyjadřuje pouto mezi židovským národem a zemí Izrael a pouto mezi Židy rozptýlenými po světě. Modlitba obsahuje osobní a národní společné části, ale celá je pronášena v množném čísle. Tím se zdůrazňuje vzájemná odpovědnost. I když se věnujeme svým osobním potřebám, jsme si vědomi ostatních, kteří mají své vlastní potřeby. V modlitbě je také místo, kam můžeme vložit osobní, soukromou modlitbu. Modlitba Amida je ústřední modlitbou modlitební knihy. V klasické rabínské literatuře se označuje jako ta modlitba. Hebrejsky se nazývá Šmone Esre, což znamená 18, protože původně obsahovala 18 požehnání a později bylo přidáno 19. V češtině se slovu požehnat přisuzuje většinou význam projevit někomu laskavost nebo přát mu dobro a boží přízeň. Bible ale často vypráví o lidech, kteří žehnají Bohu. Jako když král David řekl, dobrořeč má duše Hospodinu. Žehnat Bohu znamená chválit jej, uznávat ho jako zdroj veškerého požehnání. Tato modlitba se říká třikrát denně jako součást bohoslužeb. O šabatu a o svátcích se její obsah liší. Každé požehnání končí větou, která shrnuje celé požehnání. Když je obtížné soustředit se na modlitbu, doporučení zní, snažte se soustředit alespoň na tuto závěrečnou větu každého požehnání. První požehnání v modlitbě chválí Boha. Prostřední část modlitby tvoří prosby, které se týkají mnoha různých aspektů života jednotlivce i společenství. Prosby o zdraví, déšť, mír a tak dále. Závěr modlitby obsahuje požehnání, v nichž vyjadřujeme Bohu vděčnost. Verze, která se používá dnes, byla sformulována kolem roku 70 našeho letopočtu, kromě 19. požehnání, přidaného později. Určité varianty této modlitby ale existovaly už v době Pána Ježíše, takže se dá předpokládat, že se je také modlil. Než přistoupíme k četbě celé modlitby, požádáme Ducha Svatého, aby nás vedl. Duchu Svatý, děkujeme ti, že smíme přicházet před Boží tvář díky dokonalé oběti Beránka. Chválíme tě za tvou blízkost a prosíme, pomoz nám stišit naše roztěkané myšlenky a soustředit se na tuto chvíli, na Boží přítomnost. Kéž je Bohu libé naše rozjímání. Amen.

První požehnání v modlitbě zmiňuje Otce národa. Některé moderní formulace této modlitby zahrnují také matky Sáru, Rebeku, Ráchel a Leu. První požehnání předkům. Pane, otevři mé rty, aby má ústa hlásala tvou slávu. Požehnaný jsi ty, Hospodine, Bože náš a Bože našich otců, Bože Abrahama, Bože Izáka a Bože Jákoba. Bože veliký, silný a bázeň budící, nejvyšší Bože, jenž činíš milosrdné skutky a jsi tvůrcem všeho a pamatuješ na milost otců a přinášíš vykoupení dětem jejich dětí pro své jméno s láskou. Králi, pomocníku, spasiteli a štíte, požehnaný jsi ty, Hospodine, štíte Abrahamův. Druhé požehnání za mocné činy a divy. Ty jsi mocný na věky, můj Pane, ty oživující mrtvé, v jehož moci je spasit. Pak následuje část, která se vyslovuje jen v určitou dobu židovského roku. Dáváš vanout větru a padat dešti. Ty, který zachováváš živé v milosti, oživuješ mrtvé v hojném milosrdenství, podpíráš klesající a uzdravuješ nemocné. Uvolňuješ spoutané a zachováváš svou věrnost těm, kdo spí v prachu. Kdo je jako ty, Pane mocných činů, a kdo se vyrovná tobě, králi, jenž usmrcuješ a oživuješ a dáváš vzejít spáse. Věrný jsi, že oživuješ mrtvé. Požehnaný jsi ty, Hospodine, oživující mrtvé. Třetí požehnání nad svatostí. Ty jsi svatý a tvé jméno je svaté a svatí tě každý den velebí, Sela. Požehnaný jsi ty, Hospodine, Bože svatý. Čtvrté požehnání za porozumění. Ty obdařuješ člověka poznáním a učíš člověka rozvaze. Obdař nás ze své milosti poznáním, důmyslem a rozumem. Požehnaný jsi ty, Hospodine, jenž obdařuješ poznáním. Páté požehnání za pokání. Navrať nás, Otče náš, ke své tóře a přibliž nás, králi náš, ke své službě a navrať nás opět k sobě v úplném pokání. Požehnaný jsi ty, Hospodine, mající zalíbení v pokání. Šesté požehnání za odpuštění. Odpusť nám, Otče náš, neboť jsme zhřešili. Promiň nám, králi náš, neboť jsme se provinili. Vždyť ty promíjíš a odpouštíš. Požehnaný jsi ty, Hospodine, milosrdný, který tolikrát odpouští. Sedmé požehnání za vykoupení. Pohleď na naši bídu a rozřeš náš spor a vykup nás rychle pro své jméno, neboť ty jsi mocný vykupitel. Požehnaný jsi ty, Hospodine, vykupiteli Izraele. Osmé požehnání za uzdravení. Uzdrav nás, Hospodine, a budeme uzdraveni. Spas nás a budeme spaseni, neboť ty jsi naše chlouba a sešli úplné uzdravení na všechny naše rány. Neboť ty jsi Bůh, král, věrný a milosrdný lékař. Požehnaný jsi ty, Hospodine, uzdravující nemocné svého lidu Izraele. Deváté požehnání rokům. Přečtu ho tak, jak se pronáší v době od 4. prosince do Pesachu. Požehnej nám, Hospodine, Bože náš, tento rok a všechnu úrodu k dobrému, a sešli požehnání půdě a nasyť nás ze své dobroty a požehnej našemu roku jako rokům nejlepším. Požehnaný jsi ty, Hospodine, žehnající rokům. Desáté požehnání za shromáždění vyhnanců. Zatrub na velký šofar k naší svobodě a pozvedni prapor ke shromáždění našich vyhnanců a shromáždi nás společně ze čtyř stran země. Požehnaný jsi ty, Hospodine, shromažďující rozptýlené svého lidu Izraele.
Po písničce budeme pokračovat v dalších požehnáních. A protože se to přímo nabízí, vybrala jsem píseň Zion, Sion od Erena Shasta. A mimo jiné se v ní zpívá. Dcery sionské, synové Sionu, slyšte otcova slova. Slyšte slib jeho lásky. Učiním vás požehnáním. Můžete počítat hvězdy, jestli to dokážete. Budete velkým národem a dám vám tuto zemi. Přivedu vás zpět domů, všechny své děti. Už nebudete bloudit sami, ztraceni v noci. Není nic, co by vás ode mne odloučilo, až vás zhromáždím pod svá křídla. Přivedu vás znovu zpátky domů. Budeme truchlit pro toho, kterého jsme probodli. Ale nebojte se, moje dcery, synové Abrahamovi. Obmyji vás vodou, obětuji za vás beránka a ačkoliv jsou vaše hříchy jako šarlat, zbělejí jako sníh. Vždycky jsem byl s vámi a nikdy vás neopustím.

Posloucháte modlitby podle Bible s Danou Kenningovou. Dnes s židovskou modlitbou 18, respektive 19 požehnání. Jsme u 11. požehnání. Požehnání za spravedlivý soud. Přiveď zpět naše soudce jako dřív a naše rádce jako na počátku a odvrať od nás zármutek a nářek. A panuj nad námi ty, Hospodine, sám jediný, v milosti a milosrdenství a ospravedlň nás u soudu. Požehnaný jsi ty, Hospodine králi, milující spravedlnost a právo. 12. požehnání proti svévolným. A pomlouvači ať nemají naději, a všichni pachatelé bezpráví ať pominou, jak okamžik, a ať jsou všichni brzy vytrženi i z kořeny. A své volné rychle vyvrať a zlom, a svrhni a pokoř brzy za našich dnů. Požehnaný jsi ty, Hospodine, ničící nepřátele a pokořující své volné. 13. požehnání pro spravedlivé. Nad spravedlivými a zbožnými a nad staršími tvého lidu, domu Izraele, a nad zbytkem jejich učenců a nad spravedlivými prozelity a nad námi, ať se pohne tvé milosrdenství, Hospodine Bože náš. Dej všem, kteří skutečně důvěřují ve tvé jméno, dobrou odměnu a spoj náš úděl na věky s nimi, abychom se nemuseli stydět, neboť v tebe doufáme. Požehnaný jsi ty, Hospodine, jenž je podporou i jistotou spravedlivým. 14. požehnání za Jeruzalém. A do Jeruzaléma

rohu spásy. 16. požehnání za vyslyšení modlitby. Slyš náš hlas, Hospodine, Bože náš, ustrň se a smiluj se nad námi a přijmi v milosrdenství a zaslíbení naši modlitbu. Neboť ty, všemohoucí, slyšíš modlitby a prosby. Nenech nás od sebe odejít s prázdnou, náš králi. Neboť ty slyšíš modlitbu svého lidu Izraele s milosrdenstvím. Požehnaný jsi ty, Hospodine, slyšící modlitbu.

V tuto chvíli se může zařadit tato osobní modlitba. Bože můj, střes můj jazyk od zlého a mé rty před záludnými řečmi. Vůči těm, kteří mi zlořečí, ať je má duše klidná a je ke všem jako prach. Otevři mé srdce svou tórou a má duše, ať spěchá plnit tvé příkazy. A všem těm, kteří zamýšlejí proti mně něco zlého, rychle zruš jejich záměry a zmař jejich úklady. Učiň to pro své jméno, učiň to pro svou pravici, učiň to pro svou svatost, učiň to pro svou tóru, aby tví milovaní byli zachráněni. Pomoz svou pravicí a vyslyš mě. Kéž najdou u tebe zalíbení výroky mých úst i myšlenky mého srdce, Hospodine, má skálu, můj vykupiteli. Ten, jenž sjednává mír na svých výšinách, ať sjedná mír i nám a celému Izraeli. A řekněte Amen. 17. požehnání za bohoslužbu. Měj zalíbení, Hospodine, Bože náš, ve svém lidu Izraele a v jeho modlitbě a uveď znovu jejich bohoslužbu do síně svého domu a přijmi s láskou zápalné oběti Izraele a jeho modlitbu a ať je pro tebe služba tvého lidu Izraele stále zalíbením. Kéž naše oči spatří tvůj návrat na Sion v milosrdenství. Požehnaný jsi ty, Hospodine, navracející svou přítomnost na Sion. 18. požehnání, díku vzdání. Děkujeme tobě, jenž jsi Hospodin, náš Bůh a Bůh našich otců na věky věků. Jsi skála našich životů, štít naší spásy od pokolení do pokolení. Budeme ti děkovat a hlásat tvou chválu za naše životy, které byly dány do tvých rukou a za naše duše, které jsou ti svěřeny a za tvé zázraky, které jsou s námi každý den a za tvé divy a dobrodiní v každé době, večer a ráno a v poledne. Dobrotivý, nechť tvé milosrdenství nikdy nezná omezení. Slitovný, nechť tvá milost neustane, odjakživa v tebe doufáme. Za to všechno, ať je požehnáno a vyvýšeno tvé jméno, králi náš, stále, na věky věků. A všichni živí budou děkovat tobě a velebit tvé jméno v pravdě, Bože naší spásy a pomoci. Požehnaný jsi ty, Hospodine, tvé jméno je dobrotivý a tobě se sluší děkovat. Poslední požehnání si necháme po písničce a tou je žalm 117. Chvalte Hospodina všechny národy, všichni lidé, chvalte ho zpěvem, neboť se nad námi mohutně klene jeho milosrdenství. Hospodinova věrnost je věčná. Haleluja. Vychutnejte si ho v hebrejštině přímo z Jeruzaléma.

Náš společný čas se pomalu chýlí k závěru. Čeká nás poslední 19. požehnání, které bylo přidáno později. Požehnání za mír. Uděl mír, dobro a požehnání, vlídnost, milost a milosrdenství nám a celému Izraeli, svému lidu. Požehnej, Otče náš, nám všem společně, ve světle své tváře, neboť ve světle své tváře dal si nám, Hospodine, Bože náš, zákon života, abychom milost v lásce měli, a rovněž i spravedlnost, požehnání, milosrdenství, život a mír. Kéž bude dobré v tvých očích žehnat nám a žehnat celému lidu tvému, Izraeli, v každý čas a každou hodinu tvým mírem. Požehnaný jsi ty, Hospodine, žehnající svému lidu Izraele mírem. Amen. Modlitby podle Bible zakončíme vybranými verši žalmu 89. A s přáním Božího milosrdenství se s vámi loučí Dana Kenningová. O Hospodinově milosrdenství chci zpívat věčně, svými ústy vznámost uvádět tvou věrnost po všechna pokolení. Pravím, tvoje milosrdenství je zbudováno na věky. V nebesích si pevně založil svou věrnost. Řekl jsi, uzavřel jsem smlouvu se svým vyvoleným, přísahal jsem Davidovi, svému služebníku. Dám, že tvé potomstvo bude na věky stát pevně. Já jsem zbudoval tvůj trůn pro všechna pokolení. Nebesa ti, Hospodine, vzdávají za tvůj div chválu. Zhromáždění svatých velebí tvou věrnost. Vždyť kdo v oblacích se může Hospodinu rovnat? Kdo z Božích synů se podobá Hospodinu? Strašný je Bůh v kruhu svatých, nesmírný, budící bázeň ve všech kolem sebe. Hospodine, Bože zástupů, kdo je jako ty? Jsi nepřemožitelný, Hospodine, a tvá věrnost tě provází všudy. Umíš zvládnout zpupné moře, skrotit jeho vzduté vlny. Netvora si zdeptal, jako bys ho proklál. Mocnou paží si rozprášil svoje nepřátele. Tvá jsou nebesa, tvá je i země. Založil si svět a všechno, co je na něm. Ty si stvořil jih i sever, i Tábor a Chermón plesají v tvém jménu. V své paži máš bohatýrskou sílu. Tvá ruka je mocná, tvá pravice pozdvižená. Spravedlnost a právo jsou pilíře tvého trůnu. Před tebou jde milosrdenství a věrnost. Blaze lidu, který zná vítězný hlahol, který chodí ve světle tvé tváře, Hospodine. Budou jásat každý den v tvém jménu. Pozvedá je tvoje spravedlnost, neboť ty jsi leskem jejich moci. Tvou přízní se náš roh zvedá. Štít náš patří Hospodinu, náš král svatému Izraele. Požehnán buď Hospodin na věky. Amen.

přesto je říkej ještě chvíli a snad tu tíseň spolu nějak přežije. Když vítr spouště povážlivě sílí a z kostela zní.

udělat dva kroky, když přímo pod nohama propadá se zem a pohled hvězd mrazivě jasnooký, jako by varoval, že k cíli nedojde. Někdy je krutý každý ohyb cesty, zavátý sněhem dávných neskončených zim, ale kdo jiný by tady měl pomoct než ty, když vím jistě, že sám sebe nespasím. A tak pojď se mnou aspoň chvíli a snad tu tíseň z

Zvyklý nevěřím, že je možné věřit, že může nebe být už tady na zemi. Pokud je člověk člověku vlkem, nebo při nejmenším vězení, řekla, ač netuším, co pro nás Pán Bůh chystá,

Nechť ve vás přebývá slovo Kristovo v celém svém bohatství. Se vší moudrostí se navzájem učte a napomínejte a s vděčností v srdci oslavujte Boha žalmy, chválami a zpěvem, jak vám dává duch. Koloským 3:16.

K repríze rozhovoru Kateřiny Hodecové s Miroslavem Makovičkou o počátcích apoštolské církve v 90. letech minulého století, ale i o jeho vlastním růstu v Pánu Ježíši Kristu uslyšíte na Rádiu 7 od 22 hodin v relaci Řeka života.

Je 22. hodina neděle 31. května. S vámi je na Rádiu 7 Klára Litrová. Nabídneme vám teď pořad Řeka života s Miroslavem Makovičkou, který zažil rodící se novou denominaci. Apoštolská církev byla oficiálně ustanovena v roce 1989, těsně před sametovou revolucí. Podíváme se na její pionýrské počátky i na vlastní růst a poznání Pána Ježíše Krista v životě Miroslava Makovičky.

0: Vítám vás u poslechu pořadu, ve kterém vám představujeme lidi, kteří na vlastní kůži zažili, co to znamená vydat svůj život Bohu do rukou. A tak teď u mikrofonu a ve studiu moc ráda vítáme Miroslava Makovičku. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: My se tak nějak míjíme už roky celkem. Tady v Brně se setkáváme při různých příležitostech církevních, přestože jsme každý z jiného společenství. A já vás tak po očku pozoruju, protože jste pro mě jakýmsi ukazatelem toho, co to znamená být rád v Kristu a s Kristem. A možná mě k tomu vede takový ten váš laskavý úsměv, který na vás velice často vidím. Když se ohlédnete zpátky, je to opravdu tak, že jste rád s Bohem?
1: Jsem rád s Bohem. Jsem rád, že jsem ho mohl poznat a že jsem mohl skutečně uvěřit, že on je živý, že má o mě zájem a že mě odpouští i moje hříchy a nepravosti, o což ho stejně musím i ve svém věku každý den prosit, ale prostě jsem rád.
0: Kde vlastně začala vaše cesta víry, nebo možná ještě dříve, z jakého prostředí pocházíte, co vás formovalo od malinka?
1: Určitě to byla především rodina, protože jsem se narodil v rodině věřících rodičů. Zvlášť maminka byla takovým sloupem, bych řekl, víry. A věřím, že už když mě nosila pod srdcem, tak Pán Bůh se na mě díval a viděl mě. Říkávala mi, že když jsem chodil kolem postýlky, už jako jsem se dovedl postavit na nohy, nebyl mi ještě rok, takže jsem někdy takovou radostí lomcoval těma šprušlema tam, že to bylo až k neuvěření. A tak dneska pozoruju taky ty děti, když mají v sobě takovou radost a věřím, že už to je od Boha. Ale jinak vím, že maminka se s náma modlívala, nás bylo 6 dětí, a od počátku nás vedla vlastně k víře.
0: To je asi snem všech rodičů předat svou víru dětem a zároveň všichni víme, že to nejde. Dají se naučit a předat nějaké zvyklosti, možná naučit nějakou atmosféru, ale je to rozdíl. Je to rozdíl přijmout Krista osobně nebo žít v prostředí, které Krista vyznává. Jaký byl ten váš zlom?
1: No, můj zlom byl téměř přesně ve 20 letech. Tehdy jsem byl na takovém shromáždění a já už jsem předtím chodíval mezi obrácené křesťany do takové skupinky tam v Dačicích, ale život jsem Kristu nevydal a cítil jsem, že to není úplně v pořádku, ale ani jsem nějak nehledal, abych vědomě jako se chtěl přiblížit k Bohu. Byl jsem rád, že stojím na straně křesťanské, věřil jsem, že to je dobré, ale žil jsem si takový slušný světácký život v té době a na jednom shromáždění, to bylo ve Strmilově, ve 74. roce, teda hluboká totalita ještě, a tam do té skupinky takové evangelické mládeže přijeli bratři z letniční skupinky z Brna a mluvili tam a na závěr dali výzvu, jaká se normálně nedělá, jako, ale ten bratr, který mluvil, tak potom říká, a teď vás žádám, kdo máte radost ve svém srdci a víru živou v Ježíše Krista, a radujete se z něj, tak povstaňte a ostatní, ať zůstanou sedět. Prostě oddělil tam ovce od kozlů a já jsem věděl, že prostě nemůžu vstát, protože s Kristem nežiju. A asi 10 nás zůstalo sedět tehdy, i další 3 moji sourozenci. A potom najednou jeden kluk začal brečet hrozně, ten, co povstal, a padl na kolena a vyznával, že vlastně on vstal a lhal, že taky nechodí s Bohem. A bylo to takové najednou nabité takovou energií. Teď jeden za druhým, co seděli, tak povstávali, modlili se, dávali život Bohu. A já jsem se tomu prvně jakoby trošku smál vnitřně, protože když tam kvílí lidi, jo, a vy jste mladěch, tak vám to přijde takový zvláštní, ale pak jsem prostě dostal touhu, abych i já se obrátil k Ježíši a začal jsem volat. A já jsem najednou věděl, že on mě slyší. Jo? To bylo, najednou jsem měl to spojení, najednou jsem věděl, že mluvím s tím Ježíšem, který stál z mrtvých a který žije a který mě teď slyší. A tak jsem ho prosil, aby to moje teď obrácení se k němu, aby nebylo jenom jako pokrytecké, že to teď dělají všichni, ale aby to bylo opravdové. A prostě dostal jsem takovou jako radost a takovou jistotu víry, že říkal jsem si, fakt, ten Ježíš, o kterým ta mamka mluví, tak on opravdu žije.
0: To musel být velký zážitek. Nicméně, jestli tedy dobře počítám, vy jste se narodil v 50. letech.
1: 54.
0: A to nebyla doba zrovna otevřená vůči křesťanství a víře obecně. Jak se s tím potýkala vaše rodina, vaše rodiče? A nakonec i vy sám potom?
1: No, rodiče, oni vlastně byli součástí takového evangelického sboru, vlastně sbor byl v Telči, ve Slavonicích u nás, tam byla jenom kazatelská stanice, scházelo se tam třeba 30-40 lidí, když jsem byl kluk, pak to ubývalo, dneska už tam není skoro nikdo. Ale to jsme žádné, vlastně to byla legálně povolená církev česko-bratrská evangelická, takže jsme žádné nějaké pronásledování nezažívali v tom smyslu, že by nás v té době třeba nějak pronásledovali. Ale je pravda, že maminka byla učitelka v mateřské školce a čas od času tam chodívala kontrola, ideologická taková nějaká, musela absolvovat prověrky a jedna z otázek byla také, jestli věří v Boha nebo jestli nechodí do kostela, a tak to maminka vždycky se přiznala, že je věřící, že do kostela chodí, takže vždycky zapsali do hodnocení. Není vyrovnaná s náboženskou otázkou dosud, ale bylo to pohraničí, tam bylo učitelů tehdy taky nedostatek a navíc mamka byla, myslím, dobrá učitelka. Ještě dlouho v důchodu přesluhovala potom, protože ji pořád volali, aby, že nemají lidi tak, aby učila. Ale tehdy to bylo tak. Takže to byl jediný takový tlak, která, že mohla možná se obávat o zaměstnání. Ale jinak potom, krátce potom našem uvěření, když sestra nastoupila na gymnázium, tak vystoupila z SSM kvůli tomu, že uvěřila. Tak jí radili někteří křesťané tehdy, že to se neslučuje s křesťanstvím, a to bylo nepříjemné, protože tam jezdili z okresů takoví ti různí převychovatelé a mluvili s Evou a potom tam zavolali rodiče, co to znamená, že vaše dcera vystoupila z SSM a že je fanatička křesťanská nebo náboženská. Takže tatínek ten z toho byl dost špatnej. No ale nějak to přešlo, ta vichřice. Ta sestra by sice strašně ráda studovala pajdák, byla by ráda učitelka. Dneska v důchodu si pořídila takovou malou školičku soukromně. Ale tehdy kvůli víře právě a kvůli tady tomu, že vyznala Ježíše, tak nemohla na pajdák. No. Takže to byl třeba taky takový určitý diskriminace, že co jsme prožili skrze víru, ale nebylo to vězení.
0: A vy sám narazil jste někdy kvůli své víře?
1: No, tak to je datum, které nikdy nezapomenu. 11. ledna 1983 to, kromě těch různých hádek se studentama, že jo, ale 11. ledna 83 už jsem pracoval v Královopolské strojírně ve výpočtovém oddělení a zrovna jsme tam oslavovali narozeniny jedné kolegyně a přišel pro mě šéf, že mám návštěvu, vzal mě k sobě do kanceláře a byli tam dva pánové od krajské správy státní policie a vzali mě do auta, zavezli mě k nám domů. A tam už seděla manželka v noční košili, nevím, jestli měla župa nebo ne. Tam seděli další dva pánové a přinesli si papír povolení k domovní prohlídce a prohledali nám teda celý byt a barák dolů, dole u Malinu. Taky byli zrovna v ten čas. Takže si odvezli dva pytle literatury různé. Nejvíc manželka litovala, že jí sebrali dva zpěvničky křesťanských písní, který si roky psala v notách, jo, noty a slova, měla toho hromadu, plno práce v tom a všecko pryč. Diáčky z naší svatby nám sebrali, dívali se proti světlu a viděli teď, že tam jsou kříže a ruce lidí nahoru, tak to taky zabavili jako podezřelé. No a Bible a literaturu a psací stroj.
0: Takže dostali na vás tip, nebo to byla jenom namátková nějaká kontrola?
1: Ne, to byl takový zátah na náš sbor. V ten den udělali domovní prohlídky v 10 domácnostech. 10 takových rodin vytipovaných z našeho sboru. Takže to jsme se pak mezi sebou dozvěděli. Každý byl překvapen sám, ale jinak my jsme tehdy měli pod slámou ve stodole hromady dalších knížek, které oni neobjevili. Takže kdyby jsme to na ně práskli, možná by dostali dudku, že špatně hledali, ale
0: tak to jste byli milosrdní. Mělo to nějaké důsledky?
1: Pro mě osobně ani ne. 3 bratry, tehdy takový ty 3 vedoucí sborů, zavřeli do vězení. Bylo to několika týdenní vězení, jenom vlastně vyšetřovací vazba, pak se táhly soudní jednání. Ale já jsem z práce vyhozen nebyl, šéf jenom byl, si mě pozval na pohovor a ptal se, co se děje, v čem jsem se namočil. Ale jinak jsem mohl pokračovat v práci dál, akorát jsme možná tak 2 roky, i já jsem byl předvoláván na nějaká slyšení, protože na mě tehdy bylo napsáno naše církevní auto, a protože jsme byli nelegální skupina letničních, tak to všecko bylo nelegální, veškerý majetek byl nelegální, takže i z té majetkové stránky jsem byl vyšetřován. Ale nebyli mě. Tady z té doby, kdy jsme byli opakovaně předvoláváni, aby jsme dovysvětlovali různé věci a tak to byla ta 80. léta, tak já jsem měl jet na nějakou konferenci do Finska tehdy ještě s jedním bratrem jako 2 mládežníci. Bylo to nějak jako domluveno, povoleno a já jsem krátce předtím byl na STB předvolán k výslechu a ten člověk, co se mnou mluvil, tak říká, tak pane Makovička, ještě se musíme jednou sejít, tak mohl byste třeba tady v tento čas, tento den? A já jsem říkal, teď jsem věděl v hlavě, že to je to Finsko. A teď jsem se lekl, že mě to zruší, když bych mu řekl, že vůbec jako má možnost jít do Finska. Tak jsem říkal, tak myslím, že jo, no kdyby mě do toho něco vlezlo, tak já vám dám vědět. A tak potom mě jeden bratr ze sboru odvezl do Prahy na letiště a tak jsem mu o tom říkal a poprosil jsem ho, až odletím, tak aby dal vědět tomu panu na STB, že teda bohužel pan Makovička musel odjet do Finska, tak mě to potom dal trošku sežrat, jako že jsem to určitě věděl už, že jsem mu to neřekl, ale já jsem se prostě bál, že by mi to překazil.

0: se pán.
1: Posloucháte vyprávění Miroslava Makovičky, člověka, který jako jeden z dalších měl v životě velký úkol, totiž pomoci přenést církev z doby totality do doby té svobody a rozvolnění v naší zemi. Ale my jsme udělali v tom našem předchozím vstupu takový veliký skok vlastně od vašeho dětství až potom po výslechy na STB v 80. letech. Tak se ještě trošku vraťme. Vy jste říkal, že jste ve 20 letech tedy vydal svůj život Ježíši Kristu. To už jste byl takový mladý dospělý. Bylo to v roce, tuším, říkal jste 74.
2: Ano.
1: A to už tady proběhla ta invaze vojsk Varšavské smlouvy a veliký převrat ve společnosti. Jak jste to prožíval jako vlastně velmi mladý člověk? Co si z toho pamatujete? Nebo jak to na vás působilo? Co rodiče?
2: No tak ta invaze, o které mluvíte, tak to byl rok 1968. Máte na mysli tuto, jo?
1: Ano.
2: Takže to mě bylo vlastně teprve 14 let. Pamatuju si na to moc dobře, protože jsme tehdy, to byly prázdniny, stanovali jsme u rybníka Šatlava, nedaleko Slavonic, a byli tam můj strýček a tetička se svými syny, mými bratranci, jako na týden na dovolené. Normálně pocházeli nebo žili v Teplicích. A teď jsme najednou ráno slyšeli v rádiu, že vojska Varšavské smlouvy vstoupila do naší země. Takže teď byl halo, poplach, teď oni se lekli, jestli vůbec dojedou domů, přestanou jezdit vlaky a tak. Takže jsme všechno okamžitě zbalili, jeli jsme do Slavonic k mým rodičům a oni nasedli prostě na nejbližší možný spoj vlakový a cestovali domů, dojeli, pokud se pamatuju, určitě ještě byli pak živi, dojeli určitě domů. No a my jsme v těch Slavonicích, to je pohraniční město, to je úplně na hranicích s Rakouskem, tam jsme se dívali vždycky na náš celňák a rakouský celňák a ostnaté dráty mezi námi a říkali jsme si, že tam se nikdy nepodíváme. A v té době vlastně Rakousko bylo neutrální stát, možná je do dneška, to já teď nevím. Slyšel jsem, že by vlastně vojska cizího státu se neměla přiblížit třeba do určité vzdálenosti, možná 20 kilometrů od hranic neutrálního státu. Nicméně nám přes Slavonice ten den přejelo asi 1000 vozidel po silnici přímo jako před naším domem. My jsme takový dům až na kraji města, takže maminka hned, jak věděla, že se blíží vojska, tak zaháněla husy dozadu do chlívků a slepice, protože měli zkušenost.

0: tak jsem jen tak tiše mlčel a bál jsem se, aby nás za to nezastřelili, že je jako drzej a že prostě takhle na ně vykřikuje. No. Takže takhle jsme to tam prožili v těch Slavonicích. Ona tam potom sovětští vojáci měli v nedalekém Lomu takovou jako základnu taky, takže tam řadu měsíce taková posádka nějaká zůstala u toho našeho města. Někteří lidé se třeba s nimi i nějak kontaktovali, přáteli. My jsme to nebyli, neměli jsme nějak ten nápad, nebo ani bychom neměli chuť asi. Ale jinak jsme nezažili nějaké ze strany těch vojsk nějaké jako příkoří nebo drancování nebo tak.
1: Změnilo se něco v životě města, vaší rodiny?
0: Myslím, že ani moc ne. Myslím, že ani moc ne. Jenom to vědomí, že jsme teď okupovaný stát. To jsme tak teda brali, že jsme okupovaný stát. A tatínek, to teda musím říct, tatínek byl v komunistické straně nějaký čas, protože bylo to tak, že tehdy, když probíhala ta kolektivizace zemědělství, tak našim se ty myšlenky budeme společně hospodařit jako líbily. A tam to neprobíhalo nějakým násilným způsobem, takže oni tehdy vstoupili docela ochotně do družstva, protože byli oba jako zemědělští dělníci původně. A jako šli do toho s takovými ideály, že to bude bezva, že budeme hospodařit společně a bude se rozdělovat spravedlivě třeba a podobně. Jo, a táta vlastně i z nějak z tady těch motivů a důvodů vstoupil do té strany, jejíž ideje se mu třeba líbily. No ale potom v pádu sovětských vojáků tu legitimaci odnesl na okres a řekl, že přestal chápat nějak politiku té naší komunistické strany, takže prostě vystupuje. No, což bylo horší, než kdyby ho vyškrtli, ale to jsme zase pocítili my jako děti ve škole třeba.
1: No. No to se chci právě zeptat, protože to přece muselo mít velké dopady. Tenkrát to byla docela vlna lidí, kteří se od toho chtěli distancovat, ale komunistická strana to samozřejmě nesla velmi nelibě. Jaké to mělo dozvuky?
0: No dozvuky jsme nějak jako neprožili. Jedině ta sestra třeba, co chtěla studovat ten pajdák a vlastně i kvůli víře už měla ten špatný posudek, tak tohle byl další škraloup. Já, když se mnou o tom mluvili na vysoké škole tehdy, ale já jsem studoval techniku, takže ta nebyla tak ideologicky exponovaná, tak vím, že mě tam ten podplukovník jeden, když jsme měli vojnu, ve třetíku, ve čtvrtíku, on byl taky přesvědčený komunista, tak říkal, že prostě, jestli někdo vystoupil, tak to je horší, než kdyby byl vyškrtnut, tak jsem cítil třeba takové trošku odsouzení nebo tlak, jako že teda mám opravdu špatné rodiče, ale jinak brácha potom se učil automechanikem, to nebylo politicky exponované, další truhlářem, studovali akorát holky. Takže nechali nás žít. A my jsme nebyli jsme angažovaní v nějaké třeba jako disentu nějakým prostě, že by jsme se zapojovali do nějakých těch protivládních nebo proti komunistických nějakých aktivit. Neměli jsme tu potřebu. Táta by v této otázce byl hodně opatrný, aby jsme zbytečně si nezadělali na problémy. Takže když žijete normální život, nechaj vás žít. Jak říkal i Bible, ne? V Římanům 13. kapitole, že ten, kdo nese meč a kdo je v autoritě, tak prostě těm, kdo činí dobře, tak je nechá být a bojuje proti těm, co činí zle, anebo prostě bojují proti vládě.
1: Ještě se vrátíme k tomu církevnímu posunu. Vy jste říkal, že jste vyrůstal v prostředí evangelického sboru, ale pak tu byla řeč o letniční skupince. Tak kde jste se potkal s letničními a čím to pro vás bylo zajímavé?
0: No tak s letničními jsem se potkal už možná jednou, dvakrát na

0: takové té evangelické mládeži, kde jsme se scházívali jednou týdně v Dačicích. A byli to právě i tito letniční, kteří tehdy kázali evangelium a sloužili na tom večeru, o kterém jsem mluvil, kde jsem prožil to svoje obrácení. A protože to byly zrovna letniční z Brna, z brněnské letniční skupinky kolem bratra Bohouška Tetivy, který byl skutečně takovým božím mužem, ale byla to malá skupinka. Tak a já jsem studoval v Brně, takže jsem automaticky vlastně mě skontaktovali a začal jsem navštěvovat jejich zhromážděníčka, což bylo třeba 10 lidí v bytě, 15 lidí v neděli na chatě, v zahradním domku takovým úplně, v takové chajdě, ale byl tam oheň, když se prostě zpívaly ty písně a když bratři kázali, tak to člověka naplňovalo. Fakt. Já jsem neměl vůbec chuť jezdit domů, protože doma teda bych musel pracovat jednak, a což já jsem se nevzpíral nikdy rodičům, u nás se hodně pracovalo. A v neděli by se šlo třeba do toho evangelického kostela, který mě připadal mnohem méně živý. Jo. I když teda vzpomínám si, že když jsem opravdu takhle najednou měl víru vnitru, že teď, když jsem zpíval i ty zpěvníky z toho evangelického zpěvníku v tom takovém polomrtvém zhromáždění třeba, nebo takovém tišším zhromáždění, tak najednou ty slova těch písní prostě byly pro mě úžasný a živý, protože ať si kdo chce, co chce říká z těch dnešních moderních mládežníků, co zpívají ty populární křesťanské písně, tak ty staré písně mají častokrát nádherný obsah. A je zatím vidět hluboká víra těch, kdo to psali.
1: Letniční proud v církvi, to je úplné specifikum, protože zvlášť za doby té totality, myslím, že církve měly co dělat, aby se tak nějak udrželi, aby žili, aby dostáli tomu, proč tu vlastně jsou. A do toho ještě jakýsi letniční proud, u kterého spíš měly ty stávající církve dojem chaosu, nepořádku, jakéhosi zmatku možná při všech různých těch letničních projevech. Takže i ty církve samy to moc nechápaly a oddělovaly se od letničního proudu. Bylo to tak, nebo už to mám spíše zhistorizované?
0: Určitě to tak, jako bylo. Plus mínus, že jo. Třeba naše skupinka zrovna, tam byl vždycky i jako řád a byla vedená jako dobře, protože ten vedoucí této skupinky byl vlastně bývalý laický baptistický kazatel z brněnského sboru, z krásného sboru, až do dneška krásného sboru, věřím. A protože prožili tu letniční zkušenost, jak se někdy nazývá, křest Duchem Svatým a mluvení novými jazyky a prorokování, a v tom sboru se to tehdy nesetkalo úplně s takovým pochopením tamního vedení, takže oni museli odejít a založili vlastně, zůstali jakoby nelegální takový náboženská skupinka a scházeli se právě po těch bytech a na těch zahradách, na chatě u Tetivu, taky v Bystrci. A tam jsem vlastně skončil tady v této skupince jako studentík.
1: A to vám jako mladému člověku muselo docela vonět, ne? Takové trošku undergroundové hnutí i v církvi.
0: Víte, že já jsem to jako undergroundové hnutí nějak jakoby nepociťoval úplně. Věděl jsem, že to je nelegální. Pochopil jsem později, že to bylo těžké pro ty vedoucí toho společenství, protože se obávali třeba nějakých zátahů policejních, ke kterým pak taky došlo. Ale já jsem to nějak neprožíval, jako že by to bylo nebezpečné. Pro mě tehdy prostě to, co mě tam nejvíc táhlo, bylo, že byla ta boží přítomnost a že jsem slyšel to boží slovo, protože mě to fakt jakoby naplňovalo radostí a teď jsem si myslel, že prostě převrátíme celý svět, jo, protože jsem viděl těma očima toho člověka, co objevil, že Bůh je a že je všemohoucí. Já jsem si předtím v undergroundu žádným neliboval, takže jsem to ani tak až moc neprožíval, ale pochopil jsem, jak jsem řekl, že pro ty vedoucí to bylo každodenní taková obava prostě a modlitba, aby třeba i ostatní kvůli tomu netrpěli, že jo, no.
1: A oni zažívali nějaké ataky nebo invektivy té státní policie a dozoru?
0: Nevím o tom úplně. Vím, že čas od času třeba uvažovali, jestli ten nebo onen člověk, když už jsme jakoby narůstali, když těch lidí přibývalo, scházeli jsme se už na Životského a třeba už nás bylo 50 nebo 80, tak měli obavy, že někteří lidé donáší státní policii. Taky vlastně jsme určitou dobu, to bylo, když nám zapečetili Životského. Já si to teď rovnám v hlavě, to, že jsme prožívali, že u branky do zhromáždění stáli dva příslušníci uniformovaní a legitimovali všechny lidi, kteří jdou dovnitř. Ale to bylo vlastně až po tom zátahu, kdy tady ty tři bratři na několik týdnů zavřeli a těch 10 rodin absolvovalo tu domovní prohlídku. Ale do té doby jenom byly trošku obavy, že jsme sledovaní a že třeba někteří lidé donáší STBákům, ale jinak ten zátah nastal takový masivní až v tom 83. roce v lednu. A potom vlastně jsme prožívali ten tlak, protože Životského nám zapečetili, tam jsme nesměli, takže jsme se začali scházet v rodinném domečku, kde nás bylo plná kuchyň, plný pokoj, v koupelně, v podkroví, tam se dalo, takže jsme to tam celý prostě zaplavili. A tehdy řada lidí taky přestalo na čas chodit, protože se báli. Protože jako ukázat občanku, tehdy tomu policistovi nebylo moc příjemné, protože oni si to zapsali samozřejmě všecko, takže jsme byli pod takovým drobnohledem a pod takovým tlakem. Ale nám, mladěchům, to asi moc nějak nevadilo. Možná to souvisí i s tím mládím, že člověk je takovej jako lehkovážnější a nemáte rodinu, za kterou máte odpovědnost. Takže, no počkej, to už jsem rodinu vlastně měl, jsem jedno dítě. No tak prostě mě to nějak nebralo.
1: Vaše církev byla legalizovaná až po sametové revoluci?
0: Ne.
1: Ne? A kdy se to podařilo?
0: Naše církev byla legalizovaná začátkem roku 89.
1: Takže těsně před.
0: Těsně před. No, ta jednání bratří jako z toho ústředí už tehdejšího, protože ty sbory nebo církve sbory letniční se začaly vlastně formovat do takového svazku sborů a mnoho roků už usilovali o tu legalizaci. Měli i ten argument, že na Slovensku letniční církev byla už 15 let povolená, což byl silný argument, že a v českých zemích Čechy a Morava dosud ne. Takže prostě ta státní správa nakonec udělala ten krok a to povolení nám dala. Měli jsme ustavující konferenci, datum přesně neřeknu, ale byl to začátek roku 89, myslím si únor, že to byl. Já jsem tam dělal tehdy zapisovatele. Takže ještě před revolucí. Už na podzim jsme měli tady v Brně evangelizaci v pavilonu C na výstavišti. Taky ještě před revolucí, si myslím. No, bylo to na podzim prostě. Takže to už bylo legální.

0: dnešním pořadu posloucháme životní příběh Miroslava Makovičky. Ocitli jsme se v tom vašem vyprávění už v roce 1989, v roce, kdy se tady hodně změnily poměry. To byla velká úleva i pro mnoho církví, i pro vaši čerstvou legalizovanou církev, apoštolskou církev, konkrétně tedy sbor v Brně. Mnohé se změnilo, vy už jste v tuhle dobu tady byl ženatý, měl jste děti. Jak jste si vlastně našel ženu?
1: Věřím, že Pán Bůh mi ji dal. Jako student a jako věřící student jsem jeden čas taky prosil Boha, nebo jsem mu sliboval, že jsem ochoten se neženit a sloužit jenom jemu, což mě brzy přešlo taky. A chtěl jsem mít manželku. Měl jsem takové období, kdy jsem měl pocit, že Pán Bůh pro ně má, mě má jednu dívku, se kterou jsem si fakt jako rozuměl, ale mě se nelíbila a ona mě měla ráda. A já jsem 3 roky vydržel, abych se nepomodlil za to, jestli náhodou ji Pán Bůh pro mě nemá, protože jsem se bál, že třeba by pro mě byla. A teprve, když se zasnoubila s jiným bratrem, zamilovala se, tak tehdy jsem se modlil a řekl jsem, Pane Bože, já taky chci od tebe ženu. Což je hrozné, jako to je postoj prostě opravdu takový, bych řekl, i nepoddaný nebo takový svéhlavý jako v tak důležité věci, ale já jsem chtěl ženu od Boha, jenom jsem nechtěl tam tu jednu. Tak to bych každému rozmluvil, aby prostě takhle nejednal, aby se v srdci pokořil, protože Bůh určitě má ty nejlepší plány a záměry a dá vám tu nejlepší ženu, když ho prosíte pro vás. A já jsem krátce potom vlastně, když jsem se takhle už konečně začal modlit, tak k nám přijela tady do Brna, to bylo za totality ještě, v 79. roce asi, skupinka křesťanů z Kolína a z Kutné Hory, byli to takový z CB taková skupinka a už byli takový trošku letniční, měli tam ty vlivy letniční také a takže jsme měli takovou mládež v Brně a tam mě padla do oka moje současná žena. Ale protože jsem nechtěl nic dělat sám ze své síly, tak spíš jsem se bavil s jinými, než nesní. Nicméně oni odjeli a dozvěděl jsem se pak, že by si na mě taky myslela. A já jsem si na ní taky myslel od té doby a modlil jsem se za to. Takže jsme vlastně se pak o prázdninách na takové mládeži tajné někde na Valašsku začali jsme spolu hovořit, že si na sebe myslíme a domluvili jsme se, že se za to budeme modlit, jestli Pán Bůh opravdu nás vede jednoho k druhému. A já jsem pak šel na vojnu a během té vojenské služby jsme si... Ona si to tak vybojovala takovou jistotu, že jo, já taky. Ale prožil jsem ještě potom takové znejišťující období, protože nějak ji nemohli přijmout moje ségry. Prostě jakoby nesedla úplně do té naší rodiny, což bylo pro všechny vždycky strašně důležité. A ségry mě měsíc před svatbou se slzama v očích prosili, ať se ještě modlíme, jestli je to skutečně tak, že jako to je žena pro mě od Boha. A já jsem tehdy taky prostě byl... Prožíval jsem pokoj, že Alka je od Boha. Ale kvůli těm svým ségrám jsem jí řekl, hele, musíme to odložit ještě, já se ještě za to potřebuju modlit. Tak to byl šok teď, všecko se připravovalo a tak dále. Ale během asi 5 dnů jsem si to vyřešil.
0: Takže činil
1: jsem
0: pokání,
1: jel jsem za manželkou, za holkou s kyticí. Rodiče její si oddechli taky a měli jsme svatbu a jsme spolu do dneška, máme se rádi. Ale bylo to teda, byl jsem takovej trochu šílenec.
0: Jaká byla vaše role, a teď se ptám vlastně na službu, v té církvi do revoluce?
1: Do revoluce jsme ještě s jedním bratrem vedli takovou mládež, když začala, když nám tam přibývali mladí lidé, takže jsme nějakým způsobem vedli tu mládežnickou skupinku. A nebo jsme pomáhali při tom vedení, ještě když tam byl jeden takový bratr, který se pak přestěhoval do Prahy. A jinak nás bratři brávali hodně taky na výjezdy, protože ten Bohoušek Tetiva, on když někde uviděl jednoho člověka, který třeba je letničního zaměření, jo, a prostě jde mu o ty boží věci, tak on už tam viděl zárodek jako sboru. Takže se tehdy ještě za komunismu jezdívalo na více místě, jezdili jsme do Zlína, do Kroměříže, do Soběslavy, i do Dačic a do Třeště. A tam jsme navštěvovali skupinky věřících a sloužili jsme tam slovem. Bohoušek nás zapojoval, i nás mladěchy, aby jsme aspoň trošku se učili kázat nebo říkat svědectví. Tak docela nás takhle zapojoval, ale jinak jsme byli už jako v počátečně v začínajícím sboru, no.
0: Vy jste si taky docela často stoupal na kazatelnu.
1: No, to nás Bohoušek přinutil taky. A potom později, jasně, no, potom později jsem tak nějak dlouhý roky sloužil jako asistent pastora nebo druhý pastor a statutár toho brněnského sboru, tak jsem to měl i v popisu práce a i mě to těšilo. Jako do dneška Bibli čtu rád a někdy, když tu ty příběhy třeba z těch evangelií a teď si to tak plasticky představím všechno, jak to tam ti lidé prožívali a jak to bylo kolem toho Ježíše, tak člověku dochází další a další věci a zjišťuji, že skutečně tu Bibli nikdy nemá smysl přestat číst, že už by to někdo znal.
0: Ta pozice druhého pastora nebo zástupce pastora, ta už byla na plný úvazek? Nebo jste to dělal při zaměstnání?
1: Ne, to už bylo na plný úvazek, protože já jsem dostal vlastně nabídku být jako misijní pracovník na plný úvazek, protože tehdy v té době, to bylo někdy v 90. nebo 91. roce, tak takový významný norský evangelista Aril Edvardsen, který teda mimochodem vybudoval úžasné jako dílo v tom Norsku, tak on nabídl naší církvi, tehdy už legální apoštolské církvi, nabídl, že bude platit 10 domorodých misijních pracovníků. Takže bude dávat 10 takových měsíčních platů, aby ti lidé mohli být uvolněni ze zaměstnání a mohli se věnovat misi a evangelizaci v naší zemi. Takže v těch tehdejších zborech naší nově vzniklé církve bylo uvolněno 10 lidí a já jsem byl tedy jedním z nich. Takže jsem se stal vlastně misijním pracovníkem apoštolské církve a to jsem ještě nebyl tím druhým pastorem. To nastalo za několik málo roků později. No, takže jsem vlastně začal na plný úvazek hned krátce po revoluci.
0: Tahle sametová revoluce v církvi změnila mnohé. Ty dosavadní pořádky najednou končily a otevírala se úplně nová a úplně neznámá možnost práce církve. Jak jste to prožíval a co se vlastně v tu dobu v církvi, ve které jste byl, v té nové apoštolské církvi, jak to vypadalo, co se dělo?
1: No, jednak jakoby ono i za toho komunismu té svobody nebylo tak málo. A já si pamatuju, že na půdě sboru BJB v Brně tam jezdíval bratr Kryška, evangelista, tam jsme strašně rádi chodili. A on říkal, že my máme tolik svobody, že ji ani všechno nevyužijeme. I když třeba nesmíme kázat na ulicích a tak dále. Ale mohli by křesťané zabrat i za totality u nás. To si myslím, že mě dáte za pravdu. Ale jinak jsme to prožívali jako nadšeně, tu revoluci a ten přerod, protože jsme opravdu mohli bez problému chodit na ulice a my jsme tehdy měli, už tak se formoval takový evangelizační tým a chodívali jsme i na náměstí Svobody, nebyl žádný problém, nevím ani, jestli jsme dali oznámení o kulturní akci nebo ani ne, ale prostě mívali jsme tam pravidelně jednou týdně takové shromáždění evangelizační, měli jsme tam chváliče a mohli jsme mluvit evangelium a chodívali jsme ve čtvrtky jeden čas, možná několik roků, a večer jsme pak měli shromáždění na Životského v naší modlitebně a pravidelně skoro vždy několik lidí s námi šlo i na to shromáždění. Prostě vnímali jsme, že lidi byli velmi otevření. Někdy jsme dokonce, když jsme dali výzvu a lidé říkali, chcem dát život Bohu, tak jsme si tam třeba s nima klekli na dlažbu a tam jsme se modlili i v kleče, vypadalo to asi dost bláznivě, ale jeden moment byl pro mě taky velký. Jednou tam s náma poklekla taková starší žena a to byla nájemnice z domu, kde jsem bydlel a pro kterou jsme vlastně vyžádali jiný byt a tam se objevila, tak jsem byl jako šťastný, že něco takového činí prostě.
0: Na Rádio 7 posloucháte Řeku života. To je zajímavé, co jste říkal o té svobodě, protože najednou se ukazuje, že svoboda není tolik o těch vnějších věcech, ale spíš o tom, jak člověk umí zacházet s časem a možnostmi, které má. Přesto, alespoň co se toho veřejného působení, ty možnosti se otevřely, ale zároveň vznikl jakýsi zmatek i v těch církvích. Jak to prožívalo to vaše společenství?
1: Určitě jsem vnímal takové to pnutí mezi zaběhlými církvemi a mezi tím letničním anebo letničními. A máte vlastně pravdu, ono tehdy i v Brně vzniklo řadu společenství. Některá z nich byla, třeba bychom řekli, jako za hranou, jo? Že měli důrazy, které jsme považovali za nebiblické, za přehnané, za fanatické. Třeba takové ty skupiny hnutí víry, kdy mi jeden z pastorů jedné takové skupinky třeba mě vykládal, že prostě jak věřili tomu, co vyznávám ústy, tak prostě se to stane a máme to. A on 3 roky vyznával, že mu Bůh uzdraví zuby a po 3 letech mu je všechny vytrhali, nebo hodně, takže potom poznal, že to asi nebude úplně pravda. A nebo že špatně věřil, to nevím, jak to vyhodnotil, ale myslím, že to vyhodnotil dobře. Máte pravdu, že vznikalo řadu takových skupinek a teď jako ti mladí se různě mezi tím potáceli, protože někde viděli to nadšení a tak říkali, proč to u nás není. Někde viděli zase prostě nějaký speciální druh zázraků. Třeba jeden čas jezdili bratří věřící, i fajn bratří, a protahovali ty nohy. Věřili, že Bůh jim dal ten dar uzdravování speciálně na to, že protahovali jednu nohu. Že většina lidí prý má jednu nohu kratší než druhou, i když třeba jen nepatrně. A tak, takže to jako se dělo i u nás na mládeži, si na to vzpomínám. I za mě se modlil jeden bratr a protahoval mi nohu prý, že mám jednu kratší. Ale na té mládeži to řeknu, to bylo ještě u nás v domě, přijel tam ten bratr, že věří, že taky se může modlit za protažení nohou, že to Bůh činí. A modlili se potom na závěr za toho, kdo chtěl. Já jsem musel zaskočit k bráchovi pro vrtačku. A když jsem se vrátil, tak už vlastně se to rozcházelo a jedna mladá sestra jako vyloženě kulhala a za ní se právě modlil on a ona do té doby chodila tak, že měla jednu botu zvětšenou pod patkem, aby se jí nohy vyrovnaly. Ona měla opravdu rozdíl několik centimetrů, abych nekecal, myslím si tak 3-4. A teď, když byla uzdravená, ta noha najednou je měla stejné, tak ona neuměla chodit s těma stejnýma nohama. Ona byla zvyklá, ona se tak zvláštně trošku šourala, kroutila když šla a nebyla obutá. A teď jako najednou, tak jsem říkal, co se stalo? Tak mě to řekli. Takže já za sebe věřím, že tam se ten zázrak třeba stal, jo. Ale jinak bylo opravdu plno takových jako trošku bláznivých důrazů.
0: Kdy jste tady skončil tu svou práci nebo službu misijního pracovníka a nastoupil jste do té pastorské služby?
1: Ano, to bylo takové období trošku nesnadné pro náš sbor, protože v té době jsme vlastně prožívali v 92. roce první takové jako rozdělení ve sboru, protože tehdy přicházelo hodně lidí. My jsme měli křty možná jednou za měsíc, za dva měsíce a vždycky tak 10-15 lidí bylo křtěno. Hodně lidí přicházeli ke Kristu, ale zároveň vznikla taková skupina takových radikálů, jsme jim říkali. A oni se tak nějak zblížili s tehdejším pastorem a tlačili na to, aby se sbor trošku obživil a říkali, že staršostvo je blokádou toho nadšení, že jsou moc už usedlí. A tak to prostě kulminovalo, až ten náš sbor se tehdy rozdělil v tom 92. roce. A tehdy jsme měli pastora i druhého pastora, ale po tom rozdělení pastor skončil jinde a tady zůstal ten druhý pastor a povolal mě, že věří, že mám, a já jsem stejně vlastně s ním nejvíc spolupracoval, takže možná po takovým roce dvou chtěl, aby jsme to udělali i oficiálně a na plný úvazek jsem byl, takže jsem byl ustanoven druhým statutárem sboru a dostal jsem ten titul druhý pastor nebo zástupce pastora. Se taky měnilo v té ústavě to názvosloví, ale vlastně jsem tak fungoval nějak i předtím ještě neoficiálně, tak to postupně šlo. To oficiální jmenování možná bylo někdy kolem 94. roku, ale nevím, musel bych si to najít.
0: Být pastorem i druhým pastorem, to je velká zodpovědnost a zvlášť v té pořád ještě nově se rodící demokracii, ta církev taky potřebovala mít nějaký systém, nějaké systematické vyučování, nějaké poslání, definovat si svou vizi. Jaká pro vás byla ta práce tehdy? Co vám to přinášelo možná, co jste musel položit na oltář?
1: Tak to asi více prožívala moje manželka, protože jsem dost času trávil třeba i ve sboru anebo i na těch stanicích, co jsme vlastně stále jezdili na ta různá místa, jak začalo už za totality i v nelegálním stavu. Dokonce jsem se nedávno dozvěděl od jedné ze svých dcer, že když se měla vdávat, tak požadovala po svém muži budoucím a ti slíbí, že se nikdy nestane starším sboru nebo pastorem, aby prostě byl taky více k dispozici pro tu rodinu, což mě přišlo trošku jako nefér vůči mě, ale prostě prožívala to rodina takhle taky. Jinak v tom formování těch nových lidí a toho sboru, jako v té době fungovala docela dobře, si myslím, i ta struktura apoštolské církve, že bylo ústředí a byly udělány i ty oblasti, senioráty a ustanoveni třeba takový ti starší pastory v těch oblastech, kteří se starali a měli sloužit i těm pastorům těch třeba vznikajících společenství, což je do dneška tak. A pro mě třeba bylo, jednak jsem se věnoval té evangelizaci, evangelizační činnosti, chodili jsme na školy A jako krásná práce pro mě byla, vytvořili jsme si takové základní vyučování, co jsme věřili, že je důležité pro nové křesťany, a vyučovali jsme asi takových 10 lekcí, vždycky ty nově uvěřivší. A to teda bylo vždycky velmi takové občerstvující, protože ti noví lidé, oni jsou plní otázek a zájmu, jo? Takže je to úplně zas něco jiného, než když máte ty staré křesťany, kteří už všechno ví a všechno znají. A když se kazatel v něčem splete, tak to hned si všimnou. Ta nová krev do sboru, to je vždycky něco občerstvujícího. A to jsem měl na starosti taky řadu roků, takže to bylo moc fajn.
0: Vy jste strávil vlastně od svých 20 let celý život jako člověk vydaný Bohu v aktivní službě, takový nasazený pro věc. Ale to počáteční poznání Boha se lety proměňuje. Člověk se k Bohu přibližuje, jinak ho poznává, ten život ho nějak formuje a přetváří. Kdybyste to měl nějak nahlédnout, jaká byla ta vaše duchovní cesta toho poznávání Boha? Jak se proměňovala? Čemu dnes věříte oproti Mirkovi Makovičkovi ve 20 letech?
1: Dnes věřím, že Bůh je mnohem věrnější, než jsem si myslel tehdy. Že je nakloněný nám odpouštět. Že má moc a lásku nás držet, i když klesneme. Že je prostě věrnej. Chtěl bych mu více věřit. Chtěl bych být více vydaný. Zápasím kolikrát taky s tím, že jsem v mnoha věcech nenaplnil, co by Pán Bůh ode mě chtěl. Ale prostě v tom všem musím spolíhat na jeho milost, že prostě on to překlene. Každý ten lidský nedostatek.
0: Které zkoušky vás v životě nejvíc formovaly?
1: Myslím si, že to byl jednak vztah mezi mnou a manželkou. A potom vztah mezi mnou a hlavním pastorem, protože jsme si prožívali samozřejmě řadu situací, kdy jsme neměli stejný názor. On byl velmi silná osobnost a bylo nepříjemné se s ním přijít. A říkal jsem mu, já prostě nemám chuť ti to říkat, protože když to řeknu, tak to je, když by se najednou proti mě zvedla zeď a já do ní narazím. A on mi říká, to musíš podstoupit. Takže v tom jsme prožívali určitě takové obrušování a učili jsme se vlastně podporovat jeden druhého, milovat jeden druhého. A podobné to je i v tom manželství. Myslím si, prostě naše manželství je také manželstvím, kdy máme určité pnutí, a připomínám si ta slova Bible, že mám milovat svoji ženu tak, jako Kristus miluje církev. A já ji miluju, ale prostě ty tenze a to obrušování hold je tady do dneška. No. Starý bratr Bohoušek Tetiva, když mluvíval k manželům, říkal, Bůh řekl, opustí člověk otce i matku a připojí se k manželce své a budou ti dva jedno tělo. A tak již nejsou dva, ale jedno. A říkal vždycky, no to znamená, že z každého musela půlka pryč, když předtím byli dva. Takže my prožíváme taky až do dnešního dne, už jsme slavili letos 40 let výročí svatby, že asi ještě není úplně z každého ta půlka pryč, takže pořád ještě se obrušujeme.
0: Moc vám děkuju. Děkuju za vaše vyprávění, děkuju za čas, který jste obětoval tomuto programu. Přeji vám hodně moudrosti, vytrvalosti a síly do dalších dnů a do další služby.
1: Děkuju moc, děkuju, že jste mě pozvala a ať se vám taky daří.
0: Hostem dnešního vysílání byl Miroslav Makovička a od mikrofonu se loučí Kateřina Hodecová.

0: Je po 23. hodině, máte naladěné vysílání Rádia 7, kde právě teď začíná Večer pod lampou. Tento pořad vám dnes nabídne závěrečné setkání s velkým vzdělancem, kazatelem, lingvistou a zároveň velice skromným a poctivým mužem, s Petrem Figulem Jablonským. Jehož portrét vykreslila v knize Komenský mu říkal synu Hana Hlouchová. Jak uslyšíte v pořadu, možná byl Komenský, by nebyl tím, kým dnes pro nás je, kdyby nebylo právě Petra Figula Jablonského. Závěrečnou část opět načetli Kateřina Hodecová, Michal Bumbálek a Jiří Daniel. Technicky spolupracoval Michal Crhák.
1: Večer pod lampou. Čas pro čtení zajímavých a důležitých knih.
2: Komenský mu říkal synu. Hana Hlouchová. Kapitola 7. Duchovním jednoty bratrské. Vstaň a sejdi do domu Hrnčířova a tam způsobím to, abys slyšel slova má. Bible Kralická, proroctví Jeremiáše 18.2. Jednota bratrská vznikla jako společenství věřících, které si přálo vést hlubší křesťanský život založený na Bibli a navázat na dílo Jana Husa a Petra Chelčického. Oba patřili mezi takzvané reformátory, kteří usilovali o nápravu církve, jež se v průběhu času stále více odcizovala svému původnímu záměru. K odkazu Jana Husa se hlásila také většinová, zákonem povolená utrakvistická církev. Zakladatelé jednoty bratrské se však vzdálili jejím kompromisním stanoviskům natolik, až vzniklo někdy mezi lety 1457 až 8 ve východočeském Kunvaldu společenství Nové. V roce 1467 si po předchozím půstu a modlitbách zvolili a vysvětili vlastní kněží. Tím se definitivně ocitli mimo zákon a hrozil jim trest smrti. V průběhu času jednota bratrská rostla navzdory tomu, že většinu své existence trávila v ilegalitě nebo dokonce čelila přímému pronásledování. Pokud se někdo rozhodl, že se chce stát bratrským knězem, musel to myslet skutečně vážně. Petr Figulus Jablonský se pro duchovenskou službu připravoval už od svého dětství. Na kněze pak byl vysvěcen 30. září 1649 v Lešně. Za svým rozhodnutím pro kněžské povolání si pevně stál, ačkoliv mu tehdy nestačilo na uživení rodiny a musel si navíc ještě přivydělávat. V této době kázal v Lešně a také se snažil pomoci s výstavbou nové církevní budovy ve městě Skoky. V roce 1654 se na jednotu bratrskou obrátila vévodkyně Sibylla Margareta z Denhofu, která sídlila poblíž polského města Gdaňsk. V dopise žádala, aby jí církev zprostředkovala vhodného nástupce na pozici dvorního kazatele. Byl jí doporučen Petr Figulus Jablonský. U vévodkyně působil až do jejího pohřbu, který vysloužil 11. července 1657. Poté přijal nabídku svého nového patrona, pana Gerharda Préna, a stal se dne 13. srpna 1657 kazatelem v obci Nazenhubn. Kvůli válečným nepokojům a napřání pana Préna nesídlil přímo v místě, ale v nedalekém Gdaňsku. Do svého sboru dojížděl jednou za 14 dní na nedělní bohoslužbu. Po týdnu se totiž pravidelně střídal s knězem luterské církve. Mezi oběma duchovními panoval vřelý vztah. V jednom z dopisů Petr Figulus napsal: měl jsem v něm přítele a žili jsme spolu jako bratří. Asi půl roku také vypomáhal v Gdaňsku, kde dva místní kněží zemřeli na mor. V roce 1658 odtud musel Petr Figulus utéct, protože zde zavládly pogromistické nálady. Svůj odchod vnímal pouze jako nouzovou a dočasnou záležitost. Nedlouho po svém odjezdu napsal: Rozhodl jsem se vrátit zpět do Pruska, do svého sboru, protože je tam vše zničené velkou vodou. Setrvám, dokud nebudou moci pokojně dlít na svých statcích a neobnoví své domovy. Neopustil jsem totiž tamní sbor, jen jsem se na nějaký čas vzdálil. Všechny své tužby nyní předkládám svému dobrému Bohu, jeho prozřetelnosti a k jeho potěše. Budu mu sloužit kdekoliv, jakkoliv mohu, jakkoliv si bude přát. Jsem připraven vyslyšet jeho volání a udělat, co bude v mých silách, jen když uvidím, že to může sloužit jeho slávě a pro dobro jeho církve. Později se ale dozvěděl. Ten sbor nedaleko Gdaňsku, kde jsem byl kazatelem, je nyní kompletně zničen a i s kostelem vypálen. Mezitím se Petr Figulus i s rodinou uchýlil k Janu Amosi Komenskému do Amsterodamu. Zdejší pobyt se nakonec protáhl na 2 roky. Poté se vrátil zpět do Gdaňsku a pokračoval ve službě, která mu byla svěřena. Duchovní jednoty bratrské věnovaly největší pozornost kázání, poněvadž slovo Boží jest nejpřednější služebnost Kristova. Petr Figulus byl zvyklý kázat česky, polsky i německy. Když v roce 1658 žádal svého přítele Samuela Hartlíba o publikace od dobrých anglických autorů, měl zájem zejména o praktické komentáře k biblickým knihám Starého a Nového zákona. Jeden z následujících dopisů nám přibližuje způsob, jakým si Petr Figulus připravoval kázání. Prosím vás, abyste si kvůli mně nedělal starosti se shromažďováním kázání a zejména, abyste si ušetřil námahu a náklady spojené s jejich přepisováním. Uznávám, že v nich mohou být zajímavé postřehy, ale někdy je pro člověka složitější je tam najít, než se k ním dopracovat vlastním rozjímáním. V roce 1661 byli posledními žijícími biskupy Staré jednoty bratrské pouze Jan Bittner a Jan Amos Komenský, oba již v pokročilém věku. Jan Bittner proto chtěl ustanovit nástupce pro případ svého úmrtí a téměř 70-letý Jan Amos Komenský si přál, aby byl zastoupen i hned. Proto měli být vybráni muži stateční, bohabojní, pravdomluvní, kteříž v nenávisti mají lakomství, aby přijali břímě biskupského úřadu za soudobého obtížného stavu věcí. Už v předběžném písemném hlasování získal Petr Figulus nejvíce hlasů. Samotná volba se však kvůli moru, vojenským vpádům a smrti některých kandidátů uskutečnila až o rok později, kdy se v Milencině sešli představitelé jednoty bratrské. Dne 5. listopadu 1662 zvolili Petra Figula Jablonského biskupem a toho dne byl i vysvěcen. V roce 1666 Petr Figulus přijal pozvání do východopruského Memelu, aby sem jako kazatel přesídlil. Jen nerad opouštěl církevní obce v Gdaňsku a Nazenhubn, kterému během několikaleté služby přirostly k srdci. V obavě o jejich další budoucnost žádal za svého nástupce muže moudrého, zbožného, snaživého. Na začátku nového roku 1667 během mrazivého počasí dorazila rodina Figulových do Memelu. Už mnoho let, od té doby, co odtud odešel farář Vendelius, tu neměli reformovaného duchovního. Stejně jako v Nazenhubn, i zde působil kazatel luterský. Zdá se však, že tentokrát si Petr Figulus jeho sympatie nezískal. Petr Figulus měl v plánu založit v Memelu školu. V roce 1668 Jan Amos Komenský napsal, že Petr snažně žádá, aby mu byl poslán někdo, kdo by důstojně položil první kámen k založení školy v tom městě a zároveň mu ulevil v jeho břemenech tím, že by někdy převzal svatá kázání. Jeho 3letá služba i slibně započaté působení však bylo náhle ukončeno. Petr Figulus Jablonský zemřel 12. ledna 1670 ve věku asi 50 let, zřejmě na zápal plic. Jan Amos Komenský přišel v životě o mnohé. Jako 12letý osiřel, ztratil vlast, pochoval své děti z prvního manželství. Dvakrát ovdověl, majetek i část spisů mu zhořela v Lešně. Jako nemocný stařec se nakonec musel vyrovnat i se smrtí svého milovaného zetě, spolupracovníka a nástupce ve vedení církve. Ani tehdy však nepozbyl živou naději. Avšak nezoufejme, nejmilejší, ještě milosrdenství Hospodinovo trvá, kteréž jest věčné. Může on na Lazara, jehož miluje, nejen nemoc dopustiti, ale i smrť, i hrob, i smrad rušícího se již. A může přece zase zavolati, Lazare, pojď ven. A tím nestihlou moc svou ukázati světu pro slávu svou.

0: Dopis Petra Figula adresovaný Ludvíkovi de Cher v Elbingu 28. února 1646.
1: Můj nejpřívětivější a velectěný pane ochránče. Před několika dny jsem se vrátil z cesty, na níž jsem se vydal na začátku tohoto roku. Velmi jsem pospíchal, abych byl brzy u pana Komenského. Nicméně jsem pozdravil pány seniory naší církve a podal jsem jim zprávu o svém konání, putování a studiích. Jejich záměrem bylo pověřit mě péčí o věci církevní v Polsku a Němcích a dát mi příležitost pocvičit se co nejčastěji v češtině pro potřebu naší vlasti, neboť máme velkou naději, dá-li milosrdný Bůh, přivést tam zakrátko naše vyhnance a zavést tam ryzí neposkvrněnou bohoslužbu. Jestli tomu tak bude, Vinice Páně bude velmi potřebovat dělníky. Ať se stane cokoliv, být připraven na všechno nebude na škodu. Skutečně se v tyto dny připravuje velká sklizeň prosýpky nebeské také v Polsku samém, kvůli nezměrnému množství exulantů ze všech stran, jak Čechů, tak Němců a jiných. Poláci jsou rovněž ve značném počtu, ale kvůli bídě lidu a novým úkladům římského kléru, pod záminkou dřívějšího založení papeženci zabírá chrámy, se vyskytují nesnáze s udržením pastorů, jejichž příjmy jim byly odebrány spolu s kostely. Ať je tomu jakkoliv, dílu Páně nebudou chybět věrné ruce. Ale protože mi nejvyšší dobrotivý Bůh umožnil nalézt milost ve vašich očích, přidám ještě slovo. Ve městě Skoky, kde moji rodiče pobývali v exilu nějakých 15 let a které je hlavním sídlem vyhnanců z Čech a Němec a v celém dolním Polsku až po Lešno, papeženci zabrali před 8 měsíci kostel, neboť byl jimi založený, s úmyslem zabránit službám božím pro veřejnost. Pán tohoto místa, jisa náboženství reformovaného, dal svolení věřícím stejného vyznání Polákům, Čechům a velkému množství Němců postavit novou budovu k stejnému účelu a slíbil poskytnout stavební materiál, budou-li mít čím zaplatit zedníky a další pracovníky. Ubozí exulanti nikdy nedokáží dojít naplnění své touhy a uskutečnit toto dílo bez pomoci nějakého patrona, ochránce Boží církve. Proto to vše je třeba asi 500 rýnských. Nepřátelé se jim vysmívají, myslí si, že jejich úsilí bude bez výsledku a celá církev bez veřejné budovy. Pane, Boží sláva by byla tímto dobrým skutkem nesmírně povznesena, stejně tak pro přátele, pro jejich útěchu, posílení a radost, i pro nepřátele, k jejich velkému zklamání a údivu, by se naše církev stala mnohem proslulejší a početnější, neboť by se připojili luteráni, kteří jsou tam velmi početní, a bylo by možno kázat tam ve třech jazycích, polsky, česky i německy, jak tomu bylo kdysi. Reformovaná církev by tam hlouběji zakořenila a rozšířila by se v okolí do blízkých měst pro nesmrtelnou paměť a blahoslavení takového dobrodince. Pokud se to podaří, mám v úmyslu, dá-li milostivý Bůh, se tam usadit, abych řídil tuto záležitost a abych tam pak kázal ve všech třech jazycích. Senioři mi pomohou a velmi rádi budou účastní. To všechno proběhne bez nesnází, pokud nás dobrotivý Bůh obdaří penězi. Chrám bude moci být postaven za jeden rok. Dal bych jej vystavět na způsob toho, který je v La Rochelle nebo v Keví u Roanu. Kdož ví, jestli tato velká podsta a tento slavný památník nejsou předurčeny vám a vašim potomkům. Všichni se podiví a budou vás velebit a vaše pověst se rozšíří po celé Sarmatii. Můj Bůh a celá nebesa nechť zasáhnou vaše srdce plné dobrých úmyslů a pohnou je k uskutečnění díla tak božského, tak oslavujícího Boha i vás, tak užitečného pro dobro jeho církve. Zajisté stejně jako věhlas vašeho jména zasáhl dosud celý západ, nyní vaším skutkem začíná pronikat jako hlas trubky k uším našeho jihu i východu. Jsem přesvědčen a přesvědčil jsem všechny ve Skoky, že vy zajisté učiníte vše, co vám všemohoucí a nanejvýš dobrotivý vloží do srdce. Nakonec vás, pane, se vší pokorou poníženě prosím o prominutí, že jsem zneužil čas vámi mě poskytnutý. To vaše nepřestajná dobrota mě učinila tak troufalým a moje poslání snažit se pracovat pro slávu Boží, stavbu jeho církve a příležitost získat pro vás ještě více Božího požehnání. Nechť zůstane vaše jméno nesmrtelným, nechť jsou vaše dny naplněny blažeností v tomto životě, nechť je vám poté dáno blaho života věčného. Nechť nám Bůh dopřeje milosti, aby utiskovaná církev ve Skoky došla radosti a byla vaším prostřednictvím pozvednuta a její protivníci zmateni. Nechť vám Bůh požehná z výše své svatosti. Já pak se svěřuji s touto záležitostí vaší blahovůli a nepřestálé přízni. Zůstávám před tváří Kristovou váš nejpokornější a nejposlušnější služebník. Petr Figulus.

0: Dopis Jana Amose Komenského adresovaný Janu Bittnerovi v Amsterodamu 5. července 1661.
1: Kdo bude mým nástupcem? A právem mne jí má ta starost a právem mi máš ty pomoci svou radou, poněvadž dílo, o něž jde, je společné. Aby pak mě byl náhradně určen nástupce, toho jest třeba tím,

jež před tebou nezatajím. Abys po úvaze všeho rovněž obhlédl, co provésti by se zdálo nejlepší. Já mám jen jediného konseniora, asistenta biskupa Jana Felina. Kdyby však byla volba z většího počtu, připojil bych, aby byla čtveřice kandidátů Augustína Mita, Daniele Vetra a Petra Figula. Ale pokud jde o první dva z těchto tří, jaká naděje by mohla z nich vzejíti pro mou úlevu i pro nástupnictví, když jsou oba obtíženi věkem, jeden i nemocemi. Zbývají tedy Felinus a Figulus. Oba věkem dosud svěží, úsudkem zdatní, svém postavení činí, avšak jeden z nich je ve vyřizování liknavec, jak víš. Je poznamenán jistým kazem, přivoděným ze zvyku, jak je ti rovněž známo, a na co je rovněž třeba vzít zřetel. Žije pod cizím dohledem, jemuž jsme ho tam podřídili. Zdá se tedy, že nezbývá nežli Petr Figulus. Jemuž s ostychem odevzdávám svůj hlas v obavě, aby se nezdálo, že jednám v soukromém zájmu nebo že jsem zaslepen svým citovým vztahem k němu. Ale ohled k němu jakožto soukromé osobě budiž mne zcela vzdálen. Naučil jsem se již dávno, milostí boží, že neznám nikoho podle těla. Jsem-li komu důvěrně znám, naprosto mne nezatíží takovým podezřením. Přinejmenším jsem po této stránce tak znám svému bohu, že se neostýchám dovolávat se jeho jako svědka. Pozoruji pak já na tomto muži svém, ale ne jako svém, dary boží, ke kterým je vůbec třeba přihlížeti. Za prvé světlo teologické, vydatně čerpané ze zvlášť spolehlivých teologů anglických. Za druhé zbožnost, pokud se dá poznati lidskýma očima, nelíčenou. Za třetí ochotnost sloužit jiným, o níž jsem se mnohokrát přesvědčil. Za čtvrté obratnost ve vyřizování záležitostí. Cokoliv se mu svěří nebo co praxe vyžaduje, vyřídí s jakousi jedinečnou dovedností. V ní se vycvičil a uspůsobil, jak se Bohu zlíbilo, za více než 7 let v průvodu Duryeově a tak dál. Za páté jeho horlivost ve věcech slávy boží a řádu církve dostatečně znám. Bude neochvějným sloupem, bude-li mu rozkázáno státi mezi sloupy. Za šesté. Již nyní v tomto věku a na tomto místě se těší oblibě u mnohých, což může mnoho znamenat pro uchování pouta jednoty. Za sedmé. Je pohotový stylista i v několika rozličných jazycích. Proto má-li jednota pokračovat i ve stycích se zahraničními církvemi, není nikdo k tomu v přítomné době vhodnější a nikdo nebude moci po této stránce být vydatnějším pomocníkem tobě i mně, pokud budu živ. A až my budeme věcem odňati, dopřeje-li mu Bůh, aby nás přežil, bude moci styky od předků dobře začaté, ale nepřízní doby uvolněné obnoviti s pomocí jiných a především boží. Hle, jak otevřeně jsem ti odhalil všechny své úvahy.

Učiň stejně. Zapřísahám tě a odkryj mi podobně své. Zda myslíš se mnou shodně, či myslíš, že trpím mámením a že bys mne mohl poučit i o lepším. Jenom mějme jediný společný cíl. Zanechati potomstvu společnou stavbu a pevné dílo. Jestliže se zlíbí Bohu přáti našemu podnikání svým požehnáním. Doufám, že položíme-li si tento cíl pevně před oči a budeme plamenně vzývati Boha. Shodneme se i v prostředcích a přijdeme ke stejným závěrům. To učiníš pro své milosrdenství, Bůh náš, kterýž je Bohem míru a řádu. Amen. Jan Amos Komenský.

0: Dopis Petra Figula adresovaný Janu Bittnerovi v Memelu 24. února 1667.
1: Nejctěnější pane, otče v pánu nejváženější. Ačkoliv list od vaší milosti zastihl mne s jistým zpožděním, přec však způsobil mi velké potěšení, ještě jsem se z něho o stavu vašich věcí ujistil a zvláště o milém a mnou velice vytouženém zdraví vaší milosti a některých dalších věcech zprávy zvěděl. Vroucně prosím pána Boha, aby vaši milost s domácností, jakož i celým sborem, při dlouhotrvajícím pevném zdraví, pokoji a štěstí z milosrdenství svého laskavě zachovati ráčil. Já jsem s novým rokem v té ukrutné zimě přec jen šťastně, když Bůh milostivě obzvláště maličké ochránil, do Memelu dorazil, jak jsem již vaší milosti na vědomí znáti dal. Osada je zde krásná, lid velmi poddajný a dobrý a luteráni s výjimkou kněze jsou nám přátelští. Zcela se tedy pověřuji Bohu a již částečně vidím, že zde jako doposud kdekoliv jinde budu moci svůj úřad svědomitě spravovati. Samotných skotských rodin a měšťanů je zde 13, kupecké mládence nepočítaje. Jsou zde také Němci, Holanďané a tak dále. Poláků zde není. Za myšlenky o nástupci na mé místo do Nassenhuben jsem vaší milosti převelice vděčen. Rád bych dobrého člověka, jenž by horlivě naukou zdravou a ctnostně životem pobožným věrným prospíval a co já jsem za oněch 9 let vybudoval, ve stavu svém udržoval. Jest tam třeba člověka moudrého, zbožného, horlivého. Souť tam rolníci, avšak neledajací. K tomu promísení luteráni i reformovaní a s luterským kolegou třeba žíti. Leč já tam měl v něm přítele a žili jsme jako bratří. Nebylo pro mne ničím ustoupiti v menších věcech zpráva svého prosoulad a mír. A žili jsme tedy spolu ku prospěchu lidu a ve vzájemné lásce. A jistě bych byl toho místa neopustil, kdyby to povolání nebylo zvláštním a nečekaným způsobem na mne nepřipadlo a kdybych nevěděl, že zde již déle než 20 let od doby, kdy zesnulý kněz Vendelinus byl odsud do královce povolán, sluhy božího nebylo. Pročež porozuměl jsem, že pro tento sbor bude to velkým přínosem a z okolních měst Samožicka, Kuronska a Litvy, ještě se sebou blízce hraničí, schromáždí se zde, dá-li Bůh, mnoho reformovaných, ještě až do královce musí zajížděti. Snažně prosím, aby si vaše milost vyhlédla kohosi z bratří, třeba z mladých. Já vsadil bych na Jiřího Vetera. Na moje místo ho prosazovala, a který to je, napsati mi ráčila, a já mu poskytnu důkladné informace o všem, co mu věděti třeba. Milostivý pán patron musí se však o takového poddaného písemně ucházet. Již se mu v té věci napsal. A neli, nechť vezme, koho chce. Balíky s biblemi uložil jsem před svým odjezdem z Gdaňska uváženého pana Jana Schwarzwalda, radního v Kamenici, velmi příhodně. Nemohli by býti uloženy lépe. Co se v Polsku děje, nevím. Znám ti jen to, co se mezi lidmi povídá, a to různé věci jsou. Bože, chraň nás od Turků, Tatarů a jiných barbarů. Jeho prozřetelnosti se poručím a vaši milost, jakož i celou domácnost od nás všech mile pozdravuji. A jejich milostivému pánu hluboce se klaním. V Memelu dne 24. února 1667. Milostivému pánu vždy věrný a ke službě připravený služebník Petr Figulus.

0: Dopis Jana Amose Komenského v Amsterodamu 10. února 1670.
1: Bratři v pánu milí, knězi Mikuláši, Lukáši, Samuelové oba a Jene Tobiáne. Aby vám s novým rokem nová boží milost se zaskvěla, toho všechněm vám celým srdcem žádám. O sobě pak oznamuji, že se Bohu líbilo s novým rokem novými hořkostmi naplňovat duši mou. I nejen, že loňské rány ode mne ještě neodjímá. Dlouhé a tesklivé nemoci já již přes 20 neděl z lůžka nemohu. Ale mi také zevnitřní potěšení má, přáteli milé, odjímá. Zde pana Kočeja a pana Serária, v Anglii pana hrabě Pembroke, kníže Cordelia a jiné, v Prusích pak přemilého pána, knížete Radivíla, kterýž mne minulého podzimku psaním vlastní ruky navštívil a pěkně potěšoval. Teď pak mne a zbory polské a litevské, sám k Bohu zvolánej se, opustil. O čemž, zeď můj, bratr Petr Figulus, v tým dni potom zvěda, ztrátu tak velikého patrona k srdci tak připustil, že i sám po některém dni, ač prvé již z nastydnutí v nemoc upadna, život dokonal jmenovitě 12. ledna. Kteráž rána mi nad jiné těžší, protože vdova, dcera, s paterými dětmi do klína mého a na mou starost se vrací, an já, bídný stařec, pod vlastními břemeny klesám. Ale i to by mi snesitelnější bylo, jakožto privátní bolest. Více trápí, že mi břemenka starosti o ostatky jednoty odemřel proti mému dávnému vinši, abych já ten nešťastný poslední senior dvě jednoty po sobě zavírající nebyl. Víte, jak jsem od desíti již a více let prosil, aby jiné podpory postaveny byly. A naposledy jsem obdržel, že hlasy dávány padající na dvě F, Felína a Figule. Z nichž však první ani ordinací nedočkav odešel, druhý pobyv 8 let a 2 měsíce pomocníkem mým též také mne opustil. A tudy péče o rozptýlené v Polště a Prusích zase na ramena má padá. Známá vám stará ruka, Jan Amos Komenský.

Nejen tím vším byl Petr Figulus Jablonský. Nevíme sice, jak Petr Figulus Jablonský vypadal, protože se nedochovala žádná jeho podobizna. Máme však k dispozici cenné střípky, které o jeho životě a charakteru vypovídají daleko lépe než portrét odvěhlasného mistra. Během putování po stopách Petra Figula jsme spolu nahlédli do jeho soukromého i profesního života. Došli jsme až na hranu toho, co nám dochované texty dovolily. Vše ostatní zůstává tajemstvím, které si historie ponechala jako své vlastnictví. Petr Figulus Jablonský byl mnohostrannou osobností. Vše, čím se v životě zabýval, však mělo společného jmenovatele. Bylo jím slovo v různé podobě. Ovládal několik jazyků, Komenskému pomáhal s vydáváním textů, psaný i mluvený projev používal při diplomacii a jako duchovní kázal slovo Boží. Stejně jako nadání je důležitý i charakter člověka. Jen vzácně se velký talent vyskytuje v kombinaci s ušlechtilou povahou, jakou jsem vypozorovala u Petra Figula Jablonského. Asi nejlépe vystihl jeho osobnost Sebastian Macer, jeden z jeho nejbližších přátel. Hovořil o něm jako o křehké hliněné nádobě, která je tvarovaná hrnčířským kruhem zmatků a válek, ale je v nejhlubším nitru vybavena zdravým jádrem skálopevné povahy. Hrdinství a romantika, jak je známe z hollywoodských filmů, jsou z velké části fikcí. Většina velkých bitev se totiž odehrává v běžných životech nás všech. Denně čelíme sami sobě, vyhráváme i prohráváme. Jan Amos Komenský a Petr Figulus Jablonský jsou dodnes inspirativními postavami, protože v těchto bitvách vítězit uměli. Proč si to myslím? Jen člověk vnitřně stabilní dokáže se ctí ustát velice obtížné okolnosti vlastního života a zároveň jít vstříc výzvám své doby.

Na Rádiu 7 končí Večer pod lampou. Poslouchali jste závěrečnou kapitolu z knihy Hany Hlouchové Komenský mu říkal synu, kterou načetli Kateřina Hodecová, Michal Bumbálek a Jiří Daniel. Technicky spolupracoval Michal Crhák.

S blížící se půlnocí se s vámi z vysílání Rádia 7 loučí moderátorka Klára Litterová. Přeji vám pokojnou noc a stálou Boží přítomnost.

Právě začal nový den, nový týden i nový měsíc. Je pondělí 1. června 2026, krátce po půlnoci. Programem Rádia 7 vás v dalších 6 hodinách bude provázet Lucie Endlicherová. Jestli vás zajímá, co máme přichystáno k poslechu, tak tady je naše noční nabídka. Bůh říká, že nás miluje, ale kde je důkaz? Jako bychom slyšeli lidi kolem sebe, kteří by našli spoustu věcí, které by dokázali Bohu vytknout. Ale stejnou otázku Bohu předkládali už lidé v době starozákonního proroka Micheáše. Jeho knihu začneme studovat v programu Světem Bible už za 15 minut. Putování tvorbou amerického zpěváka Jeremyho Kempa uzavřeme přímo na tiskové konferenci Festivalu United 2025. Záznamu rozhovoru s ním samotným a uslyšíte také ukázky z jeho alba Deep Waters z roku 2024. Když tíží vina, lásku to dusí a je potřeba udělat odvážný krok. Závěr třetí povídky Mirka Vostrého z knihy Muzikant na jezeře zazní ve čtení na pokračování v podání Vladimíra Hausera ve 14:15. Deprese. Raději o ní mlčet nebo ji lépe poznat? Deprese bývá často tichým nepřítelem našeho pokojného a radostného života s Bohem. Darina Sedláčková, která si tuto těžkou zkušenost prošla jako lékařka a zároveň jako znovuzrozená křesťanka, zastává rozhodně to druhé stanovisko, totiž poznat ji a mluvit o ní. A stejně to vnímá její manžel Karel. O této nelehké etapě svého společného života budou mluvit v repríze pořadu Rozmarína po 3. hodině s moderátorkou Lídou Pohankovou. Různé aspekty toho, jak vést křesťanský dětský klub či oddíl, už delší dobu rozebírá pořad Štafeta. Tentokrát se bude Ondra Malý ptát na roli rádce, dětského lídra, který drží partu pohromadě. Své zkušenosti z klubu Robinson bude sdílet Natanael Jokl. Poslechněte si více ve 4:15. Duch svatý nás osvětluje a moudře vede, uzdravuje vnitřní rány, očišťuje náš hřích a připodobňuje nás Ježíšovi. Tyto skutečnosti osvětlí v pokračování celoročního cyklu úvah kazatel Jaroslav Pokorný. Pořad nejen chlebem naladíte v 5 hodin. A v 5:30 ještě poodhalíme tajemství stvoření i Boží trojice. V relaci Séla se na vás po 17:30 těší manželé Petr a Markéta Šanderovi. Tak i takový bude program Rádia 7 v dalších chvílích. Dobré poslouchání, pokojný čas.

0: Otevírá se před námi nový cyklus v rámci pořadu Světem Bible, který nabízí výklady biblických textů od amerického kazatele Johna Vernona McGeeho. V těch dalších dnech se budeme postupně nořit do knihy starozákonního proroka Malachiáše. Ten odkrývá pohled na boží věrnost vůči člověku, na boží svrchovanou lásku jako jediný pevný základ naší existence. Pojďme tedy poprvé zkoumat text knihy proroka Malachiáše. Výklad Johna Vernona McGeeho i dnes předkládá Pavel Vopalecký.
1: Milí posluchači, nyní vstupujeme do poslední knihy Starého zákona. Je to proroctví Malachiáše, které tak trochu odhaluje závoj Starého zákona. Je posledním z dlouhé řady proroctví, která předpovídali příchod Mesiáše. Kdybychom se opravdu měli vrátit 1000 let před Malachiáše a pak procházet staletími, viděli bychom, že Bůh jakoby zvyšoval tempo v tom, jak lidem sděloval své zprávy o Mesiášově příchodu. Poslední je hlas Malachiáše. Rád si ho představuji jako Hospodinova rozhlasového hlasatele, jako by říkal, tak se loučíme, milí posluchači. Další, koho uslyšíte z božího pověření zvěstovat prorocké slovo, bude až Jan Křtitel. To bude za 400 let. 400 let je, pravda, dost hodně dlouhá doba, kdybychom měli tak dlouho čekat další vysílání. Žertuje náš rozhlasový redaktor a tvůrce podobných pořadů, jako jsou tyto. Prorok Malachiáš se nám ukazuje jako velmi zajímavá postava, i když o něm samotném nevíme skoro nic. Uvidíme, že je velice bystrý a do jisté míry má také smysl pro humor. Myslím, že bez smyslu pro humor není možné být prorokem ani kazatelem božího slova, dodává náš starý pastor. Pokud si v Bibli nenašel žádný humor, pak zřejmě nečteš dost pozorně. Uvidíme, že prorok Malachiáš byl ve zcela konkrétním smyslu poslem. Jméno Malachiáš znamená můj posel. Řecká Septuaginta, čili překlad Starého zákona z hebrejštiny, překládá to slovo vlastně jako anděl. Řecké angelos znamená posel a současně také anděl. Anděl byl vždycky posel a mohl být buď v obvyklé lidské podobě, nebo taky v nějaké nadpřirozené. Několik takzvaných církevních otců si myslelo, že Malachiáš byl duchovní anděl, čili že tuto knihu napsal vlastně anděl. Ale pro toto pojetí nemáme podklady. Na druhé straně v liberální škole velké kritiky se setkáte s opačným extrémem. Tam se tvrdí, že tato kniha je ve skutečnosti anonymní. Pojem Malachiáš znamená prostě posel, a to je obvyklé slovo, obvyklé označení toho, kdo nese nějakou zprávu. Takže podle těchto teologů nejde ani o jméno. Jistě, mnoho toho o Malachiášovi nevíme, stejně jako toho mnoho nevíme o andělích. To, proč o Malachiášovi mnoho nevíme, má svůj důvod. Malachiáš je totiž poslem, božím poslem s určitou zvěstí. Upřímně řečeno, o poslovi toho nemusíme tak moc vědět. Když u vás v 1 hodinu po půlnoci zazvoní listonoš s důležitým telegramem, nemusíte vědět, čím byli jeho rodiče a prarodiče. Dokonce vás nezajímá ani, jak se jmenuje. Rozhodující je vzkaz, ten telegram, který přináší. Malachiáš byl jen poslem a rozhodující je tu především obsah jeho vzkazu a samozřejmě také autorita, která za ním stála. V případě Markova evangelia použil Bůh podobné metody. Podobné metody, jako vidíme tady v Malachiášovi. Totiž u Marka se nic nedoví.

rodokmenu. A Marek tedy žádný rodokmen neuvádí. Na služebníkovi je důležité, zda dokáže zvládnout svěřený úkol. To vás zajímá třeba na každém řemeslníkovi nebo pracovníkovi, který k vám přijde cokoliv udělat. A Marek ukazuje, že Pán Ježíš své poslání služebníka beze zbytku splnil. Stejně tak i v případě Malachiášova proroctví záleží především na poselství anebo na vzkazu a nikoli až tak na poslovi. Mezi biblickými badateli je určitá nejednotnost názorů na dobu, kdy Malachiáš své proroctví psal. Já předpokládám rok 397 před Kristem, povídá autoritativně náš vyučující doktor McGee. Což je dost pozdě. Dnešní konzervativní vědci mají za to, že Malachiáš prorokoval ještě o něco dříve, snad na sklonku 5. století. Rozhodující je, že Malachiáš byl prorokem v době Nehemiáše, podobně jako Ageus a Zachariáš. Ti byli proroci v době Zorobábelově a Jozuově. Malachiáš uzavřel prorocké knihy v téže době, kdy Nehemiáš dopisoval historické knihy Starého zákona. Pravděpodobně prorokoval v době Nehemiášovy zprávy anebo krátce potom. Jak jsme si už řekli, Malachiáš byl poslem a rozhodující je jeho poselství. On sám používá slova posel třikrát a o ostatních poslech vyslovuje tři nesmírně významné výroky. Za prvé, v Malachiášovi 2.7 je zmínka o kněžích jako o hospodinových poslech. Vždyť rty kněze střeží poznání. Z jeho úst se požaduje učení, neboť on je poslem Hospodina zástupů. To naznačuje, že každý posel, každý svědek, každý učitel slova je vlastně Hospodinovým poslem nebo dokonce andělem, chtěl-li by někdo. V knize Zjevení, kde jsou vzkazy sedmi zborům, je to vyjádřeno takto. Andělu církve v Efezu piš. Myslím si, že to znamená posla, který tu zvěst donese příslušné církvi, tedy nikoli nějakou nadpřirozenou bytost, ale lidského posla. Jinými slovy, třeba pastýře toho zboru nebo někoho ze starších. Byl jsem kazatelem dlouhou dobu, vzpomíná náš zkušený pracovník církve. A vcelku se mi líbí, když se kazatel označuje jako posel či anděl. Slyšel jsem, že kazatelé byli oslovováni všelijak, tak nevím, proč by se o kazateli nemohlo mluvit taky jako o andělovi. Za druhé, Malachiáš také ohlašuje příchod Jana Křtitele jako v úvozovkách mého posla. Hle, posílám svého posla, aby připravil přede mnou cestu. Malachiáš 3.1. Jan Křtitel byl vlastně jakýmsi novozákonním Malachiášem. Pokračoval tam, kde starozákonní Malachiáš přestal. A třetí posel, třetí Malachiášův výrok o poselství nebo o poslovi, se vztahuje přímo na Krista, jako na posla smlouvy. To je zase Malachiáš 3. kapitola 1. verš. I vstoupí nenadále do svého chrámu Pán, kterého hledáte. Posel smlouvy, po němž toužíte. Opravdu přijde.

Mám Malachiášovo proroctví rád pro jeho úžasný smysl pro humor. Potřeboval ho k tomu, aby vůbec mohl jakkoliv komunikovat s lidmi své doby. Malachiáš používal pro komunikaci se svými současníky a pak také při svém záznamu proroctví metodu otázka-odpověď. Nejdříve citoval prohlášení nebo otázku, kterou Bůh adresuje Izraeli. Pak vyjadřuje odpověď Izraele, která vždycky byla povýšeným anebo přímo vychytralým sarkasmem.

Bylo to drzé, troufalé, urážlivé, jak Izrael té doby odpovídal na Hospodinovy výzvy. Ale věřte mi, Malachiáš má od Hospodina i nějaké dobré odpovědi, anebo vtipné odpovědi. A protože jsou to Hospodinovy odpovědi, je to Bůh, kdo má smysl pro humor. Věřím, že se vám tato kniha zalíbí, protože je to mimochodem, tak říká je, velká malá kniha. Její stručnou osnovu je podle návrhu našeho učitele doktora McGee možno shrnout takto. Za prvé, Boží láska vůči Izraeli. To je prvních pět veršů. Za druhé, napomenutí kněží za znesvěcení. To je od 6. verše 1. kapitoly až po 2. kapitolu 9. verš. Pokračování od 10. po 17. verš ve 2. kapitole náš McGee nadepisuje slovy lidu jsou vyčítány společenské hříchy. Za čtvrté, předpověď o dvou poslech. To je prvních 6 veršů ve 3. kapitole. A potom pokračování 3. kapitoly od 7. po 18. verš, tam je výčitka lidu za jeho náboženské hříchy. A konečně závěr 4. kapitola, to je za 6. předpověď dne Hospodinova a slunce spravedlnosti. Tolik tedy stručný obsah tohoto proroctví v bodech. Jinak shledáme, že Malachiáš se bude zabývat velmi podobnými problémy jako Nehemiáš, a to ukazuje, že Malachiáš mluvil ve stejné době. Prvním problémem je poskvrnění kněží. Druhým problémem jsou jejich smíšená manželství s nevěřícími, nebo tedy s modlářskými ženami či muži, a potom taky jejich rozvody. Uvidíme, že na tyto skutečnosti Bůh reaguje velmi tvrdě. Mnoho lidí se mě ptá na otázky rozvodu, odbočuje poněkud předčasně náš učitel. Vycházím z toho, co vyplývá z Božího slova a v Malachiáši Bůh otevřeně mluví o rozvodu, nebo spíš proti rozvodu. Třetím problémem, kterého se Malachiáš dotýká, je pak to, že izraelský lid zanedbává, co patří Bohu. Dávání desátků a kvalitní i upřímné oběti. Můžete si být jisti, že se vám nebude líbit, co Bůh musí prostřednictvím Malachiáše říci o těch, kdo podvádějí. Jak jsme si řekli, Malachiáš znamená můj posel. V tomto případě je to někdo, kdo naposledy přináší Boží vzkaz izraelskému národu. Ten první verš by snad doslovněji přeloženo měl znít břemeno Hospodinova slova Izraeli skrze Malachiáše. Výnos či břemeno je vlastně soud. Soud od Boha. Bude to velmi silná a výrazná výtka, kterou Bůh dá svému vyvolenému národu. A všimněte si, že Malachiáš oslovuje Izraele, tedy všech 12 pokolení. Tento Hospodinův vzkaz skrze Malachiáše platí Izraeli, nejen Judovi. I když stát Izrael už v této době dávno zmizel z mapy, ve skutečnosti izraelská pokolení jako taková se nestratila. I když se dnes některým lidem jeví jako ztracená, nikdy vlastně tak docela ztracená nebyla. Pravda, po čase zajetí se do země vrátil jen zbytek z každého pokolení, vždycky jenom hrstka, ale Bůh je nyní oslovuje jako celek. A osobně si myslím, dodává náš učitel, že Malachiášovo poselství se dostalo i k těm, kteří se do Izraele nevrátili. Nehemiášova kniha ukazuje, že obě skupiny, tedy navrátilci i ti, kdo v zajetí dobrovolně zůstali,
mezi sebou komunikovali. Jasně vidíme, že toto prorocké poselství se dostalo všem 12 pokolením. A poslouchejme pozorně, jaké je to poselství. Jeho samotný začátek ukazuje Hospodinův motiv, proč se o svůj lid vůbec zajímá a proč jej oslovuje. Druhý verš. Zamiloval jsem si vás, pravý Hospodin. Vy se však ptáte, kde je důkaz, že nás miluješ? Což nebyl Ezau Jákobův bratr, je výrok Hospodinův. Jákoba jsem si zamiloval. Malachiášovo prorocké slovo začíná nádherně. Není to jedinečný začátek. Co myslíte, jak budou lidé oslovení tímto výrokem reagovat? Uvědomme si, že se z vyhnanství vrátili do vlasti a i když měli překážky při obnově jeruzalémských hradeb, je zde vidět zdar a v nově vybudovaném chrámě se znovu začala konat bohoslužba. Obřady probíhají a na povrch vypadá všechno moc dobře. Bůh jim říká, miloval jsem vás. A oni na to, kde je důkaz, že nás miluješ? Dokážete pochopit, že tito lidé měli tu drzost mluvit s Bohem tímto způsobem? V čem si nás miloval? Vidíme, že je to povýšenecká a možná velmi znuděná, či především nevděčná cháska. Nejsem si ale jist, pokračuje tišším hlasem náš starý kazatel, kolik je dnes v různých církvích lidí, kteří se také tak podobně ptají. Jak může někdo říkat, že nás Bůh miluje? Podívej se, co se tu s námi děje. Ve skutečnosti jsou však tyto otázky příznakem neznalosti, anebo spíš soběstředné, pyšně zaslepené nevděčnosti.

0: Podívejme se, co Bůh říká Mojžíšovi v 5. Mojžíšově v 10. kapitole, verš 15. Avšak Hospodin přilnul k tvým otcům. Zamiloval si je. Bůh to prostě nikomu neřekl. Když při svém čtení počátečních kapitol Bible procházíme dobou potopy, vidíme, že Bůh tu s nikým otevřeně nemluvil o své lásce. Ani Abrahamovi Bůh neřekl, že ho miluje, i když ho samozřejmě velmi miloval. Vidíme, že Bůh příliš nespěchal s tím, aby lidstvo říkal, že je miluje. Teprve v 5. Mojžíšově říká Mojžíšovi: avšak Hospodin přilnul k tvým otcům, zamiloval si je a vyvolil jejich potomstvo, vás, ze všech národů, jak tomu dnes je. Bůh byl připraven nejprve dokázat, co potom řekl, a tak jeho odpověď na tu provokativní otázku, kde je důkaz, že nás miluješ, zní: což nebyl Ezau, Jákobův bratr, je výrok Hospodinův. Jákoba jsem si zamiloval, Ezaua však nenávidím. Proto jsem obrátil v poušti hory, jeho dědictví v step prošakali. To je ohromný výrok, který Bůh adresuje svému lidu. Izraelci pochybovali o Boží lásce, a tak jim Bůh připomíná počátek jejich národa. Jákob a Ezau byli dvojčata. Bůh mezi nimi viděl od samého začátku rozdíl. Na to se můžeme podívat do 1. Mojžíšovi 25. kapitoly. Ale to bylo zhruba o 1500 let dříve, než jim tady říká, že miloval Jákoba. Z toho vyplývá problém, proč Bůh říká, že miloval Jákoba a nenáviděl Ezaua. Za doktorem Tomasem přišel jeden student s otázkou: mám problém, proč Bůh říká, že nenáviděl Ezaua? Ten verš mi také dělá problémy, odpověděl profesor. Ale můj problém spíš spočívá v tom, proč Bůh říká, že miloval Jákoba. V tom je jádro mého problému. Tolik odpověď studentovi. Milí posluchači, problém je opravdu v tom, proč Bůh říká, že miluje svůj lid. A uvědomme si, že Bůh to neřekl dříve, dokud z Jákoba i Ezaua nebyly dva velké národy s dlouhou historií. Bůh řekl, že miluje Jákoba, protože věděl, co bylo v jeho srdci. Věděl, že je to muž, který touží po Bohu. A na druhé straně také věděl, že Ezauovi o Hospodina vůbec nešlo. Ale trvalo to 1500 let, než byl Bůh tady v Malachiášově proroctví ochoten nahlas vyjádřit něco takového. Rozumějme tedy, že rozdíl mezi Hospodinovým milováním a nenávistí vyplývá z toho, že historie národa, který vzešel z Ezaua, tedy Edoma, a národa, který vzešel z Jákoba, tedy Izraele, ukazuje, že Bůh měl pravdu. To nám ukazuje něco, s čím se setkáváme i dnes. Tolik jsme se zaměřili na Boží lásku. Ale víte, že když Bůh miluje, pak také nenávidí? Jestliže Bůh miluje dobré, nenávidí zlé. A to vidíme právě v tomto případě. Osobní životy těchto dvou mužů a také historie národů, které z nich vzešly, Izraele a Edoma, jsou naprosto odlišné. A jaký je náš postoj k Bohu a k jeho milovanému synu, Pánu Ježíši Kristu?
1: Končí pořad Světem Bible s výkladovými poznámkami doktora Johna Vernona McGeeho. Pokud by vás tento program zajímal a chtěli jste se k němu vrátit, ať už v češtině, nebo si najít jiné výklady třeba v angličtině, ukrajinštině nebo v dalších jazycích, pak se podívejte na webové stránky s takovou trošku neobvyklou adresou ttb.com. Bible. A pokud vás tyto programy nějak oslovují, budeme moc rádi, když nám o tom dáte vědět. Ozvat se můžete třeba na e-mail radio7@radio7.cz. Děkujeme.

Boží jméno je nad každé jméno, připomínala ve své písničce skutečnost, která platí a na kterou je možné postavit svůj život, kapela Nad čarou.

0: Za námi je jedna hodina, je pondělí 1. června 2026, s vámi je Rádio 7. Už za moment se ocitneme na tiskové konferenci s Jeremym Kempem a dáme nahlédnout do jeho hudebního, osobního i duchovního života. Rozhovor byl natočen na festivalu United v roce 2025. Karolína Vološinová k němu přidává také ukázky z alba Deep Waters z roku 2024.
1: Hodina hudby pro vás na Rádiu 7. Novinky a objevy z křesťanské hudební scény. Nechejte se inspirovat.
2: Ladíte pohovku na Rádiu 7. Dnes se vrátíme na letní festival United 2025, abychom připomněli rozhovor z tiskové konference s Jeremy Kempem. Rozhovor vznikl ve spolupráci s Radiem Proglas, redakcemi časopisu Život víry a brána. Rozhovorem provází a nadabovali Karolína Vološinová a Pavel Hromádka.

0: Pokud se nemýlím, jste v České republice poprvé. Co tedy předcházelo tomu, než jste sem přijel? Mám na mysli, jestli můžete trošku popsat tu situaci, co vás sem vlastně přivedlo. Proč Česká republika, tak malá země a tak dále?
1: Yeah, I've had a heart for traveling across the nations. I mean, I've been to 44 countries.
2: Já měl vždycky srdce pro cestování, poznávání různých národů. Navštívil jsem 44 zemí, hrál jsem po celém světě, miluji různé kultury, rád poznávám nové lidi. Vy jste moji bratři a sestry a to miluji. A tak se tady prostě stalo, že Bůh otevřel dveře. Můj přítel Danny vede organizaci Speaking Louder Ministries, neziskovou organizaci, se kterou jsme mohli spolupracovat. Byli jsme na Filipínách, v Kyrgyzstánu, vlastně jsme hráli na Ukrajině, než se to všechno stalo. Hráli jsme v Ugandě a v Indii. Takže jsme cestovali po celém světě a pomáhali předávat našim bratrům a sestrám poselství o tom, jak moc je Bůh miluje. Danny se před rokem setkal s Tomášem Polívkou v sauně, kde mu vyprávěl o tom, co děláme. Zní to legračně, ale Bůh jedná zvláštními způsoby. Tomáš řekl, pořádáme festival a byli bychom rádi, kdyby se ho zúčastnil. Viděli jsme otevřenou náruč, která nás vítala a opravdu silně jsme vnímali, že nám Bůh otevřel dveře. Šlo vlastně o náhodnou situaci, ale v podstatě mám pocit, že to byl Bůh, kdo otevřel dveře. Jak jsme se potkali a Bůh řekl, chci, abys jel do České republiky. A já jsem řekl, že pojedu.
0: Když už jste v Evropě, máte nějaké plány na cestování nebo ne?
2: Máme plány. Přiletěli jsme do Budapešti, kde jsme strávili pár dní s mojí rodinou a zítra se jedeme podívat do Osvětimi. Bude to náročné, ale těším se, že jim to ukážu, jen aby pochopili tu hloubku, hlavně můj syn. Je mladý a chci, aby měl povědomí o tom, co se opravdu stalo. Pak pojedeme do Prahy, pak do Salzburku v Rakousku, k jezeru Bled ve Slovinsku a pak do Vídně v Rakousku. Uděláme si takový okružní výlet. Tohle je místo, kde nás Bůh na těch pár dní chce mít. A my jedeme s tím nejlepším a vytěžíme z toho maximum. A moc se těšíme.
0: Vaše první manželství bylo poměrně krátké, ale intenzivní, jak v lásce, tak v bolesti. A myslím, že vám celkem dost ovlivnilo další život. Když se tedy ohlédnete zpět, čím vás hlavně ovlivnilo? Co si odnášíte? Jak si to Bůh použil pro to, co děláte teď?
2: Víte, vyrůstal jsem v křesťanské rodině a víra byla velkou součástí toho, o čem jsme vždycky mluvili. Jak důvěřujete Pánu a vkládáte v něj svou víru. Ale když jsem přišel o manželku, která onemocněla rakovinou, moje víra byla podrobena zkoušce. Myslím tím situace, kdy jsem se díval, jak trpí, jak bojuje s rakovinou, jak si přeje už být s Ježíšem. Musel jsem se opravdu vyrovnat s tím, jestli skutečně věřím Ježíši celým svým srdcem. A upřímně, nějakou dobu jsem s tím zápasil. A jednou jsem se dostal do bodu, kdy jsem si řekl, Bože, věřím ti bez ohledu na všechno, i v bolesti, stále ti věřím. V té písni I Still Believe, kterou jsem napsal pár týdnů po její smrti, se zpívá o prázdných slovech a prázdných myšlenkách. Refrén však vyjadřuje odhodlání, ale já stále věřím ve tvou věrnost, stále věřím ve tvou pravdu, stále věřím ve tvé svaté slovo, i když nevidím, stále věřím. A tak si myslím, že každý z nás prožíváme bolest. Víte, všichni jsme v životě zažili nějakou bolest. Co s ní uděláte? Položíte ji k nohám Ježíše? Nebo ji ponesete a pokusíte se ji pohřbít? Já se rozhodl položit ji k nohám Ježíše a dovolit mu, aby uzdravil mé srdce a řekl lidem, že on je jediná naděje. A tak to budu dělat stále. Až do dne, kdy mi řekne, abych přestal, nebo do dne, kdy budu s ním. Budu dál vyprávět lidem o Ježíšově naději, protože díky ní jsem prošel tím, čím jsem prošel.
0: To je něco, co je ve vaší hudbě slyšet. Bolest i naděje.
2: Díky.

0: Jak se vám daří vyvažovat osobní zranitelnost s poselstvím radosti a víry?
1: To je dobrá otázka, protože když se takhle otevřete a jste zranitelní, setkáváte se s mnoha těžkými příběhy. Když tolik let vyprávíte o naději a víře, spousta lidí vás sleduje a chce vidět, jak se s náročnými situacemi vypořádáte. Před 8 lety jsem si prošel šílenou depresí a úzkostí, kterou jsem nikdy v životě nezažil. Musel jsem to překonávat. Ptal jsem se, OK, pane, mám dál pokračovat, budu uzdravený. Uzdravil mé srdce, ale bylo to těžké a byl jsem zraněný. A dnes říkám, Bůh mě z té temné situace vytáhl. Mám rád verš z 2. listu Korinským, který říká, že můžeme povzbuzovat druhé tím povzbuzením, kterým Bůh povzbuzuje nás. Procházím těžkými věcmi,

0: Hands, je z těch novějších. V podstatě se v ní zpívá o tom, že se má člověk vzdát, otevřít ruce a říct, vezmi to z mých rukou, všechnu tu bolest, všechno to harampádí, ty věci, které mě brzdí a které mě tíží. Myslím si, že všichni musíme téměř každý den zaujmout tento postoj a říct Pánu Bože, vezmi si tuhle depresi, tuhle úzkost, tenhle strach, tuhle starost, tuhle vinu, tuhle hanbu, ať už je to cokoliv. Vyznávám, že už to nechci. Prosím, končím, chci ti to prostě dát. V tomto odevzdání nacházíte svobodu. I já, když ji zpívám, odevzdávám. Je to opravdu hluboké, rozhodně.
1: V zemi s tak silným ateistickým pozadím, kam patří Česko, může být opravdu náročné žít podle křesťanského způsobu života. Myslíte si, že hudba může být tím, co mou generaci mladé lidi spojuje?
2: I do, because I've realized that everybody, no matter where I've gone in the world, everybody likes music.
0: Ano, protože si uvědomuju, že ať už jsem byl kdekoliv na světě, tak všichni mají rádi hudbu. Je to společný jazyk. I když třeba nerozumíte tomu, co je to za slova, něco cítíte. Podělím se s vámi o jeden příběh. Před lety jsem se vydal na místo, které se jmenuje Faerské ostrovy. Nevím, jestli víte, kde jsou Faerské ostrovy. Spousta Američanů to neví, ale vy to určitě víte, protože jste mnohem kulturnější než Američani. Vzpomínám si, jak jsme tam hráli na jednom festivalu. Po koncertě mi nějaký muž řekl, že za ním s pláčem přišel jeden starší pár. Mluvili ve faerštině s tím, že vůbec nerozumějí tomu, co anglicky zpívám, ale cítí Ducha Svatého. A tak si myslím, že Duch Svatý může překonat jakoukoliv jazykovou bariéru. Věřím, že spojuje lidi. Chci být dobrým správcem toho, co mi Bůh dal, abych mohl lidem pomáhat, povzbuzovat je a spojovat je. Jsme možná z různých zemí, ale jste moji bratři a sestry. Všichni jsme jedno v Kristu. Ano, jsou mezi námi kulturní rozdíly, ale ta duchovní jednota je krásná a jsem z toho velmi nadšený.
1: Vyrostl jste jako pastorovo dítě. Zmiňovaná píseň I Still Believe, stále věřím, se týká osobní víry, která není samozřejmá. Musel jste někdy bojovat o svou osobní víru?
2: Absolutely. Many times actually.
3: Okay.
2: I mean, I think the biggest challenge was after my wife died.
0: Rozhodně, vlastně mnohokrát. Myslím, že největší výzvou bylo, když mi zemřela manželka. Zpochybňoval jsem svou víru. Ptal jsem se, opravdu ti na nás záleží? Celý život jsem v tebe věřil, tak proč jsi dopustil toto utrpení? Musel jsem dojít k tomu, že můj král také trpěl. Ježíš šel na kříž, zažil bolest a odloučení a trpěl proto, abychom měli život a svobodu. Pokud dám průchod své bolesti a posadím se k nohám Ježíše, můžu tím projít. Máte na výběr. Buď řeknete, příliš to bolí, odejdu od Boha, nebo se nasměrujete k řešení a tím je Ježíš. Rozhodl jsem se, že poběžím za ním, protože on je moje jediná naděje. Každý má nějaké otázky, pokud je upřímný. Když se díváte na utrpení po celém světě, máte prostě otázky. Bůh nemá s otázkami problém, je to velký Bůh. On sám se na kříži ptal, Bože můj, proč jsi mě opustil? Nebylo to proto, že by si říkal, ale ne, co se to děje? Bylo to spíš takové odloučení, které nikdy předtím nenastalo. Také ale řekl, do tvých rukou odevzdávám svého ducha. Takže se odevzdal až do konce. Podle mě můžeme mít otázky. Můžeme procházet zápasy, protože Bůh chápe, on se nebojí. My jsme lidé, on to ví, ale jde o to, co s tím uděláme. Není cílem v tom uvíznout.
1: Procestoval jste celý svět a to jistě formuje i váš pohled na církev. Zdá se, že stále potřebujete být zakořeněný v lokální církvi. Jaký je tedy váš vztah k církvi po všech těch letech cestování po světě?
0: Vždy jsme v nějaké komunitě, vždy máme církev, kam patříme. A nikdy nevyrážíme do světa bez podpory naší rodiny, našeho rodinného sboru. Naše církev se jmenuje Church of the City, je v Nashvilleu v Tennessee. Moje dcera někdy zpívá v týmu chval, moje žena teď pracuje s uprchlíky. Do značné míry jsme zapojení všichni, i já osobně. Nechci jen cestovat a nebýt vykazatelný, nemít církevní domov. Vždy jsme se snažili, aby to tak bylo nastavené.

0: Považujete svou rodinu za součást své služby?
1: Moji ženu a děti? Určitě, na 100%. Od doby, co se této formě služby věnuji, tvořil podíl mojí rodiny na mé službě asi 50% času, což je docela dost. V poslední době je to trochu méně, protože moje dcery jsou už dospělé. Víte, je to divné, je jim skoro 21 a 19 let, já stárnu. Ale vždycky byly součástí. Když jsem odjížděl a nejeli se mnou, tak moje žena řekla, dobře, pojďme se teď pomodlit za tátu. Podílíte se na jeho službě tím, že se za něj modlíte. Jste toho součástí tím, že mu dovolíte jít ven, když není s námi. Jejich oběť spočívala v tom, že se museli dívat, jak odcházím, že jsem polovinu času nebyl přítomný. Ale ne, nikdy to nebudu považovat jen za svou službu. V žádném případě. Bez své ženy a svých dětí bych nic nedokázal. To je jednoznačný fakt.
0: Jakým způsobem jste se snažil svým dětem předat víru, aby to nebylo jen tatínkovo povolání, ale jejich osobní vztah s Bohem?
1: Vždycky jsme jim říkali, že víra je něco, co vám Bůh musí zjevit sám osobně. Ale co jsme mohli, to jsme dělali. Četli jsme jim Bibli, modlili jsme se za ně, učili jsme je všechno, co jsme věděli. Nechali jsme je sledovat náš život a žít ho. Moje dcera před několika lety řekla největší kompliment, který mohla říct. Natáčel jsem rozhovor s jednou velkou mediální společností a oni přišli k ní a zeptali se jí, hele, pověs nám o svém tátovi, co na svém tátovi miluješ. A ona řekla, že na svém tátovi miluje to, že tady je to stejný člověk, jakého vidí doma. A tak si myslím, že pro mě je tím největším komplimentem, když vám tohle děti říkají přirozeně. Nikdo ji netlačil do toho, jak má o mě mluvit. Prostě se zeptali, co máš na svém tátovi ráda, a ona odpověděla. Neříkám to rozhodně proto, abych se poplácal po rameni. Často si neuvědomíme, jak moc nás děti sledují, dokud něco takového neřeknou. Ano, modlíme se za ně a s nimi, předáváme jim Boží slovo, ale hlavně musí vidět příklad.

0: Vaše písně mají silné texty. Podobně jako Ježíš, než začal mluvit s lidmi, tak strávil nějaký čas na pustých místech, na osamocených místech. Kde máte svůj zdroj síly, svá pustá místa, kde jste s Bohem sám?
1: Snažím se ráno vstát, dát si šálek kávy, přečíst si Bibli a strávit s Bohem nějaký čas. Pak si vezmu svůj modlitební deník a modlím se za svou rodinu, přátele a různé situace. Snažím se být před Pánem i pár minut v tichosti, nic neříkat. Nedělám to každý den, kéž bych to dělal, ale snažím se o pravidelnost. A pak máme modlitební setkání v kapele pokaždé, než jdeme hrát. Není to jen rychlá modlitba, ale snažíme se připravit svá srdce. A tak to dnes večer uděláme také. Sedneme si ve skupině a budeme si všichni modlit, aby se naše srdce připravilo.
0: Jak dlouho to tak trvá?
1: Pravděpodobně jen asi 15 minut. Nás je 6. Víte, tak asi 3 minuty na jednoho, kdy si každý tak nějak vylije své srdce.
0: Jasně, mě to zajímalo, děkuji.
1: Jo, to se mně líbí.
0: Prodal jste miliony alb. Jak snášíte slávu? Obdivuje vás mnoho lidí, miliony lidí. Tak jak se s tím vyrovnáváte? Se slávou a s tím, že vás lidi mají rádi. Jak to děláte, aby vaše srdce zůstalo pokorné před Bohem?
1: Myslím, že jednou z věcí je vždycky si uvědomit, že je to dar od něj. Dobré je mít v okolí lidi, kteří vás drží ve vykazatelnosti. Ty já mám. A myslím si, že kdybych si za to připisoval zásluhy, tak mi nafackují. Samozřejmě každý má nějaké momenty, kdy to tak není, ale myslím, že celkově jsem se vždycky snažil zachovat si myšlení typu jsem služebník evangelia, který shodou okolností dělá muziku. Takový postoj pomáhá, aby všechny ty ostatní věci nějak vybledly. Je to pomíjivé. Lidé jsou přelétaví. Jednou máte období, kdy jste jako jednička, a pak zase někdy ne. Ale pak jste najednou zase jednička. Stejně je to všechno vrtkavé. Tak proč se toho snažit držet, když na tom ve skutečnosti nezáleží?
0: Jak vnímáte roli křesťanského umělce v dnešní kultuře, která často víru odmítá nebo zesměšňuje?
1: Byl jsem v Irsku a hrál jsem v parku. Chtěl jsem tam jít a prostě milovat lidi a hrát muziku. A přišel ke mně jeden kluk, ukazoval na mě prstem a nadával mi. A to přímo do obličeje. Prostě mi řekl, víš co, já nevěřím v to, v co ty věříš, a tak dále, a tak dále. Tak jsem mu řekl, ať si rychle sedne. Rychle si sedni, říká. Tak se jak posadil a já jsem začal hrát písničku a začal jsem zpívat. A protože jsem si to nevzal osobně a nevyšiloval, víte, neudělal jsem něco jako hou, hou, hou, vypadni, nebo pomozte mi někdo. Byl jsem v pohodě, chtěl jsem mu ukázat, že ho budu milovat, ať se děje, co se děje. Ten týpek nakonec zůstal, sledoval nás a pak chtěl být celou dobu s námi. Myslím, že protože viděl, že jsme prostě opravdoví. Nesnažili jsme se mu jenom kázat. Chtěl jsem mu projevit Boží lásku. Chtěl jsem mu říct, že je milovaný a nemusí tomu uvěřit. To je úplně v pořádku, stejně ho ale budu milovat. Lidé se vám budou posmívat. Ježíš byl zesměšňován. Buďme upřímní. Mučili ho. Bylo to hrozné. A tak pokud se nám trochu posmívají kvůli naší víře, myslím, že se to dá zvládnout. Jak jinak byste očekávali, že budou reagovat? Na někoho, kdo nezná Ježíše, nemám vysoké nároky. Očekávám posměch. Očekávám ho tak, že mě to nevyděsí. V některých zemích jsou lidé kvůli své víře pronásledovaní a dokonce umírají. Myslím, že se s tím musí smířit a říct si, budu stát za pravdou, ať se stane cokoliv, i kdyby mě to mělo stát život. To udělali i Pavel nebo Petr. Ježíš, samozřejmě. Myslím si, že bez ohledu na to, v jaké situaci se nacházíte, jde prostě o to rozhodnout. Rozhodnout se sloužit Pánu z celého srdce.

0: Co vás při tvorbě hudby nejvíce inspiruje? Je to četba Bible, rozhovory s lidmi nebo osobní zkušenost?
1: Myslím, že obojí. Myslím, že čtení Bible mě inspiruje samozřejmě vždycky, ale také rozhovory, naslouchání lidským srdcím. Bůh mi dá jakési povzbuzení skrze Ducha Svatého a začnu psát píseň. Je to můj vlastní, víte, tichý čas s Pánem. Je to můj čas čtení Bible, můj čas v rozhovorech. Nedávno jsem se někde bavil s jedním mužem a ten zmínil nějakou myšlenku. Zapsal jsem si ji a chci na ní napsat písničku. Vyjde tak za rok a půl. Tentokrát to vyplynulo z rozhovoru.
0: Kdybyste se mohl vrátit v čase a stanout na začátku své kariéry, jakou radu byste dal mladému Jeremymu?
1: Všechny ty věci, které považuješ za důležité a které tě trápí, třeba jestli je tvůj single na prvním místě, nebo jestli si prodal 1 000 000 desek, nemají žádný význam. Ber to jako povzbuzení k tomu, aby si řekl, Páni, podívej, co Bůh udělal. Když se budeš za těmito věcmi honit, zůstaneš prázdný. Myslím, že bych mladému Jeremymu řekl, aby se snažil následovat Ježíšovo srdce a srdce těch, kteří Ježíše potřebují nebo potřebují povzbuzení. To jsem sice udělal, ale na začátku jsem se honil i za jinými věcmi. Musel jsem poodstoupit a zeptat se sám sebe, co to dělám. Ztrácím soustředění. Nechávám se rozptýlit těmito věcmi a ztrácím důraz na to, proč jsem s tím začal. A tak jsem si sedl a vedl jsem s Bohem opravdu dlouhý rozhovor.
0: Co očekáváte od dnešního vystoupení?
1: Nemám konkrétní očekávání. Budu se samozřejmě dělit o evangelium, o svědectví a povzbuzovat lidi, kteří se potřebují víc svěřit nebo případně se Bohu odevzdávají poprvé. Samozřejmě to vždy bude součástí. Ale myslím, že vím, o čem to dnes večer bude a vím, proč jsem tady. Jsem plný očekávání, protože vím, že Bůh nám vlastně dal tuto příležitost a myslím, že má rád svůj lid a je věrný. A tak si myslím, že vstoupíme do plnosti toho, co má a uvidíme, co udělá. Nevím, co to přesně bude, ale vím, že naše srdce jsou připravena a doufám, že nás povede Duch a že mu doslova necháme prostor, aby udělal to, co má.
0: V křesťanském umění jde vždy o talent a kvalitu, ale také o to, aby daný člověk měl boží požehnání nebo pomazání. Jak na tyto dvě složky křesťanského umění nahlížíte?
1: Určitě existují skvělí skladatelé a hudebníci, u kterých si ale upřímně řečeno říkáte, kde je ten duch. Můžete poslouchat písně, které se vám líbí, které jsou dobré, ale nemají hloubku. Modlím se, aby písně, které píšu, byly vedeny Boží rukou. Nesnažím se jen psát dobré písničky nebo hrát co nejlépe, ačkoliv i o to se snažím a tvrdě na tom pracuji, protože to je povolání, které mi Bůh dal a dělám to z celého srdce pro něj a pro jeho slávu.
0: Se svou ženou Adrienne jste zapojení do dění na hudební scéně. Jak se vzájemně ovlivňujete v tvůrčím procesu, v uměleckém procesu nebo v rodinném životě?
1: Skrze společný život vedeme skvělé rozhovory, vychováváme spolu děti. Myslím, že ta krása a jednota, kterou spolu prožíváme, vyplývá z porozumění tomu, co se píše v písmu, aby všichni byli jedno, jako ty, Otče, ve mně a já v tobě. Takže když dokážeme chodit v této jednotě a opravdu chodit v duchu, mohou se dít mocné věci. Myslím si, že jako manžel, jako otec se toho hodně naučíte, když se k tomuto spolu s manželkou povzbuzujete. Samozřejmě i v oblasti tvorby. Když mě žena uslyší hrát a řekne něco jako to se mi líbí, co to je, nebo já jí zahraju něco nového a ona řekne, aha, tak na tom ještě pracuji dál, to se mi nelíbí. Je to dobře, že mi dá zpětnou vazbu. Ona je taky muzikantka.
0: Takže nasloucháte jejím radám?
1: Naslouchám.
0: Jste tvrdohlavý?
1: No, jsem trochu tvrdohlavý, ale také ji naslouchám. Tak 50 na 50.

Pohovce jsme poslouchali rozhovor z tiskové konference festivalu United 2025 s Jeremym Kempem a písně z jeho alba Deep Waters. Příště nás čeká u příležitosti Dne dětí pohovka věnovaná dětské tvorbě. Takže připomeneme album Pojď ven kapely Brouci. Více už uslyšíte v úterý po 21. hodině.

Minula druhá hodina Rádio 7 vám dělá společnost v pondělí 1. června 2026. Díky, že jste s námi. Pokud budeme provázet i vaše další noční chvíle, pak nás za pár okamžiků čeká čtení na pokračování z knížky Mirka Vostrého Muzikant na jezeře. Čekají nás poslední Vánoce na frontě. Znovu budeme tedy naslouchat příběhu velmi pohnutému, zajímavému, silnému a intenzivnímu. Ještě než se tak stane, před námi je pár písniček. Dobrý poslech.